0: Jobban
1: forró
0: avec.
1: upgrade.
0: Mám otázku na pana Rejka. A je to mezi Chabad a Dům Sion. Vy jste několikrát řekl, že Chabad se považuje za nejvyšší z vyvolených národů, nebo teda z toho jejich kmene. Já mám otázku, nemají mezi sebou ty kmeny taky nějakou válčičku, není nějaký jiný kmen, který se taky považuje za nějakého vysokého a tak dále, jako jejich víc, a jestli mezi sebou prostě, anebo jestli opravdu ten Chabad je ten nejsilnější. Ne, že se autoproklamuje. Děkuji a budu poslouchat.
2: Děkujeme.
3: No, já děkuji za dotaz, ale samozřejmě v okultních procesech řízení platí, že oni jsou na vrcholu. Oni dostali samozřejmě onu něco, co čemu si říkají předurčenost. A oni mají několik pojmů, že oni, něco je vyvolenost a něco je předurčenost a předurčenost být prostě vedoucí silou takzvaného židovského světového hnutí. Celosvětového, jo, Chabad Lubavič. A všichni je uznávají. Nikdo to nespochybňuje. Tím je to dané. Jo, to se nemusí rozporovat. A to je něco podobného, jako když prostě někdo, já nevím, čemu bych to přirovnal, někdo jde na vysokou školu, že jo, tak tam máte učitele, máte tam profesory, pak tam máte nějaký, že jo, tyhle ty, kteří jsou nahoře, nějaký ty proděkany, děkany, no a nahoře máte nějakýho rektora. A ti studenti, kteří tam chodí, tak taky nespochybňují rektora. Jo? Je to dané. Že by tam někdo přišel, nějaký student, a začal by spochybně říkal, ten rektor je nějaký divný, nosí divnou čepici, má takový nějaký divný auto, já ho neuznávám, měli bychom to prověřit, měli bychom ho možná sundat a podobně. Jo? Takový nějací studenti, trošku střelený, jo? Že by tam přišli a takhle začali uvažovat. Ne, ne, ne, ne, takhle to nefunguje. A oni zkrátka mají tu důvěru, ta důvěra je tam daná. A my si o tom můžeme myslet co, zkrátka, co chceme, ale ta jejich moc je skutečně obrovská, to je naprosto nepředstavitelná. Oni mají svůj vlastní procesní nástroj, tomu říkají mesianismus. A předurčením mesianismu je vybudování Velkého Izraele samozřejmě, s tím, že oni věří, že mají přímé napojení na mesiáš, že s ním komunikují. A on je úkoluje. To znamená, mají to zkrátka takhle nastavené, věří tomu. No, co k tomu víc říct? No, čili pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme někoho.
2: Musím přes telefon, ale bude to bída. Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
4: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
4: Já bych se chtěl zeptat, před nějakým rokem pan VK tady měl pořad, kde mluvil o Valhale a Erešavu a Řehově a říkal, že vlastně, pokud jsem to tady dobře pochopil, že smyslem života je, aby se ta entita byla po smrti s Řehovou. To, že platí pro lidi a že jak si cestou k tomu je vlastně archetyp Ježíše Krista. A teď je ten dotaz, ti členové syndikátu a ti členové vyvoleného národa, jako ta jejich duše nemá tuhle tu jaksi touhu, že teda dělají takový věc, co dělají. Děkuji.
2: Dobře, dobře. Děkujeme.
1: VK, možná mluvíš, máš vypnutý mikrofon?
3: No, samozřejmě, protože jsem zase slyšel jenom polovinu, protože zase prostě nějaký výpadky, tak jestli mi to můžeš zopakovat, nebo aspoň část, jsem tam něco zaslyšel, no.
1: Tam se jednalo o věci, ohledně kterých jsem mluvil v rámci Valhaly a mesianismu. a dalších věcech ohledně antikrista a tak dále. Já v těch dotazech opravdu se neorientuju, takže já to opravdu nezreprodukuju. To je mimo mě.
3: No a ten dotaz byl teda konkrétně jako na co? Na co se ptal teda konkrétně?
1: Nevím, říkám, já to nezreprodukuju. Pokud to neslyšel, ten člověk byl slyšet velmi dobře, tak se divím, že jsi to neslyšel. A říkám, já ty dotazy ani nevnímám tohoto charakteru, takže já to opravdu nezreprodukuju.
2: Tam bylo, že po smrti si říkal před asi rokem nebo kdy, že se ta duše spojí s Žehovou.
3: Ano. A to pán vytahuje informace z té knížky. Já bych jenom prosím vás požádal. Tohle to není jako open material. To není teda něco prostě otevřený materiál, který bychom měli tady probírat. To jsou věci z knih. A tam je to důkladně vysvětlený. Co se děje, že jo, a tak dále, a tak dále. Dvě síly samozřejmě, Hereshav, Jehova, to znamená Hereshav je stělesněné zlo, chlad, smrt, nečinnost. Jehova je život, teplo, láska, spravedlnost. To Hereshavu, kromě těch té tmy a toho chladu, je tam i zlo, nenávist, absolutní zlo a tak dále. Jsou to dva protipóly, stejně jako máte čínský systém yin a yang, tak tohle to je v podstatě jedno a to tež. My, jakožto entity, lidské entity a v podstatě to, co jsou naše duše, se nacházíme zhruba někde přesně uprostřed. A v podstatě to, co jsou lidské reinkarnace, to je boj a souboj mezi oběma silami, to znamená mezi Jehovou a Hereshavem o tuhletu duši, jednu konkrétní, každého člověka. Jo? To znamená, která si přitáhne k sobě. A to je ten boj. A dokud vy nejste dostatečně na vysoké úrovni, tak nedokážete být přitaženi ani k jedné, ani k druhé straně. Musíte tedy se vypracovat. A teď, to je zásadní, trochu děsivé. Na této zemi se někdo vypracovává k tomu, aby se dostal do nebe, vypracovává se k tomu, aby, nebo takzvaně v uvozovkách do nebe, prosím vás, se mluvíme o takových přesazích, abyste to pochopili, nebo čtenáři to pochopili a posluchači. A to znamená k dobru. Jo, k dobru. Dobro je Jehova. Abyste splynuli s Jehovou, aby vás nespálila, protože má obrovskou, pro lidi, kteří nejsou připraveni, je spalující jako vysoká pec. Lidé, kteří nejsou připraveni, je spálí, kdyby se pokusili spojit, schořili by v zlomku sekundy. A tak to je jedna možnost, to znamená splynutí s Jehovou do jednoho. Že to máte v té knize, tam nebudu to úplně celý rozebírat. To samé platí o splynutí s Hereshavem. To znamená, to jsou ti, kteří zasvěcují svůj život temnotě, temným silám, službě temným silám. Obecně tomu, co není láska, ale to, co je spíš jakoby nenávist. To, co není dobro, ale to, co je zlo. Zasvěcování. Velmi mnoho bankéřů je zasvěceno Hereshavu. Hereshav poskytuje služby za to, že se mu někdo zasvětí. Bohatství, moc, slávu, úctu, obrovské bohatství, bezproblémový život, obrovské dlouhé zdraví, skoro žádné nemoci, neuvěřitelné štěstí, ochrana před různými věcmi, které by špatné se mohly člověku stát a tak dále a tak dále. Chybně někteří to zaměňují za to, že Je to jeden z největších jako omylů, velmi nebezpečných samozřejmě. Ti, kteří se tomuto zasvětí, tak neznalý člověk to může vyhodnotit, že jsou pod ochranou nějakého anděla, že ochraňuje, že tohle to všechno mají, ale ve skutečnosti jsou pod ochranou temnoty, to znamená slouží temnotě a ta temnota se stává jejich součástí. Je to komplikované, máte to v té knižce zkrátka rozebrané, rozepsané. Já bych poprosil, že pokud něčemu z té knihy prostě nerozumíte, tak to nějakým způsobem mi napište, že jo, do kontaktního formuláře tam u nás, že jo, na Aeronetu, tam máte kontaktní formulář a já vám v rámci možností časových na to nějak odpovím, ale opravdu jako netáhat to prostě do tady těch pořadů, protože ty jsou skutečně určeny pro širokou veřejnost a ne pro tady ty věci, protože potom lidé říkají, řešíte tyhle ty a já se chci dozvědět něco třeba o Trumpovi nebo si se dozvědět něco o Blízkém východě a vy probíráte prostě tohleto. No, takže pojďme se pustit do dalšího volajícího a ten určitě bude mít nějaký normální dotaz, který bude směřovaný, že jo, na třeba na schůzku ve Švýcarsku, která se vůbec nekonala, to je zásadní událost.
1: Já bych chtěl jenom podotknout, že vlastně ochrana před zlem, tak to měl v podstatě Adolf Hitler, že on na něj bylo spáchán neskutečným atentátu.
3: Ano,
1: a on se jim
3: ano. Skvělé přirovnání, naprosto skvělé přirovnání, ano, přesně tak, přesně tak.
2: No, mám tu dotaz. Není celá tato šílená hra, vše, co se děje, včetně globálních procesů, kultivace lidského vědomí a jeho evoluční aktivace? No...
3: No tak to je samozřejmě to klasické přísloví, co nás nezabije, to nás posílí. Myslím, autorem je myslím Friedrich Nietzsche, autorem toho citátu. Takže asi jo, dá se s tím souhlasit. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak máme 7 minut do konce, uvidíme, jestli nám ještě někdo zavolá.
2: To zkusíme zase přes telefon. Svobodný vysílač, hezký večer. Ano, Vítek.
1: A zase neslyšíme.
5: Jo, ale řekněte mi upřímně, jestliže přímo v Izraeli politici volají po tom, aby se ho nezáhla zlikvidovali, proč mě za to vadí? Já jenom reprodukuju. Co na tom vadí?
2: Takže... Že v Izraeli lidé plísní Netanyahu.
5: Já sledujeme, co tam se děje a ti politici tam volají po jeho likvidaci. A já, když to zavolám, tak mi spasná, že to řeknu, a že si to nepřeje, kvůli volají, kvůli tomu, já mám takové věci, protože to jsou masový zdrahové. A on je omlouvá. On je omlouvá a to mě nejvíc uvadí. Já jsem poslal peníze.
2: Dobře, dobře, dobře. No.
1: Dobrá, děkujeme. Tak, Vlka, můžeš to bavit na otázku.
3: Já jsem, no, já děkuju za dotaz, prosím vás, opravdu, já nikoho neomlouvám, já jenom nechci, aby tady padaly výzvy, které jsou v rozporu se zákonem, aby potom měl svobodný vysílač problémy, že někdo vyzývá výzvy k něčemu v rozporu s paragrafem, já nevím, kolik to je 124 nebo kolik, prosím vás, nedělejte tohleto. Žádné výzvy, takhle, já to nemůžu říkat, jako co má dělat rádio, ale výzvy k nějaké likvidaci nikoho, to prostě, já prostě nechci, aby tady v těch našich pořadech to prostě zaznívalo. To, že potom nás zase budou někde rozmazávat, někde v nějakých médiích, že tady něčemu vyzýváme a že jsme extrémisti a podobně. My se snažíme dopátrat pravdy, my tady mluvíme o aktuálních událostech, mluvíme tady s nějakými přesahy a nechceme, aby mělo rádio nějaké problémy. Protože potom bude mít problémy Vítek a bude mít problémy Pavel, že jo, a ten už jednou měl problémy, že jo, takže Já to tady přece nemůžu moderovat. Zkrátka, paní má nějaký názor, v Izraeli jsou Izraelci se tam musí vyřídit, oni jsou taky naštvaní na Netanyahu, samozřejmě. Nejsme jenom v Evropě, že jsme na něho naštvaní, ale to se musí vlastně vyřídit oni. To je to samé, jako kdyby jsme byli rozčílení na polskou vládu a říkali jsme, že Poláci dělají úplný prd. Že jo, na to, že tam prostě vyzbrojovali Ukrajince, Bůh ví jak dlouho, než přišli na to, že jsou to banderovčiky. A teď konečně jim to došlo, když začali na Ukrajině vyznamenávat svoje vojenské jednotky titulem Andrie Melníka, že jo, jednotka UPA, že jo. Takže teprve teď jim to došlo. No, takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak poslední volající, máme někoho, Martine, nebo už budeme končit? Neslyšíme nic, takže asi budeme končit.
2: Asi můžeme skončit.
1: Ne, neslyšíme. Dobrá, tak skončíme. Já samozřejmě ještě podotknu, že pokud by samozřejmě VK neuvedl ty informace ohledně nevyzývání nějakým způsobem k násilným činům nebo k likvidaci kohokoliv, tak samozřejmě bych to uvedl já, ale naštěstí to tady substituoval pan VK, takže to nemusíme oznamovat.
3: Já jsem ti, Vítku, lezl do zelí, já se omlouvám.
1: To úplně v pohodě.
3: Tohleto...
1: Já to ani tak neberu.
3: Ale já to chápu. Já to chápu, že lidi jsou prostě naštvaný na politiky a podobně, ale prosím vás, jako musíte si uvědomit, že zpravodajské médium si musí zachovávat nějaké dekorum a musí se pohybovat někde v nějakých mantinelech něčeho únosného, že aby potom ty lidi neměli prostě problémy. Máme zodpovědnost samozřejmě k provozovateli rádia, že jo, k Pavlovi a k Vítkovi a i k Martinovi a ke všem, takže...
2: A víte, jak dopadl vlastně, jak dopadli Čermák s Tušlem, že jo?
3: No ano, samozřejmě. A dokonce, kolik dostal? Myslím 5,5 roku, že
2: pět
3: jo?
2: Tak. Minimálně 5 let, 5, možná 5
3: no,
2: něco.
3: No, přesně tak. A jenom za to, že řekl něco o nějakým házení do Vltavy, ne? Nebo něco takového to bylo, ne?
2: Jo, chytit za držku a hodit do Vltavy.
3: No, přesně tak, takže to prostě takhle to je.
1: Dobrá.
3: My všem ale samozřejmě přejeme hodně lásky, štěstí, že jo, krásný večer, hodně peněz, to taky hlavně. Krásně si užijte samozřejmě všechny tady ty letní dny a brzy budou dovolený, že jo. Příští týden v pátek máme pro vás zase nachystané překvapení, ale myslím jako v pozitivním slova smyslu, že jo, ne, že pojedeme offline, ale bude to pěkný, myslím si. A vy se budete určitě těšit. Já se teda loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Martine, díky za písničky pěkný, no a se všemi s vámi, posluchači, čtenáři, se loučím, no a uslyšíme se opět právě za týden po 19.45 se ohlásíme. No a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc, anebo když se budete dívat na tu akci, že jo, s tím míčem, na ten fotbal, že jo, světový šampionát, tak si to pěkně užijte a přeju krásný pěkný večer.
1: Já se připojuji, VK, loučím se taky s tebou, měj se moc hezky, taky pěkný víkend i tobě, Martine, děkuji za vysílání i vám, milí posluchači, za vaše telefonáty. Omlouváme se za technické potíže s duálním poslechem, ale doufejme, že to příští pátek bude dobré a my se to i s Martinem pokusíme vyřešit v koordinaci s Pavlem, který snad najde tu příčinu, proč se to tak děje, hlavně u WhatsAppu, protože ten se opravdu osvědčuje a je to zdarma, je to perfektní záležitost. Nevím, proč jsme to vůbec předtím dřív nedělali. Takže to je všechno ode mě, mějte se moc hezky, přeju vám hezký zbytek večera, případně dobrou noc.
6: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, vede není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Fahrer den 2 Sekunden.
1: Schumacher.

nebrasku znám, i nevadu moc hezkých dnů. Prožil jsem v utahu, pěkně se blízká, Ontario, a to není mý Ohio. Když naposled jsem doma byl, pláček na tabák hlínou jsem naplnil. A teď ať jsem třeba v Idaho, na dohmat mám

flotte. Mais pour les eaux, a pastor náš o mě začal hát. Tam někde kůně můj bude stát. Teď řeknu vám, co udělat. Tam někde usedla, najdete tu trochu hlíně, co už léta vozím sebou. A až potom lidi začnou simulovat truchlení, tak jí vysypte tam dolů. Pak ještě zapít pár desvýho, mě bude řád.

pamatuju se na ten ostrý zimní den, jako kdyby to bylo včera. Snad všichni osadníci se zhlukli okolo kováře, který ukazoval kamsi k nebetečným skalistým horám. Měl pravdu, z hor se stupovala postava v kožených šatech, jako laň, když za kruté zimy hledá u lidí útočiště. Byla to mladá žena ještě dívka, a když se trošku zotavila, zavlekla nám zlatým pískem z koženého váčku za srub, který jsme jí narychlo postavili. Ani nemusela, poněvadž každý pořádný chlap by pro ní skočil třeba do ohně. Tak byla krásná, půvabná, jako hory, z níž k nám přišla. Vánek. Jako tenkrát.

že jí měl někdo ještě raději než já, ale rozhodně ten, kterého si nejraze vzala. Utekl se k nám na zimu bůhví odkud, hladký a slizký, ale se ženami to zřejmě uměl. Duši čisté jako horský pramen učaroval a několik dnů po svatbě zmizel vyskoženým váčkem skoro plným. Myslela to statečně, stále věřila, že se vrátí. Byl jsem to já, kdo jí přinesl zprávu, že její muž byl tam někde na východě chycen a za hřích nové i staré odsouzen k trestu nejvyššímu. Nepromluvila, neplakala, z tváří jako z kamene pohlížela k horám a tam jsme ji také po dlouhém hledání našli. Pod vysokou skálou na břehu malé horské bystřiny, která ukončila její čistou lásku. Tam jsme ji pochovali.

Jak jinak odlišit urozenou dámu od opálené děvečky? No, kvůli jedné se lámou kopí a kvůli druhé lískové pruty.

zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká, domov pro vojáka. Když země je rozrytá polibky děl,

0: Ty jsi herec, ty bys měl navídnout 30 variant, jak tu větu uchopit.
1: Ty jsi tady šéf.
0: No, tak ještě jednou.
1: Madam, doufám, že se nebudete bránit moci zákona.

tom na Sachsenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

trawa zaciemkni. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910,

with your ear down to the ground. We want the world out.

A ona se usmívala. Jednak proto, že nevěděla, co říct. A pak, a to hlavně, každou chvíli totiž mohla cvaknout spoušť té černé bedničky. A ona chtěla být na snímku moc krásná. A tak jenom jako z dálky slyšela, co jí říká pán schovaný pod černou rouškou.

zmizil, spoušť cvakla a úsměv zmizel. Vlastně nezmizel úplně, přestěhoval se na fotografii. A fotografii dostal... kdo? Ale to už je zas jiný příběh.

Možná, že následující písničku neznáte všichni, ale snad uděláte do ní sbor plný smutku, lásky, touhy a naděje.

bez jednoho pořádně.

jedeme na večerku kočí biče práska. V červené sametové halence podobáš se Evě i Marii.

Krásné ráno, hezké odpoledne, nebo také dobrý večer. Vážení přátelé, vážení cimíři, mí drazí Slované vlastenci, já vás všechny moc vítám vašeho oblíbeného pořadu Co týden dal a jak mnozí správně a trefně doplňujete, co nám také vzal. Já jsem přesně po měsíci na projížďce, protože vůbec nemám čas, takže jsem ve svém ikonickém vozidle CLK 430 V8 M113, nejlepší benzínový osmiválec, co kdy Mercedes vyrobil. Jedu to projet na dálnici, máme to štěstí, že pár kilometrů odsud je dálnice a není na to spojit příjemné s užitečným. To znamená vyplnit ten čas s vámi, přátelé. Já pevně věřím, že se vám všem daří. Já vám moc děkuji za reakce na profesora Kindlmana, na Pavla. Spousta z vás toho vůbec neznala, což mě nepřekvapuje. To tak bývá u lidí, kteří něčeho v životě dosáhnou skutečně, tak nemají potřebu se někde vystavovat a dělat kvůli tomu šaškárny, ale takových lidí, jako je, nebo bohužel byl Pavel, tak Česká republika má spousty. Já jsem se rozhodl, že na archivu doktora Vajíčka, je to takový podnět i pro mě, budu význačné české vědce, novináře, skutečné novináře, ne ty prostituty, čest výjimkám, co jsou dnes, takže na ně budu dělat okénka kolem, řekněme, 25-30 minut, aby vás to bavilo. A je potřeba, abychom si tyto lidi připomínali, protože bohužel ten svět je dneska skutečně nastavený na clickbait, na to, abychom šokovali, já kvůli tomu tady upravuji různě i ty náhledovky přes umělou inteligenci, aby vás to zaujalo a skutečně to funguje. Ta umělá inteligence mi přidala plus minus 6 tisíc sledujících na video, takže je vidět, že to funguje. Mnozí lidé si potom přidají kanál doktora Vajíčka nebo druhý kanál archiv doktora Vajíčka, kde se výhradně zabýváme historií společně s politikou a v kontextu, protože to je hrozně důležité. Já jsem, přátelé, tento týden četl takový docela zajímavý článek o tom, že čím dál tím více lidí není schopno chápat kontext a propojovat ty informace. Je to velmi zajímavá věc, když si vezmete, jak jsme zahlceni informacemi každý den a je to svým způsobem i účel. Jinak venku je 630 stupňů ve stínu, jo? Takže se tady občas takhle otřu, protože zase jako nebudu tu klimatizaci mít úplně tak naplno, abychom se tady neslyšeli. A taky by to skákali zase hlasivky. Takže když se vezmete, jak obrovský příliv informací máme, o tom se nám před 20 lety ani nezdálo, dneska si že to je všechno dohledat, tak konečně někdo napsal článek na to, že se vědci napříč světem spojili a udělali studii a zjistili, že slunce vychází každé ráno, jinými slovy, a zapadá a že v noci bývá tma, pokud nejste za polárním kruhem někde. Tak zjistili, že je to nesmysl, abychom se neučili, nebiflovali, protože a poněvadž, a naproti mě jede policie, tak pojď, protože pak jako blbneme. My si totiž myslíme, že se nemusíme nic učit a všimněte si, a to je i zpráva tento týden, že se pořád snižuje ta laťka, co se týče přijímaček na střední školu, aby náhodou ta děcka nebyla vyplašená. Naopak, vy musíte zvracet den před tím, než ta zkouška je. Vy už týden předtím musíte mít třes, protože takhle je lidské tělo nastaveno na přežití, jako když jsme byli kolem toho ohně a byli tam ty mamuti a někdo z té tlupy se šel sám vyčůrat, tak ho vzal šavlozubej tygr a už se nevrátil. Chápeme se, to znamená ty sněhové vločky, čest výjimkám, protože existuje spousty mladých lidí, na které toto neplatí z generace Z. A vy víte, že já to nehážu do jednoho pytle, tak ale je spousta těch, co se pořád z něčeho podělávají. To znamená, to má být složité, vy máte vypadnout, vy máte zažít neúspěch. To je hrozně potřeba zažít neúspěch totiž. Protože když nezažijete neúspěch, tak nikdy nebudete úspěšní. A tento týden nás navštívil například Arnold Schwarzenegger. A Arnold Schwarzenegger měl naprosto despotického, nacistického otce, jednoho z prvních členů
tehdy zakázané NSDAP v Rakousku a ten ho nejenom řezal, ale týral ho i psychicky a podobně. A podívejte se, kam to Arnold Schwarzenegger dotáhl. Já netvrdím, že to nemají dělat rodiče v žádném případě, to by byl druhý extrém. Ale jenom říkám, že pokud chcete v životě něčeho dosáhnout, tak musíte zažít neúspěch. A jak říkával jeden můj bývalý, bohužel dnes už bývalý přítel, tak ten mi říká, hele, já když vidím, že se mým dětem nějak moc daří, tak jim podrazím nohy. Já jsem říkal, no to snad nemůžete, pane doktore, myslet vážně. Chápu to, s odstupem času to chápu, má pravdu, jo? To znamená, my musíme zažít neúspěch právě proto, abychom byli úspěšnými, protože jinak to nejde. A jestli to na někoho platí, tak to platí na některé, opět je nebudu házet do jednoho pytle, zaměstnance České televize. Protože zaměstnanci České televize nabili dojmu, že bez nich to tady nepůjde. A zatímco Nora slezla z Ibsena, napuštěná jak slunečnice, drousí semena, neboli moudra, o tom, jak tady jakýsi pan Kubásek je pouhým řidičem, což není pravda, za prvé. A za druhé, bez Nory se lehce obejdeme. Ovšem, bez těch řidičů, dodávek a kamionů se neobejdeme. Víte, Noro, to je ten velký rozdíl. Když vy přestanete vysílat, nic se nestane. Když vajíčko přestane vysílat, tak to sice pár lidí také bude mrzet, ale nic se nestane, hlady neumřeme. Ale když ty řidiči přestanou jezdit, tak hlady umřeme. No? To znamená, je potřeba opravdu diferenciovat, rozlišovat, co je důležité a co tak důležité není. Já si tady musím trošku foukat na telefon, protože on jak je na tom přímém slunci, tak nevím, jestli mi vůbec vydrží. Takže co to znamená? Znamená to, že se nám tady snaží určitá novinářská obec nakukat, že to bez nich nepůjde. Já vůbec neříkám, že si nevážím kvalitních novinářů, jako je třeba pan Panenka, jo? Nebo jako je pan Bohuš, Modrý jelen a tak dále. Vážím si jich, ale jejich poskrovnu, jejich čím dál tím méně. A jestliže tady jakýsi redaktor deníku, což je další zpráva, s tím spojená velmi, držitel ceny Ferdinanda Peroutky, takže by to měl být ten nejlepší z nejlepších, napíše článek o tom, že jsou vztahy mezi Polskem a Ukrajinou narušeny kvůli údajnému masakru na Polácích, neboli volyňské masakry 43-44, kdy podle nejnovějších studií, když to spočítali po okresech, tak banderovci zavraždili 137 tisíc Poláků, Polek, dětí. K tomu si připočítejte Židy, připočítejte si Čechy, připočítejte si některé Maďary, Sinty a tak dále. Takže já si myslím, že se úplně v klidu dostaneme někde kolem 150 tisíc. Tak nějaká odvetná opatření, kde se bavíme o počtu 3 až 5 tisíc, vedle toho naprosto bledne. Já neříkám, že to je v pořádku. Není to v pořádku. Ale přestaňme si tady lhát. To překrucování historie, kterého jsme svědky každý den, je zhoubné jako rakovina a bohužel vidím, že to na některé lidi působí. Ale kdyby to působilo na mladé lidi, kteří nečtou, kteří se tolik nezajímají, což je v pořádku, protože kluci mají honit holky a holky kluky, tak bych to ještě chápal. Jenomže oni tady tomu propadají i starší lidé. Viz náš zážitkový prezident. Takže když pan Navrocky, vynikající prezident Polska, sebral nejvyšší vyznamenání Volodymyru Zelenskému kvůli tomu, že pojmenoval jednotku po UPA, po vrazích, z OUN, no tak je to naprosto v pořádku, tak tomu tleskáme. Co píší naši novináři? Že ultranacionalisté z Polska vytvářejí jednotky, které nahánějí po ulicích chudáky Ukrajince v odvodovém věku a vozí je na hranice. Vidíte to, jak se to překrucuje všechno? A přitom je to jinak. A bohužel, takhle je teď ta společnost nastavená,
a ti mladí lidé, jedeme, si to bohužel nevyhledají, no a pak jsou z toho tyhle ty problémy, zbytečné dohady na sítích a demagogie, kdy tady překrucujeme, my ne tedy, ale oni překrucují dějiny. Já chápu, že dějiny nejsou exaktní vědou, ale na druhou stranu jsou věci, které jsou prokázané a my o nich můžeme diskutovat z nějakého pohledu, no ale popírat to je přece trestné, ne? A tady se to úplně v pohodě děje. A právě tito lidé jsou potom zblblí zážitkovým prezidentem, který tamhle někoho zachrání. Já teď jenom čekám, kdy mu ten PR tým vymyslí, že ta kolona čistě náhodou pojede po D1 a tam bude rodit Ukrajinka dvojčata a on, protože to je machr, tak tam na místě udělá císařský řez a shodou okolností u toho bude televize. Cítíte to? Já vím, že to nadsazuji, já vím, že to přeháním, ale ta společnost je takhle teď nastavená. A tady to přehání. A ti lidé tomu věří. Teda mě osobně přijde naprosto fantastický a říkám si, jak ta společnost už úplně definitivně zblbla, když něčemu takovému věří. Tak, já už budu najíždět na dálnici, takže za chvilku taky uslyšíte trošku zvuk pořádného motoru. A když se vrátím k té České televizi, tak to je naprosto v pořádku, co ta vláda dělá. Já se jenom bojím toho, že když tam Otík řekne, že budou pozměňovací návrhy a že se tomu můžou vyjádřit, tak se nakonec odhlasuje totální paskvil, což je největší nebezpečí. Jo. Všimněte si, jak ti novináři odklánějí tu pozornost a tady vytahují na všechny možné politiky za ANO a za SPD a to. Já neříkám, měřte všem stejně, to je v pořádku. Jo. Padni komu padni, ale nevykládejte mi, že když třeba řešíte motoristy a řešíte ministerstvo životního prostředí, jak tam chodí jejich kamoši, tak proč jste to samé neřešili u KDU ČSL, kde desítky mladých novodobých svazáků nastupovalo na ta ministerstva, na ministerstvo životního prostředí a já jsem o tom nikde nic nečetl. Takže asi jako neměříte všem stejně, ne? Protože si myslím, že měříte tak, jak se vám to hodí zrovna. Takže teď jste si tady vzali pana Prokopa. Já neříkám, že pan Prokop je čistý jako lilie. Já neříkám, že nemá prokázat, kde za tak krátkou dobu vzal v podstatě na 4 nebo na 5 bytů. A že taky pobíral peníze jako hřibne oprávněně. Ale vrátil to bez kecu. Že to je trošku jako jiný přístup k tomu vám. A nejenom o to, abyste zničili toho člověka, ještě než vůbec zastoupí. A pak se všichni diví, že do té politiky nikdo nechce vstoupit. Já tedy osobně se tomu vůbec nedivím, protože kdo by tam chtěl vstupovat, když tady na vás vytáhnou, že jste se v 7 letech pomočovali, v 7. třídě jste tajně kouřili na záchodě a trhali moukám nožičky. No, tak to se asi nechce potom moc tomu do politiky. Nikdo z nás není čistý, ani já ne, nikdo. Každý někdy udělal nějakou botu, jo? Ale o toho jsme lidi, abychom se poučili. A teď je otázka té míry, která je. A my tady máme ty rádoby hlídače z České televize, kteří fňukají. Chudárek řekl nejdřív, že bude muset propustit 300 lidí, pokud se jim vezmou ty peníze. Potom řekl, že to bude 500 lidí, 700. Dneska na konci týdne už jsme se dozvěděli, že to bude 1000. I kdyby to bylo 2000, tak se aspoň dostanete na počet, který má Nova. Prima a Nova mají několik set zaměstnanců. A bojte se, vyhráli soutěž Prima o nejkvalitnější investigativní zpravodajství. Jak to, že to nevyhrála Česká televize? Už má tolik peněz. Vzpomínáte si před měsícem, jak jsem říkal, že Friedrich utratil ty peníze, tu miliardu, že rozpustil v platech? Přátelé, kdo se na to vzpomíná do komentářů? Tak teď chudárek řekl, že nemají peníze, že nemají vůbec nic, že si nenechali žádné rezervy. Jak je možné jet takhle na dřeň? Jak je možné, že oni utratí všechny peníze, které dostali navíc od minulé vlády a že to není málo, jak Česká televize, tak Český rozhlas. A teď se tady budou tvářit, že jsou to úplné chudinky a že nic nemají. To přece není normální. Přece to, můžete si představit, že byste takhle žili v domácnosti nebo ve firmě a tak dále. Že by vám tekly peníze jen tak a měli jste je zaručené 100%,
a vy jste ty peníze utratili a vůbec nekoukali nalevo, napravo. To přece není možné takhle způsobem fungovat. Ale oni takhle fungují. A tváří se, že my jsme ti zlí, ti, co chtějí ohrozit tu demokracii a přísun těch jediných správných informací. Ne. My pouze chceme, aby Česká televize skutečně informovala nestranně. A ne, jak se jim to zrovna hodí a kdo je jejich kamoš. Když se podívejte na ty pořady, to je naprosto děsivý, na to se vůbec nedá koukat. Kdy tam jsou 4 a z toho ještě redaktorka nebo redaktor 5 a jenom jeden je toho jednoho názoru a zbytek je toho jediného správného, který oni preferují a prosazují. To přece jako není možné. Jo, takže tohle to je jedna část, tak napište, co si o tom myslíte. No a teď ta další. Hormuz. Hormuz, přátelé, a Irán, Omán, celý Střední východ, Izrael, Libanon a tak dále, je jeden velký průšvih. Donald Trump se do něčeho takového nikdy neměl pouštět. Byla to obrovská chyba, na kterou tvrdě dojede ve volbách, to uvidíte, projedou republikáni na plné čáře. A samozřejmě, že se to nelíbí ani těm lidem z MAGA, Make America Great Again, z toho hnutí, 10 let starého, protože on jde proti tomu, co říkal v těch volbách. On tvrdí, jaké to je vítězství Ameriky a podobně. Vůbec. Mladý Chamenei řekl, že to nepodepíše, podepsal to prezident Iránu jako hlava státu a té administrativy, ale ten do toho nepůjde. Rusové je v klidu do zbrojí, co se týče raket a tak dále. A co se stalo Iránu? Co se podařilo Donaldu Trumpovi? No, to, že spojil ty Iránce. Takže on místo toho, aby tam zasel tu revoluci, tak se mu podařilo něco nevídaného, a to je spojit všechny ty frakce. Protože oni se umí spojit, když proti ním je skutečný nepřítel, což jsou Spojené státy americké. Oni moc dobře vědí, jaké to je zlo a co jim to může přivést a jak je to může zlikvidovat. Nejsou Arabové, to jsou Peršané. A to je ten velký rozdíl. Takže když Donaldu Trumpovi říkali, že do toho nejde, jak nic takového nedělá, tak ty generály a poradce a poradkyně měl poslechnout. A ne, že do toho vstoupil takovýmhle způsobem. Amerika teď nemá v podstatě rakety. Jo. Martin Lockheed řekl, že není schopný Jižní Koreje a Tajvanu dodat ani zboží, které už je zaplacené, protože nemají ani pro sebe na zásoby. My si tady hrajeme na to, jak napadneme Rusko. Mě zajímalo, s čím? Každý den jsou desítky článků o tom, že Rusové prohrávají válku. Nevšiml jsem si, že takhle. A nemyslím si, že takhle vypadá prohra. Také jsme se dozvěděli, že Vladimír Putin vyhlásil volby do Dumy. A ty volby budou probíhat i na Krymu a Doněcko-Luhansko. Možná i Záporoží. Takhle teda nevypadá prohra. Já se takhle teda prohru rozhodně nepředstavuji. To znamená, že tady vidíte, jak se nám tady lže systematicky a jak jede ta propaganda. Já neříkám, že není propaganda v Rusku. Je propaganda v Rusku. V každé válce je propaganda. Ale ta propaganda tady u nás je úplně hloupacatá. Vy nám tady 5 let už tvrdí, že Rusové prohráli, prohrávají a že Ukrajinci vítězí a že se Rusko položí. Vysvětlovali jsme si na kávě s Vojtěchem v týdnu, já vám děkuju, byla to jedna z nejsledovanějších káv vůbec, když jsem vám vysvětloval tu guvernérku centrální banky ruské, Elvíru, a jaká je její funkce, jakým způsobem to funguje, kdo jsou ti jestřáby, úplně stejné jako ve Spojených státech amerických, tam taky máte jestřáby a ty umírněnější. A to, co udělal Donald Trump, tak tím naštval všechny v podstatě. Takže on to nakonec může dopadnout tak, že oni se semknou proti němu, aby ho odvolali. Já neříkám, že Donald Trump dělá všechno špatně, to určitě ne. Ale tohle to teda byla obrovská chyba. A to si tady říkáme od svého začátku. Dopady na nás. Nemyslete si, že to bude tak, že ty tam ty lodě budou proplouvat a nebude žádný problém. Ne, takhle to nebude. Ty lodě tam budou proplouvat za určitých podmínek. Jo, to ještě se vůbec neví, jakých v podstatě. Ty peníze bude vybírat Irán s Ománem. A Katar se teď připravuje, aby naplnil lodě, chtějí do měsíce vyplout.
tak vemte si, že než se ta loď dostane do jihovýchodní Asie, tak to trvá 90 dnů. Než se dostane sem k nám, pardon, tak je to kolem 50 dnů. Ní. To je jako, není tak, že to zítra bude všechno dobré. To je jedna věc. Druhá věc, jakmile se rozvolní ta pravidla, tak může dojít k paradoxu, že naopak ta nafta a benzín prudce zdraží. Je akutní teď nedostatek ropy obecně. Chybí 1 miliarda barelů ropy. To se musí nahradit, že jo, nějakým způsobem. Kdo z toho těží? No samozřejmě země, které té ropy mají dost. To je Rusko. Nám se tady tvrdí, jak nás tady bude saturovat plynem a ropou Norsko. A přitom v Norsku jsou protesty proti tomu, aby dál likvidovali přírodu. Protože samozřejmě oni jsou normální. Oni to chápou, že tohle to prostě není možné. Jo, navíc je to uzavřou pro sebe. Takže to vůbec nebude tak, že najednou my tady z toho budeme nějakým způsobem profitovat. Naopak. A způsobí to tu inflaci. S tím se pojí další zpráva. Velmi důležitá, na to jste také reagovali. Guvernér České národní banky navýšil úrokové sazby o 25 bazických bodů, neboli 0,25%, neboli 0,25% bodu. To znamená na 3,75 po 4 letech navýšení. Ale to bylo potřeba to udělat. Protože jestliže fiskální politika státu je úplně utržená ze řetězu a chtějí prohlubovat rozpočty, dokonce tvrdí, že příští rok by mohl schodek být až 400 miliard korun, víte, co představili? 400 miliard korun, to je neskutečné. Tak je jasné, že se musí přijít někdo, komu to trošku myslí a řekne tak takhle ne. Jestliže my se nejste schopni držet na řetězu, tak my tu monetární politiku, to je ta politika peněz, tak my ji nepustíme. My ji prostě podržíme. Takže to je správné, zdražit úvěry a tak dále. Já vím, že lidé budou naštvaní. Já to chápu. Babiš je na něj naštvaný a naštvaný může být sám na sebe. Prostě to není možné se do nekonečna zadlužovat. Přece nechtějí zatělat větší sekeru, než udělal Pětr Fialenko s tou jeho bandou. Ale to se děje. A dít bude z největší pravděpodobností. A on to jednou někdo bude muset zaplatit, protože dluhy se musí platit. Peníze prostě nerostou na straně. Já vím, že to blbě poslouchá. Já vím, že byste radši slyšeli, že peněz je dostatek a že je potřeba koupit tady. Ano, ono by peněz dostatek bylo, kdyby samozřejmě s tím nedělali to, co s tím dělají. To znamená, neutráceli se tady peníze zbytečně. Řeknete si, to jsou drobné ty peníze, které jsou tady zneužívány. Jenomže když se potom všechno sečtete, tak ono to hodí hezkých pár desítek miliard. Každý den se dozvídáme o tom, že tady zneužívají dávky. A lidé, kteří ty dávky potřebují, tak je nedostanou, protože Jurečka, ten zákon je úplný paskvě o té mimořádné dávce a tak dále. Takže vůbec jako nevím, jak tady to chtějí udělat. Já chápu, že ta vláda má těžké, ale ta vláda má být v tomto nekompromisní a má se zaměřit na ty nejdůležitější věci. A ne, že se tady bude koukat, co si o tom myslí tamhle Miky Minář. To je mě osobně, to je jejich voliče, úplně ukradený. A si dělá, co chce. Mě zajímá, jak budeme prosperovat. To mě zajímá. A bohužel tady u toho tady nevidím moc nějakou velkou prosperitu. Naopak, spíš si myslím, že moc prosperovat nebudeme, když takhle budeme pokračovat, budou se neustále zadlužovat. Nesplníme 2% na obranu. Pořád 2% by totiž zajímají okolností úplně bohatě stačilo. Protože to je na obranu. 5% to je na útok, že oni chtějí útočit, nikoliv se bránit. Protože kdyby se chtěli bránit, tak si přesně spočítají, kolik peněz do toho cpe Rusko versus kolik peněz do toho cpe Severoatlantická aliance. Odchod vojáků z Německa. Naopak více vojáků na východní, severovýchodní křídlo Severoatlantické aliance. To znamená Polsko, Lotyšsko, Estonsko, Litva. No a když jsme u toho Estonska, taky nějaká dobrá zpráva. Víte, pod kým se hýbe židle, přátelé? Říkali jsme si to v týdnu. Píšte do komentářů, už to víte. Kaja Kallas. Rádoby šéfka diplomacie Evropské unie a bývalá neúspěšná premiérka Estonska. To je skvělá zpráva. Protože tato ženština, na co šáhne, poskazí. Nikdo ji nebere vážně. Nikde se s ním nechtějí bavit. Rubio se s ní ani nesetká. Že letěla do těch států úplně zbytečně. Plně zbytečná uhlíková stopa. Ona je teda místopředsedkyní komise zároveň,
evropské, takže to je dost vysoká funkce. Ale jsem zvědav, kým ji nahradí. A v kuloárech se hovoří o tom, že by to nakonec klidně mohl být i člověk, jako je Viktor Orbán například. Já osobně bych Viktora Orbána chtěl vidět jako předsedu Evropské komise. To by člověk začal i zvažovat o tom, že v té Unii můžeme zůstat. Ne? Viktor Orbán prý už nebude moci být tím premiérem, protože schválil ten ústavní zákon. V Maďarsku podepsal to prezident, i když s výtkami. Můžete si představit, jaký řev by nastal v České republice, kdyby něco takového tady udělal Andrej Babiš. To znamená, o ten ústavní zákon, pokud vyhraje Fidesz a bude mít ústavní většinu, jako měl 16 let, tak bude muset ten zákon znovu změnit, jinak nebude moci Orbán být premiérem. Prostě to nebude možné. A ještě je to tak chytře napsané, že vlastně v podstatě se to netýká teď tady toho premiéra. To je vynikající. Že to je do minulosti. A nic víc se vidět. Veřejnoprávní média tam se škrtávají úplně, ale to je v pořádku. Protože vyhrál Kadoš v Bruselu, servila, tak budeme nebudit. Já myslím, že Maďaři budou ještě hodně koukat, přátelé. Protože to, co se bude dít, tak to bude velice zajímavé. Tam budou protesty. A myslím, že ještě se podívám všichni. Takže tak, přátelé, těch informací, událostí byla celá řada, ale kdyby to považuji za nejdůležitější a já vám všem přeji, ať máte krásný den, úspěšný den, co vám daří a kdybyste na viděnou.

je krov. Mezi psy, co chlup, to skvost, co zub, to hrouda zlata. Oca sem dělá elipsy, když vrčí na štěňata. Můj pes je psem z Anglie, po otci lord, po mámě lady. Hodný na hodné lidi je a zlý je na obejdy. Můj pes má duši, čtyři nohy, ocas a uši. Chlupaté tělo, krásné, chytré, ale tvrdohlavé čelo. Jenom maso a kosti, kouše debilní hosti. Jinak se chová vhodně, já ho miluji hodně. Můj pes je psí prototyp, on modelem být mohl. Mu sousoší od pondělí do soboty pro leduší. Můj pes je rek, hrdina, běda lumpový, jenž by na práh šláp supnut by byl jako malina. Ten chlap. Můj pes má sílu, jak se má k dílu, taky k dílu. Pelech má ukra.

milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

0: Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
1: Já vás zdravím, já vás vítám u toho dnešního pořadování tady z Midgardu. U komentovaného čtení. Jsem rád, že se potkáváme, jsem rád, že se slyšíme. Venku je krásně, máme za sebou

De facto tropickou noc, protože si myslím, že neklesly teploty na některých místech, pozor, neklesly teploty pod 20. No a to ještě nejsme na konci června. Takže počasí je takové, že je potřeba vzít konev a zalévat, tak aby nám to všechno nepomřelo, no ale zase to pěkně prosperuje, protože to všechno krásně může růst. No, tak vítejte. A to komentované čtení dneska bude, no, myslím si, že zajímavé. Pojďme se podívat na to, kdo slaví dneska svůj svátek, slaví Pavla, Pavly slavějí. Pavla je příjemným českým jménem. Hodí se pro jemnou ženu. Nositelka jména Pavla může být drobná, přesto má mnoho prostoru i pro velké činy. Nositelkami jména jsou mimo jiné oblíbené české herečky Pavla Vitásková, Pavla Beretová nebo Pavla Tomicová. Jméno nosí také zpěvačka Pavla Kapitánová nebo moderátorka a herečka Pavla Charvátová. Ženské křestní jméno Pavla pochází z latiny, stejně tak i jeho varianta Pavlína, Paulína nebo mužská verze Pavel. Jméno vzniklo z latinského slova Paulus s významem malý, respektive malá, drobná, nepatrná nebo skromná. Pozor, jméno Pavla používá nebo nosí 42 440 dívek, žen, slečen a paní. 42 500 pomalu. To je hodně. 37 je číslovka, která označuje pozici v pomyslném žebříčku podle množství takovýchto jmen v naší České republice. 37. příčka. No, milé Pavly, Pauly a Paulíny, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku hodně vám přeji. Hodně obdarování, přeji vám pěknou oslavu, skvělé promořování. No a hezky si to užijte, pěkně to oslavte. No a vám, kteří znáte nějakou Pavlínu, Paulu, Pavlu, tak připomínám, a tím nezapomenete popřát, protože dneska mají svůj svátek a když jim popřejete, nadělíte jim prodloužení života, protože jim nastartujete víc imunitní systém. No, co ještě dodat? Asi nic, protože dneska žádný významný den se nekoná. Tak já to asi takhle můžu zavřít, si myslím, jo. No a co si povíme dál? Dál si řekneme to, že právě před chvílí bylo oznámeno, že ten divný pán, co se furt někam cpe a furt se nějaký výlety by rád, jako, tak, že nikam nepojede do Ankary. Co se týká Ankary, tak utrum. Nikam ho nevemou. Protože se tam bude jednat o věcech, které stejně nemá v kompetenci. On by tam jenom tlumočil něco, protože je neukázněný, tak ze svý hlavy. Zase by to byly nějaký bláboli, vůbec o čemkoliv. No a to nepotřebujeme, že jo. My nepotřebujeme, aby tam někdo pomlouval Českou republiku. Zaznělo, že jenom za vlády Andreje Babiše už byl na 12 cestách. To máte, není to půl roku ani, jo. Tak on furt někde courá za naše peníze. Teď, že jo, Čaputka se rozešla s tím svým bodyguardem, nebo on s ní, já nevím, jak to bylo. No a slavila 53. narozeniny. Aha, víte, kdo jí byl po boku? No, přeci ten náš, že? Pávek. To se musíme bát, aby jsme ještě nemuseli financovat její ošat, jako její ošatný.
jsou tak zvyklí, že z té vojny, z té armády, no tak oni jsou zvyklí, že jim furt někdo něco financuje. No, tak to ne teda, to nebudeme financovat. Tady pár dní po rozchodu s Ryzmanem, Slavín, Slaví Čaputová se 53. narozeniny po boku s Petrem Pavlem, tady, kdo to zveřejnil, má. Oprávněnou obavu, aby jsme nemuseli platit další ošetné. Chytil jsem takové krásné sdělení. To bylo jenom napsané. A tam se psalo, kolik takový ten panáček, kolik on jako bere, jo? Tak on to zase takový chudák není, jako pozor. On si přijde na pěkný peníze jako prezident. Když se na to, tady možná se na to mrknu, tak on má základní plat asi 383 tisíc. S paušálními náhradami to dělá 840 až 850 tisíc měsíčně. Plus ještě platíme ošetné politručky 100 tisíc. Takže to je v podstatě bez 50 tisíc milion. No tak on má za 5 let. Za 5 let to máte 60 milionů. Nás stojí tato zvláštní postava, ten skvoter Hradčanská 1. No, to už tam nemá co dělat, že jo. Ze zákona a podle všech pravidel už by ho dávno měli o tam teď vyhnat. To je to kolaborant, jenom stále vymýšlí, jak tady nám cokoliv zrušit. A propo, ono to zrušení koruny, jo, a výzva k tomu, že bychom potřebovali euro, ono to není jenom o tom, že nebudeme mít korunu. Ono to je hlavně o tom, že ve chvíli, kdy přijmeme euro, tak se staneme, i když jsme s tím nesouhlasili předtím, tak se staneme ručitelema všech půjček pro Ukrajinu. Protože za to jsou půjčky v eurech, takže za to se ručí. Takže naši občané, pokud by se toto stalo, tak by svými majetky ručili, svými penězi na účtech a tak, by ručili pochopitelně celou tu traktaci na té Ukrajině, kterou si tam platí ty evropští náckové. To je velice vážná věc. To není jenom o to, že přijdeme o naši vlastní měnu. To je o tom, že pak se to ručí a pak se to musí zaplatit věřitelům. Jako kdyby jsme neměli svého dluhu až. Že jo, když tady Fialová vláda nás zadlužila o takový strašný, o 1200 miliard nás zadlužili. 1200 miliard, chápete? Za celou dobu od revoluce, tak oni ten dluh prostě znásobili, jo. To je sebranka, co? A tahle ta sebranka si bere do pusy nějaký rozhodnutí tady současné vlády. Oni by se měli připravit na pobyt v teplácích, protože tady předložili nezákonný, porušili zákon, když předložili smyšlený rozpočet. Za to se taky musí někdo zodpovídat. Stanjura dostal tamhle nějakou trafiku v Evropě. No ne, tak jako to, chlapci, to je vaše dílo, to budete muset si vy nějakým způsobem pořešit. Prosete za to odpovědnost. Tak se připravte. Protože to všecko už se chystá, to všecko vlastně přijde. To je jenom otázka, kdo na to, kdy bude mít prostě koule, jak se říká. No a řekl bych, že ti, kdož dneska tady jak si vládnou momentálně, tak si se o tom nemluví, ale chystaj se. Čili oni to nebudou avizovat dopředu. Já mám jednu perličku.
jak jsou ty fanatici ve vysokých postech, jaký tam jsou fanatici, nevzdělanci, jaký povl a jaká sebranka se může dostat třeba do vedení takové organizace, jako je NATO. Generální tajemník NATO přirovnal Rusko k Belgii a Nizozemsku. Rutte prohlásil, že Rusko není větší než Belgie a Nizozemsko dohromady. Podle něj si v Moskvě uvědomují sílu NATO a vědí, že alianci nemohou porazit. Dodal, že jakýkoliv pokus o to by byl největší chybou. Ty poznámka, že retorika NATO je čím dál tím tvrdší, já bych řekl čím dál tím mimo mísu, jako těžce mimo mísu. Takže pan Rutte by si měl trošku ten zeměpis zopakovat, ale já to chápu, no tak to víte, ve škole asi nedával pozor, no a potom se dějou takové věci. Nedávají ve škole pozor, mají v hlavě bordel a guláš, no ale jsou v pozici, že berou peníze, rozhodujou o spoustě věcí. Chápete, někdo, kdo vůbec neví, jak Rusko, jakou má rozlohu. Kdyby to bylo o pár kilometrů, já to ještě chápu, ale to je otřesné prostě. Jako to je, jako kdybyste tvrdili, že mravenec kdykoliv zašlápne slona, jako, kdykoliv. Ať si to vlastně uvědomí, protože mravenec je mnohem větší než ten slon. No, vidíte. Máme tady chytrolíny, máme tady co dělat s nejvyšší úrovní vzdělanosti, která mohla civilizaci zasáhnout. Protože takový tajemník Severoatlantické aliance, to je přeci šajbané. Na to člověk musí být fakt vzdělaný, na to musí být kovaný. Tak kovaný asi on bude. No, ale kde ho kvůli, to by mě zajímalo teda. Možná kvůli pikle. To by tak sedělo. No nic, tak my si dáme knihu Milana Siručka. Budeme si číst další věci. My asi dneska dočteme. Člověče, co já potom vemu tady? Já si mám takových wow. A takových knížek, které bych mohl okamžitě nasadit, jo. No, to ještě možná dneska budu řešit. Takže archivy vydávají svá tajemství. Milan Siruček. Další české stopy v Nobelových cenách. Za výzkumy typu lidské krve a určení tří krevních skupin obdržel v roce 1930 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu rakouský biolog a lékař Karl Landsteiner. Takže Landsteiner. Žil v letech 1868 až 1943. Jehož maminka pocházela z Prostějova. Landsteiner. Titul objevitele krevních skupin nese společně s Landsteinerem i český lékař Jan Janský 1873 až 1921. Oba se ke stejným výsledkům dělení krevních skupin dobrali téměř ve stejnou dobu, aniž o sobě věděli. Kdyby Janský v roce 1930 ještě žil, patrně by Nobelovu cenu převzali společně. Leopold Růžička 1887 až 1976, rodák z Vukovaru a chorvatsko-švýcarský chemik, získal v roce 1939 Nobelovu cenu za chemii. Jeho dědeček byl český krejčí, který se roku 1817 vystěhoval z Klatov. Z Prahy pocházeli předkové Wolfganga Pauliho 1900 až 1958, švýcarského fyzika a průkopníka kvantové fyziky, držitele Nobelovy ceny za fyziku od roku 1945 a také otec Maxe Peruce 1914 až 2002,
který získal roku 1962 Nobelovu cenu za chemii. Na Domažlicku měl rodinné kořeny Felix Bloch 1905 až 1983, který v roce 1952 obdržel Nobelovu cenu za fyziku. Další cena patřila v roce 1984 do rukou básníka Jaroslava Seiferta. 1901 až 1986 byla udělena za literaturu. O okolnostech provázejících udělení této ceny se ještě vrátím. Oceněným se stal fyzik Peter Grünberg. Žil 1939 až 2018, narozený v Plzni. Žil v Německu a Nobelovu cenu získal společně s Francouzem Albertem Fertem v roce 2007 za objev takzvané gigantické magnetorezistence, GMR. Objev je považovaný za průlom v moderních informačních technologiích. Díky němu se dá výrazně zvýšit paměťová kapacita počítačových pevných disků a paměťová média se díky tomu mohla zmenšit na minimum. Také jméno Tomase Čecha, Czecha se to píše, 1947, se narodil rodáka z Chicaga a držitele Nobelovy ceny za chemii z roku 1989, prozrazuje české kořeny. Jeho český dědeček emigroval do USA na začátku 20. století. České předky zřejmě z Uherského Hradiště má i rakouská spisovatelka Elfried Jelinek, 1946 se narodila, která roku 2004 obdržela Nobelovu cenu za literaturu. V roce 2012 získal Nobelovu cenu za chemii Brian Kobylka, narodil se 1955, profesor Stanfordovy univerzity s českými kořeny. Blízko k získání prestižního ocenění měli rovněž Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a Václav Havel, nominovaní na Nobelovu cenu míru, nebo Otto Wichterle. Tomu překvapivě vynález kontaktních čoček Nobelovu cenu nepřinesl. Nobelovy ceny se nedožil ani brněnský rodák George Jiří Schulz, 1925 až 1976, který slavil velký úspěch s objevem atomárních a molekulárních rezonancí a obdržel za něj několik cen. Na Nobelovu cenu sice byl v 70. letech navržen, ale zemřel na infarkt a už se této pocty nedočkal. Právě tak se této pocty nedočkal Ladislav Mňačko 1919 až 1994, ač byl nejpřekládanějším slovenským spisovatelem. Jeho díla byla přeložena do 26 jazyků. Spíš bych měl napsat slovenský spisovatel moravského původu, narodil se totiž ve Valašských Kloboucích, ale dětství a mládí prožil v Martině, kde jeho otec pracoval jako poštmistr. Za války se stal partizánem. Připojil se k ploštinské skupině na východní Moravě. Po válce se stal jedním z nejprominentnějších novinářů, členem redakce Slovenské pravdy, než se stal pod vlivem měnících se událostí antikomunistů. Už v roce 1948 byl zpravodajem v Palestině. Do zahraničí cestoval často, navštívil mimo jiné Izrael 1948, 54, 61, 67, 68, Albánii v roce 1949, Čínu a Mongolsko 1957, Zakarpatskou Ukrajinu 1956, Maďarsko 1957, Sovětský svaz 1960, Francii 1963, Itálii 64, 65, 68, NSR 1964, NDR 1965, Rakousko 1965 a 1968 a Vietnam 1966. V roce 1959 s výrazným úspěchem
vydal autobiografický román Smrť Savola Engelschen, filmováno v letech 1960 až 1963. Známá je též novela Jak chutná moc z roku 1967. Otřesné podobenství, jak hypnotizující moc může mít totalitní režim. Na počátku 60. let v zákulisí politických procesů 50. let v knize Opožděné reportáže, jejíž význam bývá srovnáván dokonce s pracemi Alexandra Solženicina. V roce 1961 se v Izraeli jako novinář zúčastnil soudu s Adolfem Eichmannem. Proces zpracoval v reportážní knize Já, Adolf Eichmann, 1961. Před cestou zašel k našemu šéfredaktorovi, který si mne k jednání pozval, abych se vyslovil k Mňačkově nabídce, že mu ihned vyplatíme 40 000 korun a za to nám bude z procesu posílat své reportáže. V roce 1966 byl jmenován zaslouženým umělcem za výrazný podíl na rozvoji slovenské kultury. Na podzim roku 1967 odešel do Izraele na protest proti postoji Československa v izraelsko-arabské válce, odkud se však po několika měsících vrátil, jeho první manželka židovského původu v Izraeli zůstala, však natrvalo. Druhá emigrace, tentokrát podstatně delší, následovala hned po srpnu 68. Usadil se v Rakousku v Eisenstadtu. Ve vesnici Grobhofen. Já to nedám. V prosinci roku 1969 byl vyloučen ze svazu spisovatelů za zradu socialistických spisovatelů a za politický avanturismus. V exilu se pak věnoval intenzivně psaní. Vznikla řada scénářů pro televizi, z nichž 9 bylo realizováno a 8 prozaických knih, mimo jiné politické eseje, Agresoři a sedmá noc a satirický román s orwellovským nádechem Soudruh Munchausen, Soudruh Prášil, vydaný v exilovém nakladatelství Index. Je to groteskní průvodce poválečnými dějinami KSČ, kde vystupují skutečné historické osoby s nejen lehce pozměněnými jmény, Husár je Gustav Husák, Gottles místo Klementa Gottwalda. V roce 1989 se vrátil do Československa. Vystupoval rozhodně proti rozdělení společného státu a po jeho rozpadu v roce 1993 si za své bydliště zvolil Prahu. Zemřel v roce 1994 v Bratislavě. Pohřben je v slovenské obci Lukoviština v okrese Rimavská Sobota. Ladislav Mňačko byl dvakrát ženat. Jeho první žena Hedviga Mňačková byla tvůrkyní obálek a ilustrací některých jeho knih Izrael, albánská reportáž. Po rozvodu se v roce 1968 znovu oženil. Druhá manželka Eva Mňačková, rozená Botová, odkázala pozůstalost Ladislava Mňačka, včetně jeho pracovny, památníku národního písemnictví. Zastavme se alespoň krátce u některých jeho děl. Smrt si říká Engelschen. Smrt se volá Engelchan. 1959. Román opírající se o autorovi vlastní zkušenosti z partizánského hnutí za druhé světové války popisuje osud valašské osady Ploština. Noční rozhovor. 1966. Próza evokuje autorovi vlastní zážitky z konce války v Drážďanech, jak je prožíval jako utečenec z lágru živící se prodejem tabáku na černém trhu. Po 20 letech se do tohoto rozbořeného německého města vrací a v jeho troskách mu užívá děsivá a hrozná realita německého fašismu.
Ve středu jeho vzpomínek je opětovaná láska německé dívky, někdejší fanatické nacistky, která pro lásku k nepřátelskému vojákovi, chápanou jako vlastizradu, byla svými nejbližšími popravena. Autor konfrontuje minulost a přítomnost v rozhovorech s dívkou v recepci hotelu, jež je zmítána vnitřním rozporem o správnosti rozsudku smrti nad válečným zločincem, který byl jejím otcem. Jak chutná moc, ako chutí moc, 1968. Fotograf Frank se na pohřbu svého bývalého přítele v posledních letech života komunistického funkcionáře a morální trosky zamýšlí nad tím, co je moc a co je jejím důsledkem. Nebezpečí, že funkce spojená se značnou mocí odličí člověka, zdeformuje ho, učiní z něho povolný nástroj zla, je nadčasový, stále aktuální. Vycházel nejprve na pokračování v časopise Plamen v roce 1966. Vydání knihy bylo zakázáno. Důvodem se stala podobnost hrdiny s postavou prezidenta Antonína Novotného. Poté, co kniha vyšla ve Vídni a Londýně 1967, vyšla také slovenský a český v roce 1968. Satirický román Soudruh Munchausen, Soudruh Prášil, 1972, o němž jsem se už zmínil. Na závěr chci připomenout, jak těžké je povolání státníků, politiků a novinářů. Svědčí o tom počet atentátů, které byly vůči nim uskutečněny, i když nikoli všechny neskončily smrtí, ale vždy určitými následky. Desetiletí 1990 až 2000 jich bylo 17. V dalším 43, v letech 2010 až 2020 82 a za poslední 4 roky 17. Posledním v pořadí byl Donald Trump, který atentát přežil. Mezi cíli atentátníků z našich politiků to byl například poslanec KSČM Jiří Svoboda, slovenský novinář Ján Kuciak s manželkou, slovenský premiér Robert Fico. Když procházíme jejich seznamem, nalezeme na něm hlavy státu, premiéry, krále a prezidenty ze všech koutů světa. Nikoliv všechny byly smrtelné, ale všechny měly následky, ať už fyzické, nebo přinejmenším psychické. Nevyhnuli se jim i takové vyspělé státy jako Francie a Německo, což byl případ Jacques Chiraca či Oscara Lafontaine. Švédská ministryně zahraničí Anna Lindhálová byla napadena v obchodě, když si kupovala nové boty pro televizní besedu, kterou měla následující den. Nevyhnuli se jim ani Spojené státy, předsedkyně sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, ale třeba i velitel ruské ponorky K-148 Stanislav Ryžický, kandidátka na starostku Kolína nad Rýnem Henriette Rackerová, americký zpěvák Christian Grimm a dokonce francouzští policisté, ale také římskokatolický kněz Jacques Hamal z Normandie, ruský velvyslanec v Turecku Andrej Karlov, vrchní velitel Luganské a Doněcké lidové republiky, nevlastní bratr severokorejského vládce Kim Jong-un, americký kongresman ve Virginii, primátor Gdaňska Pavel Adamovič, iránský jaderný fyzik Mohsen Fakhrizadeh, velitel ukrajinské rozvědky Maxim Šapoval, abych uvedl alespoň některá jména. Na ukázku přetiskují tabulku atentátů, alespoň z prvního desetiletí našeho století, ale na Wikipedii můžete nalézt přehled od starověku po dnešek. Je tady ona tabulka a za tabulkou ještě máme čtení. Tak. Kolik máme? 32. Tak můžeme dát písničku, já si myslím. To je tak akorát, ne? Tak co vybereme?

Tak jsme si zahráli takovou hezkou písničku romantickou, dá se říct. Pojďme si ještě přečíst poslední část knihy Milana Siručka. Archivy vydávají svá tajemství. Chutě našich prezidentů, protože vám při čtení této knížky už asi vyhládlo. Pro inspiraci se věnují tomu, co nejvíce chutnalo našim prezidentům. Využijí přitom podkladů, které zveřejnila novinářka Blanka Rostovská. Ačkoliv si řada čtenářů může myslet, že prezident se oddává luxusnímu jídlu, ale pokud nehostí nějakou významnou návštěvu a nechce se podřídit jejímu vkusu, většinou dává přednost domácí české kuchyni, někdy i tomu zcela zdánlivě nejobyčejnějšímu jídlu, často to, kterému připomíná mládí. To je pravda. Jsem asi prezident, mám taky rád krupicovou kaši. Nebo třeba, co krupicovou kaši, ale třeba to, čekejte, to vám řeknu, nákyp, rýžový nákyp třeba, to mám taky rád, žemlovku, pochopitelně. No, teď mi napadlo, že tady mám nějaký jablíčka už takový starší, tak to bych si mohl. Peťa si udělá žemlovku. No ne. Zítra jsem pozván na oběd k paní profesorce Majdalence. Slíbila mi ptáčky, který umí fantasticky a dokonce na několik způsobů je umí. Takže zítra budu mít luxusní oběd u paní profesorky. A já si myslím, že se určitě pochlubím jako zítra, jo. No ale taky člověk se vždycky u toho jídla. Ono to je totiž s tím jídlem tak. U toho jídla, nebo to jídlo vám připomíná určité momenty a situace, které jste prožili. A pokud jste jako dítě prožívali hezké okamžiky, hezké chvíle, no tak ta nostalgie, chutě na ty jídla, nebo na ta jídla z doby mládí nebo z doby dětství, no tak pochopitelně to evokuje potom. Většina českých prezidentů měla výrazně střídmější chuťové preference, než by většina našich občanů předpokládala. Tradiční česká kuchyně a jednoduchost byly pro ně často více než dostatečné. Ať už byli gurmáni, labužníci či milovníci jednoduchých pokrmů, jejich vkus nás inspiruje k tomu, abychom si vážili bohatství české kulinářské tradice. Tomáš Garrigue Masaryk. Mezi jeho oblíbenou stravu patřily topinky, vejce, polévky, škubánky, brinzové halušky a švestkové knedlíky. S cukrem a sladkostmi šetřil a dbal na zdravý životní styl. Tak škubánky, to je sladký jídlo, švestkové knedlíky, to je sladký, no, tak jestli to je bez cukru, to asi šetřili, no, to se tak říká tady. Edvard Beneš, jeho chutě byly podobné Masarykovi, maso, zeleninové přílohy, saláty a místo moučníku kousek dobrého sýra. Přesto si někdy dopřál luxusní pokrmy, jako byl telecí filet, na žampionech nebo pečená koroptev. Já jsem si myslel, že to bude hůř číst, protože Pavlov efekt, víte? Emil Hácha, na rozdíl od svých předchůdců, byl opravdovým gurmánem. Rád chodil do slavného pražského lahutkářství u Liprta a dopřával si místní speciality doplněné dobrým vínem a doutníkem. Jen si nedovedu představit, jak to dělal za protektorátu. Pamatuji si, že vše bylo na lístky a například masa, včetně uzenin, jsme dostávali 20 deka na měsíc. Žatecký rodák Josef Lippert otevřel své lahutkářství v Praze 29. března 1892 a brzy se k němu naučila chodit pražská honorace. Například Vlasta Burian tu pořádal slavné chlebíčkové hostiny. Nechvalně se proslavila hostina, kterou tu uspořádal pro fašisticky zaměřené novináře, tehdejší premiér generál Alois Eliáš, ale chlebíčky byly otrávené.
Však také za svou spolupráci s odbojem byl nacisty popraven. Po roce 1989 byla obnovena Lipertova značka bez spojení s touto rodinou. Eliáš byl prezidentem Havlem, v roce 2002 vyznamenán in memoriam řádem Bílého lva. Liperta měli to vyznamenat. To nebyla sranda dodat otrávený chlebíčky. To je jasný, že otrávili Eliáše, no, že ho to popravili. Ale jemu tomu hrozilo, když mu zkazili úplně reputaci. Klement Gottwald měl rád skromnější jídla, jako bramborové placky nebo hovězí polévku. S funkcí prezidenta však vzrostla i jeho chuť po vybranějších pokrmech, jako hovězí svíčková na způsob Wellington. Základní surovinou je hovězí svíčková v celku, která se marinuje v oleji s worcesterovou omáčkou a čerstvými bylinkami. Potom se zvolna 10 minut opeče, potře hořčicí a směsí z nadrobno nasekaných hub dušených na másle a cibulce. Maso se pak zabalí do listového těsta vyváleného na tenko. Balíček se potře rošlehaným vaječným žloutkem a peče se v troubě asi půl hodiny při teplotě okolo 180 stupňů. Maso musí uvnitř zůstat růžové a šťavnaté. Hotová pečeně se nakrájí na plátky a přelije se omáčkou z výpeku, hovězího vývaru a madejry. Jídlo je pojmenováno podle vévody z Wellingtonu a připomíná jeho vítězství v bitvě u Waterloo. Podle legendy to byla jeho oblíbená pochoutka a název prý pochází z toho, že protáhlý tvar pečeně připomíná vévodovu holinku. Antonín Zápotocký občas sám stál u sporáku a rád zavařoval ovoce a zeleninu. Jeho kompoty a nakládané houby byly považovány za mistrovské kousky. Byl ovšem známý svou neodolatelnou chutí na párky. Tlačenka a busty s cibulí patřily mezi jeho nejoblíbenější jídla. Ludvík Svoboda byl nekuřák a téměř abstinent. Výběrem jídla nezapřel své vojenské kořeny. Rád si dopřával česnečku, brambory pečené ve slupce s tvarohem a mlékem nebo ovocné knedlíky. Gustáv Husák měl řadu zdravotních omezení, kvůli cukrovce musel dbát na dietu a považoval čistou vodu z islandských ledovců a rybí olej za klíčové pro své zdraví. Přivezl jsem z Reykjavíku láhev islandské vody a dal ji nejmladšímu synovi, aby ho spolužáci mohli ochutnat. Všichni se shodli na tom, že je to prostě voda. Tyto zásady porušil po tragické smrti své druhé ženy Věry, rozené Čáslavská. To denně vykouřil až 60 cigaret a vypil láhev koňaku. To asi teda vůbec nedával. Václav Havel. Rád se sám věnoval vaření a jedl jak českou klasiku, tak asijskou kuchyni nebo vařil své vlastní recepty. Jeho stůl hostil širokou škálu jídel od držkové polévky po svíčkovou v máslovém těstě. Václav Klaus velmi rád jí poctivou českou stravu. Svíčková, guláš, bramborák, žádné speciality. Miloš Zeman oblíbil si tradiční česká jídla, jako jsou zabíjačkové pochoutky, kachna, husa, brambory na loupačku, karbanátky, kulajda a gulášová polévka. Navzdory svým preferencím začal později kvůli zdraví do svého jídelníčku zařazovat i zeleninové saláty. Když jsem za ním jezdil do Nového Veselí, mým úkolem bylo přivést slivovici. On od místního řezníka obstaral uzeniny. Petr Pavel je známý jako vděčný strávník, který sní téměř všechno. Má rád těstoviny, zelňačku a burger, který rád doplní o dobré pivo. Pokud by vám snad něco z toho chutnalo, nebo zachutnalo, zkuste to uvařit či úpéct, ale nezaručuji, že to je jedna z cest do prezidentského křesla. Přesto předem přeji dobrou chuť. No a to je všechno. Představte si to. To je všechno. No, tady z této knihy. Zavírám, odkládám.
Redaktor Mladé fronty Milan Siruček. No, 46. Tak si dáme další knihu. Jsem se tady připravil. To vás mohlo zajímat. Od Jana Masného. Je to z edice Zakázané vzdělávání. To mě inspirovalo. Jo? Rusko 21. století. Archa svátosti člověka. To je taková notická od Jana Masného. Přejete-li si, aby si někdo pořídil pero, požádejte ho, aby se podepsal. Jakmile zjistí, že k tomu potřebuje psací potřeby, je hotovo. O co musíte požádat vnitřně bohatého dospělého člověka, aby věnoval pozornost neobvyklé knize o Rusku? Požádám vás o čestnost. Upřímně si odpověste na otázku. Opravdu věříte, že obraz Ruska, vytvářený polistopadovými médií a politickými subjekty, odpovídá realitě? Velké společenské události posledních let nás nutí hledat odpovědi. Svět totiž ani za dob karibské krize nestál tak blízko propasti, jako stojí dnes. Je to kniha s českými kontexty Jana Masného, Monika Koucká Sázela, obálku vypracoval Josef Šimáček a vydal Jan Buzek, Zakázané vzdělávání. Tak, podíváme se, z jaké to je roku, takové ty věci. 2024, ISBN 978-80-90-92-255-4-0. Předkům všem, kdo nesl jiskru světla tmou, abychom my mohli zažehnout slunce. Děkujeme. Největším učitelem Slovanů je příroda. Svatými lidmi jsou proslovany jejich rodiče. Anděli jsou proslovany jejich děti a vnuci. Hlavní kosmologické texty Slovanů jsou jejich národní pohádky. Největšími obřady Slovanů jsou hlavní události jejich života. Narození dětí, svatba, vojenská přísaha, smrt. Největším pramenem cti a důstojnosti je pro Slovany služba pravdě. Bohům obětují Slované výhradně plody své vlastní práce. Hlavním mravním imperativem Slovanů je spravedlnost. Největším úkolem Slovanů je ochraňovat zemi a nést nebesa. Největším tajemstvím Slovanů je láska. A nyní, když to vše víš, tak pokud už nerozumíš všemu, rozumíš tomu nejdůležitějšímu. Světoznámý cestovatel, objevitel několika dříve neznámých kmenů v oblasti Amazonie, expert na staré civilizace a prvobytné společnosti, nositel a ochránce původních slovanských tradic a kosmologie, Vitalij Vladimirovič Sundakov. Pravoslava, symbol spravedlnosti ruské civilizace. No, tak se do toho pojďme začíst. Než začneme, oblíbenou disciplínou některých nemoudrých Čechů a Slováků je kritizovat Rusy za věci, které sami považujeme za důležité. V Rusku prý není na co koukat. Je to zaostalá země, kde polovina obyvatel nemá ani splachovací záchod, říkají. Za prvé to není polovina, je to výrazně méně. Za druhé je třeba odpovědět si na otázku, proč ten splachovací záchod nemají. Fakt, že ho nemají, neznamená, že ho nemůžou mít. Moskva, Petrohrad, Kazaň, Novosibirsk, Jekatěburg a další města jsou supermoderní aglomerace. Jejich infrastruktura a občanská vybavenost často výrazně předčí možnosti našich největších sídlišť. Právě z těchto měst ale mnozí odjíždějí i s celými rodinami do vesnic, aby tam žili na své půdě a mohli na ní hospodařit. Chceme zůstat lidmi a chceme vychovat z našich dětí lidi. To v Moskvě není možné. Zaznívá. Lidé na vesnicích často staví roubenky z kulatiny. Ta je v Rusku o poznání levnější než u nás. Bydlení v dřevěném domě umocňuje pocit z odchodu z města. Na vesnicích jsou možnosti místní infrastruktury přirozeně menší než ve velkých městech.
Neznamená to však, že bydlení na ruské vesnici znamená žít ve stepi, kde desítky a stovky kilometrů okolo nic není. Všechna standardní občanská vybavenost bývá běžně dostupná vozem, školy, nemocnice, úřady, obchody. Co není dostupné vozem, je dostupné díky regionálnímu leteckému spojení s jedním z oblastních center. Taková je cena za život v lůně přírody a ne ve zhonu betonové džungle. Stále více lidí tuhle cenu s radostí platí. Rusové nejsou západní civilizace. Priority jejich životů jsou jiné. Naše touha posmívat se jim za údajnou absenci splachovacích záchodů vypovídá daleko více o nás než o Rusech. Za zmínku také stojí zeptat pocity Rusů, kteří se odstěhovali do naší české vlasti. Když se jich zeptáte na největší mínus České republiky, uslyšíte, že největším mínusem je fakt, že jsou tady cizinci. Druhým největším mínusem naší vlasti je příšerná úroveň služeb ve srovnání s Ruskem. V ruských větších městech je nehledě na sankce běžně dostupné všechno. Všude a pořád. V sektoru služeb se v Česku o některé věci, které jsou v Rusku považované za základní a samozřejmé, musí bojovat. Je rovněž zajímavé, že používání splachovacích záchodů v Česku a na Slovensku ruští emigranti žijící u nás jako plus nikde nezmiňují. Asi tento výdobytek civilizace neumí docenit. Rusko a velké aglomerace obzvlášť umí být v posledních letech pro život velmi pohodlné, přátelské a vítající. To ale neznamená, že v této zemi je vše zalité sluncem, konzumu a pohody. Rusko nikdy nebylo a nikdy nebude spotřebitelským rájem. Ruská kultura nedovoluje národu sklouznout k takové úrovni privitimismu. Život je tam místy tvrdý a nemilosrdný. Jak bude člověk žít, záleží z velké části na něm a jeho schopnosti orientovat se v prostředí a využívat možností, které moderní Rusko nabízí ve sféře vzdělávání, výchovy a pracovního uplatnění. Léta strávená v Rusku naučila autora velmi jasně vidět i slabé stránky této obrovské země. Kvůli nim tu ale nejsme. Smyslem a účelem našich životů je učit se a ne řešit, kdo z našich učitelů chodí kam na záchod. Vladimír Putin. Člověk nesmí být pouhým prostředkem, musí být nejvyšším cílem rozvoje. Pád impéria. Tak bychom to mohli asi... Jo. Západ jako hegemon odchází ze světové scény. Jeho odchod je důsledkem objektivních společenských procesů v ekonomice, demografii, úrovni vzdělanosti a kultuře. Zítra bude vše na světě jinak, již dnes je však jinak. Nestrácejme čas hleděním do minulosti a modlením se ke starým obrazům. Je těžké ze dne na den začít chápat svět podle nové reality. Je však nezbytné to udělat, aby bylo možné vyhnout se velkým, místy i osudovým chybám. Při hovoru s Rusy, jimž v době perestrojky a rozpadu Sovětského svazu bylo už okolo 30 let, měli stabilní zaměstnání, rodiny a odpovědnost, uslyšíte často následující větu. My jsme až do roku 1998 vůbec nechápali, co se v naší zemi děje. Od roku 1990, kdy se začal rozpadat Sovětský svaz, do roku 1998, kdy Rusko zbankrotovalo, je to 8 let. 7-8 let, kdy lidé přemýšleli starými obrazy dob Sovětského svazu, žili minulostí. Nebyli proto schopni reagovat na vznikající životní situace adekvátně nové realitě. Za tu dobu bylo uděláno obrovské množství chyb, jež vedly k nespočtu osobních a rodinných tragédií. Západ v čele s USA odchází navždy. Nebude žádné magické znovu zrození z popela a návrat starých zlatých časů washingtonské dominance.
Nyní musíme vystavět novou realitu, náš nový život v nových časech s novým rozložením sil a novými centry civilizace. Lpění na starých časech nebude znamenat jejich návrat. Bude to ale znamenat spoustu velkých společenských chyb, jimž by bylo možné se vyhnout. Stačí přestat přemýšlet ve starých obrazech, otevřít oči a být aktivní při tvoření nové reality. Český úkol při vytváření nového světa je jasný. Hledat a nést pravdu. Ocitujme si zde slova bývalého ruského nelegálního agenta Andreje Olegoviče Bezrukova, nyní analytika profesora elitní ruské diplomatické školy MGIMO a bezpečnostního experta zaměřeného na USA a Západ. Pro svoji hlubokou erudici bývá často zván do nejsledovanějších televizních diskusí.

I cyklus liberálního hospodářství začíná další. V rámci nového technologického cyklu bude vše jiné. Bude v něm jiná ekonomika. Aby bylo možné pochopit, jaký model tam bude fungovat a kdo bude v čele, začíná jako vždy v historii konkurence několika různých modelů. Svět se nyní rozpadá na takzvané technoekonomické bloky. Ten, který bude nejlepší, zvítězí a povede další globalizaci. Část vystoupení Andreje Bezrukova v GIMO k nalezení na YouTube na kanálu Andreje Sušencova. Ukrajinská krize a globální strategie Ruska. To přednáška v MGIMO 11. července 2022. Po uplynutí několika posledních desetiletí zřetelně vidíme, že od začátku 90. let nebudovala nová politická moc v naší vlasti nikdy základy pro velikou státnost, jako tomu bylo v 90. letech v Rusku. Od sametového listopadu se naší vlastí soustavně kope hrob. V tom je rozdíl mezi našimi zeměmi, mezi Ruskem a Českem. Vidíme to na výsledcích. Zatímco Rusko dvě desetiletí od začátku nového milénia pomalu stává z popela jako společenská a duchovní supervelmoc, naše země se potápí do stále větších hlubin. Ačkoliv to ze začátku vypadalo, že obě naše země dělaly to samé, nedělaly to samé. Československá společnost je od roku 1989 rozkládající se socialistická společnost pozdních 80. let. Rusové šli jiným směrem. Dlouho tiše pracovali, aby změnili svoji zemi v archivu svátosti člověka. Nařízení prezidenta Ruské federace o poskytnutí humanitární pomoci lidem, kteří sdílejí tradiční ruské duchovní a morální hodnoty. Za účelem ochrany základních práv a svobod člověka a podpory lidí, kteří se svobodně rozhodli ve prospěch duchovního, kulturního a právního spojení s Ruskou federací stanovují, za prvé, poskytnout právo podat žádost o vydání povolení k dočasnému pobytu bez potvrzení o znalosti ruského jazyka, znalosti dějin Ruska a základu práva Ruské federace pro cizince nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří projeví zájem přestěhovat se do Ruské federace z cizích zemí. Z důvodu odmítnutí politiky prováděné těmito zeměmi, jež vnucuje destruktivní neoliberální ideologická dogmata, protiřečící tradičním ruským duchovním a morálním hodnotám. Prezident Ruské federace Vladimír Putin, Moskva, 19. srpna 2024. Tak, dáme si písničku a pak si budeme zase číst něco dál.

čteme novou knihu od Jana Masného, Rusko 21. století, archa svátosti člověka. Západ dělá z prezidenta Putina boha. Vladimír Putin je pro liberály bůh. Putin je pro ně tím, čím je pro křesťany hospodin. Putin je pro ně tím, čím je pro muslimy Allah. Putin je všudy přítomný, Putin má ve všem prsty, Putin za všechno může. Západ nemá rád Vladimíra Putina hned z několika důvodů. Prvním důvodem je, že tento ruský vůdce nedovolil Západu definitivně rozkrást a rozbít Rusko. Nedovolil Západu zničit ruský národ. Další důvod, proč Západ nemá rád Vladimíra Putina. Vybudoval silnou a mocnou armádu, která je schopná zemi ochránit. Západ díky tomu nemůže udělat trik, jenž používá po celém světě. Připlout se svými válečnými loděmi k branám Ruska a v uvozovkách demokratizovat ho. Západní zášť vůči Vladimíru Putinovi doprovázená citelnou mírou úpadku vlastní společnosti, vzdělání a průmyslu změnila ruského prezidenta na boha, který na mezinárodním politickém kolbišti za všechno může a číhá za každým rohem. Za co většina Rusů miluje Vladimíra Putina? Za to, že po jeho příchodu přestala v Rusku probíhat občanská válka. Není možné jinak označit ruská 90. léta. Za to, že se v zimě opět začalo topit, za to, že je možné vyjít na ulici a nebát se. V Moskvě 90. let jste mohli zmlátit plukovníka tajné služby před jeho vlastním bytem, ukrást mu peněženku a odejít z toho bez trestu. Z ozbrojení bandité vytahovali krásné studentky pro své potřeby z poslucháren vysokých škol a univerzit před očima učitelů a ostatních studentů. Kriminální živly mohli na ulici uprostřed bílého dne s klidem zabít člověka jen za to, že se jim nelíbilo, jak byl oblečen. Ruská 90. léta jsou pro našince nepochopitelná, neboť nic ani vzdáleně podobného se u nás nekonalo. Ze stejného důvodu nedovedou někteří naši lidé pochopit oddanost Vladimíru Putinovi. Za vlády prezidenta Putina začali lidé za práci opět dostávat výplatu. Začalo fungovat zdravotnictví, které se stále ještě vyhrabává z gigantické jámy, do níž spadlo po konci Sovětského svazu. Policie začala za vlády Vladimíra Putina opět vynucovat zákon a ne pouze zneužívat své pravomoci pro osobní obohacení. Začaly fungovat základní instituce nezbytné pro rozvoj společnosti. Stabilně se popularita Vladimíra Putina v řadách vlastního národa pohybuje v rozmezí 60 až 80%. Příležitostně i více, je-li zrovna Rusko a prezident sám terčem útoku Západu. To národ sjednocuje a staví do pozice následovníka a souputníka prezidenta, jehož úkolem je ochránit ruskou civilizaci a její čest před útočníky. Poslední příchod sjednocené Evropy pod vedením německých nacistů do Ruska skončil násilnou smrtí 27 milionů obyvatel země. Těchto 27 milionů svatých mají Rusové i jejich prezident před očima vždy, když nějaký ze západních politiků začne hovořit o demokratizaci Ruska. Proto vede útok na Rusko s železnou pravidelností k semknutí ruského národa okolo svých moudrých a silných představitelů, jejichž úkolem je vést a chránit národ. Západ tento mechanismus nedokáže pochopit. Vztah ke svému národu. Vladimír Putin začal po příchodu do prezidentského křesla pořádat každoroční přímé linky, kdy se napřímo baví se svým národem. Lidé mohou zavolat do televizního vysílání a sdělit prezidentovi konkrétní problémy jejich kraje. Obvykle se přímé linky táhnou mnoho hodin, než se prezident rozloučí se svými spoluobčany a beseda skončí. Dělá se to z prostého důvodu. Na základě
průměrných ekonomických a společenských ukazatelů bývá těžké soudit o konkrétních situacích, v nichž ruský národ na svém obrovském území žije. Důležité je slyšet o nich od reálného živého člověka. Prezident se navíc osobním jednáním napřímo se svými spoluobčany vyhýbá snahám o podvody a mlžení z důvodu nekalých praktik některých ruských úředníků, kteří mu předkládají falešné statistiky či cinknutá data. Efektivně a úspěšně řídit zemi je možné jen na základě kvalitních vstupních dat a pravdivého dojmu z výsledků své práce. Právě to má prezidentovi dát přímá linka. Stojí za to si uvědomit, že nic podobného jako přímá linka, kdy se čelní představitelé politické moci napřímo baví se svým národem, si nedovoluje dělat žádný západní vládce. Bůh. Pro mnohé západní politiky a liberální veřejné činitele je Vladimír Putin bohem. Pro ruskou civilizaci je Vladimír Putin symbolem. Symbolem, že i jeden člověk na bitevním poli je válečníkem. To je ruské přísloví. Symbolem, jak nakládat s ideály své civilizace a dluhem vůči vlastnímu národu. Tragédie pro nepřátele Vladimíra Putina spočívá v tom, že celosvětově roste skupina významných osobností veřejného života, která na něho přestává hledět jako na ruského prezidenta a začíná na něho hledět jako na učitele. Praktická zkušenost. Kladná slova o ruském prezidentovi nejsou výplodem fanatického chorého mozku, jak nás často přesvědčují naše média. Vlídná a láskyplná slova na adresu Vladimíra Putina mezi obyčejnými Rusy jsou slyšet velmi často. Jediní Rusové, kteří Putina zuřivě nenávidí, jsou liberálové vzhlížející k západu. Poznáte je na první pohled, opakují totiž ty samé mantry jako naši havlisté. Jakákoliv diskuze o osobnosti Vladimíra Putina je v našem českém prostředí pokřivená nenávistí mainstreamových médií a velké části politické elity. No to je pravda a svatá pravda, to víme. Intimní život jiných. Muži už na západě nejsou muži a ženy se nestávají muži, napsal před několika lety jeden německý spisovatel. Muži už na západě nejsou muži a ženy se nestávají muži, napsal před několika lety jeden německý spisovatel s tureckými kořeny Akif Princi. Za to schytal obrovskou kritiku od liberálních médií a místní inteligence. Západní společnosti každým dnem více a více ztrácejí schopnost garantovat prostor své vlastní kultuře, zatímco v nich roste počet lidí představující si kulturu a společnost výrazně jinak. Z toho důvodu by měli příslušníci sexuálních menšin tlačit na většinovou společnost, aby rodiny měly hodně dětí. Měli by to být právě oni, kdo by měl tlačit na stát a politiky, aby vytvářeli co možná nejpříznivější rodinnou politiku. Měli by to být oni, kdo by měli trvat na povinné vojenské službě, jež mění z žen štělé chlapce v muže. Ty samé muže schopné svojí odvahou, mocí svých svalů a silou své vůle garantovat prostor, v němž příslušníci LGBT žijí. Západ začíná být z hlediska bezpečnosti chudý a chování příslušníků LGBT vede k dalšímu oslabování společnosti. V Rusku není homosexualita zakázána. Právě tento dojem se však snaží západní média u svých diváků a posluchačů vytvořit. V Rusku je zakázána propaganda homosexuality. To je kategorický rozdíl. Nehledě na to, že v Rusku skutečně existuje několik míst, měst a oblastí, kde není radno, aby se homosexuálové příliš ukazovali, je země schopna mnohem více garantovat bezpečí těmto lidem. Západ už nyní chodí po hranici, kde je stěží schopen příslušníkům LGBT garantovat bezpečnost, ačkoliv vytváří dojem, že homosexuálové na západě žijí v naprostém bezpečí.
Na západě již dnes existují tisíce no-go zón, kam homosexuálové, pokud chtějí žít a nepřijít k úrazu, nesmějí vkročit. Každým dnem je přitom podobných míst stále více. Z pohledu západu jsou prý v Rusku největší problémy s homosexuály v Čečensku. I v našich českých médiích kolem tohoto tématu pravidelně propuká hysterie. Co na to říkají sami Čečenci? My tyto lidi u nás nevítáme. Když už ale někdo je homosexuál, tak pokud s tím neustále neotravuje všechny kolem sebe, jako to dělají na západě při svých pochodech hrdosti, tak je každému úplně jedno, co si dělá za zavřenými dveřmi své ložnice. Řekl Said M., 34 let, Čečenec žijící v Moskvě, manžel, otec a zubní lékař. Sám prezident Čečenska Ramzan Kadyrov v jednom z rozhovorů pro média uvedl, že tito lidé u nás nejsou. To jsou samozřejmě poněkud nadnesená slova. Tito lidé se zdejí být všude. Nicméně oni v Čečensku a potažmo v Rusku nejsou, neboť tam nikdo nepodniká marže podobné západním pochodům hrdosti. U nás Prague Pride. Tito lidé tam jsou, ale nikdo jim nevěnuje žádnou relevantní pozornost. Nikoho nezajímají, neboť nikomu nic není do ničích sexuálních preferencí. Pokud jimi on sám nezatěžuje společnost okolo sebe. Rusko je země vysoké kultury. Pokud si přejete v Rusku, jak se teď moderně říká, uspět, musíte ukázat svoji vysokou míru vzdělání, musí s vámi přicházet vysoká míra osobní kultury, vytříbenosti v chování a v neposlední řadě obrovská míra kompetence ve vašem oboru. Právě z těchto důvodů je Rusko z pohledu bezpečnosti bohatá země schopná garantovat homosexuálům mnohem více bezpečí než Západ. Lidé s vysokou mírou osobní kultury nestrpí ve svých domovech masakry a pogromy na základě rasové či etnické příslušnosti nebo sexuální orientace. Jakmile se Západ ve své chudobě propadne do existenciálních problémů, nebude schopen už ani omezeně garantovat homosexuálům bezpečí. Ruská civilizace by měla být pro homosexuály jedinou volbou. Sice tam nebudou vítáni, ale budou tam v elementárním bezpečí. Západ ale homosexualitu využívá ke svému politickému boji proti ruské civilizaci. Homosexuály tím nesmírně ohrožuje, jelikož u nich vzniká dojem, že jsou na západě v bezpečí, zatímco v Rusku by byli v ohrožení. Pro homosexuály není rozhodující jen to, zdali je homosexualita vítaná či nikoliv. Nýbrž zdali je společnost schopná vidět v homosexuálech lidi. V Rusku homosexualita trestná není. Ruský svět vidí v homosexuálech lidi. V Rusku je pouze zakázána propaganda homosexuality. Na západě je sice homosexualita vítaná, ale vývoj v západních společnostech díky probíhajícímu demografickému a kulturnímu úpadku v kombinaci s devastující migrační politikou vede k tomu, že v západních společnostech raketově roste počet lidí, kteří v homosexuálech lidi nevidí a členové původní kultury ztrácejí schopnost homosexuály ochránit. Silvestr roku 2015. O tom, že chudoba v západních zemích ve výše popsaném smyslu začíná místy dosahovat extrémních rovin, svědčí události ze Silvestra roku 2015, k nímž došlo v německém Kolíně nad Rýnem a některých dalších městech. Podle zpráv tam byla až tisícovka žen vystavena sexuálním útokům a okrádání ze strany mladých mužů severoafrického a arabského původu. Došlo i na znásilňování. Novinky.cz 5.1.2016. Tyto události vyvolaly v německé společnosti velký rozruch. Přetřásala se akceschopnost německé policie, rychlost zásahu, množství strážců zákona a další otázky s tím spojené. Na dané situaci však není zajímavé to, co se stalo,
na silvestrovské noci roku 2015 v Kolíně nad Rýnem a dalších městech je nejdůležitější to, co se nestalo. Ženy a muži jsou ve společnosti zastoupeni zhruba 1:1. Na každou jednu ženu připadá jeden muž. Pokud se tisícovka žen v německých městech stala terčem sexuálních útoků a okrádání, musela se v jejich bezprostředním okolí nacházet tisícovka německých mužů. Vystává nepříjemná otázka. Co ti němečtí muži dělali, když jejich ženy a dívky byly vystaveny sexuálním útokům ze strany arabských a afrických migrantů? Nejzajímavější na silvestrovské noci roku 2015 je, že na místech, kde bylo útočeno na německé ženy a dívky, se nelámaly kosti, že na místě nezůstala ležet bezvládná těla útočníků a obránců. To, že silvestrovská noc roku 2015 v německých městech nebyla svědkem řeže, vyvolané pokusy o okrádání a sexuální násilí na německých ženách, je důkazem bídy německé společnosti. Slavný ruský historik moderní doby Andrej Furzov ve svých vystoupeních uvádí, že živočišný druh je odsouzen k zániku, pokud samci nejsou schopni ochránit své samičky a svá mláďata. Silvestrovská noc roku 2015 nám ukazuje, že německá společnost je odsouzena k zániku. Muži neochránili své ženy a dívky. Furzov takto hovoří nejen o Německu, ale o Západu jako celku. Muži namísto, aby v rozhodných okamžicích sevřeli ruce v pěst a udělali krok vpřed, sklánějí hlavy a dělají krok vzad. Ruské civilizaci se daří tomuto fenoménu úpadku mužství do značné míry vyhýbat. V zemi existuje povinná vojenská služba, navíc drsné klima a surovost přírodního prostředí, zvlášť v zimě, nedovoluje, aby se muži měnili na bábovky. Zákaz propagace homosexuality k tomu rovněž přispívá. Praktická zkušenost. Když si v Rusku pustíte televizi, včetně státních kanálů, homosexuality tam uvidíte. Stejně tak je uvidíte v divadlech a na dalších veřejných místech. Jejich sexuální orientace je však jistým veřejným tajemstvím. Nepřerůstá do chvástání se, do ideologických výstupů v médiích a na veřejných prostranstvích. Jejich homosexualita je v jistém smyslu všem ukradená, stejně jako je všem ukradená nehomosexualita všech nehomosexuálů. Za léta v Rusku autor na vlastní oči neviděl jediný vážnější konflikt, který by vznikl na základě sexuální orientace. To neznamená, že takové konflikty neexistují. Existují na internetu a na sociálních sítích jsou k nalezení. Jedná se ovšem o excesy, nikoli o pravidlo. Za tyto excesy jsou viníci káráni vší silou zákona. Epocha velké frigidity. Poslechneme si slova ruského analytika Andreje Vadžira píše analytické komentáře o politice, kultuře a společnosti, zaměřuje se na Ukrajinu a její vztahy s Ruskem a Západem. Má velmi populární kanály na sociálních sítích pro náročné diváky, je hlavním redaktorem portálu alternativo.org, autorem mnoha textů o osudu Ukrajiny, včetně vlivné knihy Rozpad. Chronologie a analýza ukrajinské katastrofy. Andrej Vadžira. Jakákoliv sexuální afirmace, pokud je možné tak hovořit, závisí na tom systému hodnot, do něž je vestavěna. Tradiční sexualita, jak ji chápeme nyní, je elementem křesťanské kultury, křesťanské morálky a křesťanských hodnot. Je-li křesťanství zničeno, tak spolu s ním jsou zničeny i jeho hodnoty, včetně tradiční sexuality. Pamatujete si hlavní myšlenky Fyodora Michajloviče Dostojevského v jeho románu Bratři Karamazovi? Pokud neexistuje Bůh, tak je dovoleno vše. A pamatujete si hlavní myšlenku Friedricha Nietzscheho? Bůh zemřel. To je prosté konstatování faktu. V duších lidí Bůh zemřel. To znamená,
Pokud se budeme držet terminologie Nietzscheho, že se nacházíme ve fázi přehodnocení všech hodnot, žijeme v hodnotovém váku, kde neexistuje peklo či ráj, ani dobro či zlo. Hodnoty se dříve zakládaly na transcendentní vůli Boha. On se nacházel nad světem a definoval, co je dobro a co je zlo. Kdo bude nyní tyto kategorie definovat? Správně. V sexuální sféře bude dobro a zlo definovat lidská psychofyziologie. Co bude dobro? Vše, co přináší slast. Co je zlo? Vše, co ničí slast. Z mého pohledu je sexuální revoluce slabě řízený proces probíhající za hranicemi dobra a zla. Její podstatu definuje lidská polyformní sexualita, která byla vypuštěna na svobodu. Vzdělání je druhotné, politika je druhotná, plány kohokoliv na řízení tohoto procesu jsou také druhotné. Čtvrtá sexuální revoluce je ze své podstaty nihilistická. Připomíná přírodní element, jenž se dostal na svobodu. Žijeme v epoše globálního informačního prostředí, kde bez překážek kolují smysly a obrazy. Naše děti jsou v těchto proudech téměř od jeslí. Všímají si smyslů a obrazů, globální sítě nasávají je a předávají je jeden druhému jako virus. Díky tomu se mění představa o sexualitě. Říká se, že téměř 80% všeho obsahu na internetu je pornografie, porno v celé šíři sexuální polyformnosti. Pro generaci, jež vyrostla v epoše internetu, neexistují žádné otázky a žádné záhady a už vůbec ne ve sféře sexuality. Právě tam, na internetu, nyní probíhá čtvrtá sexuální revoluce. Veřejná morálka, vzdělání a zákony se zpětně dodělávají k té formě, kterou získává nynější polyformní sexualita. Mám velké pochybnosti o tom, že jakékoliv zákazy mohou tento proces zastavit. Aby bylo možné ho zastavit silou, je nezbytné buď změnit podstatu člověka, nebo zničit současný svět a vrátit ho do stavu, v jakém byl v epoše Mojžíše a prvních křesťanů. To není možné. Bojím se, že mnohé šokují, nicméně dle mého názoru totální vláda polymorfní sexuality není až tak hrozná. Antika v tom žila tisíce let a nežila hůře než my. Mnohem horší z mého pohledu je ta epocha, která přijde poté, co bude sklenice sexuálních slastí vypita až do dna a nikdo už nebude chtít dále pít. Doba, kdy i ty nejvytouženější sexuální objekty a formy sexuálního styku přestanou lidi přitahovat a vzrušovat. Hovořím o době, kdy epocha velkého rozvratu bude vystřídána epochou velké frigidity. Andrej Vajra, Permanentní revoluce sexuality 30.10.2021. Dostupný na sociální síti YouTube na kanálu alternatio.org, materiál s pořadovým číslem 97. Tak, kolik máme hodin? Tak myslím, dáme si písničku nějakou hezkou. Tady jsme už teď toho docela probrali dost. Tak, Honza Nedvěd. Tady mám takových písniček, páne. No. Víte co? Tuhle si dáme.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to víme. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

Tak budeme pokračovat ve čtení knížky od Jana Masného v Rusku 21. století. Moje děti nebudou kosmonauty. Moje děti nikdy nebudou kosmonauty. To bylo první, co si pomysleli vzdělaní sovětští rodiče vysoké osobní kultury všech etnik poté, co se rozpadl Sovětský svaz a oni se ocitli na území jedné z nově nezávislých zemí za hranicemi. Za hranicemi Ruska. Další formou reakce bylo chování mocenských elit těchto nově vzniklých států. Ty otevírali šampaňské, nebo tím spadl do klína stát, kde se obratem stali faraony. Nemuseli se totiž nadále zpovídat Moskvě za své chování a ukájení svých choutek, pomoci a bezměrnému loupení národního bohatství. Žádný ze států, jenž vznikl po rozdělení Sovětského svazu, žádný neobstál. Ze všech se stala pouze kořist pro západní korporace a místní domorodé elitáře. Národům těchto států bylo neuvěřitelným způsobem ublíženo. Obyčejní lidé ztratili perspektivy. Ruský prezident Vladimír Putin označuje rozpad Sovětského svazu za katastrofu. Není divu. Rozpad Sovětského svazu vedl k úplnému krachu všeho na jeho bývalém území. Z popela přitom dokázala vstát pouze jediná země – Rusko. Pro přesnost je třeba dodat, že jedné zemi se po zániku Sovětského svazu díky moudrému vedení podařilo nepadnout na kolena – Bělorusku. Bělorusko se podařilo prezidentu Alexandru Lukašenkovi ochránit před znásilněním podle vzoru ruských 90. let. Po mnoho let se také zdálo, že přece jen ještě jedna země vznikla rozpadem Sovětského svazu, úspěšná je Kazachstán. Díky událostem z ledna roku 2022, kdy došlo k vypuknutí velkých násilných nepokojů, hlavně v jižní části země, ovšem vidíme, že tento dojem byl mylný. Kazachstánská státnost se po vypuknutí lednových protestů v průběhu dvou dní fakticky sesypala. Skolabovala. Nepokoje odhalily, že dojem stability a bezpečného přístavu byl opravdu jen dojmem. Zemi zachránili před faktickým zmizením z mapy pouze bleskurychlé kroky pod vedením Ruska, kdy byly do země odeslány mírové jednotky, aby posílili místní policii. Dopady zániku Sovětského svazu. Jak jsme si řekli výše, následky rozpadu Sovětského svazu byly pro rodiny extrémní. Při pohledu na západ ovšem vidíme, že to nebyly pouze sovětské rodiny a jejich děti, kdo ztratil perspektivy a možnosti rozvoje v důsledku rozpadu Sovětského svazu. Na západě došlo také ke katastrofě. Holá existence Sovětského svazu naháněla západním elitám hrůzu. Báli se, že občané jejich zemí budou usilovat o revoluci a zavedení pořádku podle vzoru Sovětského svazu. Z toho důvodu byly západní elity nuceny se o své zisky dělit. Byly nuceny budovat sociální státy, něco, co jde proti samé podstatě kapitalismu. Pokud by se západní elity drželi železných zákonů kapitalismu a usilovali pouze o maximalizaci zisku na úkor obyčejných lidí, jak tomu bylo po staletí do příchodu Sovětského svazu, národ by je smetl, aby ve své zemi ustanovil socialistické pořádky. Pořádky, kdy se na úkor některých liberálních a tržních svobod budují lidové státy, jejichž úkolem je pečovat o národ a ne pouze o elitu. Kromě budování sociálních států přistoupily západní elity ještě k jednomu kroku, aby se vyhnuli hrozbě plynoucí z existence Sovětského svazu. Vytvořili železnou oponu. Tu vytvořil na konci 40. let Západ, nikoli Sovětský svaz. Sovětský svaz železnou oponu nepotřeboval. Pro Západ byla životně důležitá. Bránila totiž obyvatelům žijícím na Západě ve výhledu na Sovětský svaz. K tomu byl dobrý důvod. Sovětská ekonomika za Josefa Stalina rostla místy až o 30% ročně. Pravidelně klesaly
ceny základních potravin. Ne, to není překlep. Docházelo ke snižování cen díky zvyšování efektivity výroby. Na základě zvyšování míry efektivity výroby byly předpočítávány ceny. Efektivita rostla, ceny tedy klesaly. Úroková sazba u hypoték na bydlení se pohybovala téměř na absolutním dně. Prostí lidé, národ získával každým rokem nové sociální jistoty a výdobytky. Členům západní společnosti muselo být zabráněno ve výhledu, aby se náhodou u Sovětského svazu v období druhé poloviny 40., 50. a 60. let minulého století neinspirovali. To by pro západní aristokraty a buržuazii znamenalo velké problémy. Kombinace železné opony a budování sociálního státu měla hrozby eliminovat. Díky rozpadu Sovětského svazu se již západní elity a globální kapitalisté nemají čeho bát. Železná opona však nepadla, protože se rozpadl Sovětský svaz, nýbrž proto, že přestal existovat socialistický systém hospodaření zaměřený na prosté lidi. Státnosti patřící širokým národním masám zanikly. Socialistický systém zmizel. S ním zmizela i hrozba, již představoval pro soukromé vlastnictví rodovou aristokracii a mocenské elity. Katastrofální úpadek materiální životní úrovně, sociálních jistot a výdobytku na západě je výsledkem absence strachu mocenské elity o své postavení. Již není potřeba držet vysokou laťku vzdělanosti, aby poddaní západních elitářů vytvářeli výkonné zbraně na obranu jejich soukromých majetků a mocenských postavení, a tak byla západní masová vzdělanost zničena. Vzdělaná má být pouze mocenská elita, aby mohla svá stáda nekulturních nevzdělanců kontrolovat a řídit. Rodiny tedy spolu se zánikem socialismu a Sovětského svazu utrpěly na obou stranách barikády. Toto utrpení sice má svá národní specifika, ale obecně je možné říci, že dochází k tomu samému. Ztrátě ekonomické perspektivy, ztrátě sociálních jistot, úpadku vzdělání a s tím spojenými možnostmi pro děti. Obyvatelé bývalého socialistického bloku jsou si tohoto prudce negativního vývoje do značné míry vědomi. Obzvláště rodiny bývalého Sovětského svazu. Na západě se často chlácholí řečmi o vítězství kapitalismu a demokracie nad zaostalým socialismem, aniž by si uvědomovali svoji vlastní situaci, dynamiku své vlastní situace. Ta směřuje dolů, místy prudce dolů. Ono údajné vítězství západu nad socialismem a komunismem vedlo u prostých lidí na západě k jejich porážce. My Češi a Slováci žijeme od roku 1989 ve zmatení mysli. Říkáme, že žijeme v demokracii a v kapitalistickém hospodářství. To je přitom nesmysl. Buď může hrát první housle národ a jeho vůle, to je demokracie, nebo může hrát první housle kapitál, kapitalismus. Tyto dva elementy společnosti se navzájem vylučují. Kde vládne kapitalismus, nemůže vládnout demokracie, neboť obchodní společnosti jsou přísně totalitární struktury s chronicky patologickými cíly, neustále a nekonečně usilují o vytváření zisku. V kapitalismu pro demokracii není místo. V listopadu 89 jsme socialismus vyměnili ne za demokracii, nýbrž za globální kapitalismus. Ten naše rodiny likviduje, neboť nás degraduje pouze do úrovně ekonomických objektů, vytvářejících zisk a žijících ve vzájemné konkurenci. Mizí tak respekt ke stářím, ke starším, láska mezi manželi a dětmi, mizí péče o rodiče a prarodiče. Za to všude okolo nás jako houby po dešti rostou všemožné pečovatelské ústavy a domovy důchodců, kam naše rodiče odkládáme, aby nám nepřekáželi na naší cestě konzumního šílenství a vytváření zisku.
V Rusku mimochodem zařízení pro starší osoby rostou mnohem pomaleji než u nás. Z několika důvodů. První důvod pro pravoslavné srdce není představitelné někam odložit své předky. Stejně tak pro muslimskou mysl. Rusko je rovněž veliká muslimská mocnost. Druhý důvod. Sovětský svaz vychovával lidi k respektu ke starším. Třetím důvodem je, že konzumní způsob života aktivních generací je podmíněn odmítnutím božství, Boha, úsilí o duchovní růst, nebeských principů. Rusko je zemí hluboce důvěřující Bohu. Zítřek. Jak mnohokrát řekl prezident Putin, ruská společnost je konzervativní. Agresivnímu liberalismu se sice podařilo Rusy částečně nahlodat, hlavně ve velkých městech. Nicméně po pádu a odchodu liberalismu ze scény se vše vrátí na svá přirozená místa. Ruská kultura má velmi hluboké jádro, to nebylo poškozeno. Když už hovoříme o liberalismu, tak je na místě říci, co to vlastně je a z čeho u tohoto fenoménu rostou mocenské kořeny. Pomůžeme si polovičním vtipem. Demokracie je vláda demokratů, zatímco liberalismus je vláda bankéřů. Jakmile na světě přestanou hrát bankéři a finančníci hlavní roli, odejde s nimi i liberalismus. V Rusku dojde v dohledné době k plnohodnotnému návratu rodiny. Rodiny jako místa, kde vzniká nový život, rodiny jako místa, kde nový život vykonává své první krůčky duchovního růstu. Rodiny jako místa, kde rodiče skládají jeden před druhým a před nejvyšším zkoušky z toho, do jaké míry jsou lidmi, bytostmi usilujícími o rozvoj a štěstí druhých. Existuje proroctví babičky Vangy. Rusko se má stát tisíciletou říší ducha. Před našima očima roste v Rusku velký počet chrámů, křesťanských, muslimských, buddhistických. Jakmile bankéři odejdou ze scény, přijde čas léčit rány, způsobené jejich zvůlí, jejich touhou po ovládnutí našich životů. Přijde čas léčit duši lidí a ducha společnosti. Rusko, Sovětský svaz, pod vedením Stalina budovalo továrny a závody, aby se dokázalo ubránit útoku sjednocené Evropy pod vedením nacistického Německa. Nyní Rusko staví chrámy, aby čelilo ohrožení našeho nitra, našich srdcí, naší duše a ducha naší společnosti. Hrdiny Stalinovy doby byli ti, kdo uměli obsluhovat několik výrobních strojů najednou, kdo uměli na frontě rozrouskávat nacistické tanky jako ořechy, kdo uměli přelstit nepřítele v taktice a strategii. Hrdiny naší doby budou lidé, kteří se nedali zlomit lákadly konzumní společnosti namířenými na naše nejbližší pudy, prázdnými hesly o životě plném všemožného technologického haraburdí bez nebes a ideálů. Kolik máme hodin? Tak ještě se dáme. Sociální politika. V Rusku na přelomu let 1990 až 1991 přestal existovat stát. To je důležité mít na paměti, když se bavíme o stavu současného Ruska. Sovětský svaz zmizel z mapy světa a na jeho místo nepřišlo z ideologického hlediska nic. A tak volné místo zaplnili bandité, zloději, privatizátoři, všemožní drobní šmejdi. V zemi probíhala celá 90. léta skutečná občanská válka, jak říkají lidé, kteří onu dobu zažili, už v dospělosti. Měli jsme strach žít. Denně vraždy, nefunkční nebo téměř nefunkční základní infrastruktura, všemocní oligarchové, totální chaos. Z tohoto stavu se začala země zpamatovávat s příchodem Vladimíra Putina. Nehledě na úctyhodnou dobu, jeho přebývání v Kremlu na postu hlavy státu se zatím nepodařilo plně obnovit všechny oblasti života Ruska. Přijít o stát je možné v průběhu několika okamžiků.
Postavit ho na nohy však trvá desítky let. Rusko je země velkého bohatství na jedné straně, jím zatím vládne hlavně privatizační elita. Na druhé straně se nachází nepříliš silná střední třída ve smyslu zánovní automobil v rodině, pětkrát týdně na stole maso a jednou za rok letecká dovolená. Následuje poměrně silná třída lidí sociálně slabších. Onu sociální slabost je však potřeba chápat správně. Hovoříme o lidech, kteří v životě netrpí hlady a v zimě nemrznou ve svých domovech. Hovoříme o lidech, kteří si nemohou dovolit nové zahraniční automobily či leteckou dovolenou. Ruský sociální systém dokáže podchytit lidi tak, aby nespadli do drsné chudoby za podmínky, že budou aktivní. Mnoho lidí také dokáže žít z plodu své zahrádky. A to buď úplně, nebo alespoň částečně. Stanová města bezdomovců a lidí bez perspektiv, jako v USA, v Rusku nenaleznete. Tak. Drsné případy. Při hovoru s ruskými lékaři z větších nemocnic občas dojde řeč na neuvěřitelné případy přijíždějící pro pomoc. Příkladem jsou lidé, kteří jsou zaživa jezeni červy nebo mají v hrozivém stádiu nemoci, jež jsou v počáteční fázi snadno zvládnutelné a léčitelné. Není tomu tak proto, že by se lidé v Rusku nemohli dovolit doktora. Sanitka jezdí zadarmo, je spolehlivá a lékaři záchranné služby jsou profesionálové. To samé nemocnice a kliniky. Ty jsou ale místy velmi přetížené, neboť v důsledku drsných 90. let mnoho šikovných a vzdělaných lidí, profesionálů ve svých oborech, ze země odjelo a teď chybí. Někteří lidé přijíždějí do nemocnic v hrozném stavu kvůli jejich pohledu na svět. Moje nemoc je vůle Boží. Kdo jsem já, abych rozhodoval, co se mnou bude. Ruská velká města, která jsou potenciálně největšími generátory té nejdrsnější chudoby, neboť na ruském venkově mohou lidé bez problémů žít i bez peněz, jsou daleko čistší než mnohá naše a západní města. Stejně tak je v nich bezdomovců mnohem méně právě proto, že ruský sociální systém nedovolí lidem úplně padnout. Před několika lety se čistota Moskvy stala terčem diskuze v jednom z čelních politických diskuzních pořadů v zemi. Pořad nesl název Nedělní večer s Vladimírem Solovjovem. Host z Polska objasňoval nepřítomnost žebráků a bezdomovců v centru města tím, že prý je pořádková policie nakládá na nákladní vozy a dopravuje za město. To je nesmysl. Zoufalý pokus zahraničního hosta objasnit pořádek v centru ruské metropole ve srovnání s jinými evropskými metropolemi je ale pochopitelný. Poláci žijí v Matrixu, stejně jako naši lidé. Těm také už desítky let sdělují, že oni jsou ti správní, pokrokoví superlidé, zatímco v Rusku se vše jen rozpadá a zoufalí ruští zlobři běhají po lese pohánění hladem a loví poslední veverky. Myslet dynamicky. Většina lidí umí přemýšlet pouze staticky, pomocí nepohyblivých obrazů, pomocí stavů zachycených v nějakém časovém bodě. Jen málo lidí umí přemýšlet skrze procesy, živě, pomocí neustále se měnících obrazů. Věnujeme-li pozornost procesu, všimneme si nebezpečného trendu. Nebezpečného pro Západ. Ten totiž v posledních několika desetiletích klesá. Jeho situace se stále zhoršuje. Rusko v tomto smyslu směřuje opačným směrem. Rusko kvalitativně roste. Pomalu, místy tak pomalu, že je to jen stěží viditelné, ale roste. Zvedá se z totálního úpadku začátku 90. let. Směle můžeme konstatovat, že za 3 až 5 let se v Rusku bude z hlediska materiálního a z hlediska síly infrastruktury státu žít citelně lépe, zatímco my a hlavně stará Evropa budeme za 3 až 5 let žít hůře. Co to pro nás znamená?
Pro nás to znamená, že vstupujeme do světa, na který nejen, že nejsme připraveni, ale my ani nevidíme, že přichází, že bychom připraveni být měli. Dávno před listopadem 1989 se mnoho našich lidí začalo modlit k západu. Snili o jeho příchodu na naše území, vzývali ho, připravovali se na moment, kdy nám zaklepe na dveře. Dnes díky dobré práci České televize a dalších masových médií nemáme uspokojivou představu, co se ve světě děje. Díky tomu nám ujíždí vlak. Hrozí nám, že se ocitneme na smetišti dějin. Dobrou zprávou v této hře se špatnými kartami pro nás je, že naše vlast nikdy v životě neválčila s Ruskem. Naše moudrost, dobrota a srdečnost nikdy nedovolila našemu národu zvednout proti Rusům ruku. To o sobě například Poláci a mnozí další říci nemohou. Kořeny společnosti. Sem tam slyšíme, že prý západní kapitalistická společnost má židovsko-křesťanské kořeny. Tato společnost nemůže mít ani židovské, ani křesťanské kořeny. Kapitalistická společnost západu posledních několika staletí stojí na tom, že odmítla mít s židovstvím a křesťanstvím cokoliv společného. Kapitalistická společnost je totiž popřením jak židovství, tak i křesťanství. Když Ježíš zvaný Kristus přišel mezi nás, jak zněla jeho slova? Jsem tu, abych naplnil přikázání. Jaká přikázání židovské víry nebyla do jeho příchodu naplněna? Miluj bližního svého a miluj Boha. Vesmír, přírodu, osud, každý si vybere, co se vám líbí víc. Buď můžeme milovat bližní naše, nebo v nich můžeme vidět objekty našeho materiálního a mocenského zájmu. Vnucovat jim úvěry za vysoké úroky, tou či onou formou zakázané všemi našimi velikými učeními, islám o úroku výslovně hovoří jako o těžkém hříchu. Obchodovat s nimi, obchod je projevem války na nejzákladnější úrovni, neboť se jedná o duální transakci, kde se každá ze stran snaží získat co největší výhodu pro sebe na úkor druhé strany a snažit se z nich udělat zdroje našeho bohatství a blahobytu. Kapitalismus není v křesťanské společnosti možný. Kapitalismus není v židovské společnosti možný. Hovořit o židovsko-křesťanských kořenech společnosti těžce nemocné kapitalismem je dokladem negramotnosti lidí, kteří tak činí. Feudalismus a nevolnictví jsou rovněž popřením křesťanství. Otrokářské společnosti jsou také popřením křesťanství. Otrokářské společnosti, feudální společnosti, kapitalistické společnosti nemají žádné kořeny. Jsou výsledkem úpadku člověka, jeho podlehnutí, pokušení získat moc a bohatství za cenu utlačování druhých, bližních svých. Za dob socialismu jsme u nás v Československu byli v tomto smyslu poselství Ježíše mnohem blíže, neboť nám vládnoucí ideologie brala možnost vést války jednoho proti druhému, obchodovat spolu, žít podle logiky konkurence. Přátelé, dneska už asi toho víc nestihneme. Velice zajímavá knížka, musím říct. Moc se mi líbí. Takže, prima. Kolik máme hodin? Kdo se nám tady ještě nepřihlásil? Pochybně nebudu. Máme za 3 minuty. Takže se budeme prostě loučit. No, to se dá dělat. Tak se, přátelé, mějte krásně. Nemusíte psát básně. Stačí, když, prosím vás, se zamyslíte nad tím, co jsme se tady četli, a možná i nad těmi věcmi souvisejícími. Já se na vás budu těšit zítra opět v 17 hodin tady na Midgardu.

0: Tak Petře, já tě tady moc vítám, na domácí půdě tvojí teda. Moje první otázka, jak jsi na tom s pálivým jídlem?
1: Ahoj, takže vítejte na vlnách svobodného vysílače. Koho dneska uslyšíme? Dneska uslyšíme Petra Švancaru, kterého vyspovídá náš starý známý. A ten se jmenuje, však vy to víte, a zjistíte si to. Takže poslouchejte. No, bude to zajímavé a druhou hodinu nám vyplní paní Jarmila Klimová.
2: Není to kvůli ničemu, prostě česnek celkově mám hrát jenom zlehka v jídlech. A pálivý si úplně, jako pro mě kremská hořčice je strop, jo, která jako takový to, jak si dáš hodně a vyteče ti to slzy a tohle. Kremská hořčice u mě končí, ale pozor, musí to být ještě namíchaný trošku splnotučno, když jim teda párek. Jo. Takže dneska vůbec nevím, do čeho jdu, ale proč ne, pojďme to zkusit. Převládá pořád to, co miluju ve svém životě. Krom žen, fotbalu, tak je to jídlo, které je...
1: Takže dejme si Švancího a jeho zpověď. Ale co se týká jídla,
2: Paříže, no, pochodkový, jo, s rohlíkem, ne žádnou lžičkou, že to nabíráš v autě, padá ti ten hrášek dolů, jo, takže to jsou
0: klasika,
2: moje...
0: Klasika, rohlíková lžička, ta je nejlepší.
2: Chlebičky, jo, vajíčkovej, tuňáková, rybí pomazánky, svíčkový guláše, takže ač paradoxně jsem bývalý profík jakoby ve sportu 20 let.
1: No a tyhle ty všechny povídání nám problém, doplní, jak jinak chorvatská skupina Zaprešiť boj z Vukovaru, která už dvakrát hostovala v České republice, ani byste o tom věděli.
2: Díval jsem se na nějaké věci ohledně některých hostů, všichni to přežili.
0: Přežili to všichni.
2: Ale musíš, pozor, jsi tady fotbalista, strašně nás bolí, když nás někdo kopne třeba.
0: Jo. No já vím, no.
2: Takže může se stát, že budu brečet.
0: To je taková kremská hořčice.
2: A je to teda nejmín?
0: Je to nejmín, to je základ.
2: To je kremská hořčice.
0: To, kremská hořčice, to vlastně
2: ti budu věřit, nepálí. Odkud seš?
0: Já jsem ze Vsetína.
2: Ty vole, ty jsi ještě Morava, tak?
0: No však, počkej, k tomu
2: kdybys byl Pražák, tak ti to nevěří.
0: No právě.
2: Tady v Brně máme takové, jako, že my moc Pražákům nevěříme. Ty bude zatím dobrý.
0: No vidíš,
2: ve. Čoče, no už to trošku jako cítím.
0: Já jsem vlastně chtěl začít, tak já začínám většinou zlehka, já jsem chtěl říct, že já jsem jako hrdý Valach. Tím jsem se chtěl představit, aby si nemyslel, že tady sedíš s Pražákem.
2: No, na Valaších se ví, Ostrava porazila Chlast a vy jste s nima remizovali.
0: No právě, no. Já jsem to řekl, abych tady nedostal kríglem do oka, víš, jako třeba
2: byl jsem
0: v Brně.
2: Tam, je to 14 dní, co jsem tam byl a nejčastější slovo dáš si?
0: No,
2: tak věta, ne slovo, dáš si?
0: No, jo? No my tam tím navazujeme konverzaci.
2: A druhá je, no tak snad nebudeš kulhat. Nechápu, jak ty lidi tam můžou dechat.
0: Tak, jako. A kulhal jsi někdy? Nekulhal.
2: No, já to moc nemám rád, tu Slivovicu.
0: Počkej, jak nemáš rád Slivovicu?
2: Ne, nemám, ty vole. Pak jsem hrál ještě na Slovácku, jako v Uherském Hradišti. Tam se polívali borci před špilem, smrděli jak svině. Já říkám, vole, já jsem se spíš vonil. Prostě no. Jsou takový trošku, jakoby, trošku jiný fotbalista. Ale Slivovica samozřejmě miluju, když jsou nemocnej, tak mě z toho dostává. Že mám doma vždycky, ale není to jako moje. Šálek kávy, já mám rád pivko a mám rád, teď jsem si hrozně, můžu tady říct nějaký jakoby alkohol?
0: Můžeš všecko.
2: Jo? Tak jestli nejsme nějak jakoby striktně, ty už to trošku pálí, jako mimochodem.
0: A tak to tě čeká, hezké odpoledne.
2: Miluju, což se ke mně tak jako hodí, že já jsem takový trošku jiný. Aperol jsem si hrozně oblíbil. Aperol. Takže vypadám jak nejlepší kamoš Pavla Vítka, ale...
0: Počkej, ty vole, teď Aperol chutná jak motorový olej.
2: No, je to, říkám, jako nehledejme v tom nic, jako prostě manželka mě vzala před 5 rokama na lyže a tam jsem si to v Rakousku dal a říkal jsem, ty vole, to je super. A myslel jsem si, že to je nějaký sirup, jako, že to no. Je, prostě to bylo tak chutná, že jo, jako je to sladký, jak si já. No, tak samozřejmě po 15 už to nebylo tak úplně, jako, bylo to fajn a už se jezdilo hůř teda. No.
0: Počkej, jako chceš říct, že jsi ožral s Aperolu?
2: Ožral jsem se s Aperolu.
0: A to musí být ale strašná kocovina.
2: Strašně sladký, vysereš kostku cukru druhý den. Nevadí ti, že takhle mluvím zprostě.
0: Ne, naopak, já to mám rád.
2: Navazuju jako nějakou takovou domácí konverzaci.
0: Ano.
2: A nebo jsem takhle zvyklý jakoby mluvit, takže Aperol, pivko, no a vínečko, ale člověče Slivovica, musím si to dát, abych ty Valachy tam neurazil, tak jsem si vždycky jako dál. Ale není to úplně jako, že vím, že oni to fakt mají národní pití. No.
0: Tak a když už si dáš 20, tak pak už ti to začne chutnat.
2: No, to už je.
0: To už ani nevnímáš.
2: Hele, já jsem zbrojovák, tak taková trošku, takže víc zbrojováčka je taková trošku mě přijde tadle. Takže jdu na to, přátelé. No. Je to dobrý. No,
0: tak jde o to, abys prožil všechno druhé. Pálivé a do pak druhé. Se dostaneš do Síně slávy, že?
2: Byl můj sen. Síň slávy hlavně bude zítra ráno. Ty.
0: Většinou je to vrchol kariéry, vrchol kariéry těch lidí. Jako,
2: síň slávy bude... Nejčastější slovo zítra ráno bude už dost.
0: Ale můžeš si tam na záchod zítra pustit třeba zbrojováckou hymnu, jako to, kde nakopne.
2: Ty bude to spíš skutra, vole.
0: Jakože how much is the fish, jo, nebo...
2: Třeba.
0: Kdyby tě třeba někdo jako úplně neznal, což tady v Brně si myslím, že
2: to se nestává vůbec.
0: Protože jsem mimochodem zjistil...
2: Ach, a může se stát, že přijede ten borec, co zve na tu loď v té Praze,
0: vole. Tak, tak ten tě neznal.
2: Ale ty mi tady nechceme.
0: No, protože ty tady, jsem zjistil, to jsem nevěděl, že tady jezdíš prej po šalinách, tady všude si vylepený prej. No,
2: tak samozřejmě, hele, pojďme si to nastavit, já nejsem žádný inženýr.
0: Ne?
2: Využívám trošku takové nějaké té popularity po tom fotbale a tak dále, tak samozřejmě součástí mého živobytí je nějaká reklama. Tím, že tady mám strašně moc kamarádů a jsou tady místňák, tak konkrétně tohle je reklama pro mého kamaráda, který mě oslovil před 6 rokama, když jsem dělal rozlučku s kariérou, jestli bych mu nepohl rozjet jakoby tváří firmu na mobilní telefony. Jenomže jsem nevěděl, že on to bude dělat až tak ve velkým, že se mu začne tolik dařit. Jo, taky by mě mohl z toho něco dát, kurva.
0: Čili ty tady jezdíš po šalinách a nic, jen tak
2: no,
0: jako...
2: No tak samozřejmě, ono taky pak, něco tam. To má svoje výhody a nevýhody, jo, můžeš někde machrovat, jo, pak tam nevidíš, že tam máš oči, jsi přeškrtlé, ty známe politiky, ty no. Si dají billboardy a mají fosa a mají tam nějaký různý nápisy, nevadí a tak. Snad příště. Jo, takže...
0: Dálnice.
2: To je jenom na vysvětlenou moje šaliny a nebo moje reklama.
0: No to já jsem jen tak, jako, že jsem se to dověděl až tady, když jsem se bavil s lidmi, no, že ono... jsi tady jako místní. Takže prej jsi tady populárnější, než když jsi hrál fotbal teď.
2: Jo. To musím říct, že popularita po kariéře je lepší. I díky tomu, že samozřejmě vystupuju v televizi, v pořadech o fotbale hlavně ano. Teda. A taky proto, že se v tom jako snažím i trošku tomu věnovat, Instagram a tady ty věci. Říkám, já nejsem študovaný, já žádnou firmu nemám, já podnikám v té zábavě, protože ještě sám jakoby jsem promotér některých akcí, které se mi povedly a doufám, že povedou, protože teď covid nás všechny ruční brzdu nám dal to, takže já se snažím podnikat v té zábavě, pomáhám zbrojovce a tak jako mám štěstí pořád, musím zaklepat, že ta rodina má co jíst a pít. A já jim to můžu dopřát, takže využívám té reklamy. No
0: to nebylo o té reklamě, to já jsem jenom oťuknul, ale právě kdyby tě někdo neznal, tak ty jsi taky jako známý hláškař. Já jsem chtěl připomenout pár tvojich legendárních hlášek. Ta nejznámější asi, kdo se vrací, nevěří svému golmanovi. To je klasika. Pak si taky řekl, s takovým vercajkem bych kariéru v pornobranži neudělal. Nevím, čeho se to týkalo. No a pak třeba, když si přebíral ocenění za gól roku, tak si taky poděkoval obráncům Bohemians, že bez jejich přičinění bys ho nezískal. Teda. A tak by mě zajímalo, teda, kam na to chodíš?
2: Hele, já vždycky říkám, že jsem dělal elektrikáře. No. Párkrát jsem ve škole vyhodil pojistky, takže ta hlava dostala zabrat. S tím fotbalem, to jsou sami hlavičky a tak dále, občas si to trefí do ksichtu, takže se tam prostě nějak vždycky něco přeplo a vždycky jsem něco takového. Nemusím být nejlepší, stačí, že jsou nejhezčí, jsem ještě řekl. Jo.
0: Ano.
2: A vždycky to je reakce po fotbale, je vždycky tisková konference, tak jsem se tam třeba, měli jsem byl vybraný, jak jsem šel. Co se týče toho golmana, tak prostě já mám nastavený život, že i když vidím, že je někdo na mě negativní, tak se to snažím odlehčit, aby on pochopil, že vlastně já se tím netrápím, že mě někdo nadává. Jo? Příklad, jedu autem, prostě vjedu mu tam, tak se mu omlouvám, jo, prostě omlouvám se, stalo se, jenomže víš, jak dneska probíhá atmosféra na silnicích, všichni musíme troubit a já můžu tady ukázat tohle,
0: nebo pak se to ukázal. Vlastně. Do kamery.
2: Jo? Tak já sundám bokínko, on sundá bokínko, teď si to vyslechnu, co jsem všechno, a já mu říkám, poslouche, pojedeš rovně za 1,5 km Kaufland, vyjdeš do prvního patra, lékárna, jeden prášek a seš dobré. Zadělám bokínko a jedu. Prostě já se s ní nepotřebuji hrát. Já vím, že jsem to udělal, ale já už se mu nestačím omluvit, protože už je tak agresivní, že to... Takže já se snažím být takový pozitivní i v těchto věcech a vždycky na té tiskovce řeknu něco, co chci odlehčit s tím golmanem. Tam se mě prostě někdo nadával, že já se vůbec nevracím a co na to kluci. Já říkám, hoši, kdo se vrací, nevěří golmanovi. Jo? Takže první věc.
0: Pak se no mě... ten Vercajk mě teda zabral.
2: Vercajk je jednoduchý. To je to, co my chlapi nemůžeme ovlivnit, prostě naroste a tak to je.
0: Je to jo? Tak, no. Jo, já jsem třeba teďka nedávno si ho nechal zmenšit, jak si na tom.
2: Já chci říct, že někde
0: mě stěžovala.
2: Já chci říct, že někde mě dal a někde mě ubral svině. Kurva, taky nevím, kdo to tam rozhoduje nahoře. Jo. A takže zase nějaká, jo, bylo, už jsem bylo po kariéře a co teďka budu dělat? No, tak první, co mě jako zase v té palici hloupé napadlo, říkám, tak když jsem se díval v zrcadle, nebo ještě se nemusím dělat v zrcadle, ještě ho vidím, ještě takovou barvu nemám. Říkám, no tak hele, 100% jsou jisté, že s takovýmhle vercákem nemůžu s Rosenbergem hrát remizu, jo, takže tam by to prostě nevyšlo, takže to byla reakce zase jakoby na duchovný věk. A to třetí je tam, co jsi tam četl?
0: To bylo, že jsi poděkoval obráncům Bohemian, že se no, bez nich bys gól roku nezískal.
2: Já jsem zpracoval na půlce hřiště balón a ten balón jsem vedl, prostě překličkoval jsem asi 4 nebo 5 obránců a dal jsem góla, pak to byl gól roku a přišlo mi takový jakoby vtipný, protože oni mě po tom zápase, že jsem to neudělal v rychlosti a zase jo, prostě bylo tam nějaký negativno, no a ty hráči, že prostě na to nějak ty bohemáci reagovali jako tak jako nedobře a ten trenér, takže mě jako trošku bez pokory, jo, jsem si dovolil na ně trošku rejpnout. Kluci, děkuju, že jste se takhle poskládali, já jsem to mohl krásně projet a dát gol roku, takže to jsou většinou reakce po nějakých po nějakým zápase, tiskovka.
0: No a když přejdeme ještě k tomu Maradonovi, kterého si ty sám jako zmínil, že to je tvůj asi nejoblíbenější pořád jako fotbalista, co jste třeba spolu měli společného?
2: Já myslím, že fotbalově já jsem si hrozně rád hrál s balonem, že taková technika s tím míčem. A myslím si, že on prostě byl ten, který po zápase šel za zábavou. A to asi myslím, že já jsem úplně stejný, protože já nejsem úplně jako, že bych pil alkohol denně, ale mám rád prostě, když se po zápase, ať už se vyhrálo nebo prohrálo, jak jsme seděli tak, jak dneska sedíme tady v hospodě a probíralo se to. A když se vyhrálo, tak samozřejmě se zpívalo, a když se prohrálo, tak se trošku jako to bylo mírnější. Že po tom zápase, když se šlo, já jsem taková veselá kopa, mám to rád, takže myslím, že Maradona byl podobný. On vlastně umřel, není to ještě skoro rok, takže...
0: No a on byl taky známý třeba drogama.
2: Ale drogy
0: co třeba drogy?
2: Drogy jsem nikdy neskusil.
0: Ne?
2: V 16 jsem si zakouřil trávu. Strašně, ale šíleně prosil jsem Boha a doufám, že to dneska nebude takhle s jídlem, aby už dost, jo. A tím to vlastně skončilo, takže já jsem vlastně nikdy nemůžu říct, že jsem vyzkoušel nějaký druhý. Jsem teda kuřák, když piju, jo, to si rád zapálím cigaretku, nebo teď jsem teda přešel v tom covidu na ty elektronické.
0: Jo, na ty elektronické.
2: Ty IQOSky, nebo jak se to jmenuje? IQOS, myslím,
0: že
2: to jmenuje.
0: No, myslím, že jo. Já už nekuřím.
2: Ale ono to taky tak jako zvláštně jakoby smrdí, ale zjistil jsem, že není mě potom tak špatně, protože já normálně nekouřím. Jo, já si prostě ke kafe, normálně si cigaretu, ale prostě u piva, si k tomu rád dám.
0: No to já se právě ptám, protože já třeba, jak jsem přijel z Valašska jako do Prahy na Žižkov, tak jsem si najednou připadal jak v Kitzbühelu, ty vole, tam sněží celý rok.
2: Je to tam?
0: Tam je sjezdové lyžování. Tam mě zajímalo, jak to třeba, jestli tady v Brně nebo jako... Já jsem hrál za Žižkov, že jo? Tak.
2: Já jsem hrál za Žižkov, bydlel jsem tam
0: no.
2: A musel jsem se postěhovat. 10krát mě vykradli autorádio, jo, apeluju na vás, vole, Žižkováci, vraťte mě to, vole, aspoň něco, ty vole. Já už jsem pak jako fakt, já jsem měl Superba, tak jsem za Superbem měl takhle napsaný, nic tam není. Nic tam není. Prostě fakt 8krát zámek spravovaný, jo, nic levného a prostě nic, prostě tolikrát mě vykradli. A máš pravdu, hodně drogy, jak jsem se o tam jako postěhoval, se mě narodili děti. Takže jsem radši o tam zmizel. Není to úplně čtvrť ideálních jako rodinných typů. Jo?
0: To tam,
2: no. Postávají na těch uličkách. Jo? Teď já jsem, no to je jedno, mě tam dvakrát přepadli, vole, svině, vole.
0: Takže to tady vyřiď s nima už.
2: Ne, já jsem si to s nima vyřídil. To je jako paradoxně, jak jsem byl trošku, taky jsem měl něco požito. Tak on u klouzu spadl, no a já jsem na nic nečekal, byl tam pravý nárt a dostal to přesně, no. Ale vím, že jako na mě šel, že chtěl prachy, no, ale měl smůlu a už jsem byl po akci, takže...
0: takže...
2: Jsem... No ne, protože bych, jinak bych jel taxíkem, že jo?
0: No, takže už mu dal, když nemáš celku, na... tady nic není.
2: Všechno to, jsem to utradil v hospodě na taxála, nezbyl, jak jsem musel jít pěšky. A je tam přepadli, já si na to pamatuju, ale dopadlo to. Nevadí, že mlaskám jako?
0: Ne, naopak, to mají ASMR, to někteří no? Lidi se na to dívají jenom kvůli tomu mlaskání. My to pak ohulíme, aby to...
2: Když mlaskáš, to je vlastně, ty vlastně děkuješ, jo? Ty vlastně nemusíš říkat děkuju, uvažila jsi to dobře. To vždycky myslíte už ženě, proč mlaskáš, mě říká. Říkám, já ti vlastně děkuju.
0: No. Takhle třeba v Číně se pak děkuje i dalšíma věcma, ale nevím, jestli bych do toho chodil.
2: Jakýma?
0: No tak jako krkání a prdění, pak jako to je jako podsta pro toho hostitele. Ujgurů teda to je, ale...
2: Já to už teda pálilo, ty.
0: No to je dobře. Už jdem na tu kremskou. A já přemýšlím, do čeho bych s tebou... Jo, už vím. Hele, já to mám vlastně nadepsané, jmenuje se to Brněnští kokoti. Ten okruh.
2: No jsem tady správně, no.
0: Ale ne. Jako nejsou to kokoti jako kokoti brněnští, ale jsou to Brněnští kokoti jako kokoti, protože Guardian časopis, no, nebo noviny teda, lákal na penisové sochy do Brna. A mě by vlastně zajímalo, a že jich tady máte, jako.
2: Jo.
0: Co tady vlastně máte s těma kokotama, jako? Proč každá druhá socha tady vypadá jak penis?
2: Hele, většinou je to nápad, předpokládám, našich politiků. Takže kdybych byl třeba, já jednou možná budu primátorem města Brna,
0: jo, jo,
2: tak udělám fotbalový míč třeba na náměstí Svobody, ale na druhou stranu myslím si, že to je taková atrakce momentálně, zajímavost, že sem na to fakt ty lidi chodí, hodně se s tím fotí a já vůči tomu jakoby nemám žádný problém, je to prostě, zbyde to po někom, takže pokud to těm lidem nevadí a relativně ty ostatní se sem ještě jezdí dívat a tak dále, tak proč ne, jako když se jim to líbí. Já to jako neodsuzuju, protože asi to je nějaký umění taky, jo. Třeba tomu nerozumím.
0: Jo, jako...
2: Někdo řekne, ty vole, to je nádherný obraz. Já to vidím za 4 minuty hotový, vole, že to je, jo, protože nemám na to oko. Ale prostě to, že někdo udělá hodiny ve tvaru penisu, tak...
0: Ještě z toho padají kuličky.
2: Vole. Padají z toho kuličky, lidi se fotí, jo. Akorát mě vadí, že je černý ten penis.
0: Počkej, co máš proti černým penisům? Jako?
2: Nevím, prostě, když už to máme se bavit o tom, že to je teda Brno kokotou, jo, nebo kokotů teda, protože kokot je slovenský, že jo?
0: Ano.
2: Tak prostě trošičku by to mohlo mít jinou barvu, no. Já nevím jakou, ale...
0: Jako prostě, jakou třeba? Tak
2: když už se bavíme o to, že to je penis, tak je škoda, že je černý.
0: Jakože závidíš prostě.
2: Závidím,
0: jako, jestli černé penisy jsou něčím známé. Tak to jako...
2: Protože jsem s pár černochama hrál a potkal jsem je ve sprše. Teď neřeším barvu pleti.
0: Řešíš délku.
2: Když jsem si sundal ten ručník a hodil jsem ho jakoby na ten věšák a teď jsem se za ně zadíval a říkám, ty vole, co? Snad není normální. A on se jako v klidu umývá a říká, toto, že není normální, to, co máš ty, vole, není normální. Takže jediný co, tak samozřejmě ta barva je trošku jako mě takovou zlobí, ale říkám, já nejsem negativní člověk, takže já vlastně nejdu nikdy asi nic extrémně proti něčemu, co jako hele, nikomu to nevadí, lidi tím jakoby spíš bavíme, než že bychom tím úplně extra strali. Brňáci si myslím, že si na to zvykli a prostě zbylo to tady po vedení města asi, já nevím, už je to dlouho, 15 let třeba typuju, nevím. Teď tady máme jako další nějaký sochy nebo se něco to, takže mě to jako nevadí, mě osobně to nerozčiluje.
0: Lidi to nesere, protože ten Guardian vás vyhlásil jako Brno mezi 10 nejpodivnějších míst na světě.
2: Díky a pozor, ale myslím si, že držíme nějakou lepší metu, že se tady dobře žije. Jo, to nevím,
0: to taky si... to bylo, ano, to bylo
2: tak,
0: nějak...
2: Jo, takže, top five, a že jsme podivní, no tak... Tak to je prostě. No
0: tak je to jedno z nejpodivnějších míst, kde se strašně dobře žije.
2: Tak.
0: A je tu spousta brněnských kokotů.
2: Hele, tak, je tady hodně kokotů.
0: Já jsem chtěl, jakože bychom ty sochy probrali, nebo ty brněnské kokoty. Třeba mě napadne Michal Hašek, ale to půjdeme asi dál, ne?
2: Tak já se nechci pouštět do politiků. Každý z nich určitě udělal i něco dobrýho. Ale mě, říkám, mě trápí ten sport, jako. Hele, ono to na začátku má takový jako sladší trošku to je, ale vlastně to není vůbec ostrý. Neříkám, že to je marmeláda.
0: Ale možná budeš koukat. A mě by ještě zajímalo, víš, co vůbec znamená švancara?
2: Vím, je to hornická hůl.
0: Správně. No. Ale ono to má ještě víc.
2: A pozor, v Německu to myslím, že znamená, že jsou kokot nebo něco takového.
0: Je to velice podobné, no. To, ale krom kokota a hornické sekery, to je taky švancarovat je pobíhat sem a tam.
2: Aha, švancarovat?
0: Ano, švancarovat. A taky to znamená zadák na konci voru, který obsluhoval kormidlo, či takový kormidelník. Čili ty jsi byl vlastně k tomu fotbalu předurčen, protože běháš tam, tam a zpátky a zároveň si kormidloval tady v Brně, že jo?
2: No.
0: A mě by zajímalo, ty vlastně, já jsem tady měl Martina Fenina a toho jsem se ptal na stejnou věc, tak se jí zeptám i tebe. Když si vzpomenu na jména jako Baroš, Nedvěd, prostě Poborský, Šmicer, Švancara, kam zmizela tahle zlatá generace?
2: Hele, měli strašně famózní ročník, který prostě byl skvělý a dobře se na to dívalo. Podle mě jsme měli jeden z nejlepších útoků vůbec, jo, Koller, Baroš, myslím si skoro jeden z nejlepších dvou útoků. A strašně k těmhle borcům zlížím, protože něco dokázali i v zahraničí. Jo, jedna věc je se prosazovat u nás, být jako nejlepší střelec nebo dobrý hráč, ale prosadit se v anglické lize nebo vyhrát dokonce Ligu mistrů, za mě jsou to největší bombardáci, který v historii může být, stejně jako Jarda Jágr. Trošku mě mrzí, že už dneska k ním tak jako nezlížíme, neumíme si to jakoby připomenout, co dokázali. A tohle to byla éra opravdu od, řeknu, 30 hráčů, kteří hráli dobře v zahraničí. A teďka oni se potkali na jednom šampionátu nebo na dvou šampionátech. A když tam přišel někdo mladý a novej, tak vlastně přišel mezi tu kvalitu. Jo? A je to jak v restauraci, v každé profesi, zedník, jdeš mezi bombardáky, který něco umí, tak když nejseš debil, jo, tak se to prostě naučíš. A ten fotbal je úplně stejný. Seš jako kvalitní hráč, proto seš v reprezentaci. A teď máš vedle sebe Poborského, Nedvěda, Šmicera, vepředu Baroše, tak každý, kdo tam přijde a je trošku fotbalista, tak si myslím, že je to strašná pomoc. Hodně se to teďka říká jako u mladých, že ti mladí potřebují taky jakoby ty zkušený borce. A to stejně takhle funguje nároďák. Takže ten nároďák prostě fungoval fakt dobře několik let díky těmhle borcům a já k ním jako vzlížím neskutečně. Je pravda, že je dneska nemáme takhle.
0: No, na to jsem se chtěl zeptat, kam zmizeli jako prostě?
2: Hele, zmizeli, nám se nedaří prosazovat, nebo nedařilo prosazovat moc zahraničí a nehráli jsme ty top soutěže. Je Liga mistrů, Evropská liga, dneska ještě konferenční a ty kluci, kteří šli ven, hráli dobře u nás, tak ty manažeři je prodali do soutěží, dobrých soutěží, ale oni se tam neprosadili. A když se tam prostě neprosadíš, tak trošku ztrácíš formu, ztrácíš respekt i v tom národním týmu a ono nemám než tou sportovní formou a najednou hraješ dobře za půl roku, po půl roce, když nehraješ. Takže je to, já tomu říkám, že se budeme zvedat i díky tomu, že dneska Sparta, Jablonec, byla tam Plzeň, samozřejmě Slávě a ty kluci, kteří dneska jdou ven, tak v těch týmech hrají. Takže já čekám lepší budoucnost, že to zase éra bude. Trošku to euro naznačilo, ale zase nemusíme nalhávat. Došli jsme daleko, Ronaldo už byl na lodi a stříhal si nechty a my jsme ještě hráli. Proto jako trošku jako chci ty naše taky obhájit. Ale není to asi tak fotbalový, jak ty kluci byli. Ale dejme jim ještě čas, mladý tým a bude se to zvedat. Protože v těch zahraničních soutěžích se ti kluci prosazujou a ty naše týmy, které i hrajou naši kluci tady u nás v Česku, tak se začínají dostávat do těch pohárů.

0: proto vždycky mám radost, ať jsou třeba anti-Spartan, jo, prostě nikdy Spartě nebudu fandit, ale zase nejsou jako Lojza, abych si nedokázal spočítat, že když Sparta postoupí do Ligy mistrů nebo do evropské soutěže a přijel by třeba Liverpool, tak je to pecka pro mladý, je to peníze do klubu, prostě je to všechno. Ty potučky se tady pak v tom fotbalovém prostředí natečou a myslím si, že je dobrá zkušenost právě pro ty mladý Spartany nebo Plzeň nějaký slávisti si to vyzkoušet, že teďka hrál Jablonec proti Celtiku, což je skvělý klub, 4-2, dobrý zápas. Myslím si, že jsme se tam vůbec jako český fotbal nestratili a to jsou ty věci, které oni potřebují mít častěji. Porosteme nahoru a prostě já věřím, že dejme tomu, že další šampionát, to Euro, může být opravdu, nebo mistrovství světa, může být daleko lepší ještě než teďka bylo to Euro, jako fotbalovější. Takže ti Šmicrové, Barošové, Kolerové a to, co říkáš ty, tak je to, jako dobré.
1: Roste, jo?
0: Já věřím, že se to do toho dostaneme.
1: Ty jsi řekl vlastně, že třeba jdou do zahraničí a mě tam dají na střídačku. Co bys třeba poradil, kdyby se třeba někomu stalo, že by ho nějaký klub třeba koupil za 30 milionů a pak by ho třeba nechal sedět na střídačce?
0: No.
1: Co bys takovému člověku poradil třeba?
0: No, tak mně se to stalo, že jo? Ale ono to je taky složitý. Mě bylo tenkrát 20, vidí na dobrých peněz, klub s tím souhlasil, protože dostali taky dobrý peníze a já jsem šel do velkého klubu. Jo, koupil jsem si auto, takovýhle kola jsem na to měl. Jo, dvě ulice mě slyšeli v říjnu, kde vole, je 5 stupňů, jak jsem jel, prostě debil namyšlený. Ale měl jsem káru a byl jsem spokojený jako někde v hlavě v tom svým malým světě. Jo, nezdravil jsem lidi, ty vole, prostě debil, no.
1: Ne, ale kdyby to někdo neviděl, tak tebe tehdy koupila Slávie, že?
0: Slávie,
1: za 30 milionů tam, a pak tě posadili na střídačku.
0: Jo, převážně jsem jakoby nehrál, to je pravda. Co jim poradit? Já jsem ještě měl špatně to, že jsem měl, my jsme hráli na dva útočníky a bylo nás tam 5, si myslím, jako top. Byl tam Pavel Kuka, Luděk Zelenka, Tomáš Došek, Petr Švancara, pak se tam ještě přidal Tomáš Vachoušek, myslím, že Tomáš, teď abych byl křesním, už se mi ty jména taky pletou, prostě Vachoušek. A jako celkem velká konkurence a já jsem to neuměl, jako se prát s tou konkurencí. Já prostě radši odejdu, než abych se prál. Já to mám rád jako trošku zadarmo. Bohužel jsem byl takovej, jo, takže jenom říkám, jaká byla doba. A takže prostě více o to porvat, určitě. Já jsem na to neměl tu povahu, vydržet, být trpělivý, určitě nebýt hned naštvaný nebo nafouknutý. Jo, nebo nefandit prostě na té lavičce, ale já jsem prostě měl 4 roky smlouvu a fakt po 2 letech jsem řekl stop, radši půjdu do druhé ligy, takže já jsem ze Slavie Praha za 30 milionů šel do druhé ligy, do Opavy, jo, kde je to na konci republiky nebo na druhé straně, ale Opava mě strašně pomohla, vždycky jako budu za to vděčný, že mě trošku vrátila, za prvé jsem se začal trošku jinak chovat, vážil jsem si každého spoluhráče, vážil jsem si lidi, nakonec jsme postoupili a vrátil jsem se do velkého fotbalu přes druhou ligu, takže Opavě budu do smrti vděčný, že mi tam strašně pomohli. Ale ten skok byl velký a učil se dívat i na to, nedívat jenom na ty peníze, ale dívat se na to, jaká je tam potenciální šance, že se na to hřiště dostaneš. Trošku jako být u toho vyčuraný a prostě i ten přestup dneska těch top hráčů v Česku, kterých se bavíme, že mají někam asi pravděpodobně odejdou, tak aby ten manažer zvolil tu cestu, radši ještě o jeden klub jakoby víc, ale aby hráli ti kluci. Petr Čech se takhle dostal do Chelsea, jo. A další hráči, který to prostě někam dotáhli, tak vždycky je to jako samozřejmě na tobě, nikdo ti tam takovýhle dravců nebo prostě ti, co chcou hrát, je tam daleko víc a je tam konkurence daleko větší ještě než třeba u nás, je tam větší kvalita, ale dívat se na to, pokud ten 20-letý kluk dneska má odejít, 25 nebo 22-letý do zahraničí, tak jenom vždycky přeju, aby hrál, protože radši ho dejte po půl roce zpátky na hostování, ať někde hraje, než aby prostě nehrál a zakrněl. To je strašná smrt pro hodně fotbalistů.
1: Takže kdyby přišla nabídka pro mladého z Reálu Madrid, tak nechodit, jako tam no tak, jako asi k lizu nedostaneš.
0: Do Reálu jdeme, ale musíme nejdřív hrát za Zbrojovku.
1: Okay.
0: Za Zbrojovku musí hrát nejdřív, protože to je pro mě...
1: Tam to je základ.
0: Já prostě jsem přesvědčený, že kdyby naskočil za Zbrojovku, tak se rozbrečím. Normálně, když ho vidím, jak naběhne. Prostě pro mě je to taková srdcovka, že si to přeju vlastně úplně nejvíc, ještě fotbalově splněný sen. A tím nechci hanit, ježišmarja, moje dvě dcery, jo? Ještě s těma holkama je to složitý. Jo, zase bych někoho neprotěžoval, ono mít 3 děti, to není sranda, no.

0: jak to, že on dostal za 4 tisíce a to dostal za 3,7, ty vole. Tady máš 3 kila a drž hubu. Ono... A takhle nechci právě, aby... takhle nechci, aby to fungovalo. Jo, doma.
1: Jenom pro mě, když kupuješ dárky, tak si děláš prostě cenovky, jako abys to dorovnal. Jo?
0: Už trošku aj člověče, jo, protože oni ty děcka, ty starší, to trošku jako si to umíjou dneska najít, jo. A on, jako prostě kopačky stojí 6 tisíc, jo. A ono už to je jako hrozný, jako dát někomu dárek za 6 tisíc, to jsem si myslel, že mu dá 10 dárků, jo, za 6 tisíc.
1: 6 tisíc a teď krát 3, že jo.
0: A teď on tam uvidí, že má jeden dárek, jo. A přitom je to drahý. A dcera to zase jezdí na koni, to taky není úplně levné koníček, ty vole. Jo, podkova, víš, kolik z těch podkova, ani se
1: nevím. Nevím.
0: Pak ti, vole, ještě dají pro štěstí, vole. Říkám, tání s tím, vole, pro štěstí, vole.
1: Kolik jsem za to dal, ty vole?
0: Jo, ten kůň, kolik toho zežere, to je svině, ty vole, to zežere víc jak já, vole. Teď tomu nerozumíš, jo, jestli to je, vole, Arab, jestli to je ten nebo ten, smrdí to, ty vole, sere to hrozně, vole.
1: Říkám, ty to máš doma v obýváku toho koně, nebo jako?
0: Ne, ale jezdím na ty tréninky, protože samozřejmě ho chci vidět a je to teda na druhou stranu hrozná taky jako radost, když ta dcera je šikovná. A jezdí ten pár, on jezdí parkour ještě, abych řekl. Jo, takže je to jako zase pak na těch závodech, oni jsou krásně oblečení, jo, a, ale samozřejmě my máme koně, vole, za 30 tisíc, ne, jak, vole, za miliardu Vladá Kellnerová, jo. To tak, no, ty vole.
1: No, konečně. Toto trvalo. Kremská je pokořená a teď to začne.
0: No, ty vole, co teď? Jak to řešil? Já to pak řeknu. Řešil to chlebem lidi nebo čím?
1: Hele, máme tady mléko, kdyby stal chleba, tak nevím, jestli v Brně je chleba, ale snad nám když tak dají, no.
0: Hele, chleba tady je 100%, to jako, a dobrý. Ty vole, tohle pálí jak svíňa, vole. Co na to manželka večer, když by třeba něco chtěla? Nedoporučuje se?
1: Ne.
0: Teď myslím jako, že fakt ne, jo? No nahoře asi jo, ale dole určitě ne.
1: Ne.
0: Ježíš, to pálí, vole. Ty vole, co jste mě dali teď? Takže mlíko na to mám dát, jo? Na to pivo mám dát teďka mlíko, jo? Ty ne? Ty nepotřebuješ?
1: Já zatím, já to zvládám. Já to nezvládám pokousat, ty vole. Tady mám jako... Tak pohádky, ty vole, babičky.
0: Ty vole, už patří.
1: Akorát jsi zdal jenom půlku, čověče.
0: Jo, ještě jsem to nedojedl, ty vole. Mě dáváš, ty vole.
1: To je zbrojovka teďka, co?
0: Ty vole.
1: Jako za mladá. No a teď, když tě to konečně teda začalo pálit, tak můžeme taky konečně k nějakému pálivému tématu.
0: No.
1: A to je moje pravidelná rubrika, která se jmenuje Co tě sere. A tady je to o tom, že můžeš mluvit o čemkoliv, co tě sere.
0: Aha.
1: To znamená, co tě sere.
0: Tady jsme u toho jídla, tak mě vadí, když cítím, že se něco šidí v tom jídle. Mm-hmm. Když třeba objednám v restauraci, tyba, to fakt pálí. A vidím, že tam prostě je něco, jakože, že prostě se snaží ho někde jakoby ušetřit na něčem, jo, ať už je to, já nevím, teďka plácnu, třeba něco jako se ředí, já nevím, kečup, tatárka, nebo prostě nějaké takové věci, nebo omáčky prostě, že to není prostě rýža třeba, jo, rýža je to krásný příklad.
1: Počkej, rýža se dá ošidit?
0: Chopíš tu levnou, jak je to znát přece, ne?
1: No to je pravda.
0: A já či dám o 4 koruny navíc, o 5 korun, o 10 korun dám navíc. U té rýže je to třeba nejvíc znát, jo, mně to přijde. I u meníček jako. Dneska se asi zhodneme, že meníčko už pod 100 korun taky nenatlačíme. A nějaký love, když už člověk kde chodí na meníčka, tak asi vydělává. A prostě, když to bude o 10 korun dražší, ale bude ta rýže kvalitnější, tak proč to si myslím, že to lidi dají. Takže když není chuťově dobře udělaná jako příloha i, kde si myslím, tyba to pálí, jak se udělalo.
1: Já vím. Proto já držím teďka hubu a
0: poslouchám. Ale možná mi to pomůže, že hodně mluvím. Ale
1: toto naopak zhoršuje.
0: Jestli si mám dát to mlíko, nebo se na to pivo.
1: Ty vole, tak zkus oboje.
0: Jo? Takže mě vadí, často mě v životě vadí prostě šíření během jídla. Vadí mě, když jsou lidi vychcaní. To říkám na rovinu, to prostě nemám moc rád. A na světě Člověče, vadí mě, když jsme u té politiky, že se trošku podřizujeme vždycky někomu a začíná mě vadit ten pseudorasismus, to mě vadí strašně teď, co se teďka vytváří pomale dneska. Já mám černýho psa, nevím, jestli nebude problém za půl roku.
1: Ale tak dneska už jsou rasistické černé díry, takže jako bacha, to si nedělám prdel. To je
0: může být, jo, Karel Černoch by měl asi zákaz zpěvu, vole. Už takový je ten pseudo rasismus, který je nám pořád jakoby potlačený. Já vždycky říkám, jsme Česká republika, chceš tady žít, tak je úplně jedno přece, jak to, hele, vzali jsme mezi sebe, když řeknu pracovní síly, Ukrajince, i Slováci celkem jakoby u nás pracují, ale nebudeme řešit, že by to byly jiná barva pleti. Vietnamci, kurva, teď všichni víme, že Vietnamci jsou magoři na práci, furt dělají, furt mají vodem, no, to jako to, že ty večerky nějak vypadají, OK, ale prostě nevadí nám, protože extra nedělají bordel, není s nima žádný problém. Cigány, co si budeme vykládat, já jsem vyrůstal v cigánské čtvrti, bylo s nima zlé, dneska už je to jako taky relativně jakoby komunita, která si uvědomila, že taky občas je potřeba chodit do práce, jo, anebo prostě nedělat jenom ten bordel, jako. A taky jsme si s nima přizpůsobili žít. A mě by určitě nevadilo, kdyby vedle mě ve vchodě žil někdo jiný barvy pleti, ale nesmí mě říkat, že se mám v poledne modlit, anebo že prostě v nedělu se nezapíná televize. Kurva, jen to. Naše země, naše podmínky, naše nějaký tyhle. A trošku mně přijde, že z toho západu k nám chodí na ten východ trošku takový signály, jako ty vole, oni jsou takový jako špinaví, nevím, a mi to tak prostě přijde, jako že hodně to teda vztahu na fotbal, jo?
1: No tam je to hodně, jako tak to můžeme, já jsem to teda tady před nějakou dobou řešil, ono to pak utichlo, ale teď jako by mě vlastně zajímal tvůj názor tehdy, jak byla ta aféra s tím Kamarou a to, jak ty jsi to třeba vnímal tady tohle?
0: No přesně takhle jsem to vnímal, že vlastně nebyl důkaz a to, že si fotbalisti dneska mezi sebou řeknou na manželky, na děti, vole, na barvu pletí, vole, na vlasy, jo? Tak je normální prostě věc při fotbalu, když chceš vyhrát. A tady došlo přesně k tomuhle. Určitě mu 100% něco řekl, na to jsou 100% jako, je to jasný.
1: No.
0: Jestli mu řekl, že je černý nebo bílej, to ve finále nebyl důkaz. A on dostal prostě, odsouzený byl, ty vole, neskutečně. Vlastně jako kariéru mu to jako ovlivnilo strašně. Dokonce vím, že jsou tam velký tlaky na to, aby dokonce úplně jako třeba skončil.
1: Jako fakt?
0: No, něco jsem jako zaslechl, hrozný.
1: Jakože prostě
0: radikálně potrestaný, prostě úplně, jako doufám, že ne.
1: Jakože vyšleme tu prostě tu message, že tohle jako ne. Jo. No.
0: A vlastně co, jako všichni víme, že něco pošeptal, všichni jsme někdy něco řekli někomu na té silnici třeba nebo někde a prostě, i když je to jakoby takhle mediální sport a takováhle soutěž, na které se to z úrovni stalo, tak prostě nebyl důkaz. A já tvrdím, že Česká republika, respektive český fotbalista byl potrestaný jenom proto, že to je Čech. Kdyby se to hrálo s německým třeba týmem, tak by ten trest nedostal. To tvrdím já. Že oni nám tímhle dávají najevo, že jsme pro ně jakoby míň, než jsou oni. A že prostě to tam trošku jako, vím, co se dělo ještě po tom zápase, zamčeli, zadělali kamery.
1: Počkej, a co se dělo teda?
0: No po zápase oni
1: to nevíme, my zase.
0: Oni je nepustili do šatén, zadělali kamery, kde to šlo a vlastně tam si to přišli s nima vyřídit přímo s tím Ondrou Kudelou.
1: Ano, to tam bylo, no, že pak ano, dostal dělo. Ano, a
0: dostal facana a má jediný štěstí, že to neviděli ostatní slávisti kluci, protože by tam jako byla mela velká. Jo.
1: No.
0: Protože si myslím, že jestli se něco umíme, tak se umíme prát a určitě líp než možná ti fotbalisti, kteří tam byli, když jako neříkám, že každý dneska má svaly, ale co vím, ty slávisti někteří, tak se umějí prát, ale to není teďka podstatný, jenom tvrdím, že prostě tohle mě ve světě teďka vadí, ten pseudorasismus. Poslední kauza je vlastně, že Sparta bude pravděpodobně hodně potrestaná za to, že hrála teďka vlastně s Monakem a černý fotbalista dal gól. Utíkal pod kotel, tam dělal nějaký jakoby to a stadion, respektive ten kotel na to reagoval rasisticky.
1: Jako jak? Já to vůbec
0: nevím. Myslím, že Bučeli nebo něco takového. Jo. Takže vlastně nikdo zase neřeší, že on to teda vyprovokoval, jo, ale řeší se vlastně to, co se stalo. Někdo mě řekne, až tohle třeba uvidí, řekne, to je debil, ale já tvrdím, že kdyby on to neudělal, tak by to třeba vůbec ten poput jako nebyl, jo. Neříkám, že to je správně nebo špatně, Myslím si, že nejsme rasistická země, to říkám na rovinu, protože když tady bude sedět 10 černochů, tak tady určitě nebude rvačka. To teda jsem 100% přesvědčený, pokud se budou chovat slušně samozřejmě. Ale to takhle je, i kdyby tady sedělo 10 Vietnamců, 10 nevím co, Švédů, Albíní. To je jedno. Ale já, nebo 10 bezdomovců. To je pro mě.
1: Já se to tady snažím zakrýt, ty vole, že jsem si u kousku zubu.
0: Ty, seš, to neseš, propálíš, ty nejseš bezdomovský typ, ty jsi ten vikingský typ. Jo? Jak máš ty...
1: Ty vole, to jsi to trefil.
0: Jsi vikingový typ. Takže prostě jenom tvrdím, že nejsme rasistická země, ale oni nám to jako podsouvají, že jsme rasisti a bude problém, protože jednoho dne se fakt naserem a něco se stane. Protože my jsme to doteďka vůbec neřešili. Když jsme byli rasisti, tak nejsou přece cikáni, ne? Nebo prostě nežijou tady. V Praze je hrozně moc cizinců jiné barvy pleti. I v Brně už je to studentské město, potkávám černochy a nikdo jim nic nedělá. Proč by jim někdo něco dělal? Pokud jedeš Česká republika, linie, řády a tak dále, tak si myslím, že není problém. Akorát prostě se to pseudo podsouvá, tady pošeptání do ucha, dneska něco pod kotlem a vytváří se z toho strašně mediální tlak a pomáhá tomu právě i ty sociální sítě a tady ty věci. Já to odsaď dom to mám 15 minut a vím, že nemám benzinku po cestě.
1: A jedeš autem?
0: Jedu autem, ale půjčím si pár těch papírků, můžu?
1: No jasně.
0: No potom jako.
1: No to budeš
0: možná, no
1: právě. Přemýšlím, že možná dneska trhneš rekord, jako
0: jo?
1: Jak rychle jsi to ujel.
0: No to já nemůžu zase, jo. Já jsem, už mě to třikrát vzali, teďka jak je ten bodový systém, já si na to nedávám pozor. A já chodí o mě blbosti. Třeba na 50, 64 a takový, jako, já nejsem úplně jako blázen zase. Ta tohle nepálí, ale.
1: No to znamená, že teda bychom měli do toho druhého, tak to, to neje zbytečně.
0: Tohle nepálí. No to z začátku vypadá, že to nepálí. A pak to pálí.
1: Tak.
0: Takže pro mě je to strašná premiéra, děkuju za to. Nebo takhle, no, teďka děkuju.
1: No já právě jsem si říkal, že ještě nevíš, jaké další premiéry tě možná budou čekat. Jako za pár hodin a tak, jako třeba zítra.
0: No zítra to bude průser.
1: No. Doslova.
0: Přemýšlím, co na snídaní, asi suché rohlík možná. Máš nějakou, tak musíš nějaký poradit, kurva.
1: No já nejím.
0: Ty mi tady dostaneš poslák, jak sníma, vole. A místo, abys mi řekl, hele, já jsem zjistil, že máš 50 dílů. No, vole, tak ty 50krát musel se ráno, vole, trpět, jak směl.
1: Ty vole, švanci, tak si posaď, já ti nakreslím graf, jo, elektronickou tuškou. Jak to máš dělat? Nic neže. A nevzdaluj se druhý den od hajzlu. Tak do 12 hodin. To je, vole, takhle ti to nakreslím.
0: Ty jsi nejvíc trpící moderátor, no, vole, ze všech, vole, talk show, který
1: je
0: jsou.
1: Je to dost možné.
0: No to je 100%.
1: Jako nevím, jestli Kraus třeba takhle trpí, jako...
0: Ne, ten nemůže,
1: asi ne.
0: Ten nemůže trpět. Já asi, už... asi trošku ještě poslední teda si dám, že budu asi za 4 hodiny nebo za 6 hodin budu řídit.
1: No, no dej, za 8 si říkal.
0: Za 8 vlastně.
1: Točíme 7 ráno teďka, takže...
0: Je 7 ráno a...
1: Nějak odpoledne, že vyrazíš. Ale...
0: Ty vole, to pálí, ne.
1: No já teďka, když už jsme rozhodnění, tak já už mám takové jako ohnivé otázky, tak by mě zajímalo, ty jsi v jednom takovém zajímavém pořadu, který jsem viděl na tvém Instagramu mimochodem, jsi řekl, že jsi celkem orgazmu schopný.
0: No.
1: A to tak třeba 2-3x týdně. No, a platí to pořád?
0: Hele, co si budeme vykládat, je to hrozně o těch babách, jo?
1: Jo, je tam množné číslo, jo, teda pořád.
0: Když přijde unavená, tak je to s něm složitější. Že třeba já jsem takový typ chlapa, který jako fakt má na to chuť jako pravidelně, respektive a pozor, ale není to jenom o mně. Jo? Já se to snažím vysvětlit ženě, že teď to převedu na fotbal, já chci, aby byla vždycky remíza. Prostě, aby byla spokojená. Ale chápu zase, že když chodí ženská do práce, chlap do práce, jakoby náročné práce, tyhle to pálí jak chůra. Takže na to není zase taková chuť, jako máme děcka, že jo, takže, ale jenom říkám, že tak jako 2x týdně bych si představoval sexuální život teďka v těch 43 letech, kdyby tak jako fungoval.
1: To je dobrý. To
0: hele,
1: je dobrý.
0: Blížím se k tomu doma celkem, jo, ale začala chodit po mateřské do práce. Práce je, vole, to je svíňa, vole, na tohle, vole. Tak, jako má dobrou práci, jo, jako dělá ohledně financí, ale samozřejmě tím, že děláš s lidma, tě vyčerpávají a už pak chodí jenom taková unavenější. Takže jí to někdy musím jakoby odpustit, ale zásada zůstává furt stejná a i když spíme spolu jednou týdně, 2x týdně, tak prostě chci, aby byla remíza, no. Jako... Takže dneska jí nebudu dávat ani pusu a půjdu rovnou dolů, aby byla taky remíza.
1: To bude dneska ohnivé, ty vole.
0: Dneska bude, vole, říkat, bude... to není možný.
1: Máte sousedy?
0: Ne, ale ona jde zítra s holkama na kafe a bude co dělat, ty vole, super, vole.
1: To bude, holky, to byste nevěřili, ty vole.
0: To pálí, jak smí, to borec.
1: To bylo žádné.
0: Borec.
1: Je brněnský borec, ty vole. A mě by zajímalo, kdyby jsme na to zaspomínali, nebo takhle. Já jsem tě tam viděl, co to bylo za pořád, ty vole. To bylo nějaké, čoče, to něco mě, jako peříčko, ty vole.
0: To mě strašně bavilo, protože to bylo hodně o jako sexuálních pomůckách.
1: No, já jsem, a ty jsi tam držel nějaký, jo, vibrátor,
0: hádáš,
1: ty vole.
0: Hádáš. Já to třeba vůbec nepoužívám.
1: Co, počkej, to je něco jak čmaňa, když dává v kufru. Ale...
0: Ano, úplně stejný. Takže přemýšlíš, co to je. Chápu, že máme mezi sebou lidi, kteří mají rádi sexuální pomůcky, a já mám třeba kamaráda, který si nechá za kule dát činku, jo? Třeba kilovou činku, on je rád, že mu to tahá kule, tahou toho fackuje. Jo? Jsou prostě jak to, každý soudruh má, aha, jiný přání. A to není nic na komunisty, jenom že jsem si vzpomněl na to, na ta hláška.
1: Já jsem si tam teď vybavil Filipa, to asi vole,
0: ne, Vojtěcha, vole. Já jsem chtěl říct tu hlášku z toho filmu, myslím, že z Tankovýho prapora, to každý soudruh má jinak, nebo jak to tak podobně bylo. Jenom chci říct, že máme mezi sebou lidi, kteří ten sex mají posunutý úplně, někdo má rád latex, jo. Se oblíká, někdo prostě to má rád v nákupním centru, vole, v Albertu, vole, za kastlama, nevím. Plácám, jenom říkám, že každý jsme jiný, ale já třeba tohle nepoužívám, takže pro mě to byla úplně španělská vesnice, jo. My třeba nejsme takový, že bychom si pustili doma jakoby porno, aby nás to jako nakoplo, aby to tu chuť na to máme, my si to i řekneme, jo. My si jako řekneme, hele, tak a jo, já jsem dneska unavená, no.
1: Děcka už spí,
0: no, takže chrápo, jo. Ale to je jedno, jenom říkám, že je to v nějaké komunikaci, ale každý jsme jiný a u nás to třeba úplně nepreferujeme, takže já jsem dostal do ruky něco, co jsem si myslel, že je třeba, já nevím, fén, vole, jo. A on to byl nejnovější vibrátor, který prostě má dneska několik rychlostí, jo, teď se to ještě různě hejbe, ono se myslí i na klitoris, když to řeknu teda k ženským, ale i na varlata, jo, takže fakt jsou tam jako zajímavé. No, na moje tam máš takový tohle to pálí, vole.
1: Počkej, co to je to vybrat? Jak může to normálně, se na oboje teda?
0: Normálně, jak to mám, takhle to má takový jako háčky a teď ze spodu to jde jakoby dovnitř ženy a tohle z toho ty si dáš jako kolem kulí a ono to jako dobře vibruje a vlastně jsme spokojení jakoby všichni, jo? A vlastně, jestli to chápu dobře, tak tam má být někdo třetí, který ještě jako, protože vlastně jako... vevnitř je ten vibrátor, ty jsme se do toho zamotali,
1: já ne, taky rozumě,
0: teda... nevím, jak z toho mám, ale je to tak zvláštní vibrátor, že bys vůbec neřekl, že to je vibrátor. A tohle je pořad, který vlastně vstupuje do sexu lidí, kteří jsme tam byli a vlastně jsme najížděli na různý témata, jo, třeba jenom jak si připadáš při sexu, jestli chceš, vole, Brad Pitt, vole.
1: Čekaj, jak si připadáš při sexu?
0: Já si připadám normálně, vole, jako skvělý fotbalista.
1: Jedeš to prostě, jo, ty vole, šibenice, ty vole, jasný, vole, do rohu.
0: Doprava, vole, doleva, vole. Jo, akorát, vole, dozadu se mi...
1: Občas v offsideu.
0: Dozadu se mi nechce, vole. To zůstává furt stejný.
1: Takže dozadu se nevracíš, věříš brankářovi, jo?
0: Nemyslím dozadu jako dozadu, ale myslím, no, jako ven.
1: Jo, dobře, já bych možná
0: serem na to.
1: Posunul dál, mě ještě zajímalo, jestli jsi měl nějaký jako nejdivnější nebo nejtrapnější věc, co se ti stala buď při sexu nebo na prvním rande třeba.
0: Tak nejtrapnější věc, moc krát se mi to stalo, omlouvám se všem holkám. Je to prostě jasně, že když se prostě uděláš hned, že jo, to je prostě trapas.
1: To stane se, no. Jako to...
0: Jo, ale ona už pak nezavolá. Takže určitě... Jako
1: tobě ne, někomu je. Jako,
0: ne, stalo se mi to moc, já nebudu machrovat, prostě tak to je, že rychlej orgasmus je trapas hrozný. A trapasu jsem zažil, když má strašně moc skoro v tom fotbale, když netrefíš z metru prázdnou branku, ty vole, to seš všechno na tom stadioně, pak seš úplně všechno od Trabanta, vole, a po, vole, Kokota, vole, z Brna. Jo, teď si to hrozně užívám, jak... V těch médiích vystupují a hrajou první B, což jsou nižší soutěž, hrajou za Vilémovice, tady kousek za Brnem. A tam, když se ti něco nepovede, nedej bože, spadneš v balón, to už se jako díky té nadváze taky stane. Ty běž do televize, vole, vem si sebou aj tu tušku, ty kundo jedna, vole. No. Takže tam jsou super hlášky jako směrem k tomuhle a jo, a ještě si jde pudr na hlavu, jo. Vždycky, to poslední hláška byla, vole, jo, ještě se napudruj, vole. Nebo namaluj, ty vole, Jo, takže to jsou trapasy, které prostě v životě patří, ale zase jsou u té své povahy, nedá se nic dělat, já z toho vždycky se snažím odlehčit. Jo, takže vstanu a řeknu, ty vole, ty kořalky jsem neměl pít včera, nebo něco prostě, jako si tam odlehčuju to. Trapasy k životu patří, nebo to, jak se s tím umíš propasovat a jestli vlastně má to takovou, já na to mám takový názor, jestli ti vlastně vadí, jak u toho vypadal, anebo prostě se s tím dokážeš smířit. To znamená, jestli jsi jako ztrapnil, že teď vypadáš u někoho blbě, jo, a vlastně to tě vlastně vadí, anebo ti to vadí kvůli sobě, že to třeba neumíš, jo. Takže mě spíš vadí to, že spadnu o ten balón, protože už jsou prostě tlustej, vole, a už prostě to, mě to tak nejde a už mě ten balón tolik neposlouchá, než když jako se mám trápit, že tam někde na nějakém městečku mě nadávají lidi, že jsem trapnej nebo že jsem spadl. To mě tolik nemrzí, spíš mě vadí, že fakt jako nad tím přemýšlím, proč se to stalo a vyhodnotím si to jako by teda sebekriticky, což já teďka dělám hodně rád, že vlastně i přemýšlím jako nad svou psychikou, nad věcma, co dělám, že někdy jsou třeba zlej na lidi, až jo. Takhle. No někdy jsou jako protiva, už jako.
1: Fakt se mi stává často. Na tebe jde ten důchod, jo.
0: Fakt se mi stává.
1: Čagan v ruce a jeden.
0: Stává se mi často, že, a teď se mi to teda stalo v tom Chorvatsku taky, že, a to nepotřebuji na Chorvat, jenom ben, říkám, jako, že
1: promiň, prostě. Promiň, měl jsi v Chorvatsku ponožky v sandálech?
0: Ne, neměl. Ne. Neměl. Takhle daleko
1: děláš
0: to. Takhle, to jde z Prahy, to k nám nedojde nikdy. Že třeba se s tou lidí vyfotit, a to nemachru, nepotřebuji machrovat, jako, a už je mi to protivný, jo? Nemám to už jako, prostě chci mít klid. A tam já si řeknu, ty vole, ty jsi debil, vole. Ty lidi, vole, jsou rádi, tě vidí, prostě tě nějakou formou, to, že se chce s tebou někdo vyfotit, je důkaz toho, že tě asi teda má rád, a třeba tě i respektuje nějak názorama. Takže tam já třeba pracuji na tom, abych nebyl protivá, abych nebyl ten, vole, prostě, jako můžeš pak působit jako namyšlený, ale jenom prostě nemáš náladu. Takže tam já trošku pracuji třeba tady s tímhle, abych prostě byl větší takový pohodář i v době, kdy nemám právě tu náladu. Tak, protože jinak jsou jako pohodář, já se fakt považuji za, já když nakupuju, tak já s tom mám radost. Já se zdravím lidi.
1: Jak největší,
0: a nevíte, jo. Prosím vás, vole, kde tady nandu sirup, vole, protože, vole, sirupy, vole, nevím, kde jsou, jo. A ona, to je, vy jste tam, vole, do třetího regálu, já jsem v prdě, říkám, paní, prosím vás, vidím, že máte okny, jak si měl, pojďte se mnou, vy jste taková sympatická koc, hledám jahodové sirup. Ty tam dondeš, vole, tam je 12 jahodových sirupů, vole. Takže voláš dom, které bereme, vole, jo. Protože samozřejmě už jsou z toho vyškolené, jeden má klasické vršek, jak odpívá, druhý je takové to odcvakneš, jeden, vole, nemá cukr, ty vole, to taky nechápu, vole, že sirup nemá cukr, nebo je nějaký bio, ty vole, to jsem úplně hotový, jo. Takže jako ono je to pičovina, že jdeš nakoupit, ale já si to snažím dělat jako radost, paradoxně zase procházím ty regály a vidím, co tam majou. Takže 10 deka s rohlíčkem vždycky je součástí nějakého nákupu. A od Godha je počínají až právě potom pochodkové.
1: Takže já si do pochodkáče. Jo?
0: Mám rád pochodkové a my tady v Brně máme na Pekařské jako vynikající jako chlebíčkárnu, tak tam chodím hrozně rád, tam mají takové jakoby chuťově, mě nejvíc připomíná ten komunistický vlašák, co mě můj táta kupoval v sobotu ráno, 20 deka, 10 deka feforonkovýho, to teď vidíš, takže tam ještě
1: kruh se uzavírá.
0: 10 deka feforonkovýho, z kofolo, z to poctivo skleněno kofolo, vole, to byla vždycky studená, jsi, ja? A máš pravdu, feforonkové je vlastně můj vlastně kruh se uzavírá.
1: Hele, my se dohodneme, že buď si dáme půlku nebo celou.
0: No to si nedáme celou 100%.
1: Ne? takže si dáme asi půlku.
0: Je něco naposledy, co chcete, ještě nějaká otázka bude potom?
1: No pak budou právě zase ty nejpálivější, víš? No. Pak musí být nejvtipnější. Tak počkej, já říkám většinou příjemnou smrde, ještě, tak si tak ťukneme.
0: Příjemnou smrde, jo. Ale ty zukosu skoro celou.
1: No tak, já už to taky chvíli udělám. Kose, vole.
0: Já jsem to vdechl a to už to je hrozný.
1: No to je blbý. Tak, mě by teď já mám takové psychologické, psychoanalytické vyložené otázky. Mě by zajímalo, kdyby ses mohl na něco zeptat pana prezidenta, co by to bylo?
0: Jako úplně vážně?
1: Jako úplně vážně. teď totiž mluvíš jak...
0: Tam ta kamera je zaplá. Pane Miloš, já bych se chtěl zeptat, jestli umíte plavat. Technická.

0: Já neříkám, že jsem u něho neměl, že u něho on nebyl respektovaný. Já respektuju, pro mě to není úplně jako, že bych to házel. Já politiku paradoxně i mám rád a sleduju. A to, že se tam třeba celkem dost čekají, to je taky jejich věc. Ty vole, to pálí. Ale jako myslím si, že on si fakt v některých věcech z nás dělá jako záměrně srandu. A ať si udělá, ale on je reprezentativní typ naší republiky. A teď to přeženu na Slováky, ta ve finále může říct cokoliv, ale minimálně, kurva, je to pěkná baba. Předpokládám, že ho zvolili. Že ho zvolili i protože je jakoby chytrá, nebo prostě něco dokáže.
1: Ale krom toho je i pěkná.
0: A je i pěkná. A bojím se, že současný prezident není pro nás úplně reprezentativní typ.
1: Já s tím souhlasím.
0: Takhle končí každý host?
1: No. někteří i hůř. Mě by zajímalo, to už jsou takové opravdu filozofické, ale co bys dělal, kdyby přišla zombie apokalypsa?
0: Já nevím, co je zombie.
1: To je něco jak Miloš, ty vole.
0: Zombie, ne, já nevím, to jsou taky duchové, nebo...
1: Ne, to je oživlé mrtvoly.
0: Jo, oživlé mrtvoly.
1: To je teďka in.
0: Ale tak...
1: Jak bys přežil?
0: Chtěl bych, aby ke mně přišli sami kuchaři a sami bývalí pěkný baby. Takže kdyby zombie mělo povstat, tak tyhle lidi bych si psal kolem sebe. Určitě bych chtěl kolem sebe Láďu Menčíka. To bylo, vole, super, vole. Měl,
1: to by bylo dobrá zombie.
0: Měl zvonky, vole, jak směl. Já mám byla prostě vtipy a zase se vracím k těm našim hercům. Určitě bych chtěl mít ty, co dělali tu slávu a to herectví tak, že nás to bavilo. Že jako chtěl bych mít kolem sebe tyhle lidi, protože já opravdu si často pouštím Izera vtipy a Donutila, pořád se něco děje a různý další na právě tom YouTube a tady těch věcech. Ty vole, to je strašné. A takže když by mělo přijít nějaký posmrtný život a znova se ke mně dostat, tak bych chtěl tyhle lidi a Diego Maradona.
1: Tak já se zeptám na moje poslední dvě klasické otázky. První, co bys vzkázal hejtrům obecně?
0: Jo, to jsou ti, co mají potřebu ty komentáře no. A tyhle. Hele, tak to je jejich nešťastný život, kde já tvrdím, že nemají ani Vánoce, pokud teda hejtujou jenom negativně. Jo, jsou lidi, kteří ti hejtujou něco a ty si z toho něco můžeš i vzít, že třeba si uvědomíš, ty vole, on má v něčem pravdu. Ale pokud jsou to jenom tady tíhle, co hledají to negativno, tak já to fakt hážu takhle úplně, jako, já to zapomenu snad za dvě vteřiny. První cestu k ledničce už na to zapomenu.
1: No a moje poslední teda otázka, co bys naopak zkázal lidem, co krom mrtvice si jdou za svým snem, stejně jako ty? Jsi vypadal s tím jazykem chvilku, no. Víš, jako...
0: Lidi, co si jdou za svým snem, jsou to většinou, nejvíc vidět jsou samozřejmě sportovci, protože jsou v médiích, ale jsou lidi, kteří dokázali vypracovat velké firmy, neví se o nich a začínali třeba v chudé rodině nebo jim umřeli rodiče a prostě řekli si, že takhle prostě žít nechcou, že chcou žít jinak. Velký respekt a čím víc se o nich dozvíme a budeme se od nich učit, tak je to jenom dobře. Já si myslím, že já jsem třeba takový nebyl, já jsem spolíhal hodně na talent a tím jsem vlastně prošel. Ale lidi prostě, kteří jako takhle, tak pojďme se od nich učit a nemusí to být jenom jako u toho sportu, jo. Myslím si, že třeba v divadle je to ještě horší, ta konkurence je tak obrovská, že těch talentovaných herců máme tolik a každý takový, který jednou z nich bude Menšík nebo Hrušínský, jo, kteří prostě nás do dneška baví, jo, a já jsem strašně smutný z každého, kdo umře. Fakt normálně mě to bolí za ně, ani neznám ty lidi a bojí mě to, protože no, vím, že co pro nás udělali. Libuška Šafranková, kurva, to byla ty vole, popelka, vole, jak svině, vole. Jo.
1: To byla největší popelka ze všech popelek.
0: Jo, ale byla dobrá i v tom seriálu Náhrdelník, jo, ale tím, že já jsem fakt magor na české věci, tak já to mám všechno zmapovaný. A takže mě líto každého takového, co něco dokázal, ale zase se pojďme třeba zjistit, jako jak to bylo v dětství, jo? Někdo má problémový rodiče, nemůže si ty rodiče vybírat, chlastají nebo drogy, hodně se věnuju třeba člověče, jezdím na ty různé takové detekční zařízení, kde ty děcka jsou a tam je to procento šílený, vole, že to skončí v kriminále nebo na ulici, jo? Se hrozný čísla, velikánsky, to je strašný. Ale prostě jsou závislí už díky tomu, že prostě nemají třeba rodiče. A tady je to super příběh. Přitom nemusí být to nějaká celebrita ze sportu nebo z herectví, ale tohle je skvělý příběh.

0: Já jsem byl, vole, feťák, v 10, ve 12, v 15, v 18 jsem s tím uměl seknout. Dneska jsem úspěšný manažer, vole, výrobce, vole, šalin. Jo? Nevím. Jenom říkám, že od těchto lidí bychom se to měli jakoby trošku si přečíst nebo podívat na nějaký dokument.
1: No tak to jsme to krásně zakončili. Já teď, tyhle, hledám omáčku.
0: Počkej, to mě chceš, vole, říct, že ještě něco bude, já jsem, vole...
1: Ne, to už je jenom dárek. Už je jenom dárek, ty vole.
0: Já teďka jedu.
1: Teď už jsme to skončili.
0: Já to vemu jenom přes Bohunice a vemu to, vole, buď to na žlučník nebo na slepák.
1: Tady máš moji omáčku. Možná na ten slepák bych to... Ta už nepálí, ta je spíš dobrá. To
0: je dobrá,
1: jako, to je
0: dobrá.
1: Třeba druhý stupeň nebo to.
0: A je to no, tak, masíčku.
1: Je to k jogurtu, si to můžeš dát k čemu chceš.
0: K jogurtu?
1: Vole, no, ke zmrzlině, k čemukoliv.
0: Mě to mlíko dneska jako pomohlo.
1: Petře, vzhledem k tomu, že jsi to absolvoval, máš poslední možnost teda tady zpromovat, co uznáš za vhodné, co potřebuješ.
0: Tak
1: začíná to možná na Z. A pokračuje na B.
0: Tak zůstanu u tohohle pořadu a pozval bych další, aby se toho nebáli, ač jako já jsem posera velký. Přátelé, dá se to přežít, pojďte do toho. Myslím si, že to je příjemná zkušenost a ještě teda nemůžu hodnotit, nemám za sebou zítřejší ráno.
1: To jsem chtěl dodat, že to jako...
0: Věřím tomu, že zítra odpoledne hraju zápas tady za tyhle, že nedej bože, abych víc běhal. Abych víc běhal. Takže všem bych chtěl zkázat, co oslovíte, ať do toho jdou, že to je fajn, příjemná zkušenost. A musím říct, že i příjemný povídání. My tady máme, já jsem to počítal, asi nějakých 1500 diváků.
1: No, 2000 možná to bylo. 1500 platících, 2000 celkem.
0: A jsou dobří, že i drží hubu, protože nemáme porty a jede to dobře na hlas. Takže
1: tak máme...
0: já děkuju publiku, byli jste jako famózní. Já jsem se musel několikrát obětovat po Pavě třeba.
1: Fakt jo. No,
0: to jsem se postaral o manželky hráčům. Zdravím všechny, ahoj. Někdo si dá ruce za to. No automaticky se zezadu jde a ti, co samozřejmě mají tu dobrou velikost, tak
1: jo, to ty jako nejsi, ale to
0: dává do ruky. Já jako věřím, že mě je 43, hodlám tady ještě jako srát lidi hodně dlouho. A to už je ta, já už si prostě neumím vykládat pražsko-brněcký. Když ježišmarja, ať si vole, čo, postavte si 9 baráků, mě to úplně na to nezáví, ale udělejte to, už to prostě nás udělejte.
1: Zdar a sílu, prosím, kdy plánuješ založení oficiálního náboženství Zbrojovka Brno?
0: Předpokládám, že pán naráží na to, že my jsme 40 let nic nevyhráli a furt fandíme. Že já jsem pochcal třeba 14 vole u nás fotbalových stadionů. Byl jsem hodně peněz, to taky skurvý charakter, z 12 000 na 300 vole, on to byl celkem skok.
1: Už se standou hloškem.
0: Jo, se standou. A vlastně potvrdil to i Petr Gottwald, vole.
1: Jo?

0: že najednou zase znova přicházejí na stůl Benešovy dekrety. Najednou znova, a o který se ještě navíc teď bude drát Maďarsko, to bude taky jako zajímavý, najednou tady znova přicházejí na stůl reparace. Jo, tady 20 let se neceklo o reparacích, jo, protože hlavně, ať jsme politicky, a ono se to najednou víří. Kdyby my jsme opravdu teď jako chtěli po Německu reparace. To by nás nějaký státní rozpočet vůbec nemusel zajímat. Jo. To není nic nadneseného, jo. To jsou číselné nuly jako někam, prostě obyčejný člověk jako vůbec nedohlídne, jo. A tenhle ten prostě jako špatně živený chlápek, který jsem teda jako přijel jako počechrat svý ego. Já si myslím, že přesně jak to psal Vidlák, jo, že až se vrátí zpátky, tak mu řeknou, tak vidíš, co si způsobil, ty debile, mohli jsi mít klid. No. Hele, uvidíme, co z toho bude. Já to, jo, čekám.
1: Vidíme. No, aby jsme uzavřeli to téma, tak závěrečná otázka, prosím tě, pro tebe. Jsem si všiml těch sociálních bublin, samozřejmě, jo, a ty názory se tam poměrně dost třou a třístí.
0: No jasně, no samozřejmě.
1: Stalo se podle tebe téma nějakého smíření a toho, co se stalo historicky, předmětem dnešních politiků, protože na jedné straně dnešní koalice nebo dnešní vládnoucí strany řekli, že jsou proti tomu, že ne, říkají lidem ty souvislosti, jak to vznikl ten spolek, na jakých základech, vyjmenovávají ty jména, mluví o těch Benešových dekretech, že ještě nedávno to byl hlavní cíl, teďka teda ne už jako přímo písemně, ale říkají, no jo, to je dlouhodobá doby. Takže se jako tváří vlastenecky. Pak máme opozici, která se zase tváří obrovským způsobem jako progresivně, že musíme teda ve společnosti jako tady to téma opakovat a právě tím se to usměřuje. Jsme ve svobodné společnosti. Jo, že oni si zase, jako ta jedna taková vlastenecká a ta druhá taková jako progresivní, taková liberální, taková jako...
0: Tedy nevlastenecká.
1: Zdrová. No tak se to tam na těch... Moje vnímání. Ano, diváci, tak jak koukám na ty sociální bubliny. No a dělo by se to, kdyby se toho nečapli politici, opozice i vládnoucí strany? I by o tom skoro nikdo nevěděl, že se něco takového chystá.
0: Tomáši, prosím tě, já jsem doktor. Jo, já nejsem jako Eliška Količ, jako jo, já si opravdu nepřipadám, že jsem kompetentní tohleto hodnotit. Už z toho prostého důvodu, že jedna úroveň hodnocení je to, co vidíme my vně, co se k nám, jako k normálním občanům dostane a co je cíleně prostě formulováno pro národ. Druhá věc je, co je vždycky závětří zatím. Já sice mám spoustu zajímavých klientů, ale vůbec si netroufám jako hodnotit všechny ty spletitosti, ze kterých se tohleto upřádá. A já si myslím, že jako vždycky se budeme mít šanci jako nahlídnout za tu oponu až zase s nějakým zpožděním. Takže jako v tuhleto chvíli dělat nějaký jako strašně chytrolínský sociologicko-politický závěr, to vůbec není na místě. Podívej se, kým se třeba teď je žádoucí, nebo s kým jako je, jednat o míru na Ukrajině. No s politikem, který má za sebou 40 let politické praxe a který už jako není v popředí, ale ví a pamatuje. Takže vždycky ty věci vyjdou na povrch až s nějakým zpožděním. A budou hodnotitelný vždycky potom jakoby v dalších souvislostech. Až co se, jako, co se z toho nakonec upřede, jaká nitka. Pojďme to nechat být. Já si myslím, že je dobrý být ostražitý pozorovatel, nenechat se tady jako opíjet nějakou progresivistickou propagandou a úplně debilníma kecama o smíření. Pojďme pozorovat. To si myslím, že je nejrozumější.
1: Díky za tvá slova.

0: A diváci, jak to vnímáte vy a cítíte, napište nám. Děkujeme za sdílení. Tobě, Jarmilo, díky za tvoji otevřenost. A já jdu na otázky, které tady jsou. První otázka. Proč podle vás dnes dramaticky přibývá úzkostí, depresí a psychických problémů, hlavně u mladých lidí?
1: No, víš, co mi připadá úsměvný? Tuto otázku jsem poprvé dostala před 30 lety, 25 lety, 20 lety, 15 lety. A ta otázka je pořád stejná, jako jo. Akorát, že jako po každý to připadá, ježíš, ono toho přibývá. A za 3 roky, ježíš, ono toho zase přibývá. Přibývá. Akorát, že možná ty konsenzuální vstupy, které eskalují samozřejmě tuhle tu patologii, se možná trochu víc sčítají, to víc a proměňují. A já si myslím, že teď třeba, já nevím, za 5 let se to budeme jako přisuzovat nějaký jiný věci, je ten celospolečenský chaos. Totiž chaos a zmatenost. Jo, já jsem si tak jako ještě předtím, než jsme začali si tady spolu povídat, tak jsem si včera večer říkala, tak no co se mě tak ten máš bude ptát, že jo, a tak dále. A čekala jsem něco podobného a tak jsem si to v té hlavě třídila a říkala jsem si, no určitě přijde nějaká takováhle celospolečenská otázka, tak holka, jako co na to řekneš. A fakt jako mi přijde naprosto relevantní tady tohleto téma toho zmatení, toho chaosu a té nejistoty asi vyzdvihnout, protože upřímně řečeno, i když odhlídneme od společenského kontextu a třeba to zredukujeme jenom na klasickou psychiatrii a jako příčinnou souvislost psychiatrických diagnóz, ze kterých potom se rekrutují takové věci jako úzkosti, deprese, ratatakotěta, jo, v tom úzkém kontextu, tak tam vždycky do toho vstupuje jako iniciace, jaká míra životní nejistoty. Jo, a teď prostě individuální životní plán, ty lidi se dostanou do nějakých jako krizových situací, že jo, neumějí plánovat dopředu, protože prostě se jim něco, zboří se jim nějaký plánování, že jo, a nastává nejistota. A nastává chaos, která samozřejmě primárně budí úzkost. To je hrozně jednoduchá a čitelná kauzalita. A my tuhle tu kauzalitu z těch individuálních životních příběhů, ale teď opravdu naprosto legitimně můžeme rozšířit do té společnosti nebo do těch mezi ty společenské jevy, které eskalují, řekněme, tu širokou psychosociální platformu, na jejich základě vidíme, jak prostě opravdu téměř až geometrickou řadou opravdu narůstá psychická nemocnost nebo minimálně zranitelnost, jo? Psychická vulnerabilita nejenom mladé generace, ale vlastně, když budeme považovat dospělou generaci, no tak řekneme, já nevím, nějakých 25 až 60, jo? Což je taková ta nejširší skupina. Protože ono to zasahuje všechny věkové skupiny. Jo? Každá věková skupina samozřejmě si z toho vybírá něco. Ty starší jako říkají, no tak tady byly historicky nějaké jistoty, jako prostě nejsou žádný. Ty mladší nemají na jaký jistoty vzpomínat, protože se jich ještě ani nedožili a už je ten chaos. A oni se ani nestihli vlastně v jakýchsi jistotách etablovat v té společnosti. A jenom plujou v takových těch něco jako tekutý písky, víš co, tam jako se nemáš čeho chytit. A ta mladá generace, 25, 30, jo, pluje v těch tekutých pískách a jejich, jakoby, oni nemají životní plány. Nebo respektive, oni je nemají jako na čem jako pevném stavět. Oni jsou nuceni tou společností jako chvilku jako tudy, chvilku tam tudy, jo, a to vlastně degraduje nebo rozbíjí to, čemu říkáme jako soudržnost osobnosti. Je hrozně jednoduchý, že z toho následně vyplývají všechny, veškerá ta vulnerabilita, to znamená nemocnost, zranitelnost toho psychického stavu, toho neuropsychického systému. A do toho ještě vstupuje vlastně další jev, a to je to, že se vlastně na platformu mladé, dospělé generace dostávají ty sněhové vločky, už jsme taky myslím o nich mluvili, že jo. To je ta generace, která nesmíte jako jim vůbec nějak ublížit, protože oni jsou z toho hned, jak to říct slušně, rozvrkočení, že nesnesou vlastně vůbec žádné příkoří. A teď si vem, že tyhle ty lidi se tam začínají potkávat a že se to kumuluje. To znamená, odolnost nastupující generační populace je v tak mizerném stavu, že zkusme to srovnat s nastupující generací třeba 50. let. Kdyby ta generace byla takhle, jako to, ty lidi by ty 50. leta vůbec nepřežili. Jo. Pojďme to srovnat s Husákovejma dětma. Já jsem teda jako těsně před nima, že jo. Ale teď my jsme museli čelit jako tomu, že jsme věděli, že doma se něco říká, ve škole se něco říká. Museli jsme to celý ustát. A nesměli jsme se z toho posrat. A museli jsme si jako ustát nějaký morální kredit, nějakým způsobem tím projít. Jo. A vem si, že my jsme generace, která je na odchodu. A nastupují tyhle ty třasořitky. Já jako, hele, nevím. No, a když je tam ta otázka, jako proč? No, protože všechny tyhle ty jevy se kumulujou a otiskujou do celého toho mentálního pole té společnosti. Jsem srozumitelná?
0: Jo? Chápu tedy, že to spojuješ hodně se sociokulturním prostředí. To znamená...
1: nelze oddělit prostě. Jo? Já jsem vždycky jako chtěla mluvit o zdraví a o medicíně a tak dále, ale už jako možná i my, nevím teď, jestli to bylo v nějakém našem rozhovoru, jsem připustila to, že už není možné hovořit o zdraví, zachování jako jak psychického, psychosomatického, komplexního zdraví, aniž bychom se zcela vyhnuli sociální a politické situaci. Pak to nejde oddělit. Protože veřejné zdravotnictví je spolitizovaný, farmaceutický průmysl je spolitizovaný a ty lidi do toho tím terénem plujou, že jo, jsou ovlivňovaný veškerou tou lobby, veškerou tou reklamou, to, jak se s nima jako cíleně zachází, na co jsou lákaný v nějakých pojišťovenských systémech, že jo. Teď Ježíš Maria už zase mě to vede k tomu, jako co se na nás chystá, že jo, s tou národní očkovací strategií. Jo, vem si, že už jako se chystá to, že jako když nebudeš jako správně navočkovaný, tak už ti třeba si jako nebude pojišťovna proplácet něco. Podívej se, jako čiplujem. A přidá to jako psychický pohodě a stabilitě? No asi ne, že jo.
0: Jo, díky za tvé sdílení, Jarmilo. A co vy na to diváci, jaká je vaše zkušenost, jak to prožíváte, napište nám. Děkujeme i za sdílení. Další otázka pro tebe. Jaký dopad má podle psychosomatiky dlouhodobý stres z ekonomické nejistoty, teď o tom mluvíš, válek a globálních krizí na lidské tělo? Takže dopady.
1: Hele, já bych se asi jako zbytečně opakovala, ale jak nemám ráda WHO, dneska už, jo, s tou zdravotnickou organizací, tak je potřeba ovšem, jo, být vždycky jako trochu to objektivní nebo objektivizovatelný, je potřeba na její jakoby pozitivní účet přičíst to, že, a teď mě oprav, jestli je to 25, 30 let zpátky, nevím, Světová zdravotnická organizace definovala pojem zdraví jako komplexní soubor tělesných, fyzických, sociálních, ekonomických a náboženských jakoby, jako náboženské pohody. To znamená, že už tenkrát se do charakteru nebo charakteristiky, a vnímání zdraví zcela jasně propisovalo i to, že s tím ekonomická situace souvisí. No, proč by to dneska mělo být jinak? Protože zase co? Když prostě mám ekonomickou nejistotu, zase je to ta nejistota, zase je to ten chaos, malomyslnost, úzkosti, strachy. No a přes ten neurovegetativní systém se to pochopitelně propíše do toho buněčního zdraví. Nepotřebujeme to víc rozvádět. Ano, souvisí. Tečka.
0: Děkuju. Jak se na lidském zdraví podepsala doba sociálních sítí, neustálého výkonu a digitálního přetížení? Sleduješ to třeba u svých klientů, Jarmilo, ty změny, jak se třeba právě debatuje o těle těch tématech, tak třeba konkrétně třeba u určitých případů vidíš, že se děje něco, co by se třeba ještě před 20 lety vůbec neodehrávalo v tom mozku nebo v tom komplexu zdraví vlivem sociálních sítí?
1: Poslední slovo.
0: Digitální.
1: Slovo přetížení. Jo, a jako možná od toho je dobrý se odrazit. Je to přetížení mentálního systému v sociálním poli, který se vymyká, řekněme, evoluční, jak to říct, evolučním tendencím a evolučním schopnostem člověka přežít v tlupě. Vysvětlím. Historicky a i neurofyziologové opakovaně zkoumali, kolik lidí v sociálním poli je jednotlivec schopen identifikovat ve vztahu nějaké sociální návaznosti, aby byl schopen, řekněme, sám sebe v tom sociálním poli ukotvit, ustanovit. Základní sociální tlupa tvořila 30 až 50 lidí, širší sociální tlupa tvořila 100 až 150 lidí. Fyzických, jo? Fyzický kontakty, jo? V době kamenný opravdu jako ne. A teď jsme se dostali do prostředí, otevřeš Facebook, že jo? Tam máš, já nevím, kolik ty, no tak ty to tam máš na desítky tisíc, že jo? Já tam mám nějakých pár tisíc jako přátel, dalších jako pár tisíc sledujících. A kdybych tomu měla ve všech ohledech popřát sluchu, tak vlastně ztratím a vyhovět vlastně těm požadavkům, tak nepochybně postupně takovým tím plíživým způsobem se začne vytrácet moje vlastní identita. A to je princip toho přetížení. Protože i když jako jsem, dejme tomu, co? To vypadáš jako, že jako velký aha moment.
0: No jo, to je hustý, co říkáš.
1: Jo, no. Protože já se natolik rozmělním v tom prostoru, že ne jako, že si chci na něco hrát, jako že jako vyhovět, ale že já vlastně přirozeným, neuvědomovaným způsobem se postupně budu odpojovat a rozvolňovat kontakt se svojí centrální integritou. Samozřejmě, že lidi, kteří vůbec nevědí, že tohleto riziko existuje, tak do toho jdou a nevšimnou si, že se jim to vlastně v té osobnosti odehrává a že se stávají sociálními vazaly a přetížení jsou touhletou předimenzovanou tím předimenzovaným požadavkem být k dispozici tak obrovskému množství vztahů, které ten mozek a naše jakoby, sociální integrita primárně není schopná pobrat. My na to nejsme nastaveni. A to říkám jako člověk, který celý život řeší příběhy jiných lidí, které já už mám opravdu za ty léta, mám to, čemu se říká jako profesionální deformace. Zaplať pánbu za ní, abych tu práci dneska nemohla dělat, ale v době svého největšího boomu, a tak dneska už mě táhne na tu 60, že když mě bylo těch 40, tak jsem si kdysi spočítala, že jsem schopná v hlavě udržet něco okolo 800 příběhů. To je velký extrém. Jo? No ale protože moje profese, že jo? Protože selektivně vycizelovaný mentální prostor na to, abych to prostě udržela v té. A přišla jsem na to poměrně náhodou, když se prostě jako třídila kartotéku. Víte, pamatuju, vím, ano, vím. A dostala jsem se něco maličko pod 800, jako, jo? Takže zhruba 800. Teď, když jsem si to nedávno, asi před 2 lety, jako dělala znovu, tak jsem něco okolo necelých 500, jo? Takže ono to klesá samozřejmě. A což je přirozený, že jo? To je únava materiálu, v pořádku. A pořád je to ale ještě velký extrém. Jo? Zkuste se zeptat někoho dalšího, kdo si pamatuje 500 životních příběhů. Já ano. Dobře. A teď to pojď porovnat s tím, kolik ty lidi mají přátel na Facebooku. Nemají trénovanost mysli, jakou mám já, a pohybují se v prostředí, které nejsou schopni obsáhnout. To znamená, že ta přetíženost je úplně rozmělňuje vlastní sociální identitu a oni doslova a do písmene neví, čí jsou. Takže opět se dostáváme k principu zmatení, chaosu, dezintegrace osobnosti, úzkosti, deprese, vyprázdněnosti psychosomatických nemocí. Zase, je to srozumitelný?
0: Za mě ano. A já to slyším vůbec prvně za celou tu dobu, co vysílám, takovýto výklad. Takže ti za to moc děkuju. Diváci, co vy na to? Sledujete to u sebe nebo třeba u některých členů své rodiny o tom, o čem mluví Jarmila? A děkujeme vám za sdílení. Tohoto je silná message, aspoň teda za mě. Jak říkám, ještě jsem to od nikoho neslyšel, takhle popsaný jako od tebe, jo.
1: A vidíš to, prosím tě, že, promiň, že ti do toho vstupuju, jo. A přitom mě to připadá tak jednoduchý, tak triviální, jo. A možná ještě, jestli dovolíš, nebudu s tím dlouho zdržovat, ale v mém vnímání s tím velmi úzce souvisí, aby si lidé vlastně v rámci jakýchsi sebeobrany, sebezáchovy uvědomili, že není povinnost žít online. Že mám svatý právo, když dám nějaký post na svůj facebookovou stránku, nereagovat na všechny ty kváky v tom vláknu. Jo? Takový to, no, abyste, paní doktorko, nereagovala. No, nereagovala. Nemám povinnost. Jo? Zvlášť, když teda tam čtu jako bezvětří, jo? Jak říkám. Jo? Co, je to pravda, že jo? A teď jako jsem za to kritizovaná. No ale já mám právo si uchovat svoji integritu a nešílet na Facebooku a místo toho jít na cigáru a na zahrádku, protože taky potřebuji odpočívat, jo? A právě ten tlak toho širokého sociálního pole ti lidé vlastně neunáší a připadají si špatní, když tomu tlaku jako nevyhoví. A proto se nechají vlastně v tom sociálním poli úplně rozcupovat, rozkouskovat, rozmělnit. Takže říkám, nemáte povinnost žít online, máte právo být odpojení, protože to je sebezáchovné. Tečka, dobrý, už dál nebudu.
0: Já to teda z vlastní zkušenosti potvrzuju, protože vždycky se zalezu někde do Himalájí nebo na tu poušť, kde mi je dobře.
1: No jasně.
0: Je super. A je teda diváci, vy jste už teda zvyklí na i moji komunikaci na Facebooku, jo? Že někdy čekáte třeba i 2 měsíce na odpověď, takže asi jste možná dostali odpověď od Jarmily, že já to tak nějak podvědomně vím. Dostáváte tam vždycky na Facebooku třeba odkaz na podporu, jo? Kde je Míša pomocnice, když něco řešíte, tak ona to vyřeší hned, ale já opravdu třeba někdy neodpovídám, hele, třeba i 2 měsíce, jako některý i třeba čekají 3, než zareaguju. A já jsem s tím v pohodě.
1: No já taky. Já už jsem tak stará, že jako už se s tím nebudu dělat hlavu. Fakt ne, se zbláznila.
0: No je to tak správně, ale stalo se to až v okamžiku, kdy opravdu ta stránka překročila 100 000. To už to opravdu se to nedalo, tam to se skáče. No,
1: to,
0: takže
1: Maria.
0: Díky za to, co říkáš, a já jdu na další téma. Vidíte souvislost mezi dnešní polarizovanou společností a nárůstem autoimunitních či chronických onemocnění?
1: No hele, já si myslím, že to jsou otázky, které v podstatě pořád se točí okolo jednoho tématu. Jo? Akorát, že to je zdánlivě, jako, že se zdánlivě dotazují na něco jiného. Ne, je to ten společný jmenovatel. Teď jako tady v té otázce bylo jako polarizovaná společnost, jsou tam zmíněna jako selektivně autoimunní. Nebudem to dávat do samostatné kategorie, protože je to prostě všechno v jednom, jako, v jednom pytli. Jo? Ta polarizovanost, to je další, řekněme, nástroj pro to tříštění. Jo, když polarizuješ, tak nejdřív to rozdělíš na dvě půlky, každou půlku zase rozdělíš na půlku, každou půlku zase, až v podstatě takovýmhle jakoby fraktálovým způsobem toho neustálého polarizování již těch polarizovaných částí to roztříštíš na ty prvočinitele a vlastně to, že ten člověk už v tom nemůže najít ten svůj sociálně pevný bod, tak velmi často to začne vnímat jako svoji chybu. Aha, já jsem nějaký jako poškozený, rozbitej, blbej, jako jo, že prostě se v tom neumím to. A to je vlastně první krůček k tomu sebeznejištění, následného sebeobvinění, protože ještě čili tomu obvinění, jo, vidíš to, ty seš jako tadyhle boomer a já nevím, co všechno, víš, boomři o tom něco víme. A to je zase postupný krok k tomu sebeobvinění, sebetrestání, no a to je psychosomatický kontext autoimunních onemocnění. Takže jsme zase u stejného. Ano. Pořád se nám to okolo točí. Můžeme tomu dávat trošičku jiný, jako jemně jako ladit tu terminologii podobnou jako Karel Čapek, tady můžeme vyjmenovat spoustu jako synonymních věcí, ale pořád jsme u jednoho.
0: Možná proto dám doplňkovou otázku pro tebe, Jarmilo. Co s tím? My si povídáme, tak jak to vnímám já jako sociokulturní prostředí, o tom, kam se až dokáže jednotlivec dostat, když není integrován a neintegruje, ale prostě jako nechává se nést, když to řeknu svými slovy jednoduše.
1: Hezky, nechává se nést.
0: No, tak co s tím, když se bavíme o teda sociokulturní prostředí pro mnoho lidí může být strašně složitý pochopit, co to vlastně je, ona to sčítá politiku, náladu souseda, může to být jako cokoliv, ale pojď říct za sebe, za ty roky, co teda i tvoje paměť neuvěřitelně funguje, co by zásadním způsobem prospělo českému prostředí v tuto chvíli? Jaký třeba drobný změny na úrovni mezilidských vztahů, vedený až od zhora politiky, až po pokladní? Co bychom mohli začít dělat jinak, aby jsme se nejenom my sami cítili dobře, ale aby třeba i nejenom naše děti, ale i třeba ten soused se cítil dobře a nějakým způsobem se o to dotklo a mohl by změnit svoje chování a jednání na základě toho?
1: Co to po mně zase chceš?
0: Jsem takový parchant.
1: No, to jsem... Jo, ale to si řekl ty, dobrý, díky. Víš co, jako já to s dovolením... Já si to trochu upravím, jo. Ty jsi řekl, od politiky až po souseda. Nebo od vrcholné politické scény, nebo jak jsi to říkal, jo?
0: No, já jsem říkal, jako jaká změna by to byla? Aby se to tak propsalo v tom sociokulturním prostředí, prospěšnosti z duchovního, duševního a fyzického zdraví nás všech?
1: No, hele, ono to... Takhle. Já se musím dostat k pojmům jednoduché, prosté a snadné. Věci, které jsou prosté, často nejsou snadné. A lidi to jako... neumějí si v tom jako udělat jasno. Prostá cesta, která by k tomu mohla vést, je začít zpátky být sociálně skromný. Nepotřebuju mít 50 přátel, stejně stojí za prd, že jo. Pojďme si říct, že stačí 5. který za to stojí. Pojďme si říct, že obrovskou mezilidskou hodnotu má obyčejný setkávání lidí v malých skupinách. 2, 3, 5, 8 lidí si někde jde sednout, povídat. To je ten prazáklad toho obyčejného sdílení. Jo? Jako zase platí to, jakmile skupina, která jako spolu nějak jako to, je větší než 12 lidí, debata se tříští. Jo, pozvi na oslavu 15-16 lidí, za hodinu, za dvě zjistíš, že jsou tam 3-4 skupinky, které se spolu baví. Protože je to přirozený se bavit ve skupině maximálně 5-6 lidí. Když se vrátíme k tomuto principu a půjdeme na panáka vedle k sousedovi a budeme tam ve třech, ve čtyřech a budeme si hodinu, dvě v klidu povídat, vracíme se k původním hodnotám sebeintegrity. Já si pamatuju, že jsem, já nevím, před 3 lety, nevím, na Facebooku vytvořila takovou výzvu, která se jmenuje Pojďme si povídat. A do té své sociální bubliny jsem jako hodila tu událost a říkala, přestaňme být jako na té síti a pojďme se potkat. Jo, my se na té síti známe dobře, můžeme říct, že už o sobě hodně víme, protože sledujeme vzájemně ty příspěvky, no ale pojďme jako se tadyhle potkat a říct si, je, já jsem Iveta, ježíš, to seš ty, vidíš to, já jsem to, jo? Pojďme to redukovat k té prazákladní mezilidské pravdivosti toho fyzického kontaktu. V těch malých pravdivých skupinách, který si na nic nehrajou, který nepotřebují se nějak jako prezentovat, ale že můžeme být jenom třeba sedět večer ve třech, ve čtyřech a že to je to pravý, že to má tu hodnotu. Teď od těch malých skupin to vždycky začíná. Jo? A lidi mají pocit, že to je málo. No tak aspoň jako se někde se, tak aspoň se vyfotí s proměnutím to žrádlo a dej to tak jako, jo, že prostě nechte toho. Teď stačí, že je nám dobře v malé skupině lidí, kde prostě si něco můžeme předat a má to tu hodnotu. Protože pouze v malých debatních skupinách se můžeme dostat do hlubších filozofických debat. Ve velké skupině to nikdy nejde. Tam to vždycky sklouzne k nějaké povrchnosti, abychom i protože nás to zavádí k tomu, abychom pro tu širší platformu byli srozumitelní. Tak začneme zjednodušovat, začneme ty myšlenky popularizovat, aby teda jsme byli srozumitelní, že to není dobrý. To je kontraproduktivní. Jenom v úzkém sociálním okruhu se můžeme začít bavit o myšlenkách lidí, jako je Rupert Sheldrake, jako jo, a teď bych tady mohla, a Karel Čapek, a mohla bych to je ten prostor. A pokud tenhle ten základní prostor nevytvoříme a nezačneme ho kultivovat v těch malých skupinách, tak ta obroda nemá z čeho vzejít. No, řekněte to lidem, že nepřipadá si úplně cool.
0: To právě přijde to, co jsi řekla, jako praktický jednak. A za druhý poměrně realizovatelný. Jo,
1: na je to realizovatelný, ano, je to snadný. Je to snadný, nebo je to jednoduchý, ale řekněte lidem, že právě tato prostá věc má tuhle hlubokou hodnotu. Jo? Hlubokou, opravdu hlubokou. A víš co, Tomáši, ještě ti řeknu jednu věc právě, že já to vidím v rámci té své práce. Já vlastně nejúžasnější a nejhlubší dialogy vedu právě se svými klienty, protože jsme tam třeba jeden na jednoho, jo? Nebo dva na jednoho. Jsme opravdu velmi uzavřená skupina, nebo jenom dialogový pár. A právě tohle prostředí otvírá tu možnost toho klidného ponoru do té hloubky, do které prostě jako se nedostaneš s jinými lidmi, protože se na to nevytvoří ten prostor. A není to o tom, že bych jako v tu chvíli pro toho klienta byla nějaká, já nevím, sofistikovanější, chytřejší, že bych si tam něco hrála. Ne, já s klientem mluvím stejně jako s dcerou, s manželem, používám stejný slovník jako se sousedem, ale vytvoří se tam ta intimita dialogová, která napomůže tomu, aby se to začalo propisovat do těch hloubek. A tam vidím tu šanci té obrody. Obrody.
0: Ono to, co říkáš, může být i návod pro páry. Jo? To je vlastně... Tak jo, jsem rád, že jsem se tě zeptal. Jdeme dál. Co by dnes podle vás měl člověk změnit ve svém životě, aby si udržel psychické i fyzické zdraví v době chaosu a nejistoty? To znova, máš pravdu.
1: Právě odpovězeno. Jo? Začít klást důraz na osobní kontakty v malém okruhu lidí, kterých si hluboce vážím, ze kterých můžu čerpat právě ten zdroj té sebeintegrity a toho ukotvení v tom, co každému z nás dává smysl života. Žádnou další chytrost to nehledejte. Ona žádná další chytrost není.
0: Víš, co já nechápu, Jarmilo, a možná diváci se přidáte, mnozí z vás. Ten covid už proběhlo.
1: No.
0: Opatření dneska nejsou v takovém měřítku, nejsou aspoň vidět.
1: Počkej, až přijde ebola, hele, to bude jízda.
0: Já myslím, že přijde novinka. Že přijde, podle jednoho z hostů, kterého budeme mít, přijde novinka. Ale to sledujte až Pavla Krejčího. Ale chci se tě zeptat na jednu věc. Já pořád nechápu tomu, Jarmilo, jak je možný. A to pořád, já jsem myslel, že to skončilo, že ty rodiny se dali dokupy z toho covidu. Jo? Tam ty názory se tříštily. Teďka lidi čety v médiích, není očkovaný, zabije svoji babičku.
1: No ježiš.
0: Super téma do rodiny, jo? Kde ta babička ještě žije. Takže se tam prostě ty vztahy rozdělily. Já nerozumím tomu, Jarmilo, a to možná mě zajímá tu úhle pohledu. Proč je tak těžký pro ty lidi se vrátit k tomu, co jim chybí? Protože ten člověk...
1: Počkej. Co máš jako vrátit se k tomu, co jim chybí?
0: Lidi se rozhádali v rodinách. Měli se rádi za 30 let, 20 let. Najednou šlo téma. Teďka tady ty říkali, tamhle to. Teďka já si myslím, vypadni, nechci tě vidět, hajzle. Prostě na sebe byli takhle zlí, jo. Ale já nechápu tomu, možná ty to vysvětlíš, proč nejsou, i když nám to ty lidi říkají, když jsme se Sandrou někde, teďka jdeme na poušť, tam nám to ty vypráví, tam sedíme u toho ohně, v tom malinký skupince lidí a takhle.
1: Takže
0: já to podporuji, co ty říkáš, mám s tím krásnou zkušenost, ale proč? Co těm lidem brání, jako přijít jeden za druhým a na vědomé úrovni si říct si, podívej se, my jsme se chytli do pasti, měli jsme se rádi, pojďme to dát stranu. Proč tohle to se tak neděje v té společnosti? Proč je pořád stále rozjitřeno? Tak se mi to jeví.
1: Protože, Tomáši, sebeobraz. Sebeobraz je terminus technicus, který tady v tom procesu hraje velmi důležitou roli. Vysvětlím to, aby jako ten kontext byl pochopitelný. Sebeobraz je mentální proces, kdy já sám sebe potřebuju se nějak vnímat. Sám sebe potřebuju se někým být ve svých očích. Nějak se vidět. Jo? Většinou je to touha vidět se být lepší, než je podstatné. A to je normální, to je tendence k superego a tak dále. To nebudem rozpatlovat. Ale je to prostě něco, jak já sám sebe potřebuju vidět. Sebe, obraz. No a teď si vem, že ty lidi, ať už z jakéhokoliv důvodu, a taky nebudem rozpatlávat, si prostě naběhli. Byli oklamáni, byli prostě zmanipulováni, chovali se tady, jak já nevím co, budu zase tady nějakou. No a teď se ukazuje, že nalítli. No ty vole, to nechceš. To si jako nechceš připustit. Jo. Teď nevím, kdo, který moudrý to řekl. Je snadné lidi oklamat, ale je nemožné jim vysvětlit, že byli oklamáni. Jo, je prostě jako, ten člověk jako se nechá oklamat, ale už si nenechá vysvětlit, odmítá, jako nechat, že byl oklamán, protože to potom vlastně on ve svých očích je za blbce, což je v přímém rozporu s tou touhou sebeobrazu. Jako chci já být dobrovolně za blbce? No nechci. Takže já radši budu na sebeobrazu trvat, protože je to součást nějakých jako mentálních sebezáchovných mechanismů. Než abych řekl, ty vole, já jsem to kráva, promiň, když já tě miluji a tady jsem dělal takový hovadiny. Hele, to umějí jenom lidi, který, a teď jako široká veřejnost mi promine, který jsou opravdu trochu duševně na výši. Jo, to je jako od těch širokých mas, jako pardon, ale asi to po nich jako nemůžeme úplně chtít. A já ti zase dám jenom příklad z mý osobní

0: Přepojujeme na jiné studio Svobodný
1: vysílač. Svobodný vysílač Rádio České Alter. Rádio České Alter. Svobodný vysílač Rádio České Alter. Rádio České Alter.
2: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu pořadu Panama Mia.

V minulých týdnech a měsících jsem začal vysílat pořady, které se dají shrnout pod označení století amerických převratů a svrhávání cizích vlád. Američané za sebou ve světě zanechávají zmar, beznaděj, bolest, utrpení, slzy a děs. Diktátoři, které Američané dosazují do mocenských pozic vazalských států, jsou jejich prodlouženou rukou. V krvavé historii Ameriky budu pokračovat i dnes. Rozhodl jsem se ale, že dnešní pořad bude z této řady na čas poslední. Byl bych totiž příliš monotématický. Rozhodl jsem se ale tento volný cyklus zpracovat proto, abychom znali pravdivou, autentickou a nepřefiltrovanou minulost. Ne balast a makulaturu, kterou systém tluče do hlav školáků z učebnic dějepisu. Panama je zemí, která byla také těžce zkoušená americkým policejním fašismem. Brutalita, která posunula Panamu do další epochy dějin, je pro takový vývoj charakteristická. Znetvořená mrtvola bez hlavy, nacpaná do plátěné tašky určené k doručování americké pošty. Právě to odstartovalo dlouhý řetězec událostí, které vedly k americké invazi do Panamy a svržení jejího vůdce. Jednalo se o ostatky panamského vlastence, který zmizel jednoho podzimního dne roku 1985. Jeho hlava se nikdy nenašla. Vražda Huga Spadafory, jedné z nejzářivějších postav novodobé panamské historie, ohromila zemi, kde byly podobné zločiny téměř neznámé. Znechucení vzrostlo na novou úroveň, když se zveřejnily výsledky pitvy Spadaforova trupu, které ukázaly, že Spadafora prožil hodiny nevýslovného mučení a že jeho hlavu pomalu odřízli ještě za života. Tyto skutečnosti však sami o sobě sotva stačily k tomu, aby Ameriku přiměli k akci. V polovině 80. let 20. století vrcholní američtí představitelé, včetně prezidenta Ronalda Reagana, energicky podporovali vojenské režimy v Guatemale a Salvadoru, jejichž vojáci denně páchali srovnatelné zločiny. Spadaforova vražda se stala tak zásadním zlomem v panamských dějinách proto, že signalizovala sklus režimu do iracionality.

Manuel Antonio Noriega. Generál Manuel Antonio Noriega, velitel panamských obranných sil, měl dobrý důvod věřit, že stál nad zákonem. V Panamě vládl téměř z rozmaru. V širším světě měl pozoruhodně rozmanité přátele. Současně spolupracoval s nejmocnějšími kolumbijskými drogovými dílery a americkým úřadem pro kontrolu obchodu s drogami. Nebo se sandinistickou armádou v Nikaragui a partizány, kteří bojovali za její svržení. Nebo se CIA a kubánskou zpravodajskou službou. Byl to zkrátka střihoun a mistr hry na všechny strany. Noriega byl také nesmírně bohatý, o čemž se nemanželskému dítěti z panamských chudinských čtvrtí ani nesnilo. Byl bohatě zásobený vším, co potřeboval k uspokojení svých značně soukromých choutek a s mocnými spojenci po celém světě se považoval za nezranitelného. Až rozsáhlá vojenská invaze mu ukázala, že se mýlil. Noriega vzešel z ulice, ale navzdory občasným inscenovaným seskokům padákem a potápěčským výpravám se nikdy nestal skutečným hrdinou. Byl malý a podsaditý, měl rozpačité vystupování, slabý stisk ruky a obličej tak strašně poznamenaný pyhami, že mu lidé za jeho zády říkali cara de pina, tedy ananasový obličej. Ačkoliv byl schopen mimořádné krutosti, dokázal se zhroutit v slzách, když si myslel, že se blížilo nebezpečí. Jako jedinou reálnou šanci na životní postup si vybral armádu. Jeho počáteční kariéra byla poznamenaná epizodami znásilnění a dalšími druhy brutality. Dvakrát se zúčastnil kurzů v americké armádní škole v zóně Panamského průplavu. První kurz byl zaměřen na válku v džungli a jeho výkon byl otřesný. Skončil na 147. místě ze 161 studentů. Ve druhém však byl velmi úspěšný a instruktor ho ohodnotil jako vynikajícího. Tento kurz byl zaměřený na kontrarozvědku. Noriega našel své životní poslání.

Hugo Spadafora. V době, kdy Noriega vycházel z chudé panamské čtvrti Teraplén, dospěl o 6 let mladší Hugo Spadafora v prosperujícím přímořském městě Chytré, vzdáleném 100 kilometrů na jihozápad. Spadafora žil zcela odlišným životem než muž, který se později stal jeho úhlavním nepřítelem. Jeho otec byl přistěhovalcem z Itálie, kosmopolitním intelektuálem, který vlastnil továrnu na nábytek. Stal se natolik populárním, že byl zvolený starostou Chytré. Rodina poslala Huga na lékařskou fakultu do Boloně. A když tam studoval, dostal se do skupiny levičáků, kteří pozorně sledovali průběh protikoloniálních revolucí v Africe. Zapálený pro jejich věc, nabídl své lékařské služby povstalcům bojujícím v portugalské Gvineji, dnešní Gvineji Bissau. Celý rok strávil s povstalci v gvinejské džungli. Zapůsobil na ně natolik, že po získání nezávislosti v roce 1974 po něm pojmenovali ulici v hlavním městě. Po návratu do Panamy napsal knihu s názvem Myšlenky a zážitky lékařského partizána. V době, kdy mu bylo 30 let, znalo jeho příběh mnoho Panamců a považovali ho za romantického hrdinu.

Omar Torrijos, osvícený diktátor, 70. léta 20. století. V roce 1968 se panamští vojenští důstojníci nekrvavým převratem chopili moci. Spadafora se připojil k podzemní buňce, která usilovala o svržení jejich režimu. Brzy byl zatčený. V jiných latinskoamerických zemích by možná schnil ve vězení nebo by ho nechali zmizet. Ovšem nový panamský silák, generál Omar Torrijos, nebyl diktátorem klasického střihu. Ačkoliv byl sotva vzorem demokratických cností, byl to vizionář odhodlaný vyrvat moc z rukou zakořeněné elity země a vytáhnout panamské masy z chudoby. Dva týdny po Spadaforově zatčení si ho Torrijos předvolal z cely k dlouhému rozhovoru o revoluci, sociálních reformách a výzvách moci. Když skončil, učinil Spadaforovi nabídku. Místo návratu do vězení mohl odejít na odlehlé místo v darienské džungli a otevřít si zdravotní kliniku. Spadafora nabídku okamžitě přijal a s nadšením se vrhl do práce. Později ho Torrijos jmenoval ředitelem zdravotnických služeb v Colónu, nejchudší provincii země, a pak ho povýšil na náměstka ministra zdravotnictví. Koncem 70. let, znudění životem úředníka, Spadafora požádal Torrijose o svolení k vytvoření partizánského oddílu, který by bojoval po boku sandinistů, kteří se v Nikaragui vzbouřili proti dynastické Somozově diktatuře, a dostal ho. Jen tak všestranný vůdce, jakým byl Torrijos, mohl podpořit kariéru obou těchto mužů. Představovali dvě stránky jeho charakteru a jeho režimu. Stejně jako Spadafora byl Torrijos idealistou, který opovrhoval ideologiemi levice i pravice. Všude hledal myšlenky, které by byly dostatečně praktické pro zlepšení života obyčejných lidí. Byl to také voják z povolání, který se chopil moci při převratu. Věděl, že měl mnoho nepřátel a spoléhal se na amorální zločince, jako byl Noriega, aby ochránil svou vládu jednoho muže. V roce 1970 povýšil Noriegu na jednu z nejcitlivějších vládních funkcí. Šéfa G2, úřadu vojenské rozvědky.

Noriega přebírá moc. 80. léta 20. století. Spadafora byl vším, čím Noriega nebyl. Vysoký, světlé pleti, velmi výřečný, neuvěřitelně pohledný a nesmírně sebevědomý. V průběhu let, kdy Noriega postupně sklouzával ke kriminalitě, která se stala jeho charakteristickým znakem, ho Spadafora začal nenávidět. V roce 1981 předložil Torrijosovi svazek důkazů. Omare, s Noriegou musíš být velmi opatrný, varoval ho. Noriega tě ovládá, Noriega je zapletený do drog, Noriega obchoduje se zbraněmi, Noriega se tě chystá zabít. Torrijos požádal Spadaforu, aby tato obvinění zopakoval v Noriegově přítomnosti a Spadafora tak s typickou nebojácností učinil. Obvinil Noriegu do očí z pašování zbraní a kokainu. Obvinil ho také i z provozování výnosného obchodu. V jeho šrámci nechal své muže špehovat bohaté panamce, aby se dozvěděl jejich soukromá tajemství a mohl je vydírat. Reportér Wall Street Journal Frederick Kemp později napsal: Noriega byl šokovaný. Nikdo se mu nikdy neodvážil takto čelit. Všichni věděli, že Spadafora zatloukl poslední hřebík buď do Noriegovy rakve, nebo do své vlastní. Za půl roku, 30. července 1981, Torrijos zahynul při havárii vrtulníku. Bylo rozhodnuto, že šlo o nehodu, ale nejeden panamec měl podezření na nečistou hru. Některé publikace tvrdí, že bombu Noriegovi dodala CIA, protože ho Američané potřebovali dostat k moci. Ať už byla pravda jakákoliv, síla, která držela Noriegu a Spadaforu od sebe navzájem, byla pryč. Jejich rivalita se vyostřila. Provalila se na veřejnost, když Spadafora novinářům řekl, že měl důkazy o Noriegových zločinech. Řekl, že je brzy předloží, aby se panamci mohli dozvědět pravdu o tomto pseudovůdci, který se ke svému postavení a hodnosti dostal díky zradě a oportunismu. Noriegu to nepobavilo. Jednomu z jejich společných přátel řekl: Hugo může zemřít každým dnem, třeba i spolknutím rybí kosti. Tato hrozící konfrontace byla alespoň dočasně zažehnaná, když Spadafora obrátil svou pozornost zpět k Nikaraguji. Byl rozčarován sandinistickým režimem, za jehož nastolení bojoval a několik let se snažil zorganizovat síly, které by ho pomohly svrhnout. Protože ale odmítl spolupracovat se CIA, která řídila protisandinistickou armádu známou jako Contras, byl odříznutý od životně důležitých dodávek a vojenského zpravodajství. Nakonec se zaměřil zpět na svou vlast a zejména na Noriegu. Navzdory radám přátel a příbuzných se rozhodl pro otevřený návrat.

z parafora v pytli americké pošty. 1985. Ve svém domě v kostarickém San Jose vstal z parafora 13. září 1985 časně ráno. Den začal cvičením jógy, pak se nasnídal a vyrazil taxíkem k panamské hranici. Jeden z jeho přátel mu nabídl, že se tam s ním setká a odveze ho do Panamy. Z parafora se ale rozhodl jet raději autobusem, protože se obával, že kdyby cestoval v osobním autě, mohli by ho Noriegovi muži při zinscenované nehodě zabít.

že požádal Spadaforu o zaplacení jízdného, které činilo 1,2 dolaru, a pak sledoval, jak oba muži přecházeli náměstí. Připojil se k ním další policista. Došli tři bloky k místní vojenské stanici a zmizeli za její branou. Druhý den kostarický farmář, který žil nedaleko panamských hranic, sbíral zatoulané slepice, když uviděl dvě nohy trčící z bahnitého rybníka. Dobrodil se tam a zjistil, že do pytle označeného jako majetek pošty Spojených států bylo nacpané lidské tělo. Když přijela policie, zjistila, že tělo nemělo hlavu. Druhý den bylo identifikované jako tělo Huga Spadafory. Neslo jasné stopy mučení. Žaludek byl plný krve, kterou Spadafora spolikal, když mu pomalu odřezávali hlavu. Popravili Spadaforu, křičel titulek v opozičních novinách La Prensa. Bylo v něm uvedené prohlášení otce oběti, který byl sám o sobě váženou osobností. Tím byly dané podmínky pro konflikt, který se stupňoval po následující 4 roky, než přerostl ve světovou krizi. V prohlášení se uvádí: hrůznou vraždu doktora Huga Spadafory naplánoval a chladnokrevně provedl velitel G2 plukovník Julio Young, který plnil rozkazy velitele obranných sil generála Manuela Noriegy. O těchto skutečnostech máme úplné a autentické důkazy.

Od dob španělské koloniální nadvlády byla Panama ceněná pro svou krátkou, nízko položenou trasu mezi Atlantským a Tichým oceánem. V 19. století začali úředníci ve Washingtonu snít o námořní cestě přes středoamerickou šíji. Jejich rozhodnutí vybudovat průplav přes Panamu na místo Nikaraguy je vedlo k vyvolání revoluce, která vedla ke vzniku Panamské republiky. Panama byla totiž dříve provincií Kolumbie. Strasti a lobování za průplav přes Panamu jsem popisoval ve druhém díle mého pořadu Začátky Amerikorporace. Průplav, který se otevřel v roce 1914, zajistil Americe svrchovanost nad průplavní zónou a jedinečný podíl na novém státě. Vedl také k neustálému růstu tamního vlastenectví. Toto vlastenectví nevyhnutelně nabývalo proti amerického tónu. V průběhu let vedlo k násilnostem. Nejkrvavější výbuch se odehrál v roce 1964, kdy několik stovek panamských studentů pochodovalo průplavu s vlajkou a transparentem Panama je v zóně průplavu svrchovaná. Vypukly střety a při jednom z nich byla panamská vlajka roztrhaná. To odstartovalo třídenní nepokoje, při kterých bylo zabito 22 Panamců a 4 američtí vojáci, stovky lidí bylo zraněno a byl zničený majetek v hodnotě $2 milionů. Povstání v roce 1964 znamenalo vznik nové formy panamského vlastenectví. To se zaměřovalo na konkrétní cíl. Získat zpět zónu průplavu a získat kontrolu nad vodní cestou, která je největším zdrojem Panamy. Toto hnutí se také stalo nástrojem, kterým chudá nebělošská většina země doufala, že převezme kontrolu nad svou zemí od proamerických oligarchů, které nazývala Rabi Blancos neboli Běloši. Vojenský převrat v roce 1968, při kterém se Torrijo schopil moci, byl jeho triumfem. Torrijo řekl v jednom ze svých prvních projevů po převratu. Nechci vstoupit do dějin, chci vstoupit do průplavové zóny. Když americký prezident Jimmy Carter na

nastoupil do úřadu v lednu 1977, zahájil naléhavé jednání o budoucnosti průplavu. Později téhož roku dosáhli američtí a panamští vyjednavači dohody o dvou smlouvách, které zásadně změnily dlouholeté vztahy mezi oběma zeměmi. Američané souhlasili s tím, že se do roku 2000 zcela stáhnou ze zóny průplavu a předají průplav pod panamskou kontrolu. Panama výměnou za to zaručila trvalou neutralitu průplavu. Smlouvy vyvolaly intenzivní diskuzi, ale obě země je nakonec ratifikovaly. Tyto smlouvy mohly Panamu přivést ke stabilitě. Ale tato vyhlídka se začala rozplývat brzy po Torrijosově smrti v roce 1981. V roce 1983 se generál Noriega stal velitelem Národní gardy, kterou přejmenoval na panamské obranné síly. První, kdo se postavil jeho moci, byl Hugo Spadafora, který za svou drzou výzvu zaplatil životem.

CIA. Noriega pracuje pro nás. 70. a 80. léta 20. století. V době, kdy byl Spadafora zabitý, byl Noriega na dermatologické klinice v Ženevě, kde se podroboval léčbě, která mu měla napravit hluboké jizvy v obličeji. Tam mu naléhavě telefonoval major Luis Cordoba, velitel jednotky, která Spadaforu zajala. Ani jeden z nich si zřejmě neuvědomoval, že ho odposlouchávali agenti americké rozvědky. Máme v rukou vzteklého psa, řekl major Cordoba svému veliteli. A co se dělá se vzteklým psem? Zeptal se Noriega. To byl pokyn, který vojáci potřebovali, aby mohli začít dlouhou noc mučení. Na jejímž konci byla Spadaforova dekapitace. Rok předtím Noriega řídil volební podvod, ze kterého vzešel Nicolás Ardito Barletta, brilantní, ale bezbarvý ekonom vystudovaný v Chicagu a stal se panamským prezidentem. Noriega požadoval, aby ho Barletta veřejně zprostil odpovědnosti za vraždu Spadafory. Barletta to odmítl a 27. září 1985, dva týdny po vraždě, ho Noriega donutil odstoupit. Z úřadu odešel s prorockým varováním. Barletta řekl Noriegovi: poslouchejte mě. Přijde den, kdy budete litovat toho, co děláte. Pamatujte si má slova. Noriega měl dobrý důvod věřit, že tuto bouři přečká. Shromáždil mimořádně rozmanitou a silnou skupinu přátel. Byli mezi nimi diktátoři, gerilví bojovníci, pašeráci drog a řada vysoce postavených amerických úředníků. CIA Noriegu poprvé získala jako informátora, když byl mladým kadetem na peruánské vojenské akademii. Jeho plat se zvyšoval s tím, jak stoupal v armádních hodnostech. V době, kdy se stal šéfem vojenské rozvědky, dosahoval 110 000 dolarů ročně. Byl jedním z nejdůležitějších aktiv CIA v Latinské Americe. V roce 1976 se dokonce osobně setkal s ředitelem CIA Georgem Bushem starším během návštěvy Washingtonu. Na počátku 80. let Noriega navázal spolupráci s drogovým kartelem sídlícím v kolumbijském Medellínu. Umožnil mu volný přístup k tajným přistávacím plochám v Panamě, odkud dodával obrovské množství kokainu do Ameriky. Za tuto službu mu kartel platil poplatky ve výši 100 000 dolarů za let. Pro Noriegu bylo ovšem typické, že zároveň pracoval jako hlavní informátor Úřadu pro kontrolu obchodu s drogami. Poskytoval mu cenné informace, které vedly k zatčení stovek překupníků z konkurenčních kartelů a k zabavení tun kokainu. Pamatujete si na můj pořad Drogové a pedofilní spiknutí? Řešil jsem v něm agenta CIA Boa Ebota. Ten přepravoval pro CIA drogy letadly z Jižní Ameriky. Bo Ebot měl dokonce nahrávky, na kterých Noriega hovořil s představiteli CIA o pašování drog a zbraní. Tyto nahrávky držel na svou ochranu. Pokud by proti němu CIA někdy něco podnikla, protože věděl příliš mnoho, doufal, že si pomocí těchto informací zajistí svobodu. Vysocí američtí úředníci posílali Noriegovi pochvalné dopisy. V tomto období se Noriega ještě více zavděčil Reaganově administrativě, když souhlasil s pomocí nikaragvajským kontras. Zatímco veřejně pronášel fráze o potřebě míru a spolupráce mezi středoamerickými zeměmi, poskytl kontras neocenitelnou tajnou podporu. Přijal jejich vůdce v Panamě. Povolil také Americe tajně cvičit jejich bojovníky na panamských základnách. Kromě toho přimhouřil oči, když Američané začali využívat Howardovu leteckou základnu v zóně průplavu k tajným letům se zbraněmi na své základny podél nikaragvajsko-honduraské hranice. Když Noriega donutil prezidenta Barlettu odstoupit z funkce, chtěl americký velvyslanec v Panamě Everett Briggs zvyšovat americký tlak na prezidenta.
jeho šéf, náměstek ministra zahraničí Elliot Abrams, energický stoupenec Contras, ho však odmítl. Za dva měsíce se Noriega vydal do Washingtonu na setkání s ředitelem CIA Williamem Caseym. Casey byl hlavním architektem projektu Contras a místo, aby Noriegu pokáral nebo požadoval, aby změnil své chování, byl k němu vyloženě přátelský. Nechal Noriegu na holičkách, řekl později kongresovému výboru vysoký úředník ministerstva zahraničí Francis McNeil. Vytkl Noriegovi pouze to, že nechal Kubánce využívat Panamu k obcházení obchodního embarga, ale nikdy se nezmínil o narkotikách ani, pokud si dobře vzpomínám, o demokracii. Koncem roku 1985 přijel do Panamy nově jmenovaný poradce pro národní bezpečnost admirál John Poindexter, aby se setkal s Noriegou. Přestože byl podle některých zpráv tvrdší než Casey, nepůsobil na svého hostitele dostatečně důrazně.

CIA kryje Noriegu. Drogy a zbraně nevadí. 1985 až 1986. Reaganova administrativa byla natolik posedlá myšlenkou svržení sandinistů, že byla připravená podpořit i takového gaunera, jakým byl Noriega, pokud bude nadále pomáhat kontras. Jakmile to panamské opozici došlo, začala hledat jiné způsoby, jak ovlivnit americkou politiku. Jeden z nich, Winston Spadafora, bratr zavražděného disidenta, odletěl do Washingtonu. Tam se mu podařilo přesvědčit senátora Jesse Helmse ze Severní Karolíny, předsedu senátního podvýboru pro záležitosti západní polokoule, aby na jaře 1986 uspořádal slyšení o Panamě. Týden před prvním plánovaným slyšením Abrams Helmsovi zavolal a požádal ho, aby slyšení zrušil. Řekl mu: Noriega nám byl opravdu nápomocen a ve skutečnosti nepředstavuje tak velký problém. Panamci slíbili, že nám pomohou s kontras. Pokud budete mít slyšení, odradí je to. Vyprovokuje je to a oni nám s kontras nepomohou. Helms přesto pokračoval ve slyšeních. Nevedla k žádným velkolepým odhalením, ale upozornila na mimořádnou míru tolerance americké administrativy vůči Noriegovi. Za pár měsíců zveřejnil deník New York Times na titulní straně článek reportéra Seymoura Hersche s titulkem Panamský silák prý obchoduje s drogami, zbraněmi a nelegálními penězi. Následující den přinesl deník Washington Post ještě více usvědčující článek. Jeho spoluautorem byl další uznávaný reportér Bob Woodward, který doplnil podrobnosti o Noriegových zločinech a podrobně popsal jeho dlouholeté vztahy se CIA. Názory ve Washingtonu se pomalu začaly obracet proti Noriegovi. Ředitel Úřadu pro kontrolu obchodu s drogami, Jack Lone, začal v tichosti vyšetřovat jeho roli v obchodu s drogami. Odmítl přitom žádost jednoho z Noriegových obhájců, plukovníka Olivera Norta ze štábu Rady národní bezpečnosti, aby vyšetřování odvolal. Potom dva američtí senátoři z opačných konců politického spektra, Jesse Helms a John Kerry z Massachusetts, předložili dodatek k zákonu o autorizaci zpravodajských služeb z roku 1986. Tento dodatek požadoval, aby CIA šetřila Noriegův podíl na obchodu s drogami, pašování zbraní, praní špinavých peněz a vraždě Spadafory. Casey byl rozhuřený. Vy to nechápete, řekl Helmsovi v rozlobeném telefonátu. Ničíte naší politiku, jsou věci, o kterých nevíte, věci, které Noriega dělá pro Ameriku. Pozměňovací návrh přesto prošel, ale měl jen symbolický účinek, protože zpráva CIA o Noriegově činnosti byla nevýrazná a nepřesvědčivá.

Spiritismus. Noriega utíká s panami. 1987. Na začátku roku 1987 měl Noriega důvod cítit se bezpečně. Pravidelně se setkával s americkými vojenskými veliteli a s novým americkým velvyslancem Arthurem Davisem. Byl si jistý, že přelstil své nepřátele ve Washingtonu a rozhodl se zakročit proti svému nejmocnějšímu panamskému rivalovi, plukovníkovi Robertu Diazi Herrerovi, který byl druhým velitelem panamských obranných sil. Oba spolu měli už několik let nepříjemné vztahy a oba také chtěli nastoupit po Torrijosovi. Několik měsíců po jeho smrti se dohodli na kompromisu. Podle něhož Noriega převezme roli silného muže do roku 1987 a pak odstoupí, aby uvolnil místo Herrerovi. Jak se blížilo datum předání moci, bylo jasné, že Noriega neměl v úmyslu odstoupit. Herrera se ale nakonec vydal na bizarní dobrodružství, které ho zavedlo za hranice politiky do oblasti okultismu a nadpřirozena. Díky širokému rasovému a kulturnímu mixu, zahrnujícímu vlivy z Afriky, Karibiku a Jižní Ameriky, je Panama plná zájmu o spiritismus. Mnoho lidí věří na kouzla, kletby, léčení vírou, cestování v čase, reinkarnaci a astrální projekci. Málo komu připadalo zvláštní, že se Noriega radil se spiritisty a že se cítil bezpečně jen když byl v blízkosti svých amuletů a talismanů. Nikdo si však nedokázal představit, že tento aspekt panamského života sehraje rozhodující roli při jeho pádu. Když se Herrera dostal pod rostoucí tlak Noriegy, navázal kontakt se starším mystikem, jehož guru byl indický svatý muž jménem Sai Baba. Ten mu řekl, že Sai Baba má moc zastavit duhu, léčit nemocné, zhmotňovat všechny druhy předmětů, číst minulost, přítomnost i budoucnost každého člověka a proměňovat se v jakoukoliv lidskou i nelidskou podobu. Herrera byl fascinovaný a hodiny listoval knihou Sai Baby o moudrosti. Musíte se ponořit hluboko, abyste získali perly, stálo v knize. Herrera dlouho přemýšlel o tom, co pro něj tato a další nejasné věty znamenaly. Začal se také chovat podivně. Kolegové důstojníci hlásili, že chodil po chodbách velitelství obranných sil s rukama nataženýma před sebou, aby absorboval psychickou energii. Vzdal se alkoholu, přestal se stýkat s milenkami, začal se stravovat přírodními potravinami a zhubl více než 30 kilo. S využitím svého vládního výdajového účtu přivedl do Panamy řadu okultistů. Jeden z nich mu řekl: Noriega je váš nepřítel, je zlý a udělá všechno, co je v jeho silách, aby vás zničil. Velká válka, o které jsme mluvili, je mi teď jasná, je mezi vámi a jím, brzy začne. Tato velká válka vypukla v červnu 1987. Začalo to tím, že Noriega odvolal Herreru z obranných sil, nabídl mu diplomatický post v Japonsku, který odmítl. Pak oznámil, že zůstane velitelem obranných sil dalších 5 let. Za pár dní Herrera vrátil úder jedinou zbraní, kterou měl. Začal prozrazovat Noriegova tajemství. V řadě velkolepých rozhovorů s reportéry panamských novin a televizních stanic Herrera potvrdil řadu nejzávažnějších obvinění vznesených proti svému bývalému kolegovi. Tvrdil, že Noriega řídil volební podvod z roku 1984, který vynesl Barletu do úřadu. Úzce spolupracoval s medellínským drogovým kartelem a nařídil vraždu u Gaspara Fory. Ještě nikdy se proti Noriegovi neobrátil nikdo tak blízký s takovou zuřivostí. Rozhorčený Noriega tento útok odsoudil jako velezradu a atentát. To nijak neuklidnilo výbuch podpory pro Herreru, která propukla několik hodin po odvysílání jeho rozhovoru. Desítky příznivců, včetně kněží a jeptišek, se tísnili v jeho obývacím pokoji, přetahovali se o místo s houfem novinářů a rozlévali se na trávník. Objevil se Vincent Parafora. Přišel i otec Javier Villanueva, římskokatolický kněz, který se stal jedním z nejodvážnějších Noriegových kritiků. Herrera zůstal přitom všem klidný.
seděl na modlitevním koberečku ve svém obývacím pokoji a vedle sebe držel zlatou plaketu, na které byl vyobrazený lotosový květ obklopený symboly hlavních světových náboženství. Jsem zločinec, přiznal. Jsem připravený jít za své zločiny do vězení, ale myslím, že Noriega by měl jít se mnou. Tato silná obvinění odstartovala několikadenní protesty proti Noriegovi. Do ulic Panamy se vydali tisíce lidí. Noriega na to reagoval tím, že na ně poslal vojáky, kteří na ně stříleli granáty se slzným plynem a byli je při útěku. 26. června 1987 americký senát přes námitky Reaganovy administrativy přijal rezoluci vyzývající Noriegu, aby odstoupil, dokud se obvinění proti němu nevyšetří. Senátor John Kerry, který se stal předsedou senátního podvýboru pro drogy a terorismus, zesílil vyšetřování Noriegy, které vedl už více než rok. Když pouliční protesty v Panamě skončily a Herrera zmizel ze scény, Noriega vydal prohlášení, ve kterém svá obvinění odmítl a pak uprchl ze země.

Noriega v Americe, 1988. Hnutí proti Noriegovi ve Washingtonu dále nabíralo na síle. Dva nejvlivnější Noriegovi stoupenci v Reaganově administrativě, Elliot Abrams a Oliver North, byli odstaveni od moci v důsledku svého zapojení do skandálu Irán-Contras. Šlo o tajný plán prodeje zbraní Iránu a použití výnosů na podporu jednotek Contras. Počátkem roku 1988 pak dvě velké poroty na Floridě obvinili Noriegu a další osoby, včetně Pabla Escobara, šéfa medellínského kartelu, ze spiknutí s cílem poslat do Ameriky tuny kokainu. Víme, že je to směšné, protože sama CIA zřizovala kanály pro distribuci heroinu z Asie a kokainu z Jižní Ameriky. V roce 1982 uzavřel Escobar s Noriegou dohodu, podle které Panama sloužila jako překladiště kokainu směřujícího do Ameriky. Noriega inkasoval 6-místné poplatky za každý náklad. Noriega také inkasoval poplatky z miliard, které drogové kartely a CIA prali přes Panamu. Údajně se Jeb Bush napojil na část těchto horkých peněz tím, že navázal bankovní vztahy mezi CIA a kartely z Medellínu a Cali. Jeb Bush, který pracoval ve Venezuele pro svého otce, ředitele CIA, údajně maskoval peníze z prodeje drog jako příjmy z ropného průmyslu od nastrčených společností, jako byla Texas Commerce Bank, oblíbená banka kartelu. Hovořil jsem o tom v mých pořadech Pablo Escobar nebo drogové a pedofilní spiknutí. Tato obvinění nebyla jediným důvodem, proč se Amerika začala stavět proti Noriegovi. Noriega totiž přijal mírový plán pro Střední Ameriku, pojmenovaný podle panamského ostrova Contradora, kde jej představitelé regionu zahájili. Proti tomuto plánu Reaganova administrativa ostře vystupovala. Noriegovi přátelé ve Washingtonu začali hledat způsob, jak ho zbavit moci. V průběhu roku 1988 mu učinili řadu nabídek. V jednu chvíli Bílý dům dokonce veřejně oznámil, že bude usilovat o stažení trestních obvinění proti němu, pokud bude souhlasit s odchodem do důchodu. Přestože byl Noriega blízko přijetí této nabídky, na poslední chvíli si to rozmyslel. Jeho tvrdohlavost se tváří v tvář silám, které se proti němu spojily, zdála být šílenstvím. Ovšem, jak později spekuloval zahraniční zpravodaj Tom Buckley, možná v tom byla nějaká metoda. Proč by Noriega nemohl odejít do důchodu a užívat si svých milionů? To byla jedna z myšlenek, které se v Panamě v této době opakovaly. Všichni předpokládali, že generál skončil. Ale Noriega nemohl odejít do důchodu. Byl by totiž zavražděný medellínským kartelem. Noriega byl pro ně užitečný u moci. Mimo moc byl nebezpečný, protože věděl příliš mnoho. Zůstat u moci a zůstat naživu bylo pro Noriegu totéž. Příprava na vpád do Panamy, 1989. Prezidenti Panamy pro Noriegu nikdy moc neznamenali. Trval na tom, aby splnili každý jeho rozkaz, a když se mu vzepřeli, vyhodil je. Když v prezidentských volbách, které se konaly v květnu 1989, zvítězil představitel opozice Guillermo Endara, Noriega výsledek jednoduše ignoroval a místo něj prosadil svého vlastního kandidáta. Po mnoho let se zdálo, že Noriega dokázal téměř stejně snadno manipulovat prezidenty Ameriky. Jimmy Carter mu sice snížil peníze od CIA, ale zablokoval snahy obžalovat ho z pašování drog a zbraní. Ronald Reagan ignoroval jeho zločiny, aby si zajistil pokračující podporu Contras. V lednu 1989 nastoupil do úřadu George Bush starší, bývalý ředitel CIA, který o Noriegových aktivitách věděl snad nejvíc. Noriega měl dobrý důvod věřit, že měl v Bílém domě dalšího přítele.
Bush ale nastoupil do Bílého domu s handicapem, že byl považovaný za slabého a nerozhodného. Musel se vypořádat s tím, co komentátoři nazvali faktorem slabocha. Když Noriega prosadil v květnu svého prezidenta proti vůli panamských voličů, Bush oznámil, že na americké základny v Panamě posílá 1800 vojáků, což byl krok, který měl být vzkazem pro Noriegu. Když se reportér prezidenta zeptal, co by chtěl, aby Panamci udělali, Bush odpověděl, že by měli prostě udělat všechno proto, aby Noriegu odtamtud dostali. V létě 1989 se američtí a panamští vojáci zúčastnili rozsáhlé zkoušky vůle. Vzájemně se zastavovali u zátarasů, zatýkali se a někdy se i mučili. Mezi nově příchozími vojáky byla skupina mariňáků, kteří byli známí jako Hard Chargers. Tato skupina byla vycvičená k vyvolávání konfrontací. Zjistili, že panamské obranné síly byly stejně agresivně naladěné. Do podzimu sestavili Američané seznam zranění, která jejich muži a ženy od panamských vojáků utrpěli. Seznam obsahoval pohmožděniny, zlomené prsty a uvolněné zuby. V srpnu prezident Bush na doporučení ministra obrany Dicka Cheneyho jmenoval nového velitele Southcomu. Pro ty, kdo znali americký generálský sbor, to byl jasný signál, že se blížil zásah. Nový velitel, generál Max Turner, neuměl ani slovo španělsky a ochotně přiznal, že o Latinské Americe nevěděl vůbec nic. Ovšem soustředěná intenzita za jeho brýlemi byla tak pověstná, že mu ostatní důstojníci říkali šílený Max nebo Maxatolách. Než převzal velení, předseda sboru náčelníků štábů, admirál William Crow, mu řekl, že brzy bude ve válce. Vaším úkolem je uvést toto místo do pohotovosti, snížit počet obyvatel, odnést odtamtud věci, které nepotřebujeme a být připravený vyrazit. Termen převzal velení v sobotu 30. září 1989. Ve svém inauguračním projevu, kterého se zúčastnil i Noriega, prohlásil, že Američané neuznají režim, který se drží u moci silou a násilím na úkor práva panamského lidu na svobodu. Taková porce pokrytectví a alibismu je pro Ameriku tak typická. 20 let Americe Noriega nevadil, když byl pro CIA užitečný. Když se už najednou přestal hodit, Američané se oháněli svobodou lidu. Následujícího večera ale Termen odmítl možnost donutit Noriegu ke kapitulaci.

panamský puč 1989. Jeden z vysokých důstojníků panamských obranných sil, major Moisés Giroldy, poslal Térmenovi zprávu, že plánoval provést proti Noriegovi státní převrat. Giroldy velel jednotce 200 mužů, která kontrolovala vojenské velitelství v Panama City a sloužila jako Noriegova vnitřní obranná linie. Nyní byl připravený proti Noriegovi zasáhnout. Jediné, co od Američanů žádal, bylo, aby zablokovali silnice vedoucí do Panama City ze severu, aby Noriegova elitní bojová brigáda Machos del Monte nemohla přispěchat a zachránit ho. Generál Térmen ale neměl zájem. Byl vyslaný do Panamy, aby vedl americkou vojenskou akci proti Noriegovi a neměl náladu spokojit se s panamským řešením. Takové řešení by mohlo Noriegu odstranit, ale Američané chtěli něco víc. Zničit panamské obranné síly. V pondělí ve 2 hodiny ráno Térmen zatelefonoval generálu Colinu Paulovi, který právě převzal od Crowa funkci předsedy sboru náčelníků štábů. Snadno Paula přesvědčil, že by bylo nejlepší spiklencům nepomáhat. Paul na oplátku formoval reakci Bílého domu. Američané nebudou blokovat žádné cesty. Giroldy si nikdy nepředstavoval svůj puč jako americkou operaci. Když se dozvěděl, že ho Američané nepodpoří, ani tehdy neuvažoval o jeho zrušení. Puč odložil jen o jediný den. Jeho muži udeřili, když Noriega v úterý ráno dorazil do práce ve velitelství. Během 40 minut ho po sérii přestřelek zajali. Jeden reportér později napsal. Někteří povstalci ho chtěli na místě zastřelit. Všichni sledovali, jak se Noriega rozplakal a prosil o život. Někteří z jeho věznitelů se posmívali a křičeli, že si drogový dealer zaslouží zemřít. Giroldy se rozhodl, že místo, aby Noriegu zabil, vydá ho Američanům. Vyslal několik svých pobočníků do Fort Clayton v zóně průplavu, aby tuto nabídku předali generálu Marku Kisnerosovi, zástupci generála Térmena. Kisneros je nechal půl hodiny čekat a pak po telefonickém rozhovoru s Térmenem prohlásil, že Noriegu přijme pouze za konkrétních podmínek. Mezitím se Machos del Monte hnali na Noriegovu obranu právě po těch cestách, které Térmen odmítl zablokovat. Když se přiblížili k velitelství, Noriega znovu získal svou starou kuráž. Vyzval Giroldyho, aby ho zabil, a když Giroldy odmítl, pohrdavě na něj plivl. Krátce popoledni vtrhli do velitelství Machos del Monte a další jednotky věrné Noriegovi. Během hodiny ji znovu dobili. Přivedli vůdce povstalců k Noriegovi. Giroldy prosil a plakal, stejně jako Noriega o několik hodin dříve. Na velitele to neudělalo dojem. Už mám těch parchantů plné zuby, řekl vojákům, kteří ho zachránili. Aby to Noriega zdůraznil, vytáhl pistoli a střelil jednoho z povstalců do obličeje. Pak nařídil Giroldymu pomalou smrt. Pitva později ukázala, že před popravou mu Noriegovi muži ustřelili lokty a kolena, zlomili mu jednu nohu a jedno žebro a rozbili lebku. Rozhořčená vdova po Giroldym prohlásila po útěku do Miami. Ze smrti svého muže viním Američany. Stačilo, aby předvedli svou sílu a vybavení a jeho převrat by vyšel. Tato epizoda vyvolala ve Washingtonu bouři kritiky. Senátor Jess Helms označil prezidenta Bushe, generála Térmena a zbytek administrativy za bandu Keystone Cops. To je mimochodem odkaz ještě na staré němé filmy, ve kterých hrála skupina trapných a neohrabaných policistů nazvaných Keystone Cops. Do češtiny bychom to mohli přeložit jako hloupí policajti z Keystone, nebo ještě lépe trapná parta z Keystone. Senátor Jess Helms použil tuto metaforu, aby vyjádřil jejich neschopnost a celkový chaos. Vojenský analytik Harry Summers ve svém syndikovaném novinovém sloupku napsal, že americký národní bezpečnostní aparát byl v chaosu. Nejnepříjemněji ze všech se vyjádřil předseda sněmovního výboru pro zpravodajské služby, zástupce Dave McCardy z Oklahomy. Prohlásil, že Bushova nečinnost vedla k obnovení faktoru slabocha.
Modrá lžíce, dny před americkou invazí, 1989. V týdnech po nezdařeném převratu se Panama City rozléhalo napětí. To ale nezabránilo čtyřem mariňákům, aby se v sobotu 16. prosince večer vydali do hotelu Marriott. Patřili mezi provokatéry skupiny Hard Chargers. Vyhlídka na střet s panamskými vojáky je jen stěží odradila od hotelového baru, který často přitahoval drzé běložské ženy. Byli zklamaní, když zjistili, že byl poloprázdný. Na zpáteční cestě do zóny průplavu se mariňáci vydali s kratkou, která je zavedla do čtvrti plné dlážděných ulic a slepých uliček. Byli zmatení a náhle se ocitli v zátarasu. Aby toho nebylo málo, zjistili, že se nacházeli jen blok od panamského velitelství. Jejich Chevrolet okamžitě přilákal davy lidí. Obklopili ho vojáci s ošlehanými vousy a černými tričky, které byly poznávacím znamením Noriegova elitního oddílu Machos del Monte. Mávali kalašnikovi a nařídili mariňákům, aby vystoupili z auta. Do prdele, to jsou ti zastraní mačové, zaklel jeden z mariňáků, když je uviděl. Právě nabili, vykřikl řidič, vypadneme odsud. Sešlápl plynový pedál až na podlahu a prorazil s autem zátaras. Vojáci na ně stříleli, když prchali do tmy. Jedna kulka zasáhla poručíka Roberta Peze, důstojníka námořní rozvědky. Řidič zamířil do nemocnice Chorchas v zóně průplavu, ale měl problém ji najít. Když se mu to konečně podařilo, lékaři už poručíka Peze nedokázali zachránit. Toho večera se také konal každoroční vánoční večírek ve Fort Amador v zóně průplavu. Děti zpívali Feliz Navidad, když posel přinesl generálu Kisnerosovi zprávu o střelbě. Počkal, až píseň skončí a pak to oznámil, aniž by řekl, že oběť zemřela. Pak nařídil všem důstojníkům, aby se okamžitě dostavili na svá služební místa a jejich manželkám doporučil, aby se vrátili domů a zůstali za zavřenými dveřmi. Byl to začátek startovního výstřelu. V době, kdy poručíka Peze zabili, Termen a jeho noví štábní důstojníci dokončili plán operace Modrá lžíce, která měla být plnohodnotnou americkou invazí do Panamy. Jejich nadřízení v Pentagonu jej schválili. Prezident Bush byl rozhodnutý, že by se měla uskutečnit. Chyběla jen jiskra, epizoda, která by se dala označit za poslední kapku. Pezova vražda poskytla ospravedlnění. Druhý den ráno se Bush zúčastnil bohoslužby na vojenské základně v Arlingtonu ve Virginii. Novináři na něj pokřikovali otázky, co hodlal v Panamě dělat. Neodpověděl. Po bohoslužbě se nechal odvést do Bílého domu na pozdní oběd. Když skončil, vzal si viceprezidenta Dena Kayla stranou a řekl mu, že se rozhodl proti Noriegovi okamžitě zasáhnout. Pak si do oválné pracovny svolal své vedoucí poradce. Generál Paul představil plán Modrá lžíce. Mělo se jednat o masivní invazi 27 tisíců vojáků, ze kterých přibližně polovina by byla ze zóny průplavu a druhá polovina ze základen v Americe. Měli udeřit na 27 cílů současně, zničit panamské obranné síly, zajmout Noriegu a dohlédnout na rychlý návrat k civilní vládě. Bush se zeptal, zda by bylo možné provést menší operaci zaměřenou konkrétně proti Noriegovi. Paul řekl, že nikoli, protože Noriega se pohyboval rychle a americké komando by ho nemuselo najít. Tenhle chlápek si nedá pokoj, povzdechl si Bush, když generál Paul dokončil odpovědi na jeho otázky. Bude to jen horší, udělejme to. Paul se v 16 hodin vrátil do Pentagonu. Jeho první telefonát směřoval ke generálu Turnerovi do Panamy. Prezident říkal, že vám mám určitě říct, že už toho bylo dost. Spustíte modrou lžíci, řekl Paul Turnerovi. Rozumím, pane. Pondělí a úterý byly dny intenzivní činnosti v Pentagonu a na vojenských základnách od Kalifornie po Severní Karolínu. Byli mobilizovaní armádní rangerové a týmy námořní pěchoty se připravovali na akci.
celkem 27 684 vojáků. Velitelé letectva shromáždili sílu 285 letadel, aby dopravili stíhačky a jejich vybavení do Panamy. Na jednom z posledních plánovacích zasedání v Pentagonu vznesl generál James Lindsay, náčelník velitelství speciálních operací, nečekanou obavu. Nelíbil se mu název operace. Jaký by to byl pocit za několik let? Ptal se svých kolegů, až by veteráni museli vyprávět příběhy o svých hrdinských činech v modré lžíci. Znělo to jako název jazzové skladby nebo jako název zapadlého pohraničního městečka. Po léta generoval názvy amerických vojenských operací počítač v Pentagonu. Vyplivl modrou lžíci, když vyprodukoval téměř tucet dalších pro operaci v Panamě. Například Složitý labyrint, Tanec Nimroda, Fialová bouře, Písečná blecha, Modlitební kniha, Zlatý bažant, Trhliny 1, Starší státník nebo Mečový drahokama. Tentokrát velitelé přehlasovali počítač. Rozhodli, že invaze do Panamy bude od nynějška známá jako operace Spravedlivá příčina.

0: úterý 19. prosince večer, když Noriega s několika dalšími důstojníky popíjel whisky Old Par na velitelském stanovišti v Kolónu, mu zazvonil telefon. Zapnul hlasitý odposlech. Volal jeden z jeho štábních důstojníků z Panama City.
1: Generále, všechno nasvědčuje tomu, že Gringos dneska v noci podniknou velkou vojenskou akci.
0: Hlásil důstojník. Noriega naléhal na podrobnosti. Nikdy vážně nevěřil, že by se ho Američané pokusili sesadit silou. Když zavěsil, nalil si další sklenku a řekl své sekretářce, aby vyřídila pár telefonátů a zjistila, co se dělo. Pak se ho zmocnil dobře vyvinutý instinkt přežití. Zavolal si řidiče a vyklouzl do noci. Panamské obranné síly měly 13 000 vojáků, ale většina z nich byli policisté, celníci nebo vězenští dozorci. Pouze asi 3,5 tisíce jich bylo vycvičených nebo vyzbrojených pro boj. Neměli naději vzdorovat drtivé přesile, která se na ně 20. prosince v předvečerních hodinách sesypala. Více než 3 tisíce příslušníků rangerů se skočilo padákem na letiště, vojenské základny a další cíle v Panamě, což byl největší bojový výsadek od druhé světové války. Na většině míst se panamští obránci vzdali nebo se prostě rozplynuli. Ti, kteří se udrželi, byli rychle umlčeni ničivou palebnou silou bitevních lodí Spectra. Nejdůležitějším cílem útočníků bylo panamské velitelství. Kolony tanků a obrněných vozů se k ní přiblížily krátce po 1 hodině ráno. Střelecké čety je následovaly v těsném závěsu. Prorážely si cestu přes barikády a zasypávaly chatrné dřevěné budovy kolem těžkou palbou z pušek a raket. Mnohé z nich skončily v plamenech. Vyděšení obyvatelé se vrhli do ulic, někteří z nich jen proto, aby byli zkoseni střelbou. Děti křičely, když je rodiče tahali ven skrze oblaka kouře. Po většinu noci se střílelo. Teprve v 6 hodin ráno se rangerové mohli přesunout do doutnajících trosek panamského velitelství. Zatímco v jeho okolí zuřily boje a další bojové jednotky se zmocňovaly cílů po celé zemi, malé oddíly amerických komand se plížily Panamou na speciální mise. Jedna z nich našla a zničila Noriegův soukromý Learjet, o kterém se Američané obávali, že by mohl Noriega použít při útěku. Jiné přepadlo vězení, aby osvobodilo Američana, který byl zatčený za spolupráci se CIA. Třetí komando mělo být vyslané, aby našlo a přivezlo Guillerma Endara, který v tom roce vyhrál prezidentské volby, ale nemohl se ujmout úřadu. Místo vyslání této jednotky však američtí velitelé přišli s méně riskantním nápadem. Jednoduše ho pozvali spolu se dvěma dalšími kandidáty na večeři na Howardovu leteckou základnu 19. prosince. Když hosté dorazili, americký diplomat jim sdělil, že se blížila invaze a že Američané jim chtěli předat vládu. Byli ohromení. Měl jsem pocit, jako by mě do hlavy udeřilo velké kladivo, řekl později Endara. Po několika hodinách čekání byli tři muži převezeni na další americkou základnu v zóně průplavu Fort Clayton. Krátce před 2 hodinou ráno, kdy bylo Panama City v plamenech, složili přísahu. Fort Clayton se na dalších 30 hodin stal sídlem nové vlády. Teprve, když Američané dosáhli vítězství, dovolili novým představitelům Panamy vrátit se na panamské území.

jak dostat Noriegu. Prosinec 1989 až leden 1990. Ve středu v 7 hodin ráno odvysílal prezident Bush ve Washingtonu poselství národů. Řekl, že invazi nařídil až potom, co dospěl k závěru, že všechny ostatní cesty byly uzavřené a životy amerických občanů byly ve vážném nebezpečí. V době jeho projevu už americké síly zajistily všechny své důležité cíle. Jedna nepříjemná skutečnost mu ale znemožnila vyhlásit vítězství. Noriega nebyl nikde k nalezení. Na dopadení Noriegy bylo vyčleněno několik komand, ale žádné z nich nedostalo včas tip, aby ho vypátralo. Ve středu odpoledne nabídli američtí velitelé odměnu $1,000,000 každému, kdo by ho udal. Jeho síť přátel a vojenských kamarádů mu ale dobře posloužila. Američanům se ho nepodařilo najít. Pozornost celého světa se rychle soustředila na tuto hru na kočku a myš. Přestože se Noriegovi podařilo pronásledovatelům několik dní unikat, brzy si uvědomil, že se nemohl skrývat do nekonečna. Ukrýval se v malém bytě na okraji Panama City a začal být mrzutý. V neděli odpoledne, bylo to na Štědrý den, se rozhodl zavolat monsignoru José Sebastiánu Laboovi, papežskému nunciovi v Panamě. Laboa byl otevřený kritik Noriegy a obranných sil, ale také kultivovaný diplomat, který si přál, aby tento konflikt skončil bez dalšího krveprolití. Souhlasil s tím, že Noriegovi poskytne azyl na nunciatuře, jak se říkalo vatikánskému velvyslanectví. Místo, aby si Laboa pro Noriegu došel sám, poslal za ním otce Villanuevu, plameného hrdinu opozice, který se při každé mši modlil za duši u Gaspara Fory. Villanueva přijel na určené místo, parkoviště Dairy Queen, ve čtyřdveřové Toyotě Land Cruiser s tmavými skly. Nikoho neviděl. Nakonec se k němu přiblížila nedaleko zaparkovaná dodávka a zajela na místo vedle něj. Noriega vystoupil. Na sobě měl baseballovou čepici, tričko a modré šortky. Vklouzl na zadní sedadlo Toyoty. Když se dveře zabouchly, Villanueva se otočil a uviděl muže, proti kterému tak dlouho a hlasitě vedl kampaň. Víte, kdo jsem? Zeptal se. Ano, bohužel, odpověděl Noriega stroze. Oba muži během krátké jízdy mlčeli. Na nunciatuře Noriega svým hostitelům sdělil, že chtěl požádat o azyl ve Španělsku. Laboa zavolal španělskému velvyslanci, který mu sdělil, že tato žádost byla neproveditelná, protože Španělsko mělo s Amerikou smlouvu o vydávání osob. Noriega pak navrhl Mexiko, ale mexický velvyslanec se ukázal jako nedostupný. Monsignor Laboa slíbil Noriegovi, že ho nikdy nikomu nevydá proti jeho vůli. Jeho úkolem teď bylo přesvědčit uprchlíka, že vzdát se bylo pro něj nejlepší volbou. Později řekl, že nikdy nepochyboval o tom, že Noriega nakonec bude souhlasit. Je to člověk, kterého bez pistole zvládne každý, usoudil Nuncius. Američané ale neměli trpělivou náladu. Jakmile se dozvěděli, že Noriega byl uvnitř nunciatury, vyslali vojáky, aby ji obklíčili. Odpoledne na Štědrý den se pak u brány objevil sám generál Termen. 40 minut se neúspěšně snažil Laboa přesvědčit, aby se svého hosta vzdál. Na základě doporučení specialistů na psychologickou válku nařídil Termen konvoji obrněných vozů, aby co nejtěsněji obklíčil nunciaturu. Dokonce zajížděl na přilehlé chodníky a neustále túroval motory. V neděli pozdě večer pak poslal vojáky, aby vypálili křoví na nedalekém pozemku a přeměnili ho na přistávací plochu pro vrtulník. Nakonec nechal kolem nunciatury rozmístit obrovské reproduktory, aby do nich mohla nepřetržitě znít ohlušující rocková hudba.

písně, které jeho poradci vybrali, měly názvy zamýšlené jako vzkazy Noriegovi. Mezi nimi bojoval jsem se zákonem, nejsi dobrý a není kam utéct. Američané možná doufali, že tato taktika donutí Noriegu vyběhnout z nunciatury a prosit o milost. Místo toho přiměla Labuak oznámení, že přerušuje jednání, dokud hluk neustane.

Po několika dnech patové situace Američané přešli k diplomatičtějšímu přístupu. Odsunuli své obrněné vozy od nunciatury, odpojili reproduktory a stáhli většinu svých vojáků. 2. ledna přijel do Panamy náměstek ministra zahraničí Lawrence Eagleburger. Téhož dne Laboa začal Noriegu vybízet, aby přemýšlel o kapitulaci. Odhrnul závěs, aby Noriega viděl na rozzuřený dav, který se shromáždil venku a skandoval vrahu a zabijte ho. Jednu chvíli dokonce Noriegovi nepřímo navrhl, aby se zamyslel nad osudem, který potkal italského diktátora Benito Mussoliniho. V roce 1945 ho zajali jeho nepřátelé, když se snažil uprchnout, popravili ho a pak pověsili hlavou dolů na veřejné prostranství. Odpoledne 3. ledna, 11 dní po příchodu do nunciatury, si Noriega konečně uvědomil, že neměl kam utéct. Než se vzdal, požádal, aby se mohl zúčastnit katolické mše. Otec Villanueva byl rozhořčen už samotným nápadem. Mši svatou toho večera sloužil sám Laboa. Když skončila, odešel Noriega do svého pokoje a oblékl si úhledně vyžehlenou uniformu, kterou mu poslala jedna z jeho milenek. Krátce před 9. hodinou večer se vydal ke dveřím nunciatury. Když se ji chystal otevřít, Villanueva na něj poprvé od jejich setkání promluvil. Budu se za vás modlit každý den, řekl. Děkuji, odpověděl Noriega. S tím poražený Noriega odešel. Jakmile opustil pozemek velvyslanectví, vrhli se na něj američtí vojáci, spoutali mu zápěstí za zády a odvedli ho do čekajícího vrtulníku. Druhý den za Úsvitu už seděl v cele metropolitního nápravného centra v Miami.

Závěr: americké drogové schéma ve světě. Když americká vojska vtrhla do Panamy a sesadila generála Manuela Noriegu, Panama City se proměnilo v násilnou anarchii. Zdálo se, že tento výsledek invaze Američany zcela zaskočil. Trvalo jim několik dní, než si uvědomili, že zničením sil, které zaručovaly veřejný pořádek, na sebe vzali odpovědnost nahradit je sami, dokud nebudou vytvořené nové místní síly. To už ale bylo pozdě. Hlavní bulváry v Panama City lemují bohatě zásobené obchodní domy, exkluzivní butiky a specializované prodejny, kde se prodává všechno od televizorů a stereofonního vybavení až po diamantové šperky a vozy Jaguar. Nakupující z celé Latinské Ameriky a Karibiku sem létají utrácet peníze. Den po invazi Američanů se chudí Panamci konečně dočkali. V polovině dopoledne 21. prosince 1989 byly hlavní ulice nákupní čtvrti ucpané lidmi, kteří tlačili tovární sporáky, ledničky a pračky. Někteří se objevili s vozíky a naplnili je až po okraji mraženým masem, bednami s alkoholem, nábytkem a vším, co našli. Trvalo jim necelých 630 hodin, než zbavili proslulá panamská nákupní centra téměř veškerého zboží. Totéž se stalo v Kolónu, jednom z nejaktivnějších svobodných přístavů na polokouli. Tam houfy lupičů rozbíjeli nákladní kontejnery a odnášeli všechno, co našli. Podle jednoho z odhadů bylo během těchto hodin ukradeno zboží za více než 2 miliardy dolarů. Toto běsnění by zastavila i malá demonstrace síly, ale američtí vojáci se nikdy neobjevili. Další velkou ztrátou, kterou americká invaze způsobila, byly požáry, které vznikly během bojů. Mnoho budov v okolí panamského velitelství bylo postaveno ze dřeva. Stejně tak další budovy v Barrios, kam přišli američtí vojáci, aby zlikvidovali odstřelovače a další zbytky obranných sil. Jejich těžké zbraně vyvolaly požáry, které pohltily desítky městských bloků a zanechaly tisíce lidí bez domova. Někteří lupiči při sbírání svého pokladu volali Viva Bush. Nebyli však jediní, kdo byl Američanům za jejich invazi vděčný. Mnoho Panamců bylo silně frustrovaných neschopností zbavit se Noriegy. Ulevilo se jim proto, když se vylodila americká vojska, aby ho sesadila. Na několika místech vítali invazní jednotky dokonce potleskem. Ztráty Američanů v operaci Spravedlivá příčina byly malé, pouze 23 mrtvých. 9 v důsledku nepřátelské palby a 347 zraněných. Počet zabitých Panamců zůstal nejistý. Podle odhadů, které Southcom zveřejnila, přišlo o život 314 panamských vojáků a 202 civilistů. Někteří Američané a mnozí Panamci se domnívali, že skutečný počet byl dvakrát vyšší. Když byl Noriega postavený před soud v Miami, byl stejně tak válečnou trofejí jako obžalovaným z trestného činu. Bylo sporné, zda měli Američané podle mezinárodního práva právo na jeho únos a soud. V první fázi procesu se důkazy proti němu zdály slabé a nepřímé. Prokurátoři pak předložili překvapivého svědka, Carlose Ledera, federálního vězně, který byl klíčovou postavou medellínského drogového kartelu. Pamatujete si na můj pořad Pablo Escobar? Tam jsem ho podrobně popisoval v prvním díle. Leder měl přímé znalosti o Noriegových zločinech a jeho svědectví bylo rozhodující. 9. dubna 1992 byl Noriega odsouzený v 8 případech souvisejících s drogami ke 40 letům vězení. Nový panamský prezident Guillermo Endara v jednom ze svých prvních veřejných prohlášení oznámil, že Panamci budou navždy slavit 20. prosinec jako výročí svého osvobození. Postupem měsíců však mnozí začali na americkou invazi měnit názor. Někteří byli rozhorčení, když se dozvěděli, jak štědře Američané Noriegu v průběhu let podporovali.

vojenské základně ho od počátku ochromovala. Možná by se mu podařilo toto stigma překonat, kdyby byl schopný politik nebo správce, ale on nebyl ani jedno, ani druhé. V roce 1994, kdy opustil úřad, byl velmi nepopulární. Ani další dva prezidenti se neukázali jako lepší. Volební kampaň v roce 2004 byla napínavější než všechny ostatní od americké invaze. Zejména proto, že na volebním lístku byl kandidát s velmi známým jménem. Byl jím Martin Torrijos, syn populistického generála, který vládl zemi mezi lety 1968 až 81 a jehož památku si mnozí chudí Panamci stále váží. Jeho vítězství bylo zčásti uzavřením kruhu, a to nejen proto, že byl synem milovaného otce. Když bylo Martinu Torrijosovi 15 let, požádal svého otce o povolení vstoupit do brigády, kterou Hugo Spadafora sestavoval pro boj po boku sandinistických partizánů v Nikaragui. Jeho otec souhlasil. Mladík se boje nedočkal, ale začal Spadaforu obdivovat a v dospělosti si Spadaforovi památky vážil. Když se stal panamským prezidentem, vykoupil nejen odkaz svého otce, ale také romantického hrdiny. Jehož vražda před 19 lety určila běh panamských dějin.

Americká invaze za sebou nechala opět zmar, beznaděj, bolest, utrpení, slzy a děs. Noriega Američanům u moci nevadil, když jim byl užitečný. Noriega měl výhodné vztahy se CIA a kolumbijskými obchodníky, kteří spolupracovali v boji proti komunismu podporou nikaragvajských povstalců. Pro Ameriku Noriega zajišťoval bezpečnost panamského průplavu, na jehož amerických základnách se nacházelo přes 10 000 vojáků. K jeho příspěvkům k americkému tažení proti komunismu patřilo praní špinavých peněz a provozování letů se zbraněmi pro nikaragvajské povstalce. V roce 1986 platili Američané Noriegovi 200 000 dolarů ročně. V prosinci 1989 už Noriega nebyl užitečný. Prezident Bush starší se obrátil proti Noriegovi, který údajně natáčel vysoce postavené představitele CIA a Ameriky na sexuálních večírcích s nezletilými chlapci a dívkami ve svém domě v Panamě. Když už Noriega nebyl zapotřebí, svrhli ho. Celou věc ale musíme pochopit v široké globální perspektivě. CIA byla v podstatě největší drogovou organizací na světě. Ruku v ruce s tím kráčel i zájem o přírodní suroviny jako ropa a plyn. Proto Američané udržovali skorumpované a často tyranské diktátory v zemích třetího světa. Od Mobuta v africkém Kongu, přes Noriegu v Panamě, Pinocheta v Chile, Marcose na Filipínách, Suharta v Indonésii, Ziju v Pákistánu, až po Park Chung-hee v Jižní Koreji. Jak popsala Naomi Kleinová, Amerika tyto diktátory využila k zavedení ekonomického utahování opasků, které by v demokracii nikdy nebylo přijaté. Více jak polovina těchto diktátorů nebo jejich rodin přímo či nepřímo profitovala z obchodu s drogami. Do tohoto globálního schématu, které Američané instalují po světě, spadal i Noriega. Toto je příběh další americké invaze a svržení cizí vlády.

invaze, která neměla se spravedlností nic společného. Sledovala jen brutální a chladnokrevné mocenské zájmy impéria. Na americké převraty a svrhávání cizích vlád se proto nesmí zapomenout. Musí se psát do historických učebnic kolektivní paměti lidské civilizace. Té, která touží po skutečné svobodě, prahne po pravdě a žízní po lepším světě v míru, harmonii a bezpečí. To by bylo všechno, milí posluchači, k dnešnímu pořadu Panama Mia. Já doufám, že se vám pořad líbil natolik, že mě budete sdílet na sociální média, to vás velmi prosím, jako konec konců ostatně vždy. A také budu rád, když mě zanecháte vaše komentáře, názory, doplnění, úplně cokoliv, nebo třeba nějaké tipy na nemainstreamovou zajímavou literaturu. A také prosím, připojte se k tomuto kanálu. Pokud jste tak ještě neučinili, tak klikněte na tlačítko odebírat nebo zvoneček, to znamená upozornění, notifikace, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studia Tapin Radio Svobodného vysílače. Takže to by bylo úplně všechno, mějte se všichni moc krásně, od mikrofonu vás zdraví Vítek, příště se s vámi opět těším na slyšenou. Mám.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, a nebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
2: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku. Posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
3: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé banery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se o nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
4: Jsme se skupiní nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhranný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
5: Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, a jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
6: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
0: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
7: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spolyká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na Naši věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
8: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a kterých si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoliv cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
9: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
1: A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
10: Vítejte u naší dnešní analýzy. Máme tu před sebou soubor materiálů, které nás zavedou do Panamy na úplném konci studené války. A je to... No, je to příběh plný neuvěřitelných postav.
11: Přesně tak. Máme tu idealistického lékaře, se kterého se stal partizán, pak bezohledného generála s přezdívkou Ananasový obličej.
10: A mezi nimi supervelmoc, která je oba vlastně stvořila a jednoho z nich se pak rozhodla zničit.
11: Naším cílem dnes bude rozplést ten neuvěřitelně složitý a řekněme cynický vztah mezi generálem Manuelem Noriegou a Spojenými státy.
10: Chceme pochopit, jak se z jednoho z nejcennějších agentů CIA ve Střední Americe
11: stal cíle jedné z největších amerických vojenských operací od konce války ve Vietnamu.
10: A celou tu spirálu událostí, která vedla k invazi, spouští jeden skutečně, hrůzný nález. Pojďme se na to podívat.
11: Ten nález v roce 1985 byl jako rozbušta. V plátěném pytli americké pošty na hranici s Kostarikou bylo nalezeno zohavené tělo bez hlavy.
10: A brzy se ukázalo, že to byl Hugo Spadafora, panamský vlastenec, lékař a jedna z nejvýraznějších postav tehdejší politiky.
11: Ano, ale počkejte, nešlo jen o to, že byl zavražděn. V materiálech se píše o detailech, které jsou opravdu mrazivé.
10: Přesně. Pitva odhalila stopy nepředstavitelného mučení. A co je jako naprosto šokující.
11: Je to, že se ukázalo, že hlavu mu odřezávali pomalu, ještě když byl naživu.
10: Pane bože.
11: Ta míra brutality byla signálem pro všechny. Signalizovala, že režim generála Noriegy se definitivně propadl do iracionálního, sadistického násilí. Že se už neštítí vůbec ničeho.
10: Dobře, ale abychom pochopili, proč zrovna tahle vražda byla tak zásadní, musíme se podívat na ty dva muže. Na oběť a na údajného vraha.
11: Protože, jak se píše v podkladech, byli jako oheň a voda.
10: Naprosté protiklady.
11: Přesně.
10: Hugo Spadafora to byl syn italského přistěhovalce, charismatický intelektuál, vystudovaný lékař z Boloně. V mládí ho pohltili protikoloniální revoluce.
11: A on skutečně odjel bojovat?
10: Ano. Strávil rok jako lékař u partizánů v džungli v Guineji-Bissau. V Panamě byl pro mnohé stělesněním romantického hrdiny. Takový Che Guevara s lékařským diplomem.
11: A proti němu stál Manuel Noriega. Malý, podsaditý muž z chudinské čtvrti, s tváří tak zizvenou po akné,
10: že mu to vyneslo tu přezdívku Cara de Piña.
11: Ananasový obličej.
10: Ano. V armádě se neprosadil jako nějaký velký strateg. Vynikal ale v jediné disciplíně, v kontrarozvědce.
11: Zdroje ho popisují jako brutálního a vychytralého, ale zároveň jako člověka schopného se hystericky rozplakat, když se cítil zahnán do kouta.
10: A klíčem k pochopení jejich vztahu je třetí muž, který stál nad nimi. Generál Omar Torrijos, kosícený diktátor, který vládl Panamě v 70. letech.
11: Přesně. Torrijos byl vizionář. Vyvedl zemi z chudoby, ale hlavně, a to byl jeho životní cíl, vyjednal se Spojenými státy smlouvy, které Panamě zaručovaly budoucí kontrolu nad panamským průplavem.
10: A co mi přijde fascinující je, jak Torrijos dokázal využít oba dva, Spadaforu i Noriego. Jakoby v každém z nich viděl část sebe sama.
11: Ano, to je přesné. Ve Spadaforovi viděl idealistu, kterým kdysi sám byl. Když mladého Spadaforu zatkli za protivládní činnost, Torrijos ho neposlal do vězení.
10: Ale co s ním udělal?
11: Nařídil mu otevřít si lékařskou kliniku pro chudé v džungli. Později z něj dokonce udělal náměstka ministra zdravotnictví.
10: A zároveň potřeboval Noriego.
11: Zároveň byl pragmatický voják a věděl, že k udržení moci potřebuje i špinovou práci. A na to měl amorální, bezohledné lidi jako Noriego, kterého v roce 1970 jmenoval šéfem obávané vojenské rozvědky G2. Držel je oba v takové křehké rovnováze.
10: Jenže tahle rovnováha se v roce 1981 naprosto zhroutila.
11: Torrios zahynul při nehodě vrtulníku, ale zdroje naznačují, že mnoho lidí si dodnes myslí, že to nebyla tak docela nehoda.
10: Takže spekulace o atentátu.
11: To podezření v Panamě přetrvává. Některé publikace jdou dokonce tak daleko, že tvrdí, že malou bombu do vrtulníku dodala CIA, aby se k moci dostal právě Noriego, který pro ní už léta pracoval.
10: Ať už to byla pravda nebo ne, Torriosovou smrtí zmizel ten tlumící prvek mezi nimi.
11: A jejich střet byl od té chvíle nevyhnutelný.
10: A Spadafora se do toho pustil po hlavě. Otevřeně, veřejně obvinil Noriego z obchodu s drogami, se zbraněmi, s vydíráním.
11: Dokonce mu to prý řekl přímo do očí.
10: V jednom z textů je skvělý citát reportéra. Všichni věděli, že Spadafora právě zatloukl poslední hřebík. Buď do Noriegové rakve, nebo do své vlastní.
11: A zatímco se schylovalo k této konfrontaci, Noriega pilně budoval svou mocenskou základnu. A tady se ukazuje jeho skutečný talent. On dokázal hrát na všechny strany současně. Je to až neuvěřitelné.
10: Počkejte, rozeberme to. On spolupracoval s kolumbijským medellínským kartelem Pabla Escobara a zároveň s americkou DEA, s úřadem pro boj s drogami. Jak je to vůbec možné?
11: Bylo to geniálně cynické. Čas od času dal DEA tip na konkurenční drogový kartel nebo na menší zásilku, Američané si připsali úspěšný zátah a Noriega vypadal jako spojenec.
10: A mezi tím?
11: Mezi tím ale nechal na panamských letištích přistávat letadla medellínského kartelu plná kokainu a za každé přistání inkasoval $100,000.
10: To je neuvěřitelné. A to nebyl jediný případ. V materiálech se píše, že podobnou hru hrál i v Nikaragui.
11: Ano. Veřejně podporoval levicovou sandinistickou vládu, ale zároveň tajně pomáhal partizánům Contras, kteří proti ní bojovali.
10: A tady je ten klíčový bod, partizány Contras tajně financovali právě Spojené státy.
11: Přesně. A samozřejmě Noriega byl dvojitým agentem i na té nejvyšší úrovni. Spolupracoval s kubánskou rozvěrkou Fidela Castra a zároveň byl jedním z nejlépe placených agentů CIA v celé Latinské Americe.
10: Takže oni ho platili?
11: Už jako mladého kadeta ho naverbovali. A jeho plat rostl s jeho hodností. V 70. letech se dokonce osobně setkal s tehdejším ředitelem CIA, Georgem Bushem starším.
10: Takže, teď už začíná být jasnější, proč mu ta vražda Spadafory v roce 1985 prošla. Američané o ní museli vědět.
11: Věděli o ní téměř okamžitě. Zdroje uvádějí, že americká rozvědka měla odposlech, na kterém se velitel popravčí čety ptá Noriegy, co má dělat se vzteklým psem, jak Spadaforu nazývali.
10: A Noriegova odpověď?
11: Prý odpověděl otázkou, a co se dělá se vzteklými psy. Přesto Reaganova administrativa dal Noriegu krile.
10: Proč? Co z něj měli tak důležitého, že byli ochotni přehlédnout vraždu a mučení?
11: Jedno slovo. Contras. Reaganova vláda byla doslova poslá myšlenkou svržení sandinistů v Nikaragui. A Noriega byl klíčovým článkem v jejich tajné podpoře.
10: Takže byl prostě příliš užitečný.
11: Přesně. Zdroje citují tehdejšího náměstka ministra zahraničí Eliota Abramse, který se v Senátu snažil zrušit slyšení o porušování lidských práv v Panamě se slovy. Noriega nám byl opravdu nápomocen. Pokud budete mít slyšení, odradí je to. A oni nám z Contras nepomohou. Byli ochotni tolerovat prakticky cokoliv.
10: Kdy tedy nastal ten zlom? Kdy se ze cenného spojence stal nepřítel číslo jedna?
11: Ten obrat přišel o rok později, v roce 1986. Investigativní články v New York Times a Washington Post odhalily plný rozsah Noriegových kriminálních aktivit, drogy, praní špinavých peněz i jeho dlouholeté vazby na CIA.
10: A to vyvolalo skandál?
11: Obrovský skandál ve Washingtonu. A veřejné mínění se začalo otáčet.
10: A pak přišel ten bizarní příběh s jeho zástupcem, že?
11: Ano, to byla poslední kapka. Noriegova dvojka, plukovník Díaz Herrera, prošel podivnou duchovní proměnou. Začal následovat indického gurua jménem Sai Baba.
10: Počkejte, cože?
11: Ano. Prohlásil se za reinkarnaci jednoho z Torriosových generálů a rozhodl se veřejně promluvit. Vystoupil a potvrdil naprosto všechno.
10: Všechno? I tu vraždu?
11: Všechno. Volební podvod, spolupráci s kartelem, i to, že Noriega osobně nařídil vraždu Spadafory. To v Panamě vyvolalo masové pouliční protesty, které Noriega nechal brutálně potlačit.
10: V roce 1989 už byla situace neudržitelná. V květnu volby, které drtivě vyhrála opozice.
11: A Noriega výsledky prostě anuloval.
10: A to už v Bílém domě seděl George Bush starší, který byl médiemi často vykreslován jako slaboch a potřeboval ukázat sílu.
11: A to vedlo k další tragické epizodě. V říjnu 1989 se skupina mladých důstojníků v čele s majorem Moisesem Giroldim pokusila o puč.
10: A oni Noriegu skutečně zajali, že?
11: Ano, ale Giroldi věděl, že mu na pomoc míří Noriegovi elitní jednotky. Požádal proto Američany, kteří měli v zóně průplavu tisíce vojáků, o jedinou minimální pomoc.
10: Co po nich chtěl?
11: Aby svými tanky zablokovali dvě silnice a zabránili tak posilám v příjezdu.
10: A oni to neudělali. Americký velitel, generál Terman, to odmítl. To je nepochopitelné. Proč? Vždyť chtěli Noriego odstranit.
11: Zdroje naznačují, že důvod byl čistě strategický. Američanům už té době pravděpodobně nešlo jen o odstranění Noriegy.
10: Ale o co tedy?
11: Jejich cílem bylo zničit celé panamské obranné síly a dosadit si vlastní, plně kontrolovanou vládu. Panamské řešení, tedy úspěšný vnitřní půjč, by jim to neumožnilo. Chtěli to udělat sami.
10: Následky byly strašlivé. Puč selhal, Noriega byl osvobozen a pomstil se.
11: Nechal Giroldiho a desítky dalších povstalců brutálně umučit. Pitva ukázala, že Giroldi mu před smrtí prostřelili lokty a kolena, zlomili mu žebra a rozbili lebku.
10: A jeho vdova později prohlásila: ze smrti svého manžela viním Američany.
11: Poslední záminkou pro invazi se pak stala smrt amerického poručíka Roberta Páze 16. prosince 1989. Čtyři američtí mariňáci v civilu se ztratili, narazili na panamský zátaras a když se pokusili ujet, vojáci zahájili palbu a Páze zabili.
10: A prezident Bush dal zelenou. A tady přichází jeden z těch absurdních detailů, které umí napsat jen historie. Název operace.
11: Ano. Původní krycí název zněl Modrá lžíce. Blue Spoon.
10: Modrá lžíce.
11: Byl to jeden z mnoho náhodně vygenerovaných názvů z počítače v Pentagonu. Velitelům se to ale zdálo pro tak masivní operaci nedůstojné.
10: To se nedivím.
11: A tak ho na poslední chvíli, s velkou dávkou ironie, změnili na operace Spravedlivá příčina, Operation Just Cause.
10: A 20. prosince to začalo. Téměř 27 tisíc amerických vojáků zaútočilo na 27 cílů současně. Největší bojový seskok od druhé světové války.
11: Panamské obranné síly neměly nejmenší šanci, ale ten hlavní cíl, Noriega, jim unikl.
10: Následovala celosvětově sledovaná hra na kočku a myš. Noriega se několik dní skrýval, nakonec si ale uvědomil, že nemá kam jít.
11: A na Štědrý den se rozhodl pro poslední zoufalý krok. Ukryl se na vatikánské ambasádě, takzvané nunciatuře.
10: A tady přichází jedna z nejbizernějších kapitol celé invaze. Američané se rozhodli Noriegu doslova vyrokovat.
11: Obklíčili ambasádu obrovskými reproduktory a začali mu dnem i nocí pouštět ohlušující rockovou hudbu.
10: A ten playlist byl naprosto geniální. V materiálech se zmiňuje několik písní.
11: I Fought the Law od The Clash, You're No Good od Lindy Ronstadt,
10: Nowhere to Run od Martha and the Vandellas a prý i Welcome to the Jungle od Guns N' Roses. To je psychologická válka na úplně jiné úrovni.
11: Papežský nuncius z toho byl na pokraji nervového zhroucení, ale Američané pokračovali.
10: Po 10 dnech neustálého hluku 3. ledna 1990 to Noriega vzdal. Převlékl se do své generálské uniformy, zúčastnil se poslední mše a vyšel ven.
11: Američtí vojáci ho okamžitě spoutali a převezli vrtulníkem na základnu. Následujícího dne už seděl v celé v Miami.
10: Dobře, Noriega je pryč. Ale jakou cenu za to Panama zaplatila?
11: Ta cena byla obrovská. Se zničením obranných sil se země propadla do anarchie. Masivní rabování.
10: V materiálech se odhaduje škody na 2 miliardy dolarů.
11: Ano. A boje způsobily požáry, které zničily celé čtvrti. Jako třeba chudinskou čtvrť El Chorillo. Tisíce lidí zůstali bez domova.
10: A co lidské ztráty? Tam se čísla dramaticky liší.
11: Ano, USA oficiálně přiznali smrt 23 svých vojáků.
12: U Panamců je to mnohem složitější.
10: Americké odhady mluví o zhruba 500 mrtvých.
12: Ale panamské zdroje a Organizace pro lidská práva tvrdí, že skutečné číslo bylo nejméně dvojnásobné, ne-li vyšší, a že mnoho těl skončilo v masových hrobech.
10: A ta nová vláda? Nově dosazený prezident Guillermo Endara skládal přísahu na americké vojenské základně, zatímco jeho hlavní město hořelo.
12: Těžko si představit horší start pro legitimitu nové demokracie.
10: Noriega byl nakonec v Miami odsouzen ke 40 letům vězení. Hlavně díky svědectví Carlose Lehdera, jednoho z bosů medellínského kartelu.
12: Který výměnou za to dostal snížený trest. Ale nejdůležitější je ten širší kontext, který materiály nabízejí.
10: Přesně. Když se na to tak dívám, Noriega mi nepřipadá jako nějaká anomálie. Spíš jako dokonalý produkt systému. Je to tak?
12: Přesně tak. Zdroje ho zasazují do globálního schématu, kde USA během studené války po celém světě podporovaly skorumpované a často brutální diktátory.
10: Od Mobuta v Kongu přes Pinocheta v Chile, Marcose na Filipínách.
12: Až po Suharta v Indonésii. Důležité bylo, že byli antikomunisté a prosazovali americké ekonomické zájmy.
10: A mnozí z nich, jak se ukazuje, byli zapletěni do obchodu s drogami.
12: A to je ten klíčový znepokojivý bod. Některé zdroje naznačují, že tento obchod často probíhal s tichým souhlasem nebo dokonce s přímou účastí CIA, která peníze z drog používala k financování svých tajných operací.
10: Jako byla právě podpora Contras v Nicaraguji.
12: Přesně. Noriega do tohoto schématu dokonale zapadal. Byl užitečný, dokud plnil svou roli. Jakmile se stal příliš velkou ostudou a veřejným skandálem, který ohrožoval americkou image, musel být odstraněn.
10: Příběh invaze do Panamy je tedy mnohem víc než jen svržení jednoho drogového diktátora. Je to drsná ukázka toho, jak se mezinárodní spojenectví mohou rychle změnit v nepřátelství, když se změní geopolitické zájmy.
12: Je to příběh o moci, zradě a o tom, jak akce jedné supervelmoci mohou formovat osud menšího národa na desítky let dopředu.
10: A to nás přivádí k té závěrečné myšlence.
12: Zdroje vykreslují Noriegu jako monstrum. O tom není pochyb. Ale zároveň ukazují, že to monstrum bylo stvořeno, financováno, využíváno a nakonec zničeno tou samou cizí mocí. To vyvolává zásadní otázku. Mohou takovéto intervence, často ospravedlňované jménem spravedlnosti nebo demokracie, skutečně přinést slibované hodnoty? Nebo jen nahrazují jednu formu kontroly a závislosti jinou, možná jen o něco méně viditelnou?

0: Jaroslav Chváta.
1: Jaroslav Chváta.
0: Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
2: No tak moc krásný večer opět, vážení posluchači, diváci. Možná, že vidíte, kteří si díváte na televizi, že tu zatím se mnou není Jarda Chvátal. Ano, je tomu přesně tak. Omlouval se mi, že je někde mimo a že se vrátí tak zhruba ve čtvrt ve 20, to znamená za 10 minut, za čtvrt hodiny. Já si myslím, že to bez něj tak trochu vydržíme do té doby, on to určitě potom vynahradí. A zatím si můžeme tady něco popovídat o paloučku nebo o takových věcech, které bych vám chtěl říci, protože i to je velmi důležité, abychom se setkávali tam, kde je to velmi příjemné, velmi dobré. Už jsme tam na paloučku letos udělali 2 až 3 setkání. Všechny se velmi povedly, počasí vyšlo, takže proč nepřijet? Ano, byli bychom velmi rádi, kdybyste zase všichni přijeli, a to již tuto, nebo tento víkend. Já vám zkusím hodit nějakou fotičku nebo nějaké stránky. Ano, toto je ze stránek www.mezi-svými.cz, kde určitě najdete veškeré informace, které jsou potřeba, a to jak k svobodnému vysílači, tak samozřejmě k paloučku, což je pro mě velmi důležité, protože jsme tam opravdu na tom mákli a to prostředí už je tam skoro dokonalé. Je tam možnost samozřejmě i nějakého už skromného ubytování. Všem nejlépe je, když si přivezete své věci, své stany, případně počerákem, protože tento víkend, kdy tam bude Miluška, tak já vám ještě řeknu k tomu, kdo to je vlastně a co tam bude přednášet. Tak tento víkend vypadá, že bude opravdu velmi tropické počasí, a to jak přes den, tak i v noci. Nemá to klesnout po 20 stupňů, takže to opravdu je počerákem a je tam, kde opravdu složit hlavu. Myslím si, že by se vám tam velmi líbilo. Ten, kdo tam nebyl, tak jistě rád třeba uvidí, jak to tam vypadá. Pokud ne, no, nedá se nic dělat. Ale ti, kdo tam přijeli poprvé, tak byli velmi překvapeni všichni, jaký to tam je příjemný, jak je tam o ně postaráno, je tam všechno k dispozici. To vše již asi víte, takže byli bychom rádi, kdybyste přijeli. Je to fakt opravdu dobré místo na setkávání. Neznám takové jiné přírodní místo, takto udělané, kde je to takto vybavené k tomu, abychom se setkávali. A to i v případě, že by třeba bylo horší počasí, tak jsme už tam udělali i takový hezký přístřešek. Všechno prostě musíte vidět. Dispozici je třeba i nějaká ta sprcha, záchod samozřejmě a takovéto věci. Takže dokonce můžu říci, že je tam možné přijet třeba i na jakousi dovolenou. Proč ne? Nic vás to nebude stát. Já vždycky říkám, u jeho českého rybníka zaplatíte tak 2 až 3 tisíce za den. Tady nechceme za to nic. Proč? Děláme to pro vás, pro lidi, kteří jsou takoví, aby byli mezi svými. Ano, takže pro vás to děláme. Výborně. Takže já vám řeknu něco k té sobotě, nebo respektive k celému víkendu, který bude od 26. do 28. 6. Nyní, dnes máme pondělí, tak už je to zase za pár dní. Jeden víkend jsme skončili dneska, prakticky nebo včera, a další už je před námi. Povídání s Miluškou, tentokrát na téma dekrety prezidenta republiky. Před týdnem jsme to tam rozjeli a já jsem byl i překvapen a mnoho lidí, kteří tam byli, na co Miluška vlastně přišla a co objevila. A je to opravdu zajímavé, co se týče těch dekretů prezidenta republiky, takzvané Benešovy dekrety, protože kdo z vás ví, co tam v tom opravdu je k dispozici? Já se tam asi takhle přepnu ten mikrofon. Co tam je k dispozici v těchto dekretech, o čem to všechno vlastně je a jak toho můžeme využít my, kteří to budeme vědět, o co se jedná. A budete se divit. Je toho opravdu mnoho, co nám nikdo nikdy neřekl, co tam je. Co tam je. A je toho fakt hodně. Takže kdož chcete vědět, o co jde, přejte. Stačí třeba na tu sobotu, ale myslím si, že debata už poběží i v pátek. Už v pátek a přetáhne se to určitě až do neděle, kde už ty debaty asi nebudou, ale můžeme si ještě potom, ty dozvuky takové, můžeme si o tom potom ještě všichni popovídat k dispozici, protože tam bude horko určitě, počasí má být opravdu velké, až 35 stupňů, velké teploty, dokonce je tam i koupaliště, i když někdo říkal, že tam momentálně není zrovna moc dobrá voda, ale někde možná bude ještě horší, ale to nevadí. Máme tam prostě tu sprchu a když někomu bude horko, tak si ho sprch ošplouchne studenou a je to. Takže můžete tam být opravdu celý víkend, jak říkám, protože bude teplíčko, tak se chystáme samozřejmě jako vždy i trošičku toho točeného, dobrého pivečka, které je tam vždy k dispozici. No a samozřejmě i to nealko, kafička, různé i nějaké jídla. Nemusíte toho sebou moc vozit, protože vše je vždycky připraveno. Takže tak to asi. Takže co jsou to dekrety prezidenta republiky, se rozvíme. Odkdy jsou součástí právních předpisů Československa a proč? Proč se jim říká Benešovy dekrety a co všechno je jejich obsahem? Jsou platné jen v naší zemi? To je otázka zase další. Kolik jich ve skutečnosti bylo vydáno? Další otázka. Pokud máte podobné otázky a další vás napadají, pojďte s námi prozkoumat prvních 10 dekretů prezidenta republiky. Budou vám představeny jejich kopie s podpisy Eduarda Beneše a jeho vládních úředníků. Těší se na vás Míla a Roman a samozřejmě všichni, kdo tam budou určitě se na to přejte kouknout. Já si myslím, že když se vám nebude líbit přímo toto, tak budete se moc povídat o mnoho jiných věcech. Jsou tam i takové koutky na paloučku, meditační koutky s pyramidou. Je tam jakési letní kino, které v případě můžeme taktéž zprovoznit, můžeme si tam promítnout nějaký film. No, je toho opravdu k dispozici mnoho a mnoho. Ale většina lidí vždycky přijde taky zajímá prostě ta debata, popovídat si, pokecat si a o tom to ten palouček celý je. Takže pokud budete chtít, koukněte se ještě jednou, zopakuju ty stránky www.mezi-svými.cz. Kouknete se potom třeba na to, na ty akce, novinky, co tam je. Objeví se vám toto, co vidíte, to znamená pozvánka na další akce, které se chystají. A tady je důležité, jak vždycky říkám, vpravo dole chystám se přijet, na to kliknete a už vidíte, jenom si to napíšete jméno nějaký, aby jsme věděli, o koho jde, to je jedno. E-mail, mobil, aby jsme mohli případně zavolat, shop a už tady kliknete, chystám se přijet. A už víme, ano, přijede tolik a tolik lidí, máme připravit tolik a tolik pivečka, tolik a tolik, já nevím, jídla a tak dál. Takže to je velmi, velmi důležité, aby tohleto vždycky jste udělali, když se chystáte přijet. A jak říkám, helejte, teď je fakt opravdu počasí, takže slibujou velice, velice pěkné. No, to je toto. A to ještě jednou ukážu, tohleto, chystám se přijet. Ano, protože máme ještě chviličku času, Jarda se ještě nehlásí, tak Palouček v sezóně 2026, co se tam bude dít. Možná, že pořád ještě nevíme, jak to udělat. Loni tam byla jakási olympiáda palučovská, sportovní soutěže, všelijaké takové, samozřejmě pro ty starší taky a pokročilé věkově. Nebude to nic náročného, ale někdy občas na ten umět, já nevím, vystřelit z luku, ze vzduchovky, nevím, různé takové něco jako, já nevím, jak se to jmenuje vůbec, takové zajímavé věci, takové pinkání a všechno možné. No, bylo to srandy, jsme se tady zabavili, bylo to moc dobré, teď se chystáme to zase udělat, jakousi palučkovskou olympiádu s vyhlášením cen potom, kdo bude nejlepší. Na závěr by byla jakási stopovačka ještě, takže všechno, co se můžeme tam udělat a k dispozici tam je to prostředí opravdu, takže všechno to uděláme taktéž tento rok. Ještě kdy to bude, dáme samozřejmě vědět opět na těchto stránkách www.mezipomlčkasvimi.cz. Opravdu se na to koukněte, je tam o Paloučku, je tam o svobodném vysílači, sice mín, ale je. A je tam taktéž, a já ještě přeskočím právě, protože už to začíná být aktuální, jakási expedice opět na Mauritius. Tentokrát už bychom tam měli jet po čtvrté, nebo snad po páté, já už ani nevím. Každý, když slyší Mauritius, tak si řekne, ježišmarja, kde pak bych na to vzal peníze a podobně. Věřte, že, jak jsem ji říkal, je to levnější, než když budete týden u Jihočeského rybníka, dáte za to víc než měsíc na Mauriciu, protože máme to tak domluvený tam už s určitýma lidma a to ubytování vychází v apartmánu, v separé apartmánu s sociálním zařízením ze všim. Vychází zhruba 10-11 tisíc na hlavu na celý měsíc, představte si to, na celý měsíc, to znamená necelý 400 na den. No, já nevím, no, já si myslím, že to je levnější než někde, jak říkám, u rybníku v kempu, kde nemáte z toho nic. A je to exotická dovolená, bude nás tam celá parta, jako vždycky, kolem 20 lidí, což je teda opravdu velmi zajímavé. Tady píše Markéta, že ideální počet je kolem 12, maximálně 18 lidí. Ano, je to tak, protože jsou tam 3 apartmány po 6 lidech, takže můžeme obsadit buď 2 nebo 3. Víc už by to byl asi problém, ale věřte, že bychom to pro vás udělali. Ale je třeba, aby lidé, kteří by chtěli jet, a já si myslím, že je třeba to poznat, protože je to fakt něco úžasného, je to na jižní polokouli. No, viděli byste něco, co jste ještě patrně nikdy neviděli a užili byste si krásně měsíc opravdu v příjemném prostředí, v příjemném kolektivu lidí, kteří jsou naladěni na stejné vlně jako vy. Takže opět, máte-li zájem, mrkněte na to tady, výlet na Mauritius 2026, expedice Mauritius, máte-li zájem, napište nám opět zase tady vpravo dole, mrknete, odešlete a už vejdete v kontakt s Markétou, která už vám to vše potom už vysvětlí, jak to všechno je. Pokud se tam ještě nebyli, ale věřím tomu, že mnoho lidí, kteří tam byli už jednou i dvakrát, že poletí znova, protože zjistili, že to opravdu je dovolená relativně levná a výborná, protože je to A on mi tady volá Jarda, tak já musím zkusit, co se tady děje, já vám tam zkusím pustit nějakou písničku teda. Momentík, tady. Ano.

0: rád povídáš.
1: Tak já se omlouvám, stále se nám nedaří spojení s Jardou, ale věřme, že to dobře dopadne. Vydržte ještě, neutíkejte. Že víc je mít rád.

Já ještě než se Jarda přihlásí, on tam má nějaký problémy s počítačem, že mu to prý nejde zavolat, nevím. Takže já to ještě tak trochu zneužiju, jak jsem to říkal, jak jsem tam mluvil předtím, jsem vás tam pozýval na ten Mauritius a na Palouček a podobně, tak já si myslím, že ti, kdo budou chtít, tak už určitě o tom vědí a nebojte se informovat, o co jde. A především, jak říkám, koukněte se na ty stránky mezi pomlčkasvimi.cz, kde se dozvíte prostě veškeré informace, které potřebujete k tomu vědět. A já vám tam ještě tady dám kontakt mailovej info@mezipomlčkasvimi.cz. Ano, máte tu i telefon na Markétu a případně na mě. A hlavně tady taky máte, kudy se dostat na Palouček. Takže kudy na Palouček, já vám to ještě takhle ukážu. Tam něco pořád se děje, ale nevím co, no to je jedno. Takže to je tato mapka Příšov u Plzně. Většina z vás to ví, tady je Plzeň. Ano, a je to asi 6 km od Plzně směrem na Karlovy Vary. Najdete odbočku už doprava na Příšov, tady když se najdete v mapce, to poznáte velmi, velmi dobře. Tady to máme i takto vyfocený, tady i vidíte jakýsi satelitní snímek Paloučku, je to už starší, takže tady tam vypadá úplně jinak, ale v pořádku, nevadí, důležitý je se tam nějakým způsobem dostat. Takže to jsem ještě vám chtěl říci, než se Jarda přihlásí, protože jsem to ustřihl v rychlosti, že Jarda už se přihlásil a ono to nešlo. Takže aby to bylo plné. Takže tady je přístup na Palouček. A opravdu přijďte v sobotu. Kdo ještě to neslyšel, tak já to ještě vrátím. Povídání s Miluškou, tentokrát na téma dekrety prezidenta republiky. A já vám říkám, opravdu se budete divit, co všechno Miluška vyšťoural, co je oficiálně k dispozici a co všechno se může použít. Je to teda opravdu, opravdu síla. Takže teď o víkendu. A já tam ještě nějakou písničku. Pojedeme dál, protože nevím, která tam byla. Aha, to je pěkný. Co jsem chtěl ukázat, tam asi dám ještě jednou deja vu.

Když se rozplétám v klubku zamotaných věd, stanu se smírem v tichu, i když chtěl bych řvát.

a vše, co jsem chtěl ukázat, to jsem byl jen já. A vše, co jsem chtěl přehlédnout, už vítr rozfoukal. A vše, co jsem chtěl ukázat, vrací se s

Vítr se neptá, co se stalo, když dotkne se stromu. Smísí se s jeho vůní a nese ji dál ve svém dechu. A tam někde na své pouti zanese ji až k našim oknům. Stejně tak jako všechny naše skutky, nemusí k výslechu. A vše, co jsem chtěl ukázat, to jsem byl jen já.

0: No, vydávají posluchači a diváci, jak vidíte, vy, kteří se díváte, Jarda Chvátal už je tady, dokonce se nám pomocí umělé inteligence, já to takhle napraskám na Jardu, povedlo i zprovoznit zvuk, protože Jarda je na jiném počítači, takže s tím byly trochu problémy. Jardo, hezký večer, zdravím tě, konečně, u vysílání, ve vysílání.
1: Taky zdravím tebe a naše posluchače a diváky, omlouvám se za zpoždění, bohužel, protože to mi ještě auto spravovalo a přijel jsem kvůli tomu pozdě.
0: Dobrý. Hlavně, že to asi dobře dopadlo, věřím, že nebudou žádné jiné potíže a my se teda rychle pustíme hned do dnešního tématu, kterým je opět další část seriálu Říše stínů, Tajemství posvětí, podsvětí s číslem 6 už a celkové číslo 482, abyste věděli, vy kdo to sledujete pomocí těchto identifikátorů. Tak, Jardo, obrázky dneska moc nemáme, ale aby jsme použili nějaký z minula, ten poslední.
1: Nebudou, ne? Protože, ne, to se nehodí. Nebudou, protože jsem to prostě nestihl udělat s tím zpožděním.
0: Ano,
1: nicméně tady byly nějaké požadavky na konkrétní informace ohledně těch podzemních inteligencí. No tak jsem prostě připravený podat konkrétnější informace tady v tomhle vysílání.
0: Jo, a jestli ještě můžu, už tady asi po třetí posluchač jeden se ptá na jednu věc. Píše tady ze Slovenska, zkusím položit otázku třetíkrát. Pokud to nevadí na začátek, než to třeba rozjedeme. Když bude pan Chvátal hovořit o mravenčích entitách, mohl by o nich porozprávat v návaznosti na slovenský a český národ? Se tady ptá posluchač.
1: No, jsem určitě. Mm-hmm. To je to nejmenší.
0: Tak, otázka položená, je to na tobě, jestli se toho teda ujmeš hned, nebo v nějakým jiném pořadu?
1: No ne, až k tomu dojdeme.
0: Až k tomu dojde.
1: S těm mravenčími ty tam.
0: Dobře, jo. Pořádku. No tak jo, tak já tě tam takhle pustím samostatně do vysílání a můžeš to rozjet.
1: Takže začal bych tak, že podzemní civilizace, nebo podzemní inteligence, z hlediska dlouhodobého evolučního vývoje se kdysi v dobách pradávných, ale skutečně velmi, velmi pradávných, víceméně pohybovali na zemském povrchu. Předtím, než přestoupili z mnoha různých důvodů, možná o nich to bude řeč, přestoupili pod ekosystém nikoliv povrchový, ale ekosystém nacházející se pod povrchem naší planety. Tady je velice důležité, takže než budu mluvit o konkrétních podzemních inteligencích detailněji, tak je třeba si říci něco, co tomu předcházelo, co vlastně předcházelo tomu přechodu z povrchu do podzemí. Každopádně chronologii podzemních civilizací, nebo aktuálně podzemních civilizací, nelze určit pomocí nějaké konvenční historiografie. To prostě nejde, jo? Nebo respektive to nefunguje. Neboť se jedná o model založený na jakémsi paralelním časovém systému, který čerpá data trošičku z jiných, nebo jiným způsobem a z jiných úrovní informačních zdrojů. Tady to období, kdy se na naší planetě začaly objevovat první známky vyšší inteligenční roviny, tak těch údobí je několik. Já jsem to rozdělil na fáze. S tím, že v raných fázích planetární evoluce zde na této planetě existovaly existovaly nefyzické či polofyzické inteligence, které působily především v hlubších energetických vrstvách planety. Tady tyto entity nebyly viditelné klasickým způsobem nebo klasickým okem, ale byly propojeny s geomagnetickými strukturami a energetickými centry naší planety. Z tohle hlediska vnitřní prstenec používá termín geonoidní inteligence. Geonoidní inteligence. V podstatě jde o vědomí planety stělesněné v krystalických strukturách nebo energetických útvarech pod povrchem. Jedná se o předcivilizace neantropického, takzvaného neantropického typu. Původní planetární civilizace je známá pod pracovním názvem první hlubinná rasa, nebo také energeticko-symbiotická forma inteligence. Ta nebyla tvořena běžnou biologickou hmotou, ale vysoce organizovanou maticí, která rezonovala s geomagnetickými, gravitačními a telurickými poli této planety, Země. Její existence přímo závisela na harmonickém propojení se zemskou energetickou sítí a vyžadovala jakousi přirozenou sílu přírodních uzlů nebo uzlových linií rezonančních oblastí, velice konkrétních rezonančních oblastí. Tato civilizace po sobě nezanechala žádné hmotné struktury, ale místo toho vytvořila krystalická a plazmová datová pole, která se zachovala dodnes v konkrétních geomagnetických zónách. Například tu jde o krystalová ložiska, dislokované v nitru pláště naší planety. V některých spirituálních zdrojích nebo záznamech se o těchto polích hovoří jako o zemských záznamech nebo planetárních kronikách. Bytosti, pokud to tak vůbec lze nazvat, této první hlubinné rasy, nebyly pochopitelně humanoidní povahy, ale projevovaly energeticko-fluidní povahu, která jim umožňovala částečné zmotnění v bodech energetické rezonance. Zcela nezávisle na slunečním světle, tato inteligence čerpala energii především z geotermálních a tzv. Krystalických energetických toků, také z luminescenčních bioplazmatických polí planetárního typu a ze symbiotického spojení se samotným vědomím této planety. Komunita této inteligence nebyla hierarchické povahy, ale vykazovala síťový charakter. Jednotlivé entity sdílely vědomí v rámci kolektivní planetární matice, nebo matrice, chcete-li. Komunikace probíhala pomocí světelných kódů, tónových rezonancí a přímého přenosu vjemů. Evoluční cíl této civilizace nebyl vázán na nějaký technologický pokrok v obvyklém slova smyslu, tak jak jsme zvyklí, ale tady v tomto případě šlo o udržování planetární rovnováhy a ladění vibračních vrstev této planety. Jednalo se v podstatě o bytosti, které fungovaly jako strážci planetárního morfogenetického pole. Evoluce z jejich úhlu pohledu byla chápána jako hluboká integrace s vědomím planety. nikoliv jako oddělení, separace. Jejich existence vykazovala cyklický charakter ve spojení s geomagnetickými změnami a posuny zemských pólů. V dobách nestability se jejich vědomí bytostí této civilizace stahovalo do vyšších dimenzionálních vrstev nebo datově plazmových planetárních matric. Co se týče reprodukce neprobíhala klasickým biologickým způsobem. V tomto případě se jednalo o replikaci energetického pole prostřednictvím celé řady rezonančních aktivit. Podobně jako probíhá dělení solitonu například, nebo tak, jak probíhá fraktální replikace vzoru. Nové entity vznikaly v podstatě jako úlomky vědomí, které se poté individualizovaly v rámci planetárního ladění. Tento způsob existence umožňoval jednak nemateriální přenos genetických, to bych dal do uvozovky, to genetických datových vzorců, pak umožňoval přímo modifikaci a přizpůsobení se změnám geofyzikálním prostředí a také umožňoval vysokou úroveň vnitřní identity bez nutnosti existence centralizovaného těla. Ačkoliv se tento typ inteligence nacházel hluboko pod povrchem, jeho existence nebo existence těchto entit byla citlivá na celou řadu změn v povrchové oblasti Země. Ale nejednalo se v tomto případě o nějakou přímou interakci, nýbrž řekl bych spíše o výměnu informačních vzorců, a to prostřednictvím krystalické planetární mřížky Země a energetické liniové struktury. V období větší harmonie byl tento vztah symbiotický, stabilní biosféra na povrchu odrážela stabilitu vědomí uvnitř planety. Když však docházelo k velkým otřesům, například globální intenzivní sopečná činnost, dopady různých kosmických těles na povrch planety, tak se celé se stáhla, prostě přecházela do jakéhosi spánkového latentního režimu. Z hlediska klasické a čisté spirituality lze tuto civilizaci chápat ve smyslu jakéhosi hlavního strážce rovnováhy mezi duchovní a hmotnou sférou této planety. V podstatě fungovala jako živé krystalické vědomí v podobě rezonátoru planetárního pole. Pomáhala ukotovovat duchy ve fyzickém těle, stabilizovala přechod mezi dimenzemi a umožňovala syntézu energetických a hmotných těl. Jejich přítomnost může stále ovlivňovat výrazně nebo zvýšeně citlivé jedince, kteří se ocitnou na určitých místech na Zemi. Jedná se o místa s silným výběrem energie obecně, ale těch typů je celá řada typů tady těchto specifických míst. Přítomnost člověka s zvýšenými empatickými schopnostmi a se zvýšenou nativitou pak spouští aktivaci prapůvodních vzorců vědomí, což může při dlouhodobém anebo opakovaném pobytu na takovém místě vyústit v duchovní probuzení, respektive v něco, co bychom mohli nazvat impulzem osvícení. Zánik této původní planetární civilizace nelze chápat jako zničení nebo destrukce v klasickém smyslu, ale spíše jako přechod do jiné formy existence. Za hlavní příčiny tedy této finální transformace lze uvést několik klíčových bodů. Jednak to je, nebo byla geofyzikální destabilizace planety. Postupné změny zemského magnetického pólu, posuny tektonických desek a kolísání rotace této planety vedly k narušení energetické rovnováhy, se kterou byla civilizace velice citlivě spojená. S rostoucími geodynamickými otřesy byly zničeny krystalické uzly, které sloužily jako kotevní body pro vědomí této rasy. Pak to byly změny ve vibračních frekvencích planety. Země začala vstupovat do nové fáze svého vývoje a její frekvenční spektrum se počalo poměrně dynamicky měnit, čímž vznikly podmínky pro vznik hmotnějších forem života. A tady v tomto novém prostředí prostě již nebyla možná stabilní existence fluidních entit založených na ryze energetickém principu. V důsledku nesouladu mezi povrchem a vnitřkem planety došlo k rozdělení kolektivního vědomí. Část entity se rozhodla transformovat do latentní podoby, tedy stáhnout se do sfér vyšších dimenzionálních úrovní, zejména v tomto případě byla středem zájmu čistě technicky řečeno 5., 6., 7. dimenze, kde pokračovala v existenci jako čistá inteligence bez přímého vztahu k lineárnímu času. Další část se pak pokusila inkarnovat do vznikajících biologických forem, čímž vytvořila první archetypy budoucích bytostí vázaných ryze na biologická těla. Místo nějaké klasické fyzické stopy zanechala tato prvotní inteligence paměťový otisk v geomagnetických a krystalických polích této planety. A tento otisk vědomí, můžeme to tak nazvat, otisk vědomí v úzovce, v podstatě přetrvá dodnes jako jedno z velmi vitálních aktivních rezonančních polí globálního charakteru, které je přístupné za určitých spirituálních a geomantických podmínek. Transformace tady této prvotní civilizace, nebo tu transformaci lze také chápat jako první planetární iniciaci, či první planetární zasvěcení, jestli možná v tomhle nějakém termínu, čili zrození vědomí, které přesahuje prostor, čas a hmotu. Z duchovního hlediska šlo o jakýsi, zase to dám do úvozovky, alchymistický přechod z energoplazmatické roviny do hyperdimenzionálního vědomí. Přičemž tato podstatná vrstva nadále existuje ve smyslu role dáno v úvozovkách duchovního planetárního strážce. Pak přecházíme plynule k druhé fázi. Tady ta druhá fáze jakoby vývoje prapůvodních inteligenčních forem na této planetě je definována jako intraterestrická evoluce a probíhala přibližně v období od před 1,5 milionem let a trvala do zhruba období před 500 tisíci lety. V průběhu tohoto období se hluboko pod zemí objevují první známky vývoje autonomních forem života. Jedná se o, budu opatrný, hypotetické biologicko-energetické druhy, které se byly schopny vytvořit poměrně v extrémních podmínkách, bez přímého kontaktu se slunečním světlem, avšak za přítomnosti, respektive asistence geotermální energie. Můžeme také hovořit o jakýchsi prebiotických formách inteligence, které nebyly založeny na uhlíku. mohli bychom také použít termín tekutého vědomí. Tekuté vědomí přebývající v podzemních vodách anebo plazmou, planetární plazmou vyplněných kavernách a dutinách. Na rozdíl od civilizace založené na prapůvodní energii, to je ta první fáze, se druhá fáze vývoje vyznačovala částečnou biologizací formy, avšak energetické pole Země zůstávalo klíčovým faktorem. Tedy tyhle ty intraterestrické bytosti byly naladěny na specifické frekvenční uzly, geomagnetické mřížky, v jejíž blízkosti zakládaly takzvané biorezonanční kapsle, nebo můžeme také říci geoplazmické jeskynní systémy. Tyto zóny jim umožňovaly stabilní existenci a napojení na přímé napojení na energetický tok planety. Civilizace druhé fáze zdědila a integrovala záznamy první fáze prostřednictvím zachovaných krystalických mřížek. K tomu přidala své vlastní metody ukládání informací, vznikly takzvané datové bipolární archívy, něco jako morfická pole, které byly biologicky aktivní a umožňovaly přímý přenos znalostí mezi generacemi bez písemného jazyka. Tady tato civilizace druhého typu byla více materiálně ukotvená, ale stále si zachovávala částečně tekutou biologickou strukturu a často se jednalo o symbiotické organismy s krystalickými nebo minerálními složkami. Žili ve stabilních samoregulačních systémech napojených na přírodní zdroje energie, například geotermální proudy na luminescenční faktory nebo piezoelektrické jevy podpovrchového charakteru. Společenská organizace vykazovala tzv. Kruhový radiální princip doplněný modulárním principem bez pevných hierarchií, ale s propojenou inteligencí na okolní prostředí. Evolučním cílem této civilizace nebyla expanze, ale stabilizace a kultivace hlubinných faktorů planety Země jakožto globálního rezonančního chrámu. Vždy v průběhu své evoluce se usilovali o harmonii mezi duchovní formou a hmotou, přičemž připravovali půdu pro budoucí vývoj forem na povrchu této planety. Byly jakousi přechodnou fází mezi existencí čisté energie a biologickou inteligencí. Rozmnožovací aspekt u tohoto druhého typu civilizace byl jednoznačně nepohlavního charakteru. Rozmnožování probíhalo prostřednictvím rezonancí řízeného buněčného dělení nebo prostřednictvím takzvaného biofototransféru. Dvě vědomí se spojila do jednoho nového vědomí, čímž vznikla velmi originální forma genetické a duchovní syntézy. Embryogeneze probíhala mimo tělo v takzvaných bioluminescenčních inkubačních polích, které vykazovaly prostorový tvar vejce. Bytosti v této fázi měly omezený kontakt s povrchem, mysleno tedy bytosti toho druhého typu, či té druhé evoluční fáze. Měly omezený kontakt s povrchem, ale byly citlivé na změny klimatických a geochemických podmínek. Pravidelně vysílaly průzkumné organismy, aby zaznamenávaly stav biosféry, jejich vliv na povrch pak mohl mít nepřímý, například, nebo jinak to řeknu, jednodušeji, jejich vliv vzhledem k zemskému povrchu byl nepřímého charakteru. Probíhal prostřednictvím stabilizací planetárních silových polí a vyvažováním energetických anomálií. Tady ta druhá evoluční fáze přinesla jasný posun směrem k vnitřní spirituální iniciaci. Bytosti se věnovaly, na to existuje jako specifický pojem, geoduchovní alchymie, ano, nebo geospirituální alchymie. Věnovali se práci s krystalickou formou světla a věnovali se aktivaci planetárního vědomí. V podstatě vystupovali jako strážci hlubinných bran, kterými mohla kosmická energie pronikat do fyzické reality. Jejich duchovní systém byl neduální, transcendentní, ale zároveň prakticky uplatňovaný v každodenním životě. Tato druhá civilizační fáze nebyla zničena, ale postupně se ubírala různými směry vývoje. Někteří v průběhu evoluce přešli do více fyzických forem. Z hlediska evolučního pak sloužili jako základy pro některé rasy pozdější lemurské civilizace. Jiná část se stáhla do vnitřních dimenzí, 4., 5. a 6., kde se podílela a podílí na tvorbě intradimenzionálních měst, v uvozovce samozřejmě řečeno, nebo chcete-li intradimenzionálních sídlišť či sociokulturních buněk. Některé skupiny ale také vstoupily do latentního stavu, do něčeho, co bychom mohli nazvat hibernační forma vědomí, která už se souvisí s planetární charakteristikou vědomí. Tím pádem přecházíme do třetí fáze. Ta třetí fáze probíhá, nebo započala před nějakými 200 000 lety a byla ukončena velkým kataklizma. Během tady tohoto období, poměrně časově krátkého, dochází k události, které mnoho tradic popisuje formou velké katastrofy. Ono v podstatě tu došlo k dvěma katastrofickým globálním událostem. Před 120 až 125 tisíci lety k planetárnímu kataklizmu, které bylo způsobeno, na to existuje mnoho teorií samozřejmě, bylo způsobeno srážkou jednoho velkého úlomku bývalé planety, která se nacházela mezi dnešním Marsem a Jupiterem. A tady tento úlomek, který byl asi 8x větší, jak planetka Ceres, se srazil s jedním ze tří měsíců, kterými naše planeta v tehdejší době disponovala. Tyto tři měsíce jsou známy pod jmény Fata, Leia a Luna. Fata jako první dostala zásah a explodovala, roztříštěla se na celou řadu malých menších úlomků. Tyto úlomky, jednak mnohé z nich popadaly na Zem, byly přitaženy magnetickým polem k severnímu magnetickému pólu a způsobily celou řadu menších kráterů, které můžete geograficky sledovat, například na území dnešního Ruska, v sibirské oblasti kolem severního polárního kruhu. Tyto krátery jsou vyplněny vodou a jsou jich tam tisíce. Jeden z úlomků Faty narazil do Leji, která také explodovala. A jediný měsíc, který zůstal, byla Luna, která se nacházela nejdál od naší planety. A to je jedna věc. A zároveň se nenacházela v vektoru pohybu to obrovského množství úlomků z Faty a Leji, které na určitou dobu vytvořily takový, jakoby, dalo by se říct, dokonce i prstenec kolem naší planety. Do té doby, než došlo k vynucené sanaci tady tohoto materiálu ze strany jiných vysoce vyspělých inteligencí, které měly dlouhodobé plány s touto sluneční soustavou a touto planetou, ale to je už jiná kapitola. Netýká se to, to už se netýká přímo našeho aktuálního tématu. Tak, já si myslím, že bychom mohli přejít, ať to zbytečně nerozmělňuji, k analýze jednotlivých podzemních inteligencí. A začnu Anšary. Anšarové jsou velkou záhadou, ale skutečně obrovskou záhadou. V podstatě se o nich mluví jako o chronologicky posunuté intraterestické civilizaci, pocházející z časových dutin. Civilizace Anšarů je považována za jednu z nejstarších inteligentních forem spojených se Zemí. Jenže u Anšarů to je tak, že oni nebyli nikdy přímou součástí evolučního řečiště inteligencí vázaných na tuto planetu. Z tohoto hlediska lze říci, že počátky této civilizace sahají do období dále, nebo déle, jak 18 milionů let směrem do minulosti. 18 milionů let. Zástupci Anšarů sami sebe popisují jako kvantovou projekci kolektivního vědomí planety v jejím archaickém stádiu. V podstatě Anšarové, ten výraz, ten termín, je výrazem pro určitou část integrovaného vědomí naší planety. Oni totiž představují metafyzickou evoluci již existujících entit z éry před zhuštěním fyzického času. Jejich forma vznikala v hlubinách planetárního jádra, kde se prolínají toky časoprostoru a vznikají trvalá stabilní pole paměti a vědomí. A v průběhu se část těchto forem zmotnila do tekutých biologických struktur schopných dočasné, to je velice důležité, dočasné inkarnace. A když vstupují do vybuzené, takto vybuzené inkarnace na přechodnou dobu, jak vypadají, jak se profilují? Výška 220 až 270 cm. Barva očí, sytě černá nebo luminescenčně stříbrná, oči často působí jako holografické portály. Vlasy velmi jemné, až jakoby v úvozovce, éterické, světlé, namodralé barvy, nebo barvy bílé, nebo barvy stříbřité. Kůže, nebo to, co připomíná kůži, průsvitná, našedlá, se strukturou, která se mění v závislosti na prostředí. IQ nelze změřit podle lidských měřitek, jo? Protože jejich vědomí funguje na úplně jiné bázi. Na bázi kvantově neoddělitelné sítě, vázané na planetární vědomí. Orgány. Tak při té inkarnační vybuzené fázi tekutě energetické některé části těla fungují jako rezonanční komory pro přímou manipulaci s časoprostorem. Životní cyklus, no oni nemají klasický biologický cyklus. V podstatě vědomí je trvalé, než to vybuzená těla jsou dočasná. Se týče společenské struktury, společnost Ančarů, pokud hovoříme o vybuzené hmotné formě, není organizovaná vertikálně, nebo chcete-li pyramidově, nebo hierarchicky, ale fraktálově. Funguje jako samosynchronizované vědomé pole, kde každý jedinec současně představuje uzel celku. Narativ vedení je vibrace, nikoliv funkce. Veškeré rozhodovací procesy probíhají prostřednictvím hyperkognitivních sítí v reálném planetárním čase. Pak je to ideologie. Ideologie Ančarů je založena na třech základních principech. Na soužití forem v nelineárním čase, na odpovědnosti každé inteligence za celkovou harmonii planetárního vědomí a za třetí za udržování kvantové paměti Země jako živé entity. Oni nepoužívají pojmy jako etika nebo morálka, protože jejich chování je přirozeným vyjádřením rovnováhy. Politická infrastruktura s jinými intraterestriálními skupinami. Tak vazba či propojení na Telosiany ze strany těch Telosianů. Hluboká úcta, ale omezený přímý kontakt. Telosiané jsou jako mladší větev Ančarů, z nich sdílejí archetypální, s nimi sdílejí archetypální vzorce. Agardiané, odtržená civilizace, podzemní civilizace Agardská, příležitostná spolupráce při harmonizaci morfogenetických polí planetárního typu, avšak nikoliv na systémově operační úrovni. Inteligence zvaná Laserta, nedůvěra a přísné oddělení vibračních prostorů. Ančarové považují reptiliánské tendence za destruktivní a disharmonické. A i když Laserta je taková zvláštní specifikum, možná i výjimka, Ančarové si udržují obrazně řečeno odstup. Mantidové, civilizace Patal, linie Déros a další. Vztahy jsou čistě pozorovací. Bez zasahování, pokud není narušena hluboká rovnováha. No a vztah k lidské civilizaci za posledních 1000 let. Ančarové udržují vysoce selektivní a převážně nepřímý kontakt. Během posledního 1000 let působili hlavně prostřednictvím snového světa, symbolických zjevení a archetypálních rezonancí. A to jak v mytologii, tak samozřejmě přes mytologii a přes umění obecně. V moderní době se zjevují ve vizích kontaktérů, někdy v energetických zónách, jako je Šambala, nebo určité oblasti Tibetu. Mají také prsty v tzv. Mariánských zjeveních. Neusilují o fyzický kontakt, pouze aktivují mentální paměťové kódy v souvislosti s klasickou lidskou bytostí. No, mentalita a psychika. Také těžké popsat. Psychika Ančarů má jednoznačně hyperdimenzionální charakter. Jejich vědomí totiž není individualizované v lidském smyslu. Oni fungují jako plně vědomé kvantové pole, jejichž myšlení je simultánní, bez oddělení intuice a racionality. nemají emoce jako lidé, ale vnímají vibrační vlastnosti reality jako pocity harmonie, narušení nebo disharmonie. Kdybychom měli popsat jejich životní principy a zase formou určitých narrativů. Udržování kvantové integrity planety. Neviditelnost jako forma ochrany. Ochrana planetárního jádra jako nositele vědomí. Nehmotný přínos, neintervenční přístup. No a co se týče kontaktu s mimozemskými civilizacemi, Ančarové kolektivně komunikují pouze civilizacemi, jakoby mimozemskými, které jsou schopny vstoupit do čisté vědomé rezonance. Jsou to například Arcturiáni, nebo je to inteligence Rája ze systému, respektive souhvězdí Labutě. Nebo jsou to tzv. kronikáři světla ze systému Kentaury. Kontakt probíhá výhradně prostřednictvím tzv. Plazmově vědomých uzlů. Není ani fyzický, ani technologický, slouží především k udržení rovnováhy galaktických vibračních toků. Nikoliv k výměně dat v klasickém slova smyslu, v režimu uvažování nás lidských bytostí. Agartha, druhý typ civilizace podzemní, Agartiáni. Já je nazývám strážci vnitřní země a kulturní integrátory a kulturní integrátoři. Agartská civilizace, zjednodušeně řečeno, existuje od dob zániku Lemurie, respektive, jinak to řeknu, od dob zániku první genově evoluční skupiny Lemuřanů. No, to je doba, kdy Atlantida vstupuje do první fáze existence, nebo je v těch prvních fázích existence s náznaky kulminace svého vývoje. Tady hovoříme o období před 50 a 60 tisíci lety. S tím, že některé podskupiny Agartianů však tvrdí, že jejich počátky sahají více jak 200 tisíc let do minulosti, kdy byli ustanoveni jako první planetární kulturní, v uvozovce řečeno, kulturní spojovatelé mezi povrchem a nitrem Země. Agartiané jsou výsledkem syntézy několika genetických a kulturních proudů. Jednak to koexistuje s prvotní lemurskou obživelnou linií, pak to koexistuje, jako interaguje s atlantskými duchovními školami, spirituálními a s původními hyperborejskými navigátory vědomí. Vznikly jako Agartiané jako vědomně vytvořená komunita, jejímž úkolem je uchovávat planetární paměť a sloužit jako prostředník mezi civilizačními epochami. Když se podíváme na biologickou taxonomii, trošičku podrobněji, výška 180 až 210 cm, velmi dobře proporčně vyvážené postavy humanoidního typu, barva očí zlatá, světle hnědá nebo tyrkysová, vlasy tmavě blond, měděné až medově hnědé, medově hnědé až měděné barvy, nebo měděnkavé barvy, pleť světle olivová až jantarová, IQ se pohybuje mezi 160 až 220 jednotkami s důrazem na kulturní, etickou a historickou inteligenci. Orgány velmi podobné klasickému člověku, lidským bytostem tady na povrchu, avšak s vyšší regenerační schopností a schopností dýchat energii, čili absorbovat určité energetické nebo určité typy energii přes kůži. Tak, životní cyklus z pohledu člověka, asi se vám to bude zdát přemrštěle, ale je potřeba si uvědomit, že s vertikálním sestupem podzemský povrch, stále hlouběji a hlouběji dochází k dilataci času. Takže vnímání času je jiné na povrchu Země a v různých úrovních, v různých hloubkách pod povrchem Země. Je to jako když takový ten optický klam, jako když strčíte lžičku do vody a ona se vám zalomí při hladině vody. No, takový optický klam. Toto je časový klam, nebo řekněme časová dilatace. Z pohledu člověka se dožívají 500 až 1000 let. S obdobím biologického resetu, prostřednictvím energie čerpaných z podpovrchových rezonančních kapes. Co to znamená období biologického resetu? Období biologického resetu u nich probíhá každých 250 let, kdy v průběhu zase z našeho pohledu v průběhu několika let dochází k velice intenzivní rekonfiguraci, jakoby regeneraci a rekonfiguraci tělesné schránky, odstranění genových poruch a pročištění genetiky jako takové obecně. Se týče společenské struktury, no, Agarťané žijí, zase je to potřeba přizpůsobit naší terminologii. V městských kulturních strukturách, které mají charakter kopule v podzemí. Jsou to sídla, poměrně velká, chráněná energetickým polem, obklopujícím energetickým polem. Každý jedinec Agarťanů je jakoby součástí cechu znalostí nebo služeb pro planetární rovnováhu. Společnost je rozdělena do komor moudrosti, kde každý kruh funguje jako autonomní, ale propojená jednotka. Klíčovým prvkem zde je pojem duchovní meritokracie. Zvaná duchovní spirituální meritokracie, která je základem sociokulturní

migrace, nikoli v prostřednictvím opozice. A pak tu máme politické vazby a vztahy k jiným vnitrozemským inteligenčním skupinám. Tak vazba spojení na telozany, napojení na telozany, úzké spojenectví, častá výměna znalostí, společná rada pro harmonizaci energie. Vazba na ančary, vzájemný respekt a příležitostná spolupráce v oblasti vědomých polí, žádná formální hierarchie. Inteligence Lasarta, opatrnost, diplomatické vztahy, protokol o nezasahování. Antové, no to je zajímavé, vztahy, tady ten vztah je založen na studiu. Spíše antropologický zájem, spíše pozorování než spolupráce. No Dérové, Déros a temné frakce. No. O těch temných frakcích taky bude řeč. Skrytý odpor. Agarťané se od nich distancují a kolem svých území budují vibrační štíty, které reagují na bioenergetické referenční autonomní pole tady těch potvůrek, které tu máme hluboko v podzemí. A jak říkám, o nich bude také řeč. Vztahy s lidskou civilizací za posledních tisíc let. Během posledního tisíciletí Agarťané, oni udržovali skrytý, ale velmi strukturovaný vliv. V podstatě určitě byli zdrojem vzniku mnoha mystických škol, ale i takových jako polospirituálních rytířských řádů. Nepřímo se podíleli na iniciaci ezoterického typu křesťanství a tibetského buddhismu. Jo, to zcela jistě. A v některých klíčových geopolitických momentech také působili prostřednictvím kontaktérů. Šlo především o specifické diplomatické mise ve středověku až do 19. století. No a mentalita a psychika. Agarťané. Jejich psychika je velmi vyvážená, disciplinovaná, jsou disciplinovaní, hluboce empatičtí a eticky orientovaní. Jo, skutečně jako hodně silně. Jsou schopni velké trpělivosti a vnímají čas jinak než lidé. No a to zase souvisí s tou dilatací toho času. Jo. Jejich myšlení je symbolické, kontemplativní a zároveň velmi vzdálené dualismu. A co se týče jejich životních principů, tak zase převedeno na jednoduché narrativy, etická kontinuita a pravdivost, skrytá služba vyšším principům, tichá ochrana lidského potenciálu, zajímavé, že? Pro nás sympatické, zachování kulturního dědictví a jazyků duše. Zachování kulturního dědictví a jazyků duše. Je kontakt s mimozemskými civilizacemi. Agarťané jsou známi jako diplomaté mezi hvězdami. To by bylo na dlouhé povídání, no tady prostě nemáme čas, ale každopádně oni udržují velmi vřelé a blízké vztahy s plejádskými inteligencemi, to znamená s plejádskými genetickými inteligenčními formami humanoidními. Spolupráce probíhá především v oblasti kosmických kultur a bádání či výzkumu léčivých účinků zvuku. Pak jsou tu genová skupina, nebo jsou to genové skupiny Liřanů. Ano. Tady ta spolupráce je zaměřena trošičku někam jinam, na studium galaktické historie, na studium historie naší galaxie a studium velkých galaktických synchronizačních polí. Ano. Kontakty probíhají prostřednictvím Oni to nazývají vnitřní svatyně. Prostřednictvím jakýchsi vnitřních svatyn a chrámových polí hluboko pod Himalájemi. Jo, pod himalajským masivem. Specificky, geograficky. Jo. A jsou známé také ti Agarťané z

0: to známe také jako archiváři galaktické etiky. Tak, a pak tu máme další civilizaci. A teď já přemýšlím, odkud začít. Odkud začít? Tady u této civilizace. Antové. Je to civilizace Antové. Je to kolektivní civilizační forma hmyzího typu. Odhaduje se, že jejich existence sahá možná, tam ono se to neví jako přesně, a je tam velký rozptyl od několika milionů až několika desítek milionů let do minulosti. Přičemž první známky organizovaného kolektivního vědomí se datují do doby zhruba před 6 miliony let. Jejich kolektivní mysl zcela určitě přežila obrovské množství různých planetárních kataklizmat. A vždy se Antové dokázali přizpůsobit novým podmínkám. Tady ta civilizace Antů je také někdy, já to hned řeknu na začátku, nazývána mravenčí inteligencí nebo mravenčí civilizací. Jo? Mí studenti tuto civilizaci znají spíš pod termínem mravenčí inteligence nebo mravenčí civilizace. Proto já také budu nadále používat výraz mravenčí, jo? Inteligence. Tady ta mravenčí inteligence nebo inteligence mravenčího typu civilizačního se vyvinula nezávisle na humanoidních formách inteligence chtěl jsem říct reptiloidních, ale reptiloidi nikdy nebyli žádnou domovskou rasou mimo Lacertu. Takže já řeknu nezávisle na humanoidní linii a genové linii Lacerta, aby to bylo přesné. Její existence mravenčí inteligence se vyvinula pravděpodobně jako planetární reakce na potřebu rovnováhy masového kolektivního vědomí. Protože jejich vývoj v úzovce mravenců, ale ne tedy mravenců, co máme mraveniště na povrchu, i když ti jsou možná jejími příbuznými, ale myšleno ta mravenčí inteligence hmyzího a možná to polohumanoidního typu. Jejich evoluce je založena na neuronové síti propojených individualit, nikoliv jednotlivců. Přesně tak, jak to funguje u mravenců, tady u nás na povrchu, anebo u včel. Důležitým milníkem bylo zavedení ustanovení takzvaných křišťálových mateřských komor, které umožnily zaznamenávání a přenos kolektivního vědomí napříč generacemi. Úžasná věc. Tak, a co se týče jejich fyziologie? Oni jsou rozděleni jakoby genově na dvě platformy. Já bych tady mohl říci, ale neřeknu, ale prostě mohl bych tady říci na platformu královské kasty a platformu dělnické kasty, jako je tomu u mravenců, prostě tady třeba u nás na povrchu. Ale já tyhle ty termíny nebudu používat. Budu hovořit o takzvané, jak to nazvat, enklávě manažerů a řídících inteligencí a druhá platforma pak základní komunitní biologická frakce. ta základní komunitní biologické frakce dosahuje výšky, ty jedinci, 150 až 170 cm, kdežto ty řídící manažeři, zase z toho kastovního hlediska, mohou dorůstat výšky až 230 cm. Oči mají složený charakter, jako je tomu u hmyzu. Jo, třeba u mouchy, jo, nebo u těch mravenců, či při, nebo u včel. Jo. A barva je černá. Disponují takzvaným exoskeletem. Ten exoskelet má černou barvu s kovovým leskem a jemnými luminescenčními žluto-zelenými pruhy. Počet končetin. Mají 4 hlavní končetiny a 2 polozakrnělé končetiny ve smyslu jakoby manipulačních úchopů, jo, nebo manipulačních jakoby uchopovacích končetin, čili 4 plus 2. Mají vysoce vyvinuté motorické schopnosti tyto entity. Jejich mozek je rozdělen do 3 segmentů. A neuronová síť je nelokálně propojena s centrální řídící kastou. Komunikují prostřednictvím ultrazvuku a prostřednictvím feromonů a telepatického pole síťového charakteru. Jejich IQ nikdy nebylo definováno. Ono to prostě vzhledem k jejich charakteristice nejde. Ale je zjevné, že fungují jako kolektivní superinteligence. Tak, jakou mají společenskou strukturu? Jak jsem řekl, inteligence mravenčních entit podzemního typu je založena na kastovní bázi, avšak, a to je důležité, bez hierarchického útlaku. To je nesmírně důležité. Každá kasta, ona je tedy typologicky rozdělená na obranou, průzkumnou, spirituální, badatelskou, vědeckou, královskou a dělnickou, má svou vnitřní algoritmickou roli. U nich neexistuje individualismus. Každý je součástí kolektivního vědomí. Veškeré akce jsou koordinovány takzvanou rezonanční maticí, generovanou hlavním krystalovým komplexem. No pak je to ideologie mravenčích entit. Mravenčí civilizace, to je potřeba zmínit tady, ne na začátku, nepracuje s ideologií v lidském smyslu. Zase, když bych měl převést ty jejich principy do nějakých narrativů, které jsou schopny pojmout, které jsou schopné pojmout, je schopna pojmout naše logika, a ono to dá docela práci, teda vám řeknu, jo, tak je to harmonie skrze cíle vědomost. Kolektiv nad individualitou, přesnost a preciznost jako forma úcty k planetě, a neviditelnost jako forma přežití. Z ryze spirituálního hlediska mravenčí inteligence věří, že planeta je živá a jejich kolonie jsou jejími, čili planetárními smyslovými ústrojími. To je součást jejich víry, jejich spirituální filozofie. Co se týče politických vztahů s jinými intraterestickými skupinami, tak jsem vybral telozany. Telozané, zdrženlivá neutralita, příležitostné pozorování a žádná přímá interakce. Agartiané, kontakt za účelem vzájemného kulturního studia, zejména v oblasti bioarchitektury. Ančarové, jednostranné pozorování ze strany mravenčích entit, pokusy o dekódování ančarských mentálních vzorců. Inteligence Lacerta, vzájemné nepřátelství a obrana izolace. To znamená selektivnost jak na straně Lacerty, tak na straně mravenčích entit. Inteligence Deros, Mantidové a další, které ještě budou vyjmenovány, sporadické konflikty v hlubokých podzemních zónách, které vedou k postupné výstavbě tzv. Magnetických bariér. Zase aktivita vedená ochranou na všechny strany, všemi směry. Vztah k lidské civilizaci za posledních 1000 let. Vztah k lidstvu doposud, to se teď bude měnit, na to upozorňuji, bude se to výrazně měnit. Doposud byl vztah minimální. Měl převážně experimentální povahu. Často se tyto entity prostřednictvím svého kolektivního pole vědomí objevují v podvědomých představách v rámci kolektivního nevědomí člověka, anebo ve snech, v průběhu snění, v živých snech. V ojedinělých případech se na povrchu objevují jako technologicko-biologičtí průzkumníci, a to jak na povrchu země, tak i v tajných podzemních komplexech. Přímý vztah je vzácný a bývá silně zkreslen lidským egem. Ale to se teď mění, protože vznikla jakási triplicitní komunita, složená z Talosianů, mravenčích entit a zástupců Galaktické federace, která připravuje plán vedoucí k cílené objektivizaci Talosianů a mravenčích entit na povrchu Země. Děje se to z mnoha důvodů a jedním z těch důvodů je právě kritická situace na povrchu Země z geopolitického hlediska. Ale jsou tam ještě jiné faktory. Jo, já své studenty informuji tady o těchto věcech průběžně v rámci mých webinářů. A tady u vás se k tomu můžu jako cyklicky vracet po nějaké době a také vám tu říci nějaké aktuality, jo, aktuální záležitosti a prostě aktuality. Co se týče České a Slovenské republiky, tady reaguji na ten dotaz od pana nebo paní, který se dotazoval, tak na území České a Slovenské republiky existují zóny, geografické zóny, které nachází se v horských oblastech především, nebo horských, no u nás s těmi horami to taky není moc valné, sopka Sněžka 1602 metrů, nejvyšší hora. Každopádně ty vstupy začínají tedy na povrchu jako klasický jeskynní průchod přirozeného charakteru. Úplně přirozeného charakteru. Teprve, když do něj vstoupí člověk a ujde několik desítek, někdy až 100 metrů, 150, tak se ten přirozený design mění v technologicky umělou strukturu, která směřuje hluboko pod zemský povrch. Často mě lidi píšou, že chtějí vědět GPS tady těchto průchodů. Jo. Tak jednak já ty GPS neznám úplně přesně. Ne, že bych je neznal, ale neznám je úplně přesně. A za druhé, stejně by takový lidský návštěvník z toho moc neměl, protože tady tyto průchody jsou chráněny energetickým polem, jako vrstvou energetické blány, jako energetické jako zástěny. Je to jako, když stáhnete roletu, jo, která není vidět, jo, pevnou, jo, třeba v garáži jako vrata stáhnete dolů. A tady tyto zástěny energetické, oni tomu říkají blokační nebo blokující nebo blokátory, tak se nachází většinou nějakých 30-40 metrů za vstupem do té jeskyňky nebo do té jeskyně. Takže vy vlezete dovnitř a ještě jdete, jo, nějaký kus. No a pak začnete narážet na neviditelnou překážku, která vás dál nepustí. A zkušenost, jo. Pokud takový člověk svým zarputilým způsobem chování by neustále dorážel systematicky na tu stěnu a snažil se ji nějakým způsobem překonat, nedej bože, aby do ní střílel, to se také dělo, z kulovnice. Ten člověk málem, protože ta střela se odrazila, samozřejmě odrážela, tak ještě málem postřelil sebe sama. A dokonce tu byl případ použití dynamitu ve Slovensku, v Rudohoří slovenském. Nevím, jak ten člověk k tomu dynamitu přišel, ale nicméně se tak stalo. Samozřejmě to k ničemu nevedlo. Absolutně k ničemu. Vlastně to vedlo. Vedlo to k jedné věci, a to, že charakter fungování té energetické zástěny změnil způsob fungování. Jo? Změnil prostě způsob, prostě, nebo změnil se charakteristické vlastnosti. Takže ta vcelku míromilovná energetická zástěna, která nedělala nic jiného, než bránila dalšímu vstupu, pocitově to jako bych přirovnal k polystyrénu neviditelnému, takže to bylo i takové jako měkké, dalo se to trošičku protlačit, jo, pár centimetrů dovnitř, jo. A to bylo všechno, jak se to změní v takových případech, když ten člověk je agresivní vůči tomu. A funguje to jako ultrazvuková, něco na způsob ultrazvukové pily. Čili vytvoří to jakoby frekvenční pásmo, vibrační rezonanční pásmo v vysoce ultra, na vysoce ultrazvukové rovině, mitočtové, na kterou reaguje organická hmota. Takže když takový člověk se přiblíží svým tělem, tak ho to pořeže. Doslova do písmene. Ale ne na jednom nebo na dvou místech, jo, ale na stovkách míst. Jo? Nebo desítkách. Jsou malinké, malé řezné rány, jako od skalpelu, jo? Dlouhé centimetr, nebo dva, maximálně tři. Ale jsou jí desítky a krvácí. Jo? A není to vůbec příjemné potom. Jo? A ten člověk pochopitelně, pokud není blázen, nebo nechce spáchat sebevraždu, tak v takovémto počínání ustane, ano, no a vrátí se k běžnému způsobu života. To znamená, odejde, jo? A asi se bude snažit rychle zapomenout tady na tuto, tady na tuto, příhodu, tuto příhodu. Ale my víme, že po určité době, v průměru je to několik desítek minut, se potom ta zástěna vrací zase do toho módu číslo jedna, do toho takového měkkého, mnohem přivětivějšího módu, kdy prostě jenom brání v dalším pohybu. Jo? Takže ono, asi stejně byste o nic nepřišli, protože jedině byste, že byste měli tuto zkušenost a zažili si na vlastní oči, nebo na vlastní oči, prostě měli byste osobitou zkušenost s tím, že to existuje a jak to funguje. Jo? Každopádně obecně na Slovensku, Slovenské Rudohoří, oblast Nízkých Tater, především východní část Nízkých Tater, která navazuje na Slovenské Rudohoří, a západní část Oravy. Západní část Oravy. Jsou určitá lokalizovaná místa, v Karpatech, to znamená Karpaty, Slovenské Karpaty, jo? To jsou ty vrchy, které se táhnou od Trnavy směrem dolů, jako by k Bratislavě, jo? A jsou tam někde dole, to tam je někde zakončeno Děvínem, kopcem, na kterém stojí Děvín. Jo? Tak co vím, tam jsou izolovaná ohniska. Jo? Co se týče Čech, tak tady jsou to jednoznačně Beskydy a Jeseníky, kde těch prostupů je poměrně hodně. A co je, jako, protože Morava patří Čechám, že jo, tak já to nebudu dělit na Moravu Čechy, takže Beskydy, Jeseníky. A ještě, když půjdeme víc na západ, tak jsou to, jestli to řeknu správně, Lužické, takzvané Lužické hory. Jo. Ku podivu to nejsou to Krkonoše, ani Šumava, ani Krušné hory, nic takového. Jo. A ještě jedno specifikum, a tím je Pálava. Pálavské kopce, které, pokud se nemýlím, jsou vápencového charakteru a je tam celá řada takových dučinových prostupů. Taktéž. Pojďme ale k mravenčím entitám a pojďme si říct ještě něco o jejich mentalitě a psychice. Mentalita mravenčích entit je propojená, jako vzájemně propojená. Jo? Vlastně ta mentální doména vytváří matrici, jo? Propojený matrix. Je extrémně pragmatická. A v podstatě se projevuje jako s velmi vysokou neosobností. Mravenčí entity neznají pojem já. Jo? A neznají ani emoce. Dominantně vnímají rezonanční tok dat, potřeb a reakcí. Na realitu reagují ve formě logických impulzů. Jejich přizpůsobivost je téměř absolutní. Oni jsou mistři přizpůsobivosti. Jejich reakce jsou extrémně přesné, až nelidsky, jakoby nelidsky chladné, ale nikdy ne agresivní a nikdy ne destruktivní vůči lidské bytosti, a nebo vůči jakýmkoliv bytostem, pokud ty bytosti je neohrožují existenčně přímo. Tak a zase ten životní princip přeneseno do narrativu. No. Tady jsem dostal zabrat teda docela, když jsem to jako dělal pro sebe, hlavně ten materiál zpracovával, jsou to informace z vnitřního prstence, tak funkčnost rovná se posvátnost, nebo kolektivní stabilita, nebo minimální výdej energie. No. Ale se zachováním realizace cíle. No a ještě bych řekl zachování vlastní autonomní biosféry. No, jak jsem řekl, co se týče kontaktu s mimozemskými civilizacemi, takhle, kontakt s lidskou bytostí, to jsem popsal, a kontakty s mimozemskými civilizacemi. Kontakty jsou velmi vzácné, k občasně výměně dat, tedy informací a zkušeností, dochází s hmyzoidními civilizačními formami, které pochází z hvězdokupy M13. A s tímto způsobem také spolupracují s nezávislými exobioními hybridy ze vzdálených okrajových končin ramena Orionu, galaktického ramena Orionu. Tady tyto kontakty jsou mechanické povahy, nikoli filozofické povahy. A slouží k optimalizaci vnitřních algoritmů přežití, co se týče těch našich mravenčích entit, žijících tady u nás v našem planetárním podzemí. Příště bych chtěl začít mantidy, což je další hmyzoidní forma inteligence, kterou jsem si sám pro sebe synonymicky nazval transdimenzionální hmyzí pozorovatele. Jako hodně, hodně zajímavá forma inteligence. No, Pavlíku, kolik máme hodin?
1: No, jsi jsem slyšet, jo. No, hodin máme 22.55, Jardo.
0: To už toho moc nepovím, jo, já bych se pustil do Mantidu, ale to je na dlouho, to. To nestihnu za 5 minut, ani náhodně, ani náhodou, jo, a ani bych to nechtěl. No. Takhle zkracovat. Tak je jedině si nějaký dotaz na závěr by byl od obce, naší obce posluchačů, tak můžeme tomu dát prostor, samozřejmě.
1: Bych pravdu řekl, nic tu zrovna nevidím. Bych pravdu řekl, jestli mi tady něco nepřistálo na mailu. Nikdo taky netelefonoval, což je mi divný. Já jsem asi nevyzval lidi, aby telefonovali, takže... Pokud možno, ještě můžete zavolat v rychlosti 608 12 14 19. Si myslím, že byste mohli zavolat ještě v rychlosti, ale už to asi nestihnete. Nevím. No, tak co s tím, Jardo? No nic, tak to asi ukončíme. Tak to asi ukončíme. Já tady pozvu ještě posluchače na kalendárium, který bude následovat, jak ukončíme tento pořad. Kalendárium, já se to tady kouknu, co tam dneska bude. Kalendárium Michal bude vysílat následujeme kalendárium věnované nedožitým 78. narozeninám britského písničkáře Nicka Drakea. Drakea, tak se to čte správně, ano. Nicka Drakea. No a to je vlastně všechno. Tak možná, že dneska, jestli chceš něco říct na závěr, ještě já do nějakou třeba pozvánku někam nebo něco. Jestli máš?
0: V podstatě ani ne.
1: No tak vyda, no tak já ještě teda na závěr, já jsem to řekl na začátku, než si to, tak já ještě, protože ten čas je, tak já tam dám ještě jednou pozvánku na Palouček. Ještě jednou, no, snad nebudu už otravnej. Ten, kdo to neviděl na začátku, tak to třeba uvidí teď. Víkend, povídání s Miluškou, tentokrát na téma dekrety prezidenta republiky. Ano, já si myslím, že to za to stojí, protože minule to tam trochu nadnesla, o čem to asi bude, opravdu se budete divit, co všechno v těch dekretech je obsaženo a o čem vůbec nevíme a čeho můžeme možná využít. Všechno najdete na stránkách www.mezi-svými.cz. No a to je asi všechno, Jarouši.
0: Dobrá.
1: Máme to trochu kratší dneska, že jo? Takže ještě jednou kalendárium s Nickem Drakem a ukončíme to a je to všechno. Za týden se opět teda uslyšíme, předpokládám. Ano? Mm-hmm. Další díl. Dobře. Děkuju moc, měj se krásně. Všem posluchačům to děkuju. A za týden teda nashledanou. A jestli bych mohl pozvat na zítra, kdy máme z Jendu Sikoru všeho míru. O čem to bude, já ještě ani nevím, abych pravdu řekl, no ale to se všechno dozvíte. Takže zítra od 19 hodin, pozor na to, od 19 hodin z Jenda Sikora. Ahoj a mějte se krásně, do zítra. Ahoj.

0: Se poi vediamo, eh.
1: Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 165, věnovaného nedožitým 78. narozeninám britského písničkáře Nicka Drakea. Od mikrofonu zdraví Michal Kyselka a ještě dodávám, že tento pořad byl před lety natočen pro ČRO3, tedy stanici Vltava.
2: Dnes večer se budeme věnovat profilu hudebníka, který nerozčeřil vody populární hudby jako Hendrix, Elvis, Beatles nebo Pink Floyd. Vlastně Pink Floyd ve své historii chovají podobný osud Syda Barretta, osud se šťastnějším koncem. Náš hrdina však ovlivnil nejméně tolik muzikantů, co Barrett. Jmenoval se Nick Drake.

lidská omnipotentní, někdy až iracionální vůle a motivace žít. Prý důležitý je život, nikoli dílo. Ale Nick Drake jakoby žil právě proto, abychom se dnes zaposlouchali do jeho písniček a potěšili duši poezí umělce, jenž nás za oplátku zavede do sfér, kde není prostoru ni času.

Nick Drake. Byl minstrel možná ne v tom pravém slova smyslu. Skládal totiž písně, aby je nahrál, nikoli interpretoval. Ne, že by postrádal charisma, naopak. Byl však klasickým den ode dne hlubším introvertem a proto pro něj pódium bylo gilotínou. Jen několika málo náhodným příznivcům folkové hudby se dostalo té pocty, že na vlastní oči zažili tohoto básníka s kytarou, jak se před nimi škvaří ve vlastní šťávě a nejradši by takzvaně vylít z kůže. Jeho písně však plynuly jako nektar, jako třeba The Road.

Nick Drake se narodil 19. června roku 1948 na Barmě, necelého půl roku po vyhlášení nezávislosti. Ostrov byl předtím lukrativní i exotickou britskou kolonií, zbožňovanou Kiplingem, nenáviděnou Orwellem. Otec úspěšně podnikal pro Burma Bombay Trading Corporation, avšak za 3 roky se Nick, jeho starší sestra Gabriela a manželé Drakeovi po 10 letech vracejí zpět do Anglie, severního Birminghamu. Za rok na to 4letý Nicholas skládá svou první kompozici nazvanou Malý kovboj. Ve škole se pak stává vůdčí osobností. Je hlavním pěvcem kostelního dětského sboru. Byl oblíben, účes ve stylu Beatles a jeho obličej vždy zářil úsměvem. Miloval klasiku i rock'n'roll, pivo a cigarety a školu bral s rezervou. Přesto výborně prospíval a stal se dokonce favoritem atletů a co víc, vedl místní rugbyový tým. V 16 letech je Nick Drake ve svém nukleárním pozitivismu ne nepodobný Mirku Dušínovi.

Takto ilustruje Drake život a lásku k vážné hudbě. Jeho instrumentální hudba je až na jednu výjimku plná slunce a vůní. Přesně naopak je tomu u písniček, kde pouze jedna jediná není smutná a jmenuje se Hazy Jane, zasněná Jane. Proč je tomu tak, se brzy dozvíme.

V roce 65., tedy minulého století, začíná svět propadat vášni, kterou umí roznítit zvuk elektrické kytary. Mladý Nick zakládá školní kapelu, ve které hraje na klavír, saxofon, klarinet a později i zpívá. S kamarády o víkendech dojíždí do Londýna, kde ve čtvrti Soho v legendárním Flamingo klubu pak hltají tehdy ještě bujaré Moody Blues, Spencer Davis Group nebo Steve'a Winwooda. Zároveň se projíždí Německem, Belgií a hlavně Francií, kde později tráví své nečetné šťastné týdny a má možnost se seznámit s novou hudební formou, pařížským beatnickým šansónem. Jeden takový Le Refrain Magnifique pak slyšíme v písničce I was made to love magic, byl jsem zrozen, bych miloval divy, kde jedinkrát zazní cosi jako výtka lidstvu, které nevěří, že život je zázrak. Thank you.

0: Jak se jednou Nick chopí kytary? Už ji nepustí. Je stále ještě napůl chlapcem, prost narkotik i depresí, pln naivity a ambicí. První písně jsou napsány a první koncert se blíží. Nick nenávidí svá veřejná představení z hlouby duše. Ale naštěstí v Hledišti sedí člen tehdy již populárních popfolkařů Fairport Convention. Hudba se mu velice líbí. A proto se zmíní svému producentu Joe Boydovi, který s Drakem i hned uzavírá smlouvu. Píše se rok 1968. Nick se ocitá ve studiu vybaveném technikou i doprovodnými hudebníky prvního kalibru a pomalu odhaluje svou pravou tvář temného lyrika v písni When the day is done.
1: Když den je u konce a slunce se změní v sen, noc přichází studená. A ti, co ji přežijí, čeká malá odplata, poznání, že život není ze zlata.

0: along with everything that was lost and won. When the day is done. Drakeova první deska se jmenuje Five Leaves Left, zbývá pět lístků, což byl slogan na obalech pro cigaretové papírky. Ony barokní smyčce zde aranžuje Nickův kamarád Robert Kirby, jenž své umění uplatní nejen ve folku, ale později spolupracuje i s rockery typu Davida Bowieho nebo Marka Bolana a jeho T-Rex, ale zpět do světa rodící se mlhy v hlavě Nicka Drakea. Poslechneme si písničku s příběhem. Mladík bydlí na půdě. Láká bohatou holku, aby se šla podívat do jeho rezidence a slibuje jí, že bude překvapena, jak to tam má nahoře útulné.
1: Uvidíš, že půdy jsou mnohem hezčí, než si myslíš.

Píše se rok 70. Nick Drake se začíná uzavírat. Na výletech Francií se svou kamarádkou, která nikdy nenašla odvahu sdělit mu své pocity, nachází přírodní i chemické léky duše. Druhá deska přesto působí dojmem nejcelistvějším. Ale právě tehdy si ony zlé kurtizány, paranoia a schizofrenie dobrušují drápky. Nic netušící

Druhá deska Nicka Drakea se ubírá různými směry a v jedné písni se dokonce ocitáme uprostřed nočního města. Ale písničkář nás zavčas varuje, že městská hvězda daleko nedosvítí.

Nikova hvězda začíná slábnout. Poslední album Pink Moon, růžový měsíc, již nahrává sám s klavírem nebo s kytarou. Přibližně v té době za podobných podmínek sedí někde poblíž ve studiu se svěšenou hlavou Syd Barrett, zakladatel Pink Floyd, a snaží se zvětšnit podivně krásné popěvky z pozad slony šílenství. Ale nakonec se to oběma podaří. Drake 2 roky na to podléhá depresi a omylem se předávkuje triptizolem, aby tak následoval Jimiho Hendrixe, Kurta Cobaina a všechny, co takto předčasně odejdou do sfér, kde není prostoru ani času. Nick Drake je dnes populární nejen mezi hudebníky. Firma Volkswagen si dokonce vybrala jeho titulní písničku z posledního alba, aby nám v líbivé reklamě na barevné obrazovce přiblížila skrze houpající se růžový měsíc nad luxusním lidovým vozem jednoho smutného romantika.

Krásné ráno, hezké odpoledne, nebo také dobrý večer. Vážení přátelé, vážení cimíři, výdrazí slova na jevastenci, já vás všechny moc vítám u vašeho oblíbeného pořadu Co týden dal a jak mnozí správně a trefně doplňujete, co nám také vzal. Já jsem přesně po měsíci na projížďce, protože vůbec nemám čas, takže jsem ve svém ikonickém vozidle CLK 430 V8 M113, nejlepší benzínový osmiválec, co kdy Mercedes vyrobil. Jedu to projet na dálnici, máme to štěstí, že pár kilometrů odsud je dálnice a není na to spojit příjemné s užitečným. To znamená vyplnit ten čas s vámi, přátelé. Já pevně věřím, že se vám všem daří. Já vám moc děkuji za reakce na profesora Kindlmana, na Pavla. Spousta z vás toho vůbec neznala, což mě nepřekvapuje. To tak bývá u lidí, kteří něčeho v životě dosáhnou skutečně, tak nemají potřebu se někde vystavovat a dělat kvůli tomu šaškárny, ale takových lidí, jako je, nebo bohužel byl Pavel, tak Česká republika má spousty. Já jsem se rozhodl, že na archivu doktora Vajíčka, je to takový podnět i pro mě, budu význačné české vědce, novináře, skutečné novináře, ne ty prostituty, čest výjimkám, co jsou dnes, takže na ně budu dělat okénka kolem, řekněme, 25-30 minut, aby vás to bavilo. A je potřeba, abychom si tyto lidi připomínali, protože bohužel ten svět je dneska skutečně nastavený na clickbait, na to, abychom šokovali, já kvůli tomu tady upravuji různě i ty náhledovky přes umělou inteligenci, aby vás to zaujalo a skutečně to funguje. Ta umělá inteligence mi přidala plus minus 6 000 sledujících na video, takže je vidět, že to funguje. Mnozí lidé si potom přidají kanál doktora Vajíčka nebo druhý kanál archiv doktora Vajíčka, kde se výhradně zabýváme historií společně s politikou a v kontextu, protože to je hrozně důležité. Já jsem, přátelé, tento týden četl takový docela zajímavý článek o tom, že čím dál tím více lidí není schopno chápat kontext a propojovat ty informace. Je to velmi zajímavá věc, když si vezmete, jak jsme zahlceni informacemi každý den a je to svým způsobem i účel. Jinak venku je 630 stupňů ve stínu, jo? Takže se tady občas takhle otřu, protože zase jako nebudu tu klimatizaci mít úplně tak naplno, abychom se tady neslyšeli. A taky by to skákaly zase hlasivky. Takže, když si vezmete, jak obrovský příliv informací máme, o tom se nám před 20 lety ani nezdálo, dneska si to všechno dohledat. Tak konečně někdo napsal článek na to, že se vědci napříč světem spojili a udělali studii a zjistili, že slunce vychází každé ráno, jinými slovy, a zapadá a že v noci bývá tma, pokud nejste za polárním kruhem někde. Tak zjistili, že je to nesmysl, abychom se neučili, nebiflovali, protože a poněvadž, a naproti mě jede policie, tak pojď, protože pak jako blbneme. My si totiž myslíme, že se nemusíme nic učit a všimněte si, a to je i zpráva tento týden, že se pořád snižuje ta laťka, co se týče přijímaček na střední školu, aby náhodou ta děcka nebyla vyplašená. Naopak, vy musíte zvracet den před tím, než ta zkouška je. Vy už týden předtím musíte mít třes, protože takhle je lidské tělo nastaveno na přežití, jako když jsme byli kolem toho ohně a byli tam ty mamuti a někdo z té tlupy se šel sám vyčůrat, tak ho vzal šavozubej tygr a už se nevrátil. Chápeme se, to znamená ty sněhové vločky, čest výjimkám, protože existuje spousty mladých lidí, na které toto neplatí z generace Z. A vy víte, že já to nehážu do jednoho pytle, tak ale je spousta těch, co se pořád z něčeho podělávají. To znamená, to má být složité, vy máte vypadnout, vy máte zažít neúspěch. To je hrozně potřeba zažít neúspěch totiž. Protože když nezažijete neúspěch, tak nikdy nebudete úspěšní. A tento týden nás navštívil například Arnold Schwarzenegger. A Arnold Schwarzenegger měl naprosto despotického, nacistického otce, jednoho z prvních členů
tehdy zakázané NSDAP v Rakousku a ten ho nejenom řezal, ale týral ho i psychicky a podobně. A podívejte se, kam to Arnold Schwarzenegger dotáhl. Já netvrdím, že tohle mají dělat rodiče v žádném případě, to by byl druhý extrém. Ale jenom říkám, že pokud chcete v životě něčeho dosáhnout, tak musíte zažít neúspěch. A jak říkával jeden můj bývalý, bohužel dnes už bývalý přítel, tak ten mi říká, hele, já když vidím, že se mým dětem nějak moc daří, tak jim podrazím nohy. Já jsem říkal, no to snad nemůžete, pane doktore, myslet vážně. Chápu to, s odstupem času to chápu, má pravdu, jo? To znamená, my musíme zažít neúspěch právě proto, abychom byli úspěšnými, protože jinak to nejde. A jestli to na někoho platí, tak to platí na některé, opět je nebudu házet do jednoho pytle, zaměstnance České televize. Protože zaměstnanci České televize nabili dojmu, že bez nich to tady nepůjde. A zatímco Nora slezla z Ibsena, napuštěná jak slunečnice, drousí semena, neboli moudra, o tom, jak tady jakýsi pan Kubásek je pouhým řidičem, což není pravda, za prvé. A za druhé, bez Nory se lehce obejdeme. Ovšem, bez těch řidičů, dodávek a kamionů se neobejdeme. Víte, Noro, to je ten velký rozdíl. Když vy přestanete vysílat, nic se nestane. Když vajíčko přestane vysílat, tak to sice pár lidí také bude mrzet, ale nic se nestane, hlady neumřeme. Ale když ty řidiči přestanou jezdit, tak hlady umřeme. Jo? To znamená, je potřeba opravdu diferenciovat, rozlišovat, co je důležité a co tak důležité není. Já si tady musím trošku foukat na telefon, protože on je na tom přímém slunci, tak nevím, jestli mi vůbec vydrží. Tak. Takže co to znamená? Znamená to, že se nám tady snaží určitá novinářská obec nakukat, že to bez nich nepůjde. Já vůbec neříkám, že si nevážím kvalitních novinářů, jako je třeba pan Panenka, jo? Nebo jako je pan Bohuš, Modrý jelen a tak dále. Vážím si jich, ale jejich poskrovnu, jejich čím dál tím méně. A jestliže tady jakýsi redaktor deníku, což je další zpráva, s tím spojená velmi, držitel ceny Ferdinanda Peroutky, takže by to měl být ten nejlepší z nejlepších, napíše článek o tom, že jsou vztahy mezi Polskem a Ukrajinou narušeny kvůli údajnému masakru na Polácích, neboli vojenské masakry 43-44, kdy podle nejnovějších studií, když to spočítali po okresech, tak banderovci zavraždili 137 tisíc Poláků, Polek, dětí. K tomu si připočítejte Židy, připočítejte si Čechy, připočítejte si některé Maďary, Sinty a tak dále. Takže já si myslím, že se úplně v klidu dostaneme někde kolem 150 tisíc. Tak nějaká odvetná opatření, kde se bavíme o počtu 3 až 5 tisíc, vedle toho naprosto bledne. Já neříkám, že to je v pořádku. Není to v pořádku. Ale přestaňme si tady lhát. To překrucování historie, kterého jsme svědky každý den, je zhoubné jako rakovina a bohužel vidím, že to na některé lidi působí. Ale kdyby to působilo na mladé lidi, kteří nečtou, kteří se tolik nezajímají, což je v pořádku, protože kluci mají honit holky a holky kluky, tak bych to ještě chápal. Jenomže oni tady tomu propadají i starší lidé. Viz náš zážitkový prezident. Takže když pan Navrocky, vynikající prezident Polska, sebral nejvyšší vyznamenání Volodymyru Zelenskému kvůli tomu, že pojmenoval jednotku po UPA, po vrazích z OUN, no tak je to naprosto v pořádku. Tak tomu tleskáme. Co píší naši novináři? Že ultranacionalisté z Polska vytvářejí jednotky, které nahánějí po ulicích chudáky Ukrajince v odvodovém věku a vozí je na hranice. Vidíte to, jak se to překrucuje všechno? A přitom je to jinak. A bohužel, takhle je teď ta společnost nastavená,
a ti mladí lidé, jedeme, si to bohužel nevyhledají, no a pak jsou z toho tyhle ty problémy, zbytečné dohady na sítích a demagogie, kdy tady překrucujeme, my ne tedy, ale oni překrucují dějiny. Já chápu, že dějiny nejsou exaktní vědou, ale na druhou stranu jsou věci, které jsou prokázané a my o nich můžeme diskutovat z nějakého pohledu, no ale popírat to je přece trestné, ne? A tady se to úplně v pohodě děje. A právě tito lidé jsou potom zblblí zážitkovým prezidentem, který tamhle někoho zachrání. Já teď jenom čekám, kdy mu ten PR tým vymyslí, že ta kolona čistě náhodou pojede po D1 a tam bude rodit Ukrajinka dvojčata a on, protože to je machr, tak tam na místě udělá císařský řez a shodou okolností u toho bude televize. Cítíte to? Já vím, že to nadsazuji, já vím, že to přeháním, ale ta společnost je takhle teď nastavená. A tady to přehání. A ti lidé tomu věří. Teda mně osobně přijde naprosto fantastický a říkám si, jak ta společnost už úplně definitivně zblbla, když něčemu takovému věří. Tak, já už budu najíždět na dálnici, takže za chvilku taky uslyšíte trošku zvuk pořádného motoru. A když se vrátím k té České televizi, tak to je naprosto v pořádku, co ta vláda dělá. Já se jenom bojím toho, že když tam Otík řekne, že budou pozměňovací návrhy a že se tomu můžou vyjádřit, tak se nakonec odhlasuje totální paskvil, což je největší nebezpečí. Jo. Všimněte si, jak ti novináři odklánějí tu pozornost a tady vytahují na všechny možné politiky za ANO a za SPD a to. Já neříkám, měřte všem stejně, to je v pořádku. Jo. Padni komu padni, ale nevykládejte mi, že když třeba řešíte motoristy a řešíte ministerstvo životního prostředí, jak tam chodí jejich kamoši, tak proč jste to samé neřešili u KDU ČSL, kde desítky mladých novodobých svazáků nastupovalo na ta ministerstva, na ministerstvo životního prostředí a já jsem o tom nikde nic nečetl. Takže asi jako neměříte všem stejně, ne? Protože si myslím, že měříte tak, jak se vám to hodí zrovna. Takže teď jste si tady vzali pana Prokopa. Já neříkám, že pan Prokop je čistý jako lilie. Já neříkám, že nemá prokázat, kde za tak krátkou dobu vzal v podstatě na 4 nebo na 5 bytů. A že taky pobíral peníze jako hřibne oprávněně. Ale vrátil to bez keců. Že to je trošku jako jiný přístup, který má. A nejenom o to, abyste zničili toho člověka, ještě než vůbec zastoupí. A tak se všichni diví, že do té politiky nikdo nechce vstoupit. Já tedy osobně se tomu vůbec nedivím, protože kdo by tam chtěl vstupovat, když tady na vás vytáhnou, že jste se v 7 letech pomočovali, v 7. třídě jste tajně kouřili na záchodě a trhali moucha nožičky. No, tak to se asi nechce potom moc nikomu do politiky. Nikdo z nás není čistý, ani já ne, nikdo. Každý někdy udělal nějakou botu, jo? Ale o toho jsme lidi, abychom se poučili. A teď je otázka té míry, která je. A my tady máme ty rádoby hlídače z České televize, kteří fňukají. Chudárek řekl nejdřív, že bude muset propustit 300 lidí, pokud se jim vezmou ty peníze. Potom řekl, že to bude 500, 700. Dneska na konci týdne už jsme se dozvěděli, že to bude 1000. I kdyby to bylo 2000, tak se aspoň dostanete na počet, který má Nova. Prima a Nova mají několik set zaměstnanců. A bojte se, vyhráli soutěž Prima o nejkvalitnější investigativní zpravodajství. Jak to, že to nevyhrála Česká televize, když má tolik peněz? Vzpomínáte si před měsícem, jak jsem říkal, že Friedrich utratil ty peníze, tu miliardu, že rozpustil v platech? Přátelé, kdo se na to vzpomíná do komentářů? Tak teď chudárek řekl, že nemají peníze, že nemají vůbec nic, že si nenechali žádné rezervy. Jak je možné jet takhle na dřeň? Jak je možné, že oni utratí všechny peníze, které dostali navíc od minulé vlády a že to není málo, jak Česká televize, tak Český rozhlas. A teď se tady budou tvářit, že jsou to úplné chudinky a že nic nemají. To přece není normální. Přece to, můžete si představit, že byste takhle žili v domácnosti nebo ve firmě a tak dále? Že by vám tekly peníze jen tak
a měli jste zaručené 100% a vy jste ty peníze utratili a vůbec nekoukali nalevo, napravo. To přece není možné takhle způsobem fungovat. Ale oni takhle fungují. A tváří se, že my jsme ti zlí, ti, co chtějí ohrozit tu demokracii a přísun těch jediných správných informací. Ne. My pouze chceme, aby Česká televize skutečně informovala nestranně. A ne, jak se jim to zrovna hodí a kdo je jejich kamoš. Když se podívejte na ty pořady, to je naprosto děsivý, na to se vůbec nedá koukat. Když tam jsou 4 a z toho ještě redaktorka nebo redaktor 5 a jenom jeden je toho jednoho názoru a zbytek je toho jediného správného, který oni preferují a prosazují. To přece jako není možné. Jo, takže tohle to je jedna část, takže napište, co si o to myslíte. No a teď ta další. Hormuz. Hormuz, přátelé, a Irán, Omán, celý Střední východ, Izrael, Libanon a tak dále, je jeden velký průšvih. Donald Trump se do něčeho takového nikdy neměl pouštět. Byla to obrovská chyba, na kterou tvrdě dojede ve volbách. Uvidíte, projedou republikáni na plné čáře. A samozřejmě, že se to nelíbí ani těm lidem z MAGA, Make America Great Again, z toho hnutí, ze semet starého, protože on jde proti tomu, co říkal v těch volbách. On tvrdí, jaké to je vítězství Ameriky a podobně. Vůbec. Mladej Chamenej řekl, že to nepodepíše, podepsal to prezident Iránu jako hlava státu a té administrativy, ale ten do toho nepůjde. Rusové je v klidu do zbrojí, co se týče raket a tak dále. A co se stalo Iránu? Co se podařilo Donaldu Trumpovi? No, to, že spojil ty Iránce. Takže on místo toho, aby tam zasel tu revoluci, tak se mu podařilo něco nevídaného, a to je spojit všechny ty frakce. Protože oni se umí spojit, když proti ním je skutečný nepřítel, což jsou Spojené státy americké. Oni moc dobře vědí, jaké to je zlo a co jim to může přivést a jak je to může zlikvidovat. Nejsou Arabové, to jsou Peršané. A to je ten velký rozdíl. Takže když Donaldu Trumpovi říkali, že do toho nejde, jak nic takového nedělá, tak ty generály a poradce a poradkyně měl poslechnout. A ne, že do toho vstoupil takovýmhle způsobem. Amerika teď nemá v podstatě rakety. Jo. Martin Lockheed řekl, že není schopný Jižní Koreje a Tajvanu dodat ani zboží, které už je zaplacené, protože nemají ani pro sebe na zásoby. My si tady hrajeme na to, jak napadneme Rusko. Mě zajímalo, s čím? Každý den jsou desítky článků o tom, že Rusové prohrávají válku. Nevšiml jsem si, že takhle. A nemyslím si, že takhle vypadá prohra. Také jsme se dozvěděli, že Vladimír Putin vyhlásil volby do Dumy. A ty volby budou probíhat i na Krymu a Doněcko-Luhansko. Možná i Záporoží. No, takhle teda nevypadá prohra. Já se takhle teda prohru rozhodně nepředstavuji. To znamená, že tady vidíte, jak se nám tady lže systematicky a jak jede ta propaganda. Já neříkám, že není propaganda v Rusku. Je propaganda v Rusku. V každé válce je propaganda. Ale ta propaganda tady u nás je úplně hloupacatá. Vy nám tady 5 let už tvrdí, že Rusové prohráli, prohrávají a že Ukrajinci vítězí a že se Rusko položí. Vysvětlovali jsme si na kávě s Vojtěchem v týdnu, já vám děkuju, byla to jedna z nejsledovanějších káv vůbec, když jsem vám vysvětloval tu guvernérku centrální banky ruské, Elvíru, a jaká je její funkce, jakým způsobem to funguje, kdo jsou ti jestřáby, úplně stejné jako ve Spojených státech amerických, tam taky máte jestřáby a ty umírněnější. A to, co udělal Donald Trump, tak tím naštval všechny v podstatě. Takže on to nakonec může dopadnout tak, že oni se semknou proti němu, aby ho odvolali. Já neříkám, že Donald Trump dělá všechno špatně, to určitě ne. Ale tohle to teda byla obrovská chyba a to si tady říkáme od svého začátku. Dopady na nás. Nemyslete si, že to bude tak, že ty tam ty lodě budou proplouvat a nebude žádný problém. Ne, takhle to nebude. Ty lodě tam budou proplouvat za určitých podmínek. Jo, to ještě se vůbec neví, jakých v podstatě. Ty peníze bude vybírat Irán s Ománem. A Katar se teď připravuje, aby naplnil lodě, chtějí do měsíce vyplout.
tak vemte si, že než se ta loď dostane do jihovýchodní Asie, tak to trvá 90 dní. Než se dostane sem k nám, pardon, tak je to kolem 50 dní. To jako není tak, že to zítra bude všechno dobré. To je jedna věc. Druhá věc, jakmile se rozvolní ta pravidla, tak může dojít k paradoxu, že naopak ta nafta a benzín prudce zdraží. Je akutní teď nedostatek ropy obecně. Chybí 1 miliarda barelů ropy. To se musí nahradit, že jo, nějakým způsobem. Kdo z toho těží? No samozřejmě země, které té ropy mají dost. To je Rusko. Nám se tady tvrdí, jak nás tady bude saturovat plynem a ropou Norsko. A přitom v Norsku jsou protesty proti tomu, aby dál likvidovali přírodu. Protože samozřejmě oni jsou normální. Oni to chápou, že tohle to prostě není možné. Jo, navíc je to uzavřou pro sebe. Takže to vůbec nebude tak, že najednou my tady z toho budeme nějakým způsobem profitovat. Naopak. A způsobí to tu inflaci. S tím se pojí další zpráva. Velmi důležitá, to jste také reagovali. Guvernér České národní banky navýšil úrokové sazby o 25 bazických bodů, neboli 4%, neboli 0,25% bodu. To znamená na 3,75 po 4 letech navýšení. Ale to bylo potřeba to udělat. Protože jestliže fiskální politika státu je úplně utržená ze řetězu a chtějí prohlubovat rozpočty, dokonce tvrdí, že příští rok by mohl schodek být až 400 miliard korun, 400 miliard korun, to je neskutečné, tak je jasné, že se musí přijít někdo, komu to trošku myslí a řekne tak takhle ne. Jestliže my se nejste schopni držet na řetězu, tak my tu monetární politiku, to je ta politika peněz, tak my ji nepustíme, my ji prostě podržíme. Takže to je správné, zdražit úvěry a tak dále. Já vím, že lidé budou naštvaní, já to chápu. Babiš je na ně naštvaný a naštvaný může být sám na sebe. Prostě to není možné se nimi konečně zadlužovat. Přece nechtějí zaťat větší sekeru, než udělal Pětr Fialenko s tou jeho bandou. Ale to se děje. A dít bude z největší pravděpodobností. A on to jednou někdo bude muset zaplatit, protože dluhy se musí platit. Peníze prostě nerostou na stromě. Já vím, že to blbě poslouchá. Já vím, že byste radši slyšeli, že peněz je dostatek a že je potřeba kupovat tady. Ano, ono by peněz dostatek bylo, kdyby samozřejmě s tím nedělali to, co s tím dělají. To znamená, neutráceme se tady peníze zbytečně. Řeknete si, to jsou drobné ty peníze, které jsou tady zneužívány. Jenomže když se potom všechno sečtete, tak ono to hodí hezkých pár desítek miliard. Každý den se dozvídáme o tom, že tady zneužívají dávky. A lidé, kteří ty dávky potřebují, tak je nedostanou, protože Jurečka, ten zákon je úplný paskvil o té mimořádné dávce a tak dále. Takže vůbec jako nevím, jak tady to chtějí udělat. Já chápu, že ta vláda má těžké, ale ta vláda má být v tomhletom nekompromisní a má se zaměřit na ty nejdůležitější věci. A ne, že se tady bude koukat, co si o tom myslí tamhle Nicki Minaj. To je mě osobně, to je jejich voliče, úplně ukradený. A si dělá, co chce. Mě zajímá, jak budeme prosperovat. To mě zajímá. A bohužel tady u toho tady nevidím moc nějakou velkou prosperitu. Naopak, spíš si myslím, že moc prosperovat nebudeme, když takhle budeme pokračovat a budeme se neustále zadlužovat. Nesplníme 2% na obranu. Pořád 2% by totiž zajímají úplnosti úplně bohatě stačilo. Protože to je na obranu. 5% to je na útok, že oni chtějí útočit, nikoliv se bránit. Protože kdyby se chtěli bránit, tak si prostě spočítají, kolik peněz do toho cpe Rusko versus kolik peněz do toho cpe Severoatlantická aliance. Odchod vojáků z Německa. Naopak více vojáků na východní, severovýchodní křídlo Severoatlantické aliance. To znamená Polsko, Lotyšsko, Estonsko, Litva. No a když jsme toho Estonska, tak je jaká dobrá zpráva. Víte, pod kým se hýbe židle, přátelé? Říkali jsme si to v týdnu. Píšte do komentářů, už to víte. Kaja Kallas. Rádoby šéfka diplomacie Evropské unie a bývalá neúspěšná premiérka Estonska. To je skvělá zpráva. Protože tato ženština, na co šahne, poskazí. Nikdo jí nebere vážně. Nikde se s ním nechtějí bavit. Rubio se s ní ani nesetká. Že letěla do těch států úplně zbytečně. Plně zbytečná uhlíková stopa. Ona je teda místopředsedkyní komise zároveň,
evropské, takže to je dost taková vysoká funkce. Ale jsem zvědav, kým ji nahradí. A v kuloárech se hovoří o tom, že by to nakonec klidně mohl být i člověk, jako je Viktor Orbán například. Já osobně bych Viktora Orbána chtěl vidět jako předsedu Evropské komise. To by člověk začal i zvažovat o tom, že v té Unii můžeme zůstat. Ne? Viktor Orbán prý už nebude moci být tím premiérem, protože schválil ten ústavní zákon. V Maďarsku podepsal to prezident, když zítkami. Můžete si představit, jaký řev by nastal v České republice, kdyby něco takového tady udělal Andrej Babiš. To znamená, on ten ústavní zákon, pokud vyhraje Fidesz a bude mít ústavní většinu, jako měl 16 let, tak bude muset ten zákon znovu změnit, jinak nebude moci Orbán být premiérem. Prostě to nebude možné. A ještě je to tak chytře napsané, že vlastně v podstatě se to netýká teď tady toho premiéra. To je vynikající. Že to nedominuje vlastně. A nic se lidí. Veřejnoprávní média tam se škrtávají úplně, ale to je v pořádku. Protože vyhrál Kadoš v Bruselu, servila, tak budeme dobrý. Já myslím, že Maďaři budou ještě hodně koukat, přátelé. Protože to, co se bude dít, tak to bude velice zajímavé. Tam budou protesty a myslím, že ještě se podmějeme všichni. Takže tak, přátelé, těch informací, událostí byla celá řada. Celá řada. Ale tyto ty považuji za nejdůležitější a já vám všem přeji, ať máte krásný den, úspěšný den, co vám daří a u jednu z na viděnou.

Minutu dřív začínáme dneska, víte? O minutu dřív máme svoje černé stabilní hadříky a pochopili jsme, že se stal protiprout tak populárním, že i ti budiškničemové a paraziti z těch veřejnoprávních médií se oblékli do protiproudního. Tak to se nám dneska moc líbí. Musím říci, že se k tomu ještě docela dostaneme při naší poradě. Vítám vás na naší poradě. Začneme okamžitě co nejrychleji, protože je toho opět moc, ale opravdu jsem rád, že jsme se po týdnu setkali. Není to tak samozřejmé, jak se možná některým zdá. Jirka z Ostravy, pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným, to jsme si odechli, hradní rozvědčík na motorce do Ankary nepojede. Jirko, než to okomentuji, tak jenom konstatuji, že jsem váš dopis dostal dnešní. Dneska už by byl nepoužitelný, pokusím se k němu dostat příště. Je závažný a jsou to pozoruhodné věci. Čili ano, to jsme si odechli, máme k tomu taky jeden ještě dobrý dopis. A Jirka pokračuje. Erik Best nedávno Pávka označil za pop prezidenta, po případě popového prezidenta. Myslím, že je to velmi výstižné. Vy svůj dnešní e-mail, aha, tady to píšete, který možná přečtete, nebo třeba nepřečtete, nechám se překvapit. Nepřečtu tedy, ale ten nápad označit ho za pop prezidenta, já bych to neříkal. To je takové to americké vidění. Prostě ten člověk je klasický vlastizrádce a oni se z toho musí, teď použijí slovo, které tady nepoužíváme, anebo jen velmi výjimečně, ti vlastizrádci v celé řadě, které jsme znali z těch minulých dob, minulého protektorátu německého a tak dále, oni se z toho potřebují někdy vykecat. Proto on objíždí kde co, vykřikuje ty od Koláře naučené fráze a větičky, ale musí být pořád viděn a tlačit na to, protože on sám v té psychologické rovině se cítí, že je jakoby tím legitimizován. Víte, tohle je vlastně zrádce. Kde pak pop prezident? Dobrý den, Karel Novotný. Dobrý den, pane Hájku, nedávno jste říkal, že jste pozval pana Sládka do vysílání a on to odmítl. Toho pána bych nezval, naopak bych si dal na něho pozor, proč před volbami udali s Vrábelem SPD a stačilo a vynechali Stan, Zelené a Piráty, v čí prospěch pan Sládek do Brna přijel s členy gengu Oganesianova. Vrábel, Sládek, nevím, jestli Vítová, jsou evidentně na straně liberálů, za mě i dost všeho schopní. Nebo Vrábel někdy mluvil o dozimetru, kampaličce, bitcoinech, nikdy jinak. Vám přeju mnoho štěstí a nám všem, ať se dílo daří, jste vynikající, pane Hájku. Děkuji. Děkuji, Karle Novotný. My jsme chtěli pozvat zcela logicky pana Sládka ještě v předvolebním období, protože jsme chtěli, aby tady promluvili ze všech úhlů, ze všech spekter. Na to, co říkáte, bych se ho asi ptal. A on to asi věděl. A tak tvrdil, že jsme moc daleko, že žije mimo Prahu a nemůže přijet. Pak se vydává na všechny ty cesty, aby bohužel i s panem Rábelem organizovali jakousi vnitřní antikampaň proti vlasteneckým stranám. Pokládám to za ani ne za nešťastné, pokládám to za smutné. Prostě jsou lidé, kteří to neunesou. Specificky u pana Vrábela mě to mrzí, protože jeho zásluhy, řekněme, za vyvolání těch velikánských demonstrací protifialovských na začátku jsou nesporné. Podle mě je to velký takový lidový talent. Co se stalo, nevím. Jak ho skřísli s těmi soudy, nevím. Neodvažuji se to soudit, i když ve vašich dopisech.

časopisech někde, kdo upozorňuje na to, že je to vlastně bisák, že to podepsal bisce a tak. Já ty informace nemám. Nějaké informace takového typu mívám, ale tady ne. A nikdy bych se neodvážil v žádném případě nikomu, ani ne, abych tak řekl nepříteli, něco takového říct, pokud takovou věc nemám prověřenou. Čili to jenom k panu Sládkovi, tak nám dnes Andrej Babiš konečně opustil bezpečný střed a zvolil střed. To je dobrý signál do budoucna, že si konečně vybral stranu a nebojí se už vzepřít těm sorošovským strukturám, řekl bych, říká Rapid Fire 586. Nevím, jestli to tak můžeme říci. Já se samozřejmě ještě k tomu dostanu. Pán Bůh zaplať, že to takhle dopadlo. Jak to dopadlo, upřímně řečeno, já jsem z toho měl také trochu obavy, jak to nakonec dopadne, ale nevím, jestli bych řekl, že tím opustil střed a vybral si střed. To, co se bude odehrávat, ale my se k tomu ještě dostaneme, je trošičku nejasné. A řekl bych, že daleko tvrdší střed bude kolem té minuty, co jsme začali dříve a někteří začínají o minutu později. Opravdu něco tak pitomoučkého. Ale opravdu jako pubertálně pitomoučkého. To vidíte, že se ta generace těch bruselských, té bruselské páté kolony mění. Tam už to nejsou přímo ti, co dělali v roce 2001 nebo 2001 tu televizní revoluci, nebo jak to říci. Ty ještě měli jisté brzdy jistým způsobem. Tohle jsou takový ubožáčci. Vymyslet si černou, vymyslet si o minutu později, koho to zajímá, je, že to tam jako minuta, nevím. To je bez komentáře, jak jsou hloupí. Ale jejich nebezpečí je o to větší. No, dostaneme se k tomu. Krásný podvečer všem. Teď mě to tady trošku ulítlo. Krásný horký podvečer všem, kteří stále neúnavně vyhlížejí tu jiskřičku naděje a věří, že náš život nebyl marný a stál za toho žít. No, Méďo, to si tedy myslím, že nebyl marný, i když dostaneme se k jednomu dopisu ze zahraničí. Ale já to okomentuji tam. Jo, já naprosto s vámi souhlasím. A nejsou to jen jedna jiskřička naděje. Já bych řekl, že uprostřed právě toho divokého běsu, který se teď rozbíhá, ty jiskřičky docela prší z mnoha stran. Vojta Mára, mír všem. A vám také, pane Heku, co říkáte na to, že i v mainstream médiích píší, že konflikt Spojené státy Irán má skutečného vítěze, a to Čínu. Tak co na to říkáte, že je Čína ta velmoc, která jako jediná chce mír? A je to ještě hodně nejasné, co vlastně je zatím. My jsme sami uvažovali o tom, že ještě dneska, že jsme si říkali na poradě, nebo včera večer, jestli se do toho dál pustit, rozplétání toho nejasného výsledku zatímního iránsko-americko-izraelského, ale je tam ještě řada věcí nejasných. Počkejme si trochu, ono se to vyvíjí každou hodinu, každý den. Je to něco, co bych řekl, je naprosto novum v celém tom běsnění, když už jsem to jednou to slovo použil, v těch mezinárodních válkách teď. Doporučuji moc přečíst si ten dnešní náš článek, respektive přetištěný článek Sergeje Lavrova v plném znění, to, co odmítlo mu
otisknout Politico, to je rudé právo bruselské, které se to od něj vyžádalo, a pak, když tam se dočetli normálně pravdu, tak asi už jsou tak zvyklí na ty svoje lži, asi jako ti naše televizní a rozhlasoví mistři, že z toho zřejmě omdleli, tak my jsme ten celý text tam dnes přinesli. A ten mnohé k tomu novému uspořádání mezinárodních vztahů říká. Moc to doporučuji, ale jinak, jestli je to Čína, tam toho hraje víc. Opravdu toho hraje víc, ale rozumím tomu názoru. Velmi mu rozumím. Pozdrav ze Slovenska a tak dále. Radši už to přerušíme, protože těch dopisů zajímavých je opravdu hodně, tak pojďme na to.

Zahlédl jsem tam dotaz Ivany, jak dopadl soud pana Kratochvíla. My se k tomu ještě dostaneme, tak já, abych se nepředhazoval. No ale v zásadě to pokračuje. Ne, to bych se předhazoval. Přeci jenom máme jistou dramaturgii. Vážení v protiproudu, Bůh toto žuchlo, jak se mi ulevilo. Už jsem se začínal obávat, že Andrej vyměkne a toho hradního vlastizrádce na ten summit vezme. Jak začal tak neurčitě řečnit, že vláda rozhodne ve sboru, kde má ano většinu, tak už jsem viděl, jak Pavel jásá a jde se podělit o své vítězství v černé uniformě do ČT. To je vtipné, v černé uniformě do ČT, to je dobré. No to už by byl fakt konec. Já jsem mimochodem Vašku L. Já jsem mimochodem sdílel tyto obavy, já už jsem to naznačil. I mně se jako trošičku dělala husí kůže, když jsem slyšel Andreje Babiše to neurčité. No vláda rozhodne ve sboru, měl jsem podobné obavy jako vy. Ale mám otázku na pana Hájka. Pávek teď podá tu kompetenční žalobu. A co se teď stane, když mu to ten jeho ústavní soud přiklepne? Toho jako třeba hradní stráž pod bajonetama narve do letadla a bude u něj hlídkovat? Nebo co se stane, když Petr Macinka, který se mi pořád víc líbí, mu nevybaví cestovní doklady, jak říkal? No, zaprvé nevíme, jestli se k tomu jistě odhodlá. Já nepochybuji o tom, že ty konzultace mezi ani ne Pávkem samotným, ale tím jeho okolím, Kolářem a spol a ústavním soudem už dávno probíhají. Oni si to dávno nastudovali, celou tu věc, a je docela možné, že pokud by mu řekli, že to nemohou mu přiklepnout, že on ani tu žalobu nepodá. Ale i když ji podá, tak můj názor teď si dovolím hádat, odhadovat. Můj názor je, že tentokrát to, jakkoliv je to jeho ústavní soud, plně jim nejmenovaný, tak že by v tomto případě asi ho odmítl. Protože z jediného důvodu, on by se tam, jak vy naznačujete správně, stejně už nedostal. A ten soud má jednak možnost se tvářit v tomto bezvýznamném případě, že je jakoby objektivní a nechat si to na podstatnější věci. A jednak tam opravdu, kdyby mu dali za pravdu, abych tak řekl, tak to do budoucna dělá z té prezidentské funkce úplně něco jiného a opravdu se blížíme tomu, pro mě, pokud by byl oficiální, tak velmi zajímavému prezidentskému nebo poloprezidentskému systému. O to víc by bylo pak důležité volit. Ale můj odhad je, že to buď nepodá, anebo ho nebo tu žalobu oni zamítnou, nebo ji nechají v nějaké té neutrální podobě typu nedá se rozhodovat jako v obecné podobě na ten konkrétní případ a podobně. Nějak se z toho budou chtít vymluvit. Je to můj odhad, můžu se mýlit, bude zajímavé, dozvíme se to asi brzy. Pávek to tady tlačí do úplného kocourkova, kdyby nebyla ta ČT, která mu dnes a denně dělá kampaň, národ by se asi řechtal. Takhle to ale chvilkaři hrajou jako děsně vážný kus, absurďák jak od Havla. Je pro mě neuvěřitelné, že jim to tolik lidí pořád baští. Něco jako s tím Klausem, jak jste psal, i když ho nemusím. Zdraví Vašek L. Vašku, děkuju. Já jsem předpokládal, že ten svůj článek píšu pro mnoho lidí, kteří Klause nemusí. Přesto mám za to, že je naprosto důležitý. A ještě se k němu tady v jednom dopise nejméně dostaneme, protože ono to má nějaký obecnější význam, ale za ten dopis opravdu děkuji. A
pojďme dál. Teď jsem překvapil naše kolegy asi v režii, ale mě šlo o to trošičku oddělit ten další dopis, protože se týká vlastně už něčeho jiného. Vážený a milý pane Hájku, v minulé poradě Tea Party, no já říkám buď Tea Party nebo porada, ale rozumím vám. Jste četl dopis jedné paní, která to určitě myslela dobře, ale divila se, proč se tolik zabýváte těmi TV poplatky. Možná se teď diví, jak to rozjeli. Už zase minář honí svoje ovce před televizi a schází se s pětikolkou, aby udělali plán na volby. Tenhle chlap je opravdu ložený a rozhlas dělá estrádu na Vinohradské a teď jsem četla, že i ta nová ombudsmanka vylezla se svou brněnskou suitou parazitů před brněnský úřad, také všichni v černém. A krásná Danuše napsala do Bruselu zvací dopis, aby tady zasáhli. To jsem opravdu zvědavá, jak tohle skončí. Vy k tomu ale určitě dnes něco řeknete. Oni si totiž nedají pokoj ti dozimetři. V úctě za všechno, co děláte i v Akademii a ve Hvězdě a na K Teplice. Už si tam nenechávám jména, už si to píšu radši jen s tím. Hned se k tomu dostanu, vy jste zmínila Hvězdu. Já bych jenom, protože se asi už tam o Hvězdě dneska bavit nebudem, připomněl, že ještě stále v 21 hodin jde četba té Cormac McCarthy cesta. Nesmírně podstatná věc, ještě bude dnes a zítra a pak ve středu, neřeknu vám, co bude od středy. Udělíme z toho trošku tajemství, ale bude to tedy stát za to. Od 21 hodin. Takže zpátky k tomu. No, já myslím, že ona pak, ta paní, ještě já tady od ní budu mít jeden taky dopis, mě i dneska sama už napsala v nějakém přípodotku, který se mě sem už nedostal, že tuší, že to začíná být jakoby vážné. No, já myslím, že tady sledujeme tu úplně podstatnou věc kolem toho, co se děje teď. Oni se právě na tomhle potřebují otočit, protože to je, jak abych tak řekl, jediné téma, které oni mohou takzvaně internacionalizovat. Ta Danuše, jak tady je řečeno, ta už to jako na tu komisi poslala. Oni nám chtějí předvést, že nejsme suverénní země, že to, že tady vyhraje volby nějaké seskupení, které vyhraje volby s volebním programem, kde toto tvrdí, je úplně lhostejné. Protože když se to nebude líbit, je páté koloně Bruselu, tak ta komise zasáhne a jí se to nelíbí především kvůli těm prachům. Prachy, prachy, prachy. Oni opravdu se děsejí toho, že už si rozjeli z toho, co jim ještě přihodili Fialovci, už si rozjeli naplno ty svoje další kšefty, za další miliardu, za 100 rozhazují dalším, zase minář dostane přes 4 kolena další peníze z našich daní a tak dále. No a teď to mají, teď se sebrat, skrouhnout trošku. No to nemohou přijmout. Co by dělali? Oni opravdu si tak navykli na ten ráj z těch našich miliard, které jim posíláme neustále, že si to vůbec neumějí představit. Teď vyhrožují někteří, že odejdou jako ten vztah a tihleti. Mimochodem ten vztah žasnu jako na jeho popularitu. To je takový svazáček, ubohý svazáček, ale to je ono, že právě tady se změnila ta atmosféra, nastupují ti svazáčci už vzdělaní přesně v tom, co mají pro ten Brusel dělat. To je ta generace svazáčků, kteří to teď mají tady jakoby
v rukou samozřejmě v družné jednotě se starými soudruhy, co dělali tu revoluci, na začátku tisíciletí. Kéž by odešli, kéž by se to celé začalo hroutit, já jim nevěřím ani slovo, že odejdou. Ale je to zásadní souboj. A bude samozřejmě ten krok vlády je už neodvolatelný, on to nezmění, ale bude zajímavé sledovat, jak to budou prožívat. A já vám něco řeknu, jo? Já myslím, že si neuvědomujeme, my, dezoláti a nepodvolení, jakou roli jsme vlastně sehráli v té době, kdy jsme chodili demonstrovat tady vedle na Václavák, než ho úplně rozbili, proti Fialovi a jeho Rakušanovi a těmhletěm mafiánům. Protože oni tam něco předvedli, kryti tehdy médii, že si toho vůbec nemusí všímat. Že je to úplně jedno, že mají svou většinu v parlamentu, zanedávají si na ty dezoláty kremelské agenty a nic se nestane. Tímto úplně legalizovali to, čeho se předtím myslím, předchozí vlády, včetně Zemanovi a Klausových, trochu lekali, potom, když nebylo ještě dlouho po tom listopadovém převratu, že jako to srocení lidu něco znamená. Neznamená nic. Oni nám to v minulém volebním období předvedli. Takže myslím, že ten návod, který doufám, ta vláda si uvědomuje, že je to úplně jedno, že jim jenom říct, ano, máte právo stávkovat, máte právo demonstrovat a jedeme dál. A to, že oni vyhrožují teď, že z toho udělají peklo, že udělají nějakou velkou akci, tak ať jí zkusí. Ale bude to pořád totéž. Bude to pořád totéž. Dokud je tam ta 108. většina parlamentu, nemají šanci s tím hnout. Proto si myslím, že ten souboj o tohle bude zajímavý, protože oni teď vytáhnou cokoliv budou moct. Mají ale smůlu, že navíc začíná to léto. Ono v létě se dělají ty majdany velmi špatně. To je dobrý na únor. Ale přes léto opravdu velmi těžko. Ale oni udělají cokoliv teď, protože jim jde o ty prachy. Přesně o to, proč se hroutí ta knihovna Václava Havla. Prachy, prachy, prachy. To jsou ti naši morální obři. Pojďme dál. Tady se musím dostat teď k dopisu, k tomu mému článku včerejšímu. Byl skutečně mnoho dopisů. Jedna pozoruhodnost. Očekával jsem, že určitě se aspoň někde objeví nějaký nadstiútrhačský, co jsem si to dovolil. Nepřišel. A přišly zajímavé dopisy. Dovolím si přečíst nejprve dopis Evy J., naší časté přispěvatelky. Vážený pane Hajku, zřejmě protože jste měl to štěstí poznat pana Václava Klause osobně, jste ho mohl ve včerejším vašem článku tak pochválit. Není totiž nad to poznat konkrétního člověka osobně. I já patřím k těm, co pana Klause chválit nedokázali, spíš naopak. Já a mnoho dalších spoluobčanů nemělo šanci poznat pana Klause osobně a byli jsme ovlivněni tím, jak nám ho prezentovala tehdejší média. Se současným vyjádřením pana Klause převážně jsou vyjádřeními pana Klause převážně souhlasím, a připadá mi, že nyní je to úplně jiný člověk, než když byl ve vysokých státních a politických funkcích. A pokud někteří občané dosud nezaznamenali možnost vyhledávat informace i na alternativních médiích, tak asi stále sledují jen média mainstreamová
a pak se například účastní demonstrace za Českou televizi. A někdo také třeba opravdu jen nechce měnit názor. S pozdravem, Eva J. Milá Evo, J a další, ten názor je zajímavý, který říkáte, opravdu zajímavý, ale já myslím, že to není ten klíč k tomu, v tom osobním poznání. Já myslím, že ten klíč jste naznačila v té jiné věci. Ono totiž, když v 90. a ještě začátkem první dekády nového tisíciletí, nového století, ta média někoho lynčovala a chtěla ho zničit, tak měla volnou ruku. Uvědomme si, že tehdy žádné možnosti těch alternativních médií na internetu v podstatě neexistovaly. To přišlo až poté. A takže to, co jste, nebo to, co lidé slyšeli z těch mainstreamových médií, jiná nebyla, než ta mainstreamová v podstatě, tak to byla železná pravda, zvlášť když to říkali úplně všichni. V tom to je. Dneska už se to dělá jim hůř, proto to také chce ten Brusel tak drasticky omezit a cenzurovat ten internet, protože se tohle dělá hůř. Protože je tu alternativní mediální prostor. V tom je ten hlavní posun. Jinak vás ubezpečuji, že nebýt toho, tak například Andreje Babiše už by dávno zničili, nebo Tomia Okamuru dávno zničili. Ale Andrej Babiš si vysílá na svém podcastu, na svém vlastním kanálu a na ty České televize a všechno ostatní zvysoká schlíží a ti ostatní tam někdy chodí, ale mají možnost přijít i sem. Takže Okamura, pan Tomio Okamura, abych nehovořil jako mainstreamoví novináři, poskytne rozhovor České televizi, ale poskytne ho i proti proudu. Najednou je tu ta možnost a tak dále, rozumíte? To bylo to, co určilo, že ty lži o Václavu Klausovi se zabetonovaly do těch hlav většiny lidí. Hlavní to byl důvod. Ještě jeden. Dobrý den, ctihodný pane Hájku a tvůrčí redakce. Začalo to tak, že jsem reagoval na spisovatelku Lenku Procházkovou, která ve svém článku nás čtenáře žádala, abychom apelovali na prezidenta Václava Klause ohledně veta církevních restitucí. Poslal jsem mail na Pražský hrad s popisem a názorem na církevní majetek a její roli ve společnosti. Zmiňoval jsem pohled na celou věc i z historie citací prezidenta Masaryka a Zdeňka Málera. Je to už nějaký čas zpět, ale názor pana prezidenta TGM měl sloužit, pomáhat, zněl sloužit, pomáhat a majetek nevlastnit, asi tedy pro církev. Zdeněk Máler, kolega Lenky Procházkové, měl taky velice podobný názor jak prezident Masaryk. Prezident Václav Klaus církevní restituce sice nevetoval, ale svůj názor k tomu měl a vyjádřil. Později to už pan prezident byl součástí IVK, mi mailem odpověděl, jak byl pod obrovským tlakem a neměl výraznou podporu a schváleno to nakonec by to nakonec bylo, kdyby to vetoval. Zpět k odpovědi na můj mail na Pražský hrad. Ozval se pán z právního oddělení a celou problematiku mi vysvětlil a líbil se mu můj odkaz k roli církve od autority TGM a Zdeňka Málera. Další odpověď mi poskytl pan prezident už na IVK k proměně EU a zhoršené pozici České republiky po schválení Lisabonské smlouvy. Vážím si ho za jeho kritický postoj k EU a tomu, že zůstal skeptický vůči aspektům evropské integrace a později se stal výrazným kritikem dalších politik EU. Nyní si ho výrazně vážím za kritiku období covidu a za stanovisko k válce na Ukrajině. Nebál se říci, že
SVO Ruska byla ze strany Západu vyprovokována, je kritický i k ministrům nynější vlády. Jeho slova v televizi Plagu a Vojtěcha bych odvolal hned první den. Já bych přidal i Metnara. Drží se tam policejního prezidenta Vondráčka. Vaří se ve mně krev, když si vzpomenu na konec roku 2023 a střelbu na Filozofické fakultě v Praze. Pane Hájku, děkuji vám za to, že jste ve svých pořadech mluvil pozitivně o Václavu Klausovi. Jsem ještě pořád nevzdělán na období po roce 1989 a privatizaci. Asi jsem toho ale přečetl víc, než je zdrávo. Z novin. Na IVK jsem poslal knihu Josefa Staňka Falzifikace a falzifikátoři českých dějin. Zatím bez reakce a nemám jim to za zlé. Z této knihy převlečení kabátů zaměstnanců ducha hmotnosti z normalizátorů a privatizátory v roce 1989. Za chyby nás bude soudit ten nejvyšší. S pozdravem Stanislav G. Ono, jen podotek, Stanislave, taky jste častým naším přispěvatelem do porad a nejen. Ty církevní restituce byly složitost a on opravdu byl pod obrovským tlakem. Musíme si uvědomit, že to byla Topolánkova vláda, kde byl také Miroslav Kalousek a všichni tihleti vlčáci, kteří věděli, že si z toho něco urýpnou. To téma těch restitucí je ale složité. Opravdu, Václav Klaus byl proti. Nakonec to nevetoval, protože věděl, že by to posunul jen o 14 dní. A měl s těmi Topolánky a spol tolik sporů, že nechtěli je hrotit na těchto tématech. Ale já bych řekl svůj názor. Já si myslím, že ty restituce tak, jak byly udělány, správné nejsou. Ale tak, jak byly udělány, myslím, že restituce církevního majetku by byly správné, kdyby je udělal někdo rozumně. Například, že by neoddělil stát od církve, že by neřekl, že postupně přestane stát jakýmkoliv způsobem například platit církve a tak dále. Říkám církve, ne církev, protože se to týkalo více církví. To nebezpečí, že, abych tak řekl, i to poslední vytěká tím, že nakonec nebude z čeho například kněze platit, je veliké. A myslím, že v tom spočívá jádro těch proklínaných církevních restitucí. Ne v tom, že jsou. Že jsou je správně, ale to je, jak jsou, je špatně. Mělo se to udělat úplně jinak. Bylo by to na dlouhé téma. Možná, že ho někdy zkusíme probrat v nějaké naší alfě a omeze, protože je to téma vážné a společnost o něm ví asi tak málo, jako věděla o těch údajných Klausových lumpárnách. Pojďme dál. Tady já už to nebudu celé číst, jenom ještě jeden dopis z mnoha dopisů k tomu včerejšímu mému článku. Jsem rád, že jsem ho udělal. Od Ludmily K. z Mníšku, dříve celý život Pražanda z jedničky, která píše: dík za vaši obrovskou odvahu postavit se za odkaz Václava Klause. Myslím, že si to od některých protiproudařů odskáčete i na dnešní poradě. To předpokládám. Pro mě jste tím ale dokázal, že jste opravdu nepodvolený protiproud s malým i velkým P. Děkuju. Nebýt Klause, tak u nás hned od počátku zavedl Havel se svým občanským hnutím to, co k nám přišlo ze západu až vstupem do Evropejského sajuza, jak jste vtipně poznamenal, tedy socialismus s lidskou tváří všech těch jeho po 68. vyloučených komunistů, kteří tvořili hlavní část jeho charty.
takhle jsme si užili aspoň desetiletí svobody. Mohli jsme se jí nadechnout, zjistit, jak chutná, ale o to je těžší dnes polikat unijní totalitu. Ludmilo, pište nám do akademie. To je okamžitě k tištění tohle. Likvidace Klause začala sarajevským atentátem. Dodnes vlastně není úplně známo, kdo a proč ho vyvolal. Vy jste byl u toho, máte nějaké informace nebo o nich nesmíte mluvit? No, nějaké informace mám. Mluvit, i když existuje pár věcí, o kterých z hradní doby až zatím mluvit nemohu, ale tady o tom mluvit mohu. No prostě sarajevský atentát zjednodušeně řečeno připravil Václav Havel tím, že se spojil s šéfem centrální banky Tošovským a on zvedl jednorázově prudce, dneska by se to nemohlo už nic takového opakovat, sazby úrokové a tím z ničeho nic zastavil hospodářství. Z toho vznikl najednou obrovský problém, další čtvrtletí prostě najednou děsivá čísla, co se děje, no podniky neměly z čeho žít. A na to nastupují lidovci samozřejmě a Filipové a Rumlové a tam už je to připraveno. Ten začátek je ale u tohoto spiknutí, skutečného spiknutí Václava Havla s panem Tošovským, kterého pak udělal za odměnu předsedou vlády, té zimní vlády. Naštěstí jen zimní, protože Miloš Zeman se odmítl na těch jejich spichnutích podílet, takže pak se konaly volby. A stejnou otázku mám, pokud jde o tu nešťastnou amnestii, tu jsem dodnes nepochopila. Jenže když se to nevysvětlí, tak vznikají ty fámy. Největší práci udělal pan Klaus na začátku, když v televizi měl takový pořad, kde vysvětloval ekonomické kroky, které je nutné udělat. Měl tam tabuli a v několika minutách nám dával lekce z praktické ekonomie. Pak už na to asi neměl čas a to je škoda. Jen na závěr dodávám, že jsem nikdy nebyla v žádné politické straně, nic se neprivatizovala, žiju z důchodu, díky Babišovi ne tak špatnému, ale jenom proto, že mám hodné děti a bydlím v jejich domku. Nájemné v pražském bytě bych asi nezvládla. Píchl jste prostě do vosího hnízda, pán Bůh vás opatruj. Ještě jsem vám nikdy nenapsala a trochu přispívám skrze medíky, které mi možná zachránily život. Ludmila K. Mníšek, dříve celý život Pražanda z jedničky. Ludmilo, opravdu napište nám něco do akademie, perfektní dopis. Jo, a k té amnestii ještě, abych teda se tomu nevyhnul. No, já to řeknu takhle. Já jsem v tom týmu na Hradě původně pro amnestii nebyl. A to z jediného důvodu. Protože jsem pracoval s médií. A to, co tady jsem napsal včera v tom článku, jsem věděl, že to uchopí ta média. A že v ten okamžik to celé zkroutí, zprohýbají a udělají z toho něco, jako byla Havlova amnestie z počátku 90. A ještě k tomu přidají, že to je pro ty velké ryby. Jenom proto, protože ten záměr šlehnout po tom šíleném justičním aparátu, který tady tahal ty lidi desítky let mezi soudem a nesoudem a tak dále, ten byl správný. Já bych se spíš klonil asi k tomu, ale udělat třeba 250 milostí na konkrétní jednotlivé kauzy a vyhnout se té plošné amnestii, ale to by zase nebylo to šlehnutí po tom justičním systému. O němž dnes a denně si říkáme, že to je vlastně soudcokracie, že tady začali vládnout soudci. Tehdy to začínalo
a Václav Klaus se pokusil tímto dramatickým způsobem jim do toho hodit vidle. Bohužel nenásledovali ho pak další, ale takže já jsem s tím sice nesouhlasil, ale nikoli z principiálních důvodů. Z principiálních důvodů to bylo dobře, ale protože jsem věděl, že s tou nastavenou mediální smyčkou, která dneska stávkuje v černém, protože jí hrozí, že trošku jí bude omezena ta její moc, že tehdy se nedalo bojovat ani vteřinu. Pojďme dál.

0: Vážený pane Hajku, jen jednu větu k pondělnímu protiproudu. Bylo úsměvné, když se vás tam jeden člověk ptal, co uděláme s tím soudním procesem proti Ivanu Kratochvílovi a dalším. Já na jejich soudu 2 dny z 5 byl, píše Miroslav Kelnar. Kdo jiný? Ale to chci říct si, právě kvůli tomu soudu jsem zorganizoval ten protest před ministerstvem spravedlnosti. A sešlo se nás tam 20. Napsali jsme alespoň dopis na ministra Tejce v naději, že nám odpoví. Začal jsem také organizovat deputaci neparlamentních stran k Tejcovi, aby mu tuto otázku položili, co bude dále s těmi politickými procesy z doby Fialovy vlády. Tak tomu člověku v pondělí chtělo by se říci, že akce proti tomuto soudnímu procesu s Kratochvílem již byla a počet účastníků byl zklamáním. Ona se totiž žádná změna od počítače dělat nedá. Já vím, že jim to člověk takhle tam přímo nemůže říct. Já vím, že když někdo pracuje v týdnu a je třeba z Ostravy, tak aby si vzal dovolenou, aby hodil 1000 korun za jízdenku, to se také nechce. A tak dále, jo. Vím, že kdybych tu akci udělal o víkendu, tak nás tam sešlo 50 lidí, já na to ten odhad mám. Tak to jsme tuto akci udělali před ministerstvem spravedlnosti a bylo to patřičné místo. A přitom nebylo moc vidět, že je nás tam tak málo. A tak dále, píše trochu trpce Miroslav Kelnar. Pane Kelnare a všichni ostatní, kteří s ním pořádáte ty mini demonstrace, vzácné demonstrace, leta už. Ostatně jako teď třeba v Brněnští už leta také dělají ty mírové pochody, nebo Karlovarští přátelé a tak dále. Nebuďte z toho roztrpčen, že je vás málo. To množství opravdu je méně podstatné než ten fakt, že to někdo zvedá. A že třeba my tady se pak na poradě k tomu můžeme dostat a zvednout to do hlav dalších lidí. Protože ten proces ostudný, který zatím není dokončen, je prvoinstantní, instanční. Instantní je dobrý přeřek, protože on je to instantní proces. Oni dopředu vědí, oni si to jenom nalejou, ale dopředu je to rozhodováno. Je hrůzostrašný a my ho budeme dál sledovat. Někteří jeho účastníci nám, když jsme to minulý týden tady zvedli, tak nám velmi poděkovali, že se konečně k tomu naplno někdo vyjadřuje. My se k tomu budeme vyjadřovat nadále. Budeme tyto politické procesy samozřejmě dál sledovat, jsou pro nás naprosto zásadní a budeme určitě se snažit apelovat a dozvědět se něco z míst, jako je to ministerstvo spravedlnosti například, ale nejen to. A tady bych se určitě přiklonil k tomu názoru na četu, myslím, že byl ještě, že prostě ten ministr vnitra, pan Metnar, tam prostě nemůže tohohle policejního prezidenta nadále konzervovat. To je opravdu nebezpečná postava té minulé éry. Jako, rozumíte, těch věcí je mnoho, mnoho. Všude je ten deep state rozlezlý. Teď si zvolej novou ombudsmanku, tam to bezvadně říkala ta naše divačka, posluchačka, účastnice dnešní, nepochybně účastnice dnešní naší porady, že i ta ombudsmanka teď nově zvolená, které museli dát hlasy tudíž i vládní koalice, tak vyleze v tom Brně s těmi parazity v černém. Jak píše paní, ale já se toho slova neštítím, celý ten aparát toho ombudsmana je nesmysl. Je to zase sem jen dotažený další instituce, která má rozmělňovat schopnosti a možnosti vlády účinně vládnout. Všichni ombudsmani, to je přece ten europeistický výmysl. A vidíme, už tam jsou, už tam nalezli, už jdou a přijde nová paní, a to tam byl ještě předtím pan Křeček, který přeci jenom se držel trochu. A přijde tam tahle nová postava a už s ní hned vylezou v černém. Já myslím, že na tohle bychom se měli soustředovat. O tom bychom měli hovořit, protože když nám napíšete z různých stran, kde vidíte ten zalezlý deep state, tak možná, že trochu ovlivníme, aby se s ním něco dělo. Je to zásadní. A snad jenom úplná poznámka k tomu, ty soudy a to pronásledování politické za názory, za svobodu projevu, ty to dál jsou. A bude jistým lakmusovým papírkem toho, jak to především Andrej Babiš, jako většinový vlastník, řekl bych, té současné vlády, myslí vážně, jestli se opravdu na to postupně soustředí a zabrání jim. Bude to těžký souboj, protože ta justiční soudcokracie, proti níž tehdy svou amnestií zkusil Klaus zabojovat a byl smeten, ta tu je teď právě proto tak silná. Pojďme dál. Já jsem chtěl ještě přečíst tady jeden dopis. Nám chodí hodně dopisů ze zahraničí a z Austrálie čtu tady často, z Ameriky, z Kanady. Moc děkuju lidem, našim krajinům v Kanadě, protože nás zásobují skvělými informacemi. Ale i ve Spojených státech a dalších zemích evropských. Naše tykadlo ve Skotsku nemusím ani jmenovat. Roketa. A přišel takový dopis, který, myslím, stojí za přečtení. Dobrý den, vážený pane Hájku. Jako obvykle jsem zkouknul porady tentokrát ze dne 15.6. A i když v UČR, Ukrajinsko-České republice, nežiju, mohlo by mi to být jedno, tak mě zase pár vašich dopisovatelů rozpálilo do běla. Jak může někdo hájit Babiše, a to ještě tak hloupě, že je vlastně pořád lepší než Fiala? To můžeme klidně začít hájit Hitlera a Stalina, že ve srovnání s Angličanama, Španělama nebo Čingischánem, který při dobývání vyhlazovali celý civilizace, byl Hitler a Stalin vlastně takový správní chlapci. Co s těm lidma je používat takovou logiku? Správně jste řekl, že je Babiš jiný, je ještě zbabělejší než předtím, těm lidem hodil kostičku v podobě zrušených poplatků, přitom měl ČT a ČRO nechat na pospas úplně, ale lidi ho zas budou nosit na ramenou a ani si neuvědomujou, že ČT a ČRO budou platit dál jen z jiných daní. To oponuji, ale k tomu se dostanu, až to dočtu. No ale čemu se divit, když má UČR takový voliče, teď už vím jistě, že ať teprve 46-letej, se do své vlasti z exilu už nejspíš nikdy nevrátím, protože s takovým voličským materiálem, hlupákama a zbabilcema nikdy nedostane šanci vládnout nikdo jako Jindra Reichl, Tomio Okamura nebo Kačka Konečná. Jasně, třeba by se nakonec taky ukázali jako zbabilci, jak jste řekl, ten tlak je ze všech stran obrovský, ale to, že jim ty hlupáci a zbabilci po zkušenostech s Babišem a Fialou ani nedají šanci, to je vlastně na všem to nejhorší. Ať se vám daří a hlavně ať slouží zdraví, Michal z Irska. Michale, nejprve k jednotlivostem. Není to tak jednoduché, to převedení do státního rozpočtu není to též. Neplatí se žádná další daň na ČT a ČRO. Ne, je to z těch daní, které jsou, a tam největší částky platí firmy, platí bohatí lidé relativně, přestože to zdanění bohatých u nás ještě naštěstí není tak dramatické jako v západní Evropě. Platí ho daleko víc ti ostatní, než ti, kteří to museli stejnou měrou platit dosud a dokonce po Fialově a Baxově zásahu, abych tak řekl, z hlavy nebo z každého přijímače. Není to totéž. Z toho souhlasím samozřejmě s jednou věcí. Optimální by bylo, kdyby ČTO nebo ČT a ČRO zmizely, byly privatizovány, nemají tu co dělat. Ale to bychom nesměli být v Evropské unii. Umíte si představit, co by se dělo, kdyby s nějakým takovým návrhem někdo přišel? Co se děje dnes, je závan. Čili to by bylo dobré, ale je to nereálné. Dokud jsme v Bruselu a jsme v klepetech té mafie bruselské, vyloučeno. Ale já bych řekl jednu podstatnou věc k celku. Michale Z. Nechci být zlý, ale ono se to říká, když si sedíte v Irsku. Mimochodem to Irsko má stejné problémy, voličské problémy jako tady. Tam to opět ovládá z větší části ten mediální mainstream. V Británii samozřejmě totéž, teda v Anglii totéž. Ve Skotsku je to asi trošičku jinak, ale v té Anglii prostě jistě Murdoch tam má nějaký vliv, ty jeho bulvárnější média a televize, ale většina je pod tím šíleným mediálním touknutou těch korporátních médií. Je to všude stejné v té Evropě. Vzbouřila se zatím naplno jenom Amerika, když zvedla po druhé Trumpa. Ale komentovat to takhle drsně z Irska, já bych řekl, Michale, že na to nemáte právo. Protože když chcete něco ovlivňovat, tak tam musíte být. A jestliže nechcete to ovlivňovat a zlomil jste nad tím hůl, tak nenaříkejte. To byly v těch dobách před převratem mnozí, kteří tam opravdu museli z nějakých důvodů padali pryč, protože jim šlo o krk. Ale mnozí byli také jenom ekonomickou emigrací. A kterou dnes sledujeme v násobné podobě z těch z Afriky a Asie. Ale většina zůstala. Ne, že by to byly hrdinové, ale protože jsou doma a tvrdili, že to, nebo srdce jim řeklo, že to musí spolu prožít tady se svým národem, ve své vlasti. V dobrém i špatném. Takže já bych, Michale, v tomto případě řekl ne. Pojďme dál. K plochozemcům se už nedostaneme. Dobrý den, chtěla jsem opětovně přes protiproud udělat objednávku ze Supramedexu. Zmátlo mě však, že ceny nyní již nejsou nižší jako v minulosti v porovnání s cenami v případě, že Supramedex navštívím mimo protiproud. Nejsem si tedy jistá, zdali jde část peněz z objednávky vytvořené přes protiproud na jeho podporu. Nevíte o tom něco? Děkuji, s pozdravem, Helena B. Heleno, já jsem vám pak odpovídal. Samozřejmě zůstává to tak, jak to bylo. Všechny ujišťuji, že jenom se změnil web Supramedexu, vypadá jinak, takže vy tam uvidíte cenu toho produktu, který jste si objednáváte bez té slevy proti proudeře. Ale když přejdete do košíku, tak už tam ta vaše sleva bude. Nemusíte ji žádným způsobem si tam doplňovat nebo nic. Prostě vyberete si ten produkt a když jdete do košíku, už tam bude ta vaše sleva a jde ta částečka z toho pro protiproud a moc za to děkujeme. My možná už v pátek tady budeme mít pana Fialu tím pozoruhodným panem doktorem ze Slovenska a s tou jejich živou vodou už je hotová a oni nám ji představí a od toho okamžiku možná bude už ji možné ji kupovat. Čili v pátek moc se na to těším, bude to možná další krok k něčemu, protože Supramedex způsobil opravdu už hodně dobrá a ty medíky teď zrovna jsem, ale nebudu vyprávět. Prostě přijde to v pátek. Já bych jenom na závěr snad ještě chtěl ocitovat, pane Hájku, moc vás zdravím a moc za všechno děkuji. Děkuji hlavně za rozhovor s panem historikem doktorem Radovanem Malým o srdci Ježíšovi a srdci Marie. Přeji všem posluchačům i vám a přál bych to celému světu a to si přisadím představeným a tedy i politikům, slyšte a nezatvrzujte svá srdce. Bůh oslovuje naše srdce a vede nás k dobrému činu. Jsem rád, že o těchto tématech vedete naproti proudu rozhovory, protože my jsme byli stvořeni v lásce a láskou, takže kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh. Žehnám vám a moc děkuji, páter Petr H. z Ostravska. Já bych snad jenom doplnil, to požehnání patří vám všem, samozřejmě. A to přání lásky v tom rozbombardovaném světě je úplný klíč k té naší naději. Protože láska 100%. Jakkoliv havlisté zneužili, 100% nakonec zvítězí.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Vy to zkuste mobilem, ale na WhatsApp aplikací.
1: Paráda, já myslím, že každý má WhatsApp, že to bude docela technická.
0: No, to by se zdivil.
1: Myslím, ale že ne.
0: Uvidíme.
1: Ale já myslím, že to je výhodné pro všechny, protože každý má internet a v podstatě to budete mít i zdarma, milí posluchači, nebudete muset utrácet ani haléř za telefonní hovory.
2: Je to, já můžu doporučit, to je vynikající odposlechová služba, to jede přímo, mají všechny ty třípísmenkové služby, tam mají přímo své naslouchače, takže tam můžete říct úplně všechno, vyhrajete první cenu.
1: Takže oni mají v podstatě klíčité šifře, protože ono to vždycky hlavně
2: šifrovaný hovor. Ano, to byl článek, ano, velký článek, mají klíče, dešifrovací klíče k jednotlivým zájmovým hovorům, že jo, takže když někdo mezi sebou jako dílujou třeba nějaké věci, třeba, já nevím, kočičky na jaře a podobně, takový ty různý přezdívky, jak dávají, že jo, těm balíčkům a podobně, tak oni potom jako zjišťují, jako kdo si komu, že to normálně to dešifrujou, že jo. Takže já vám přeju samozřejmě krásný poslech všem našim posluchačům a čtenářům, my jsme se vůbec jak se tomu říká, že jo, no, velkom,
1: no,
2: že to přivítání, že jo, takže doufám, že se budou všichni teda jako těšit, že jo, nebo se těšili za domácí úkol, že jo, mají všechno připravené, všechny otázky potom na ty telefonické dotazy, protože jako se někdo se stěžuje, jako, že tam prostě jsou jako třeba 2-3 otázky a že polovinu my z toho jako zapomeneme, protože už taky máme sklerózu, protože jsme chlapi, že jo, protože to je známý, že ty chlapi jedou na jeden proces a ženský jedou na 2 procesy, že jo. To byla ta studie, nebo možná znáte tu studii, že jo, že ženský dokážou dělat 2 věci naraz, ale chlap jenom 1 věc, že se dokáže soustředit ty daný v mozku. To je speciální věc, že jo, to jsme se dostávali do tady těch věcí. Takže pokládejte nám jedny otázky, aby jsme na tu druhou nezapomněli. Takže já vám přeju krásný, pěkný večer a nádherný poslech.
1: Já se teda osobně těším do 3. hodinu, nebo snad další hodinu, 2. hodinu, než lidi budou volat na WhatsApp. Já myslím, že to je jako technický krok kupředu a bude to fajn. Já si myslím, že přece jenom každý má WhatsApp, přesně bude to zadarmo hlavně. Jo? To je, myslím, že dobré. A v rámci telefonu, tak tří písmenkové služby, tak samozřejmě to mají z první ruky v rámci telefonu, tak WhatsApp sice mají dešifrovací klíče, ale je to v podstatě totéž, tak je to úplně jedno, jestli to na telefon nebo na WhatsApp. Fajn, pojďme tady na první téma, které tady máme, já to lehce přehodím, my jsme se z VK ještě bavili o aktualitách, které se odehrály tento pátek ještě před vysíláním a rozhodl jsem se, že ta témata přehodím, protože to aktuálnější téma je paradoxně jako druhé, které jsem měl původně v programu, jak jste ostatně četli na naší fanpage stránce Svobodného vysílače na Facebooku, případně na naší klubové skupině, na klubu Group Svobodného vysílače, taky na Facebooku, případně na dalších sociálních médiích. Takže ta druhé téma, které tady máme před třetím jako první. Dohoda mezi USA a Iránem je největší Trumpovou porážkou, kterou si Barack Obama náležitě vychutnává. Nová dohoda s Iránem totiž bude pro USA a Izrael ještě mnohem horší než ta, kterou s Teheránem v roce 2015 podepsal Obama a kterou Trump v roce 2018 roztrhal se slovy, že šlo o nejhorší smlouvu v historii. Klíč míru ale nedrží ani USA, ani Irán, ale Izrael. Pokud nepřestane s útoky na Libanon, smlouva padne. Což se samozřejmě stalo právě teď. A z té celé smlouvy, z té celé monumentální, pompézní smlouvy, která se tak vytrubovala do světa, tak právě z ní sešlo. VK, ty máš čerstvé informace o tom, co se vlastně stalo, proč z té dohody vlastně došlo. Halo.
0: Neslyším VKáč.
2: Ano, já jsem to měl stišený, jako Vítek má někdy stišený, já to měl taky stišený.
1: Jasně.
2: Takže super. No, co se stalo? Iránské revoluční gardy teď večer, v podvečer oznámili a vytroubili, že jo, do rádiových přenosů pro všechny tankery a lodi, aby neprojížděli Hormuzským průlivem, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen. A bude otevřen až ve chvíli, kdy Izrael začne naplňovat mírovou smlouvu mezi Iránem a Spojenými státy, článek 1. To znamená, ano, Benjamin Netanyahu je samozřejmě ten, který to všechno...

0: našemu šéfu je, Trump měl velký povídání v televizi, jsme spolu mluvili, Vítku, před začátkem našeho pořadu, měl povídání, nebylo to důstojné, ten rozhovor, který měl s redaktorem britské televize, který se optal na to, jestli kontroluje Benjamina Netanyahu. Tam ten kameraman se trošku pousmál, to bylo, dokonce to trošku bylo slyšet, jak se zachechtal, protože ta otázka samozřejmě měla být položená obráceně. Jo, proč vás, pane Trumpe, kontroluje Benjamin Netanyahu? Nejlépe o tom hovořil teď v posledním vysílání včera, možná by bylo dobré k tomu připravit, možná v tom na neděli, nějaký komentář, možná video s titulkama. Douglas McGregor, analytik, včera hovořil o tom, že Donald Trump prohrál válku v Iránu a má strach o jeho život, protože to, co udělal, to znamená podpis dohody s Iránem, je zrada Izraele. Že má strach o jeho život. Že to, co ty atentáty, kterým čelil před tím, že nebyly nic ve srovnání s tím, co mu hrozí teď. A samozřejmě, protože Trump 7. října 2024 u hrobu jednoho z nejvyšších vůdců Chabadu Lubavič, Menachem Mendel Schneersona v New Yorku, složil slib halachy ochrany národa sionistického, že? A porušení tohoto slibu, tam je prostě trest smrti. Žádný jiný tam není. To znamená, že Trump je v ohrožení života. A Douglas McGregor o tom hovořil, že má strach o jeho život. Protože Trump má teď spoustu nepřátel. Ve Washingtonu je obrovský počet takzvaných dual citizens, nebo lidí, řekl dual citizenship, to znamená lidí s dvojitým občanstvím, nebo s dvojím občanstvím. Co se tím myslí? No a jsou to Američané, ale mají současně občanství státu Izrael. A mnozí z nich jsou na kooptování a jsou naverbováni Mossadem. A pokud kdokoliv z nich dostane pokyn onemocnět Trumpa, Trump dostane rakovinu a do 3 týdnů zemře. Nebo dostane pokyn, aby se udělalo Trumpovi špatně, provedou zákrok, použijou tu pistoli, kterou mají, a on do 3 týdnů zemře na nemoc, najednou z ničeho nic. To znamená, oni se ho zbaví. Fyzická likvidace samozřejmě. Mohou samozřejmě na to jít jinak a použijou likvidaci politickou, přesvědčí dostatečný počet senátorů z republikánské strany, protože demokrati to udělají zadarmo, ti nesnáší Trumpa do morku kosti, ale ovládnou, zaplatí několik republikánských senátorů a republikánů, aby to dalo tu nadpoloviční většinu, a normálně ho odvolají v impeachmentu. A ani se nemusí vlastně čekat do těch sněmovních voleb, že jo, kongresových voleb na podzim v listopadu, klidně by to mohli udělat teď, nebo někdy v létě, v červenci, v srpnu, po těch prázdninách letních, které tam budou ve Spojených státech v kongresu. To znamená někdy, nebo na konci srpna, začátku září by to klidně mohli udělat. A protože samozřejmě zrada Izraele se neodpouští. A to, co provedl Netanyahu, že zahájil dneska masivní bombardování Libanonu. Masivní. Ne takové to symbolické, co bylo ještě před několika dny, ale opravdu masivní. Aby tím dal najevo, že je to on, kdo rozhoduje. To je symbol, to je symbolika. Jo? Vždycky, když chce někdo ukázat, že ten, kdo vládne, že jo, že jo, kdo říkají who's in the charge, že? A kdo tomu šéfuje. A tím se to dává najevo. To znamená, Trump podepíše dohodu s Iránem a první první pasáž, že jo, první odstavec, první článek, že jo, že se zastaví všechny vojenské akce a včetně Libanonu. No a první, kdyby to byl článek třeba číslo 12, nebo 13, nebo ten poslední 14, ale je to první článek, chápete, to je provokace. To je provokace a Netanyahu si to vychutnává. Jak by to šlo řešit? No jednoduše. Americký prezident by řekl okamžitě, Spojené státy zastavují veškerou finanční a vojenskou pomoc státu Izrael. Jenže to nedovolí ta kolona, pátá kolona, která je v americkém kongresu. A jak to skvěle vystihl Douglas McGregor v tom povídání včera. Jsou to všechno v podstatě kongresmeni, kteří berou peníze od sionistických sponzorů, od Izraele, od dárců. A de facto to funguje takovým zvláštním způsobem, že americký kongres pošle Izraeli peníze na jeho fungování a část těch peněz jde zpátky americkým senátorům a kongresmenům, kteří potom v americkém kongresu prosazují zájmy Izraele. To je perpetuum mobile. Ještě jednou si to vysvětlíme. Američtí kongresmeni schvalují každoročně velký balík finanční pomoci a zbrojní pomoci Izraeli. Peníze odejdou ze Spojených států od kongresmenů do Izraele. Izrael část těch peněz vezme a obklikou pošle a rozdělí zpátky americkým kongresmenům, kteří ten balík před několika měsíci schválili, dostanou to na své účty různými cestami na své volební kampaně. A když se ty peníze vyčerpají, tak to kolečko začne znovu další rok. Zase se pošle něco v Izraeli, zase se ten zbytek nějak vrátí. Zase. A to je v podstatě perpetuum mobile. To je mašina na peníze. Jednoduše to tak funguje, ale samozřejmě na úvěr, že ona nekonečný úvěr amerického státního deficitu, nikoho to nezajímá, dokud je to kryté ropou a dokud je to kryté petrodolarem, tak všichni prostě jsou v pohodě. Takže Trump, i kdyby to chtěl zrušit, tu pomoc, tak ten kongres mu to zkrátka nedovolí a mu to zkrátka zakáže. Trump je ve špatné pozici. Opravdu ve špatné pozici. On se nechal nalákat do války, kterou nemohl vyhrát, válku, kterou prohrál. A jak to dát dohromady a dát do pořádku jedině s nějakou mírovou dohodou s Íránem, což ale automaticky znamená zradu Izraele. Protože Izrael potřeboval Trumpa na jednu jedinou věc, na zlikvidování režimu ajatoláhů v Iránu. To byl cíl. Likvidace režimu, který je v Iránu a dosazení loutkové vlády Šáha, že jo, ten by se vrátil ze Spojených států, že jo, synáček vykutáleného otce, že když utíkali v 79. v tom Boeingu naplněným iránským národním státním pokladem, že jo, byl tak těžký, že musel mít prodlouženou zlatovou dráhu, to bylo celý naložený zlatem, že jo, tenkrát byly ty záběry, jak ten Boeing se musel vrátit a musel startovat znova z větší vzdálenosti, že byl tak těžký a přetížený, že nemohl odstartovat během ty islamské revoluce k popukání, ale ne samozřejmě pro iránské občany. Tohleto je katastrofa samozřejmě pro Donalda Trumpa. Naprostá katastrofa. A jak on z toho vyleze, jak se z toho vykroutí, opravdu není jasné, protože udělal si obrovského nepřátele sionisty a samozřejmě, že on slouží pod halachou, to znamená slouží chabadu. A to jsou hoši od, ne od Bobří řeky, ale od Crimson River, od rudé řeky, krvavé řeky. A tam se jako nikdo koupat nechce v té řece. Tam se většinou lidi koupají jenom jednou. Jenom jednou do ní vlezou, že jo. Potom odplavou pryč. To znamená, já se na to dívám tak, že v podstatě on bude buď dál hrát tu svoji hru, to znamená, bude se snažit nějakým způsobem naplnit jakýmkoliv cílem prostě, nebo jakoukoliv silou ty cíle, o které usiluje jako Izrael, aby vyhověl Izraeli v nějakých podmínkách, jakože Irán se úplně zbaví jaderného programu, ale to je jenom část těch požadavků, protože oni ultimátně požadují jenom jednu jedinou věc, a to je likvidaci íránského režimu. Likvidaci. Jim nestačí jenom to, že Irán přestane někde něco obohacovat. Oni chtějí zlikvidovat ten režim. Úplně ho odstranit. No to je samozřejmě historicky daná sionistická nenávist vůči Peršanům. Jsem o tom několikrát hovořil. Oni do morku kosti nenávidí Peršany na prvním místě, na druhém místě nenávidí křesťany. Jo, Peršany na prvním místě, křesťany na druhém místě. A tohleto je potom naprosto absurdní, když někdo z křesťanského prostoru jede do Izraele, narazí si na hlavu jarmuly, začne mlátit hlavou do zdinářku a ten člověk přichází z křesťanského prostoru, nebo někteří dokonce jsou pokřtění. A oni tohleto udělají. Jo, oni prostě zradí víru a jedou. A ještě mají tu drzost říkat, jako že jsou součástí, že to omlouvají, že to omlouvají. On byl pokřtěný, on byl klidně i biřmovaný, že jeho rodiče byli křesťané, cokoliv. A najednou on si bere jarmuly, on tam někde začne vykřikovat, že pomalu, že je žid a podobně, takovýhle ty věci, že jo, ve slabé chvilce cítí nějakou sounáležitost, on cítí tu sílu, že jo, tu sílu cítí toho vyvolení toho národa, protože to je cítit, že oni, když projdou tím rytem a složí slib halachy, tak jim jsou otevřeny některé procesy řízení, vyššího kultního řízení, v hlavě jim otevřou několik filtrů. Několik filtrů, které normálně jsou nedostupné běžným lidem. Oni provedou určité okultní rituály a otevřou jim některé takzvané čakry. Možná se o to zajímáte, tak buď se, někdo tomu říká filtry, někdo čakry, ale spíš z toho, řekněme, biologického a fyzikálního hlediska je lepší říkat filtry, protože ty čakry jsou spíš takovým tím transcendentálním přesahem. Ale zkrátka, oni začnou cítit tu sílu té vyvolenosti, začnou ji cítit. Ona je skutečně cítit. Ona je cítit. Najednou máte sílu, že jste nedotknutelní. Je to opojný pocit. Naprosto opojný. Jste součástí nejvyššího planetárního procesu řízení a cítíte sounáležitost. Nedá se to popsat. Je to něco, jako by se dalo jako nazvat jako mnohojedinečnost. Jo, mnohojedinečnost. Jste součástí mnoha. Jo, a cítíte tu strukturu jako včelí roj, že? V podstatě něco jako systém včelího roje. Těžko se to vysvětluje. Takže oni jim dají tady ten pocit, že to cítí. Cítí tu sílu a slabé kusy to úplně ovlivní a pod emocema začnou vykřikovat já jsem žid a začnou to vykřikovat na náměstích a na různých sjezdech, protože ty emoce je úplně přemůžou. Oni se přestanou kontrolovat. Úplně se přestanou kontrolovat. Začnou to vykřikovat. Přitom oni jsou křesťané. Že? Obrovská síla, obrovská moc. A tohleto v podstatě je podle mého názoru, nebo bylo patrné a je patrné u Donalda Trumpa. Oni mu dali pocítit tu moc, proto on v okamžiku, kdy podstoupil halachu, tak on se změnil, strašně se změnil a prostoupilo ho zlo. To je mimochodem doprovodný proces. Oni vám dají v podstatě pocítit tu moc, ale současně vás to začne měnit ke zlu. Ke zlu, k sionistickému zlu. Začne vás to změnit. Kroutí vás to. Že? Začne vás to překrucovat úplně. Jo? Pokřivovat charakter a podobně. Do toho, abyste sloužili sionistické otázce. Úplně. Že úplně, abyste byli oddáni sionistické otázce. Někdo to nezvládne, někdo se z toho pomátne, začne mu prostě hrabat v hlavě, někdo naopak se v tom začne vyžívat. Typickým příkladem a příznakem takového člověka je americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee. To je člověk, který propadl sionistickému zlu způsobem, že je přímo viditelné. Lidi, kteří jsou schopni vidět některé energetické nebo takzvaná energetická pole okolo lidí, tak vidí, co okolo Huckabeeho je vytvořeno. Kdo mu sedí za krkem, že? On se úplně přetvořil. Úplně se... Stačí si poslechnout znovu Gregora McDouglase, co on povídá o Huckabeem, jaký je to naprostý magor. Mimochodem, Huckabee teď prohlásil, byl věšivě a prohlásil, že kdyby nebylo Izraele, tak americký národ by vůbec nepřežil a že za svůj vznik vděčí zkrátka Izraele. Tohle to řekl Huckabee v posledním projevu. Chápete? Tohleto je, proto existuje takovéto jadrné slovo šábezgoj, ale to je hodně slabé slovo, protože tohle jsou lidé, kteří jsou úplně přeprogramovaní, ačkoliv původně křesťané jsou úplně přeprogramovaní a propadnou zkrátka onomu takzvanému mesiářskému komplexu, že jsou součástí prostě vyššího, nebo do toho v podstatě nejvyššího procesu řízení, tedy okultního procesu řízení nad planetou. Úplně jim hrábne v hlavě, jako Huckabeemu, úplně stejně. Jemu hráblo. Jo, on je mimo, úplně. A přitom je v roli amerického velvyslance v Izraeli. Já, když jsem viděl onoho ministra zahraničí, a jak tam přijel a vykládal tam o tom, že Izrael je obklopený necivilizovanými národy a ty národy přirovnal ke kanibalům. Já jsem tam skoro viděl Huckabeeho, místo něho. Co jsi říkal? Ten začíná mluvit jako Huckabee. Opravdu pozor na to. Oni, když nechají těm lidem v podstatě čichnout k té moci, oni cítí tu moc, tak někteří to opravdu nedají. Můžete to přirovnat k nějaké opravdu silně návykové droze. Jo? A některé ty drogy jsou opravdu tak návykové, že stačí jedna dávka a už jste závislí a už se z toho nevyhrabete, naprosto se nevyhrabete. A tohle to je něco podobného. Znamená, ta moc, ten pocit té absolutní okultní moci, který prochází a člověk cítí, jako přímo od, jako v mozku prochází, že jo, tělem, páteří až do nohou, že jo, prostě ten moc, to proudění té obrovské síly, té energie, najednou jako prostě jako pocit, jo, že prostě jste neporazitelní, nikdo na vás nemůže, kdyby na vás někdo vystřelil, tak kulka vám nic neudělá, protože vy jste chránění vyšší mocí a věříte tomu, jo, věříte tomu, naprosto jste o tom přesvědčení. Proto mnoho lidí se jako diví, proč oni disponují takovou mocí. No, samozřejmě, kdo kontroluje okultní procesy řízení, dokáže si podřídit naprosto kohokoliv. Naprosto kohokoliv. Jedině člověk s velkou silou, s velkou vůlí, obrovskou vůlí, který tomu odolá, který řekne, ne, nebudu sloužit pod halachou, nebudu sloužit vyvolenému národu. A řekne to pevně, řekne to silně, řekne to jasně a tím v podstatě se jako uchrání, obrání, ale otázkou je, jestli oni o toho člověka opravdu jako silně usilují. Pokud o něho usilují, tak ho vystaví takovým zkouškám, že on prostě podlehne tomu tlaku, obrovskému tlaku. Znovu si to přirovnejte k nějaký droze. Někdo vám nabídne drogu, a vy to odmítnete, to já nedělám, do toho nejdu. aby ne vám to po druhý, po třetí, po pátý, po desátý, a když vy pořád ne a ne, no tak vás k tomu dostanou tak, že vás opijou, vy o tom nevíte a přisypou vám to do pití, zatímco vy to nevíte. To znamená, násilně to do vás dostanou. A najednou jste v jejich moci. Prostě nechtěl jste dobrovolně, tak oni si vás vezmou na sílu, takzvaně. Takhle to funguje. No, ale to jsme samozřejmě zaběhli s přesahem, že jsme se vytvořili oblouček, takový most, že jo, sklápěcí, s někam trochu jinam. Ale když se znovu vrátím tedy ještě k Trumpovi, tak já se na to dívám tak, že on teď bude mít nějaký čas, pár dní, kdy buď dá dohromady Netanyahua a řekne mu, že to, co navrhuje, je jediné možné teď řešení, rozumné řešení, a že Izrael teď v téhle chvíli nemůže očekávat víc. Že to prostě není realistické. A pokud bude se snažit dostat víc, nedostane nakonec nic, respektive dostane se znovu do války s Iránem a Spojené státy už nebudou moci Izraeli nějak významně pomáhat. To je jeho jediná možná šance. Samozřejmě, že je tady velká otázka toho, jak hluboko on je pod tou halachou. Jak moc mu dali okusit ten pocit té moci. To znamená, víte, na něho působí, na Trumpa, obrovské tlaky, lobbystické tlaky před kongresovými volbami na podzim do kongresu. Kdyby nebyly volby, žádná mírová dohoda by nebyla. Republikáni mají strach, že kvůli uzavřenému Hormuzu, který tlačí na ceny paliv ve Spojených státech, likviduje to volební šance republikánů. To znamená, oni potřebují otevřít hormuzský průliv, aby ropa proudila, aby ceny u amerických benzínových pump spadly před volbama dolů. To je hlavní cíl a to se bez otevření Hormuzu nedá udělat. Ani když pustí ruskou ropu na trh, nebude to stačit. Oni potřebují otevřený Hormuz. A proto byl Trump k tomu donucený a neudělal to z vlastního rozhodnutí, ale protože republikáni ho k tomu donutili a dotlačili. Problém je v tom, že Netanyahu a nezajímá, kdo ho dotlačil, protože on složil halachu a on musí sloužit ve prospěch jich, jejich vyvolené skupiny. Konec konců sloužit chabadu má doma zeťáka, že jo, člena chabadu Lubavič. Dokonce jeho vlastní dcera je tam nasáčkovaná, konvertovala k chabadu. Takže oni to mají přímo v rodině a de facto už bylo jen otázkou času, kdy k chabadu přivedou samotného Trumpa. No a to se nakonec stalo toho 7. října 2024 u hrobu Menachem Mendelšnírsona. Tam se to pojistili, dali mu, strčili mu do ruky, že jo, Tanach, nechali mu tam přečíst pár věcí, mu tam stejně strčili papír, aby to bylo v angličtině, protože on hebrejsky neumí. To určitě ne. Takže dovedu si představit, že on je v nějaké pozici teď a když jsem ho viděl dneska v tom videu, tak mi připadalo, že je mimo. Že na nějakých tabletkách ujíždí, na nějakých pilulích, možná něco bere, nevím, ale vypadalo to, že jako prostě bere nějaký nevermind tabletky, jo, něco v tom smyslu, že je mu úplně šumafu, co se děje okolo něho, trošku takový ten styl à la Biden, ale ne v tak viditelném postavení, to znamená, u Bidena to bylo přímo viditelné z velké dálky. Biden někam vešel, vyvalil v oči a nevěděl, kde je, co je, a podával ruku do vzduchu imaginární postavě. V této pozici Trump ještě není, ale vesele vykračuje k tomu modelu svého předchůdce celé jednoznačně. Takže uvidíme následující dny, jak se vyvrbí. No, bude to hodně zajímavé. No a teď bychom si dali přestávku, Vítku, využijeme, že jo, teď máme půl deváté, tak nějaká jedna písnička a potom bychom se pustili do dalšího tématu.
1: Dobrá, Martin něco zahraje, určitě vybere nějakou pecku a pak pojedeme dál, Martine.
2: Tak, 10. jsme měli smutné výročí, samozřejmě 84. Tak já jdu zahrát Lidice. Tak, nevím, jestli pánové jsou zpět.
1: Ano, já
0: jsem. Jestli se určitě,
2: jo,
0: určitě,
2: dobře, jo. Dobře, je to vaše.
1: Vatikán a židovská lobby s Izraelem nás znovu podvedli. Aleksandr Lukašenko v rozhovoru pro Al Arabiya zhodnotil proces selhání mírových rozhovorů v březnu a dubnu 2022, a když ruská vojska stála u Kyjeva. Podle jeho názoru byla tehdy Rusko znovu podvedeno, jako předtím v případě minských dohod. Mezitím summit skupiny G7 potvrdil rostoucí únavu z konfliktu na Ukrajině, který nepřinesl očekávanou porážku a izolaci Ruska. Jak ten summit potvrdil únavu z toho vleklého konfliktu? Protože já chvilku poslouchal mainstream dneska shodou okolností, což občas dělávám ze studijních důvodů, a tam jsou rozjásaní, naprosto rozjásaní nad těmi drony, jak drony vítězí nad Ruskem. Oni Ukrajinci, kdyby neměli drony, tak už jsou dávno prohraní. Jo. Tak ty drony,
0: no, Vítku,
1: jsou
0: tom,
1: tak to je ta, to není těch, moc těch, jako ta únava z toho, jo?
0: Ne, ne, ne, přesně o těch dronech je teď poslední článek na Aeronetu, který vyšel právě před začátkem našeho vysílání, teď o něm vůbec nevíš samozřejmě, tam já to řeším. Podívejte se, tak nebudeme řešit přece článek, který si můžete přečíst, tak vezmeme ty nové události a co, o čem pojednává ten poslední článek, tak klidně to můžeme rozebrat, protože v podstatě to má s tím souvislost, na co teď se zrovna ptal. Určitě všichni víte ze všech evropských médií prostě, že v Moskvě bouchají střechy, že tam hoří střechy, že tam vybuchují nádrže stopným olejem. Víte, že až odlétávají tak krycí víka, že jo. Víte, že tam hoří prostě auta, že jo, tohleto všechno, a působí to strašně sugestivně a všichni v Evropě a v Bruselu jásají, Rusko konečně prohrává válku, Ukrajinci konečně už zapálili tu Moskvu a už konečně hoří, a s pocitem a pohledem šílenců tancují a křepčí jako blázni na uzavřeném oddělení psychiatrické léčebny. A proč? No, protože oni se radují nad něčím, co nemá s válkou na Ukrajině vůbec nic společného. Právě dneska ruské ministerstvo obrany oznámilo, že Ukrajina průměrně ztrácí každý den 24 kilometrů čtverečních území a ruská armáda postupuje na celém úseku fronty na všech klíčových bodech. To je zkrátka realita. Ukrajinské obranné pozice v podstatě nemají už jak se bránit ruské armádě, protože nemají vojáky. To, co chytají skupiny a komisaři TCK, ty zoufalce po ukrajinských ulicích a nakládají je do těch autobusů, že jo, a do těch vanům, že jo, těch dodávek, tak v podstatě tu válku nedokáže vyhrát, nedokáže zastavit ten ruský postup, protože zkrátka ta Ukrajina na frontě tu válku prohrává. A jak už řekl Josef Goebbels v tom fantastickém, nebo to nebyl fantastický projev, to byl spíš vysoce konceptuální projev, který zazněl ještě před začátkem války, a to byl myslím rok 1938, a skoro okolností to byl jeden z jeho projevů, který měl v rádiu a on tam měl takové to povídání o tom, jako, jak se prostě vyhrávají a prohrávají války a on tam řekl tu úžasnou věc, když prohráváte válku, je třeba přesvědčit vaše občany, že ji vyhráváte skrze tisk a rádio. No a přesně tohleto dneska dělá Kyjev za pomoci CIPSu operací řízených z Vauxhall, z MI6, z Velké Británie.